0: Il fine del festino.
1: Dozněly madrigalové scénické zpěvy pro sbor, vypravěče a instrumentální doprovod od Adriana Banchieriho. Účinkovali sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídil Diego Fazolis.
2: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, máte naladěnou stanici Český rozhlas D-dur a pořadem věnovaným nahrávkám staré hudby, tentokrát od pozdní renesance po vídeňský klasicismus, vás provází Robert Škarda. Další skladatelské jméno v naší procházce evropskou hudbou bude české provenience. Jan Zach, skladatel, houslista a varhaník, náleží mezi autory tzv. České hudební emigrace. Ovšem ještě než zamířil v roce 1741 do německé Mohuče, napsal během působení na kůrech v Praze řadu nejen liturgických skladeb. Z doby pražské etapy jeho života pochází také mariánské nešpory, které se v Praze ve 30. letech 18. století často hrály. Zach zde, podobně jako v jiných svých dílech, spojuje typické rysy pozdního baroka a nastupujícího klasicismu. Postupně opouští kontrapunkt a více využívá zvukové, dynamické či rytmické kontrasty. Vespere de Beata Virgine v tónině D-dur pro sóla, sbor a orchestr zaspívají Michaela Šrůmová soprán, Silva Čmugrová alt, Čeněk Svoboda tenor, Jaromír Nosek bas a Collegium Floreum. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Mariánské nešpory pro sóla, sbor a orchestr Jana Zacha zpívali Michaela Šrůmová, Silva Čmugrová, Čeněk Svoboda, Jaromír Nosek a Collegium Floreum. Hrála muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, nyní zavítáme do Anglie 17. století, konkrétně do roku 1690, kdy měla v Queen's Theatre v Londýně premiéru tragikomická semi-opera Dioklecián. Jejím autorem je Henry Purcell, nejvýznamnější anglický skladatel barokní epochy. Semi-opera s mluvenými dialogy, zpěvy a tancem na libretto Thomase Bettertona pojednává o životě římského císaře Diokleciána, vládnoucího na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu. Oproti starší divadelní hře, z které libretista vycházel, je v semiopeře dán velký prostor samotné Purcellově hudbě. Z opery Dioklecián je připravena nahrávka orchestrální svity se zpěvy o 10 částech pro soprán, kontratenor a basso continuo. Zpívají Nancy Argenta, soprán, a Michael Shands, kontratenor. Hraje Freiburský barokní orchestr, řídí Gottfried von der Goltz.

Nancy Argenta soprán, Michael Schanz kontratenor a Freiburský barokní orchestr za řízení Gottfrieda von der Goltze přednesli orchestrální svitu ze semiopery Diocletian od Henryho Persla.

Na závěr dnešního pořadu ještě zazní hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, skladatele, o kterém se soudí, že projevoval nejvýraznější hudební talent mezi syny Johanna Sebastiana. Směřoval k typicky německému takzvanému Empfindsammerstil, pocitovému stylu, založeného na zpěvnosti melodií s důrazem na vyjádření emocí a jejich častých proměn. Poslechneme si Bachův třívětý koncert pro čembalo a smyčcový orchestr H-moll z roku 1753, v kterém se odrážejí vlastní vynikající hráčské schopnosti Karla Filipa na klávesové nástroje. Hrají Ludger Rémy čembalo a soubor Les Amis de Philippe.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněl koncert pro čembalo a smyčce H-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Hráli Ludger Rémy a soubor Les Amis de Philippe. Touto skladbou končí dnešní vydání pořadu od Claudia Klodvigovi. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, pokud posloucháte hudbu hlavně pro potěšení a spíše srdcem než rozumem, musí ve vás taková slova jako kontrapunkt vyvolávat hrůzu. Můžete si právem říkat, ať si ti skladatelé vedou hlasy, jak chtějí, hlavně ať se to dá poslouchat. Nuže, společně s panem profesorem Smutným vám slibujeme, že vám budeme pouštět jenom takovou hudbu, která se poslouchat dá. No a pokud se chcete dozvědět i něco o tom, jak je ta hudba udělaná, pak posloucháte Da Capo správně. Nuže, pane profesore, co pak je to za slovo, ten kontrapunkt?
1: Tak to slovo vlastně z toho vysvětlení, z

0: To byl případ, kdy oba hlasy kráčely společně, každý v jiné tónové poloze. Oba hlasy na sobě byly velmi závislé, nesamostatné. Ten pravý kontrapunkt ovšem začíná tam, kdy se hlasy osamostatní. Každý z nich má svou melodickou logiku a přesto se k sobě hodí a vzájemně se doplňují.
1: Poslechněme si, jak se takové hlasy vzájemně prolínají, jak se proplítají mezi sebou, třeba v takové slavné mši Krištofa Hranta z Polžic, která se jmenuje Missa Quinis Vocibus, což je pětihlasá mše.

0: Ale už mnohem dřív, než tenhle ten vzdělaný renesanční šlechtic napsal tuhletu svou mši, se začíná formovat jiný způsob polyfonní skladby, založený na principu vícerého bezprostředního opakování jednoho a téhož motivu. Hudební věta pak narůstá pozvolnými nástupy těch jednotlivých hlasů, přičemž každý nově nastupující hlas opakuje zcela doslovně, nebo méně věrně, melodickou linku, kterou přinesl na začátku věty ten hlas první. Tedy kolik bude ve skladbě samostatných, čili reálných hlasů, tolikrát onen melodický prvek uslyšíme.
1: Říkali jsme, že hlasy jsou hodně samostatné. Ten imitační princip, to, že se jeden hlas opičí po druhém, vlastně omezuje jejich samostatnost. Je to tak?
0: To je sice zdánlivě pravda, ale na druhé straně zase ta imitace dává možnost neustálého nárůstu té hudební věty a drží to pohromadě. On je to takový, bychom řekli, stavební architektonický prvek, který je velice důležitý pro výstavbu té hudební věty.
1: Slovo imitace má mnoho významů. Od salámu po napodobeniny dřeva, kůže či slonoviny, vzácných kožešin a kamenů, až po napodobování známých nebo méně známých osobností. Otevřeme-li naučný slovník, můžeme se dočíst, že
0: v hudbě zove se imitací velmi důležitý prostředek skladební techniky, zakládající se v opětování daného zpěvu v jiném hlase a na jiném stupni, než na kterém dříve se ozval, přičemž hlas zpěv předtím uvedší, nezastavuje se ve svém proudu, nýbrž pokračuje, opřádaje zpěv nastupující v hlase jiném, zhusta způsobem kontrapunktickým a tak dále a tak dále.
1: Tak definuje imitaci Otův slovník naučný s odvoláním na práci znamenitého českého teoretika kontrapunktu varhaníka profesora Františka Zdeňka Skuherského.
0: Ověřme si teď, tedy obrazně řečeno vlastním uchem, tuto definici při poslechu dvou úryvků ze mše Josquin de Pré, francouzského skladatele, který žil v letech 1460 až 1521. V prvním úryvku si všimněme, že vrchní hlas, který nastoupí později, napodobuje hlas předešlý, ale jen v jeho začátku. Pak jdou každý svou cestou, aby při dalším setkání se opět napodobovali.

Druhý úryvek je posluchačsky poněkud složitější. Oba hlasy totiž začnou současně, i když jde o imitaci. Vrchní hlas, který přináší novou melodii, budeme mu říkat, dejme tomu, proposta, je imitován spodním hlasem, tomu budeme říkat risposta, a ten spodní hlas zpívá melodii ve dvojnásobně dlouhých notách. Jejich duet potom vyzní takto.

Kdo poslouchal pozorně, jistě si všiml, že plocha, kdy se oba hlasy napodobují, je poměrně krátká. V rozsáhlejší imitované ploše poznáme vzájemný vztah risposty a proposty, tedy těch dvou hlasů, v jednom preludiu ze sbírky Johanna Sebastiana Bacha Dobře temperovaný klavír.

Imitace byla jedním z nejdůležitějších stavebních prvků hudebního baroka. Mistři polyfonie ji dokonale ovládali a uplatňovali ji v mnoha různých variantách ve skladbách pro sbor, solové nástroje i orchestr. Ideálně lze principu imitace využít v koncertantních skladbách, kde sólový instrument imituje, přejímá melodické podněty vycházející z orchestru a naopak. V dobrém koncertu či koncertu grosu nezůstane hozená rukavice nikdy ležet na zemi. Slavný italský houslista a skladatel Arcangelo Corelli použil tohoto principu například ve volné větě svého koncerta grosa číslo 6 z opusu 6.

0: imitující hlas může nastoupit o libovolný interval výš nebo níž. Může napodobit model zcela věrně nebo víceméně přibližně. Podle toho je pak označena imitace jako přísná nebo volná. Risposta může být vedena v protipohybu, což se označovalo in motu contrario. Může původní melodii zpívat v notových hodnotách podstatně delších, nebo zase naopak v rytmických hodnotách podstatně kratších, tedy ve zmenšenině, neboli v diminuci, čili per diminutionem a tak dále a tak dále. Poslechněme si teď, jak užívá imitační techniku Jan Dysma ze Zelenka ve svém žalmu In convertendo dominus.
1: Hned na začátku slyšíme, jak vzestupný motiv v sopránu převezme v zápětí alt, ale zpívá ho v obratu, jakoby postavený na hlavu.

Imitační princip poskytuje velké možnosti pro uplatnění kompoziční virtuozity. A skladatelé zase mohou tuto virtuozitu poskytnout interpretům, jako to například udělal Johann Sebastian Bach ve svém preludiu z prvního dílu dobře temperovaného klavíru.

pozdějším období u klasiků a romantiků není imitační princip již tak často uplatňován, a když, tak ve své nejsvrchovanější podobě, a tou je fuga. Je to pochopitelné, protože homofonní úvaha v klasicismu převládla nad polyfoní. Po imitační technice však občas s chutí sáhli i klasicistní skladatelé. V Mozartově mši C-moll si takto půvabně povídají jednotlivé sólové hlasy.

Jedním z nejznamenitějších polyfoniků našeho století byl nesporně Dmitrij Šostakovič. K 200. výročí Bachova úmrtí napsal cyklus preludií a fug opus 87. V preludiu A-dur z prvního dílu tohoto cyklu užil velmi svérázně principu imitace.

Čelný představitel takzvané druhé vídeňské školy a jeden ze zakladatelů 12-tónové kompoziční metody Arnold Schönberg napsal klavírní svitu s opusovým číslem 25. V této svitě je menuet, v jehož triu se uplatňuje velice vtipně imitace, a to imitace v protipohybu.

0: Imitace je ženského rodu, tedy je to dáma. A tedy je netaktní mluvit o věku. Jenomže naše dáma, paní imitace, by mohla oslavit 10 století od svého narození. Na nějaký rok nebo to desetiletí nebudeme hledět. A vlastně už před 7 stoletími se začala rozvíjet do své plné krásy a půvabné aktivity.
1: Tak se vraťme na závěr našeho dnešního setkání s touto nestárnoucí, čilou a činorodou dámou do století 18. Přesněji do roku 1742, kdy prvně zaznělo obrovité oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš. Závěr prvního dílu tohoto mohutného díla tvoří mistrovsky užité imitační nástupy ve čtyřhlasé polyfonní větě.

0: přeslavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallis Collection a také členů souboru The English String Orchestra.
1: Klasika na dosah.
0: Skladby, které stojí za to poznat.

Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát to s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Amabilis pro housle, dvě violy, da gamba a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholte.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii S-dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v S-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Stephen Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

12 londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie. Podle hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstadtu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Úřad práce přijímá žádosti o takzvané hlídečkovné, má pomoci studujícím rodičům. Vyšegrádská skupina chce prohloubit vazby s Japonskem. Správci zámku v Čechách pod Kosířem chtějí ochránit před parným počasím vzácné exponáty lepším zastíněním oken. A čekejte zpočátku slunečno, postupně bude až zataženo, ujediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, jak říká její mluvčí Michaela Legronová.
4: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
3: Barbara Macková dnes skončí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Země Vyšegrádské čtyřky by mohly více spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologiích. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom se šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
5: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Vyšegrádské skupiny.
6: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf Černínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě. Dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na

0: Vyžaduje při úpravách dalších prostor památky výrazně větší zastínění všech oken.
1: Oslovili jsme již projekční kancelář, která projektuje další etapu rekonstrukce zámku a součástí toho bude také obnovení fasády, právě nová okna a my jsme mimo jiné zažádali projektanta, aby tam zahrnul i formu zastínění všech oken, které zde na zámku máme.
0: Počasí. Zpočátku bude slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost až na zataženo. Hlavně na horách se ujediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.
2: Socher slaví 100 let.
3: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
4: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, Česko se dnes probouzí do 2. zářijového dne. Pojďme se tak trošku toulat městem. Nemusí to být jenom ulice, domy a náměstí, kterými každý den procházíme. Někdy stačí obraz na zdi anebo takový pohádkový příběh na jevišti a najednou známé místo dostává úplně jinou tvář. A přesně takové proměny nás čekají v následující hodině. Na Žižkově se veřejný prostor proměnil v galerii pod širým nebem. Na Kostnickém náměstí vznikl nový mural polské umělkyně Nespoon. Pokud jste včera neslyšeli v odpolední mozaice rozhovor s Petrem Kopalem, tak pro vás ještě máme reportáž a my jsme se s malířkou u té její malby setkali. Z ulic se potom přesuneme do divadla, konkrétně na jeviště Moravského divadla v Olomouci, protože právě teď tam ožívá Kráska a zvíře, a to v podání dětských a malých tanečníků. A reportáž jsme pořídili i v Olomouci.
2: Z jazzu nabídneme Krise Potra ještě před 6:30 a z klasiky Karla Nielsena nebo Georga Filipa Telemana. Na úvod Kolínská akademie a Wolfgang Amadeus Mozart. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ronald Brautigam a Kolínská akademie s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Ministerstvo kultury by mělo mít v příštím roce k dispozici víc než 18,5 miliardy korun. Je to přibližně o miliardu víc než letos. Ministr Otto Klempíř za Motoristy tvrdí, že peníze navíc umožní lépe podpořit živé umění nebo opravy památek.
0: Podle odborníků a zástupců kulturního sektoru je ale navýšení nedostatečné a kultuře nepomůže vyřešit její dlouhodobé podfinancování.
1: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že do rozpočtu ministerstva se započítávají i církevní náhrady a příspěvky církvím a odbory i zástupci kulturních institucí navíc upozorňují na rostoucí náklady a plánované zvýšení platů.
0: Kritici proto požadují výraznější růst podpory, zejména pro živé umění. Návrh počítá s vyšší částkou pro příspěvkové organizace ministerstva i pro podporu kulturních služeb a živé kultury.
1: Naopak peníze na obnovu památek ty mají meziročně klesnout z 800 na 720 milionů korun.

0: Alison Balsom a Balsom Ensemble, část koncertu pro trubku, smyčce a basokontinuo Georga Filipa Telemana.
1: Jeden z nejznámějších pohádkových příběhů, Krásku a zvíře, právě teď zkoušejí členové baletního studia při Moravském divadle v Olomouci pod vedením zkušených choreografů.
0: Na jevišti se představí více než 80 tanečníků, pro které Krejčové připravili přes 200 originálních kostýmů.
1: Kráska a zvíře bude mít premiéru 13. září a vzniká teď jako projekt Děti dětem. A co podpoří její výtěžek?
0: Bude to výstavba domu v areálu fakultní nemocnice Olomouc, který poskytne zázemí rodinám vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
2: Celé představení to komplexní věc, já se skládá z mnoha sekvencí, takže řešíme úplně všechno. Obsazení máme různé alternace, děti se nám střídají a chceme, aby to bylo v co nejlepším výsledku.
3: Lukáš Cenek je opravdu bokem, že se jenom dívá a radí, anebo se pohybuje mezi tanečníky?
2: No, líbilo by se mi mít ten odstup od toho, protože je vždycky dobrý mít ten odstup, ale ne, jsem mezi tanečníky a samozřejmě jsem zapojený plně a musím jak vodit, připravovat, dělat světla, upravovat a řešit kostýmy.
3: Máte po své pravé ruce zdatnou pomocnici, která se jmenuje stejně jako já, Dita.
2: Mám asistentku Ditu Otevřelovou plus kolegu Vadima Cepleva a už na tom pracujeme půl roku společně.
4: Nebudu lhát, je to náročné, aby jsme se sešli všichni, protože přece jenom pořád je to kroužek, není to profesionální soubor, ale je to krásné pracovat s dětmi a vidět je, jak se vyvíjí, jak zvládají všechnu tu náročnou techniku, takže super.
3: Já jsem teď přišla na zkoušku, která je taková intimnější.
2: Zkoušku sester mají různé charaktery, takže snažíme se ty zkoušky dělit na solové a sborové a pak samozřejmě, co je jako nejnáročnější, jsou propojení, kdy navazujeme jednotlivé ty scény, ty přechody mezi scénami.
3: Jak náročné to je? To se zeptám úplně někde jinde.
5: Hodně náročné. Ze zkoušky na zkoušku si musíš pamatovat ty korekce, musíš si pamatovat tu choreografii a my teda máme videa, což mě třeba osobně hodně pomáhá, ale někdy je to velice náročné se zapamatovat všechno.
2: Každou tu zkoušku nahráváme, dělali jsme takový sestřih, posíláme do skupiny, ale samozřejmě jsou rozdíly mezi tanečníky, jak my říkáme, že někdo líp chytá, tak prostě někdo líp to chytne a někomu to trvá trošičku díl. Důležitý ale je potom ten závěr.
3: Já si vydám za Lenkou Mohylovou, která vede baletní studio při Moravském divadle Olomouc, protože Kráska a zvíře, premiéra, která proběhne dvakrát 13. září, má charitativní podtext.
6: Je to tak, prostřednictvím Moravského divadla v Olomouci jsme byli osloveni ke spolupráci s nadací Rolanda McDonalda, která plánuje výstavbu svého druhého domu ve fakultní nemocnici Olomouc, který slouží a pomáhá rodinám, které se ocitly v těžkých životních situacích, kdy díky té jejich vizi mohou rodiče a rodiny zůstávat dlouhodobě v prostoru nemocnice, kde se jejich dítě léčí. A my jsme to pojali jak to představení v 10 hodin, tak to ve 14 hodin jakožto premiérové benefiční, kdy z každého prodaného lístku jde 100 korun na podporu této nadace.
2: Ty první dvě jsou nakrátky, musí být, běží kolem stolu. A víc dopředu, holky, jo, malý tady.
3: Špitli mě do ucha, že Sofie je Kráska.
7: Ano, jsem.
3: Je to vysněná role, stihla být vysněnou.
7: Ano, 100%. Kráska a zvíře byla moje oblíbená role od malička, jako moje oblíbená pohádka. A teď, že si můžu zahrát tu krásku, je pro mě opravdu úžasné a jsem hrozně nadšená.
3: Co to slyšíme za moment teď, hudební?
7: Myslím si, že nějaký kousek ze svatby a myslím, že to je zrovna kvartet z těch sester.
3: Když je to ta hlavní titulní role, znamená to více zkoušení a náročnější práci?
7: Ano, 100%. Je to hodně náročné a je tam teda hodně toho, co musím vypilovat a hodně hodin.
3: A obsahuje ta role prvky, které už jste v tom studiu opravdu všechny prošli?
7: Některé věci, jako třeba partneřina, je pro mě úplně nová, tak to teda jsem neuměla, ale jinak zbytek 100%.
3: Co to trenéři teď dělají? Oni přivezli takový dlouhý stůl?
7: To je stůl, který bude v tom zámku, jak třeba Kráska bude s tím zvířetem mít spolu večeři.
3: Jaké další části té výpravy a rekvizit můžete v tom baletu mít?
7: Budou tam stromy, talířky, šálky a teda kostýmy, které jsou teda krásně vypracované.
3: Tak toto probíhá, že choreograf, trenér ukazuje jak na to?
2: Je to často rychlejší ukázat, než o tom dlouze mluvit v tom pohybu.
3: Mám na mysli náskok na stůl.
2: To je takové rozbití té dramatické atmosféry, protože Kráska a zvíře jako dramatický děj a máme tam ty sestry, které by právě měly to celé rozbít, takové komediální výstupy mají, takové gegy, takže se snažíme, aby se u toho divák, tady u těch scén bavil.
3: Z Olomouce, Dita Vojnarová, Český rozhlas. Now the name of this song is the flag.

0: Well, the name of this song was a Flat Feet Floogie.
1: Flat Feet Floogie with a Floyd Floyd.
2: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
3: Avšak kde se pod hladinou?
2: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
3: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
2: Poslouchejte Četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
3: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava a taky hudbou Alexandra Porfirjeviče Borodina. Nabídli jsme druhou část smyčcového kvartetu číslo 2.
1: A teď nabízíme jednu ze skladeb Krise Pottera, je to Cloud Message, jenže žádná hudební mlha ani mračno se nad námi nestahuje. Tahle skladba nás doprovodí až k 6:30 a František potom ve zprávách přidá, jaké bude dnes počasí.

0: Chris Potter a Cloud Message. A my vám dáváme zprávu, že je právě teď 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že se kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Ruský prezident Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku na verbované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v Táboře nové centrum protestování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabízí anonymní a bezplatné testování a vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájila provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystaveni. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů, od renesance až po současnost. Připravili je Národní knihovna s památníkem národního písemnictví a pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr. A čekejte zpočátku slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost až na zataženo. Hlavně na horách se ujediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se chystá v kultuře? V Brně v 18 hodin začne na Piacetě Janáčkova divadla Open Air koncert, a to k zahájení nové sezóny Národního divadla Brno.
2: Návštěvníky Chebské galerie výtvarného umění čeká v 17 hodin komentovaná prohlídka expozice Zákazu navzdory. Přibližuje výstavu Mikuláše Metka a Jana Koblasy.
1: Startuje taky pražský festival Žižkovská spojka a kromě jiného nabídne výstavy s názvem Současná dřevěná architektura nebo Nákladové nádraží Žižkov 2036.
2: A ještě tip z Olomouce. Galerie města Olomouce představí výstavu Možným dotekem nadace Holar. Vernisáž je v 18 hodin.

0: Byl Fiato Quintet a dechový kvintet Karla Nielsena. V 6 hodin 37 minut.
1: V evropských městech a nejenom samozřejmě v evropských se teď běžně setkáte s murály, tedy s uměním, které proměňuje veřejný prostor v jednu velkou galerii pod širým nebem.
0: I v Praze najdete hned několik venkovních děl a jedno z nich teď nově třeba na Žižkově na Kostnickém náměstí.
1: Je to malba polské umělkyně, která si říká Nespoon. Pokud jste na Vltavě včera v odpolední mozaice neslyšeli rozhovor s Petrem Kopalem z festivalu Urban Pictus, tak pro vás máme ještě reportáž.
0: Právě, ta se k novému muralu vydala.
2: Vzniklo to tady vlastně zase z nějaké naší iniciativy Urban Pictus, protože už jsme řadu let okolo toho náměstí tady Kostnického chodili.
3: Říká za festival Urban Pictus, v rámci kterého mural vzniknul, Petr Kopal.
2: Vždycky jsme si říkali, že to je hrozně hezká plocha, nevyužitá, je to vlastně plocha do dopravního podniku. Přemýšleli jsme právě komu, jakému umělci bychom tuhle plochu mohli nabídnout. A když jsme vlastně narazili na Nespoon, kterou kolega Petr Hájek potkal v Hongkongu na festivalu HK Walls, tak jsme říkali, to je přesně jako místo pro Nespoon, protože tady v okolí se nachází krásné staré jako secesní domy a ta její krajka, která je taková zdobná, tak si právě myslíme, že k tomuto místu úplně naprosto patří.
3: Já jsem ráda, že zmiňuješ tu krajku, protože to je vlastně pro její tvorbu takový typický rukopis.
2: Většina těch murálů, které tvoří, tak jsou vlastně nějaké krajkové vzory. Ona vždycky čerpá z nějakých jako místních zdrojů, krajkových tradic, konkrétně tady u nás v Čechách, tak ona dokonce navštívila tady muzeum ve Vamberku, což je muzeum, které se vlastně zabývá tou krajkou, ale tím, že tam mají motivy, které nejsou třeba tak staré, jsou vlastně tam, vystavují tam modernější krajky, tak zháněla nějaký motiv krajky, který by právě zapadal do toho secesního stylu tady, zdobnější, s takýma kudrlinkama. Byli v Národním muzeu a tam vlastně našli tady ten motiv krajky, který pochází ze 17. století, který potom přenesla tady do toho murálu.
3: Úplně poslední věc, jak dlouho to dílo vznikalo?
2: Ona vždycky nějakou dobu trvá, ona se nasvítí projektorem, to je taky ten její jakoby postup, a pak to vlastně vymalovává, dělá to stínování, takže nějakých 8 dní času to zabralo.
3: V ulicích Prahy najdete hned několik muralů, které vznikly pod záštitou Urban Pictus. Obří portrét Milady Horákové je ve stejnojmenné ulici na Praze 7. Další a zároveň největší v Praze je pak v ulici Vlastina. Má 1800 metrů čtverečních a podílelo se na něm 30 umělců z Česka i zahraničí. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty. Oheň v kamnech dávno neplá, taky došlo na svíčku, trocha vosku ještě teplá, promění se v kuličku.

0: píseň Svíčka a Karel Plíhal v nahrávce z roku 1989, těsně před 6:45. Máme středu 2. září.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Dnešní večer na Vltavě bude patřit režisérovi Miloši Formanovi. Z Čáslavy až do Hollywoodu, tak to byla jeho cesta, která nebyla přímá. Jako dítě přišel za války o oba rodiče, později se dostal na prestižní školu v Poděbradech a taky na FAMU, kde začal svou filmařskou kariéru.
0: V 60. letech se zařadil mezi výrazné osobnosti československé nové vlny a po emigraci do Spojených států se prosadil právě i v Hollywoodu.
2: No a život a tvorbu jednoho z nejslavnějších českých režisérů si tedy připomeneme na Vltavě ve Večeru na téma.
3: Miloš Forman, comment êtes-vous venu au cinéma?
4: Když jsem viděl první filmy Miloše Formana, tak jsem říkal, pro boha, co to je za člověka, který nenatočí trochu slabší film? Teď to není normální, to není lidský.
5: How about it, you creep, you lunatic, mental defective? Let's hear it for Blue Goose Randall back in action, nice shirt, Chesaroo!
6: Pravdě na plátně dá vyniknout velice často právě ten, kdo ji popírá. Pravda nesmí nudit.
7: Podívej! Já jsem to viděl!
0: Přelet nad Milošem Formanem, takový podtitul má večer na téma, který můžete na Vltavě poslouchat od 20 hodin.
2: A teď posloucháte ranní mozaiku, ještě 1 minuta a bude 6:45.

0: Nemůžete spát?
1: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
0: Zvaný metoda Gateway.
1: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
0: 8. září v 8 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: tvorba Slávy Vorlové, vrták ze tří českých tanců v podání Plzeňského rozhlasového orchestru.
1: Před námi je dnešní úvaha, kterou napsal filozof Tomáš Koblížek, a tentokrát bude o skryté agresivitě v jazyce, o tom, že mocenský nebo zastrašující způsob komunikace nemusí být vulgární, nemusí být hlasitý ani otevřeně výhružný. Ale teď už Tomáš Koblížek dostává prostor.
2: V roce 1926 publikoval americký deník Ludington Daily News článek s titulkem Detroitští bandité využívají psychologii při vykrádání bank. Přepadají pokladní na ulici a otázkami je přivádějí k šílenství. Jde o jeden z prvních dokumentů popisujících tehdy už běžnou praxi některých amerických gangstrů. Vedle lupičů se zakrytými tvářemi a nabitými pistolemi se vyskytovali zločinci, kteří svých cílů dosahovali pomocí řeči. Přesněji dosahovali jich pomocí dvojznačných průpovědí adresovaných bankovním úředníkům, obchodníkům, ale třeba i politikům a soudcům. Jak se mají vaše děti? Často na ně myslíte, že? Máte hezkou rodinu, vidíte? Nebyla by škoda, kdyby se něco stalo? Zkusme spolupracovat. Budete mít klid. Jednoduše řečeno, přesně 100 let starý článek zřejmě jako první popsal jazyk mafie. Jazyk mějškově vlídný a diplomatický, ale zahrnující také nepřímou výhrušku či jiný typ útočného sdělení, které posluchač nemůže přeslechnout. Relativně nedávno se k tomuto dokumentu vrátila americká filozofka jazyka Elizabeth Kemp, působící na Rutgersově univerzitě v New Jersey. V odborné studii se snaží ukázat, jak tento mafiánský jazyk dnes proniká i do veřejného prostoru a stává se nástrojem používaným také významnými autoritami. Nemusí jít nutně o nevýslovné výhrušky či zastrašování publika. Příkladem tu mohou být jakékoliv výroky spojující povrchovou vlídnost s podpovrchovou agresivitou, například skrytým ponižováním oponenta. Podle Kemp tento typ mluvy představuje komplikovaný mechanismus. Mluvčí musí dát lidem jasně najevo, co má ve skutečnosti na mysli, aby dosáhl svého cíle. Například, aby se mu nikdo neopovažoval stavět do cesty. Avšak to, co má mluvčí ve skutečnosti na mysli, musí zároveň zůstat nevyřčeno pod libými slovy, aby se dotyčný mohl chránit před případnými kritiky tím, že přece neříká nic zlého a udržel si tvář seriózní osoby. Poukaz na tento typ mluvy je důležitý, nakolik doplňuje současné debaty o narůstající hrubosti ve veřejných diskuzích, čímž se nejčastěji míní narůstající počet výslovných urážek či vulgarit. Přesnější by ale možná bylo říkat, že debata nenabývá na hrubiánství, ale spíše na útočnosti. Mnoho útočných projevů totiž vůbec není hrubých, naopak se pojí s úsměvy a přívětivostí, takže agresivita ve veřejném prostoru může růst, aniž musí přibývat drsného slovníku. Někteří mimořádně agresivní mluvčí si ostatně udržují zevnějšek diplomatů. Co s tím? Kemp doporučuje publiku, aby rozhodně nezůstávalo sticha. Tím by se mafiánský jazyk šířil bez zábran. Zároveň ale není úplně vhodné za mluvčího říkat nahlas, co ve skutečnosti jen naznačil. Vy nás vlastně zastrašujete, vy nás vlastně vydíráte. Dotyčný pak totiž snadno může kritiky nařknout z přepjatosti či snahy vyvolat konflikt, zatímco on přece celou dobu hovořil klidným hlasem. Kemp tedy navrhuje jinou strategii. Ptát se takových mluvčích pedantsky přímo na jejich řeč. Proč jste použil tenhle termín? Proč zrovna tahle slova? Dotyčný tak může být vyzván, aby vysvětlil nejen, co si myslí o tom či onom, ale také, proč ve veřejném prostoru používá nějaký a ne jiný typ mluvy. A právě to je hlavním sdělením, které lze vyvodit z textu od americké filozofky. Navrhuje nám, abychom učinili velkým tématem našich debat nejen všemožné společenské problémy, ale také jazyk, který do těchto debat proniká. Že se některé tyto debaty neposouvají, je totiž možná dáno i tím, že pod vlídnými slovy roste temný mrak, který svobodnou diskuzi dusí. Jednoduše řečeno, ve veřejném prostoru naplňujícím se strachem a obavami není úplně snadné mluvit.
1: Teď už tedy víme, že veřejná komunikace nemusí být stále hrubší, aby byla agresivnější. Ty nejnebezpečnější útoky se někdy skrývají právě pod velmi vlídnými slovy, jak připomněl i filozof Tomáš Koblížek.
0: Snad vám před sedmou udělá radost SHKV Karla Velebného. Připomeneme si album z roku 1969.

0: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Americká armáda znovu udeřila na Irán. Jde už o druhý útok za poslední 3 dny. Francouzský prezident Macron navštíví Londýn a zahájí výstavu tapisérie z Baye. A čekejte, slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
4: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i o duševním zdraví mladé generace. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jenom 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje. Nevyjádřil se ani jeho syn. Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Je to už podruhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
6: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle íránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle íránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená, a tvrdil, že íránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
7: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
8: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
9: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte.

0: Ať samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
1: Francouzský prezident Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama do úřadu.
2: Přesun tapisérie z Bayeux ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla, které zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem dobyvatelem, se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnham a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí. Zpočátku bude slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost až na zataženo. Hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, čas máme každý vepsaný do života a umění, vzpomínky nebo hudba umějí některé jeho okamžiky tak trošku pozastavit. A tak se podíváme na tři velmi rozdílné způsoby toho, jak uchovat to, co by třeba jinak zmizelo. V pražské Karpuchy na galerii jsou dětské šaty, trička nebo botičky, jsou zalité v epoxidu a někdy společně s mrtvým hmyzem. Společně navštívíme výstavu You Can't Return, You Are Here. No a potom se vrátíme k jedné mimořádné chvíli, tuzemské historie. K tajné svatbě Václava a Dagmar Havlových v lednu roku 1997, kterou Eva Hůlková, naše dlouholetá kolegyně, natáčela pouhou hodinu po obřadu. A zamíříme i do studia S1, tady na Pražských Vinohradech v budově Českého rozhlasu, kde právě vzniká nové album. Natáčí ho symfonický orchestr Českého rozhlasu společně s tenoristou Pavlem Černochem.
2: Pavel Černoch nám nezaspívá po sedmé, ale uslyšíme třeba Ference Lista, taky Sergeje Prokofjeva a Floex Ensemble. Jako první hraje Komorní filharmonie Pardubice.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Komorní filharmonie Pardubice, necelých 12 minut po 7 ráno.
1: A František se mi přiznal, že včera, když po vysílání ranní Mozaiky na Vltavě odcházel ze studia, tak šel kolem velkého studia S1, ve kterém pravidelně natáčí rozhlasový symfonici, a slyšel velmi hluboký hlas tenoristy Pavla Černocha. A to si František netušil, že právě v těchto dnech
0: to nepoznal, že to byl Pavel Černoch.
1: Že tam natáčí nové album Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tak teď se dozvíš podrobnosti.
0: Hvězda předních světových scén, tedy Pavel Černoch, jako jsou Milánská La Scala, Vídeňská státní opera, Londýnská Covent Garden nebo Národní pařížská opera, tedy natáčí album u nás ve studiu S1.
2: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
3: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
2: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo? Protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město, Die Tote Stadt, od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinetu a další.
3: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
4: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Cantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a udělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
3: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
4: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
3: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičute, dodává Černoch.
2: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
4: Zítra chystáme arii Alžběty Stanhoisera. A potom velký duet, závěrečný duet z Rusalky Ořákovy.
3: Prozrazuje Kizling, album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15. 9. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Sedmé nebe.
1: Od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Každou středu v 7 večer vám pouštím to nejlepší ze současného vokálního jazzu. Nechte se unášet konejšivými hlasy. V sedmém nebi na Vltavě.

0: uskupení Flex Ensemble na albu Českého rozhlasu Vltava Moderna z jara letošního roku a skladba Flow v 7 hodin 24 minut.
1: Opravdu jenom málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a v zápětí o ní mohl mluvit přímo s novomanželi. Naše dlouholetá kolegyně, rozhlasová redaktorka Eva Hůlková, natáčela hovory v Lánech s Václavem Havlem a jeho novou ženou Dagmar. Bylo to 4. ledna roku 1997.
0: A bylo to jenom hodinu po jejich svatbě. Pořad se potom vysílal o den později. Havel tehdy mluvil o své zesnulé manželce Olze nebo o vlastní nemoci.
2: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné.
3: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
4: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával, tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
3: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
4: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
2: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou. To je osud, vidíte.
5: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
2: Paní Dášo, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To, myslím, nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
6: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
5: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
3: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
2: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
5: Já nevím, jaký si pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
4: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nerozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
3: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Posloucháte ranní mozaiku na Vltavě a právě jsme slyšeli skladbu Paula McCartneyho Maybe I'm Amazed v podání Ulfa Wakeniuse. Je 7 hodin 30 minut, přejeme příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha a jednat bude i s Macinkou. Rodiče, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Zaplatit z toho můžou třeba chůvu nebo dětskou skupinu. O příspěvek můžou rodiče požádat online přes portál Jenda. Největší světové ekonomiky, kromě Číny, podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Už dříve tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států, které podobné problémy řeší hlavně zaváděním cla. Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu venkovním koncertem. Představení zdarma začne v 6 hodin večer na piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi a zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta. Čekejte zpočátku slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost až na zataženo. Hlavně na horách se ujediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Také dnes, 2. září, se chystají nové akce v kultuře. V 18 hodin například zahájí kolegium 1704 a Václav Lux svatováclavský hudební festival v Ostravě. V katedrále Božského spasitele zazní například Bachovo magnifikát.
2: Rozšířená expozice Zmizelá Třebíč představuje archeologické nálezy z centra města a v 16 hodin se otevře veřejnosti v předzámčí právě v Třebíči.
1: Ještě jedna vernisáž, a to konkrétně ve Smetanových sadech v Plzni, dnes odpoledne od 17 hodin otevře se výstava Expect Recovery. Nabídne autentické příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním, které budou doplněné ilustracemi malířky Hany Sýsové.
2: A Karlovarská hvězdárna pravidelně chystá besedy s hvězdářem. Dnes v 18.18 můžete vyrazit na přednášku o planetě Saturna.

0: Sergej Prokofjev, část sonáty pro husla a klavír číslo 2. Hráli Miroslav Sekera a Olga Šroubková.
1: V pražské Karpochina galerii teď společně vystavují umělkyně Margarita Ivy a bystrík Klčo. Z epoxidu odlili svoje dětské šatičky, trička, ponožky a nebo taky botičky a do některých vložili například mrtvou myš, můru a taky další hmyz.
0: Výstava má název You Can't Return, You Are Here a víc o ní zjišťovala naše redaktorka Zuzana Filipková. Setkala se s oběma výtvarnicemi i kurátorem Michalem Pěchoučkem.
2: Tahle ta výstava je vlastně naším společným pokračováním toho, co se událo v Pěšťanech. Tam holky začaly pracovat s materiálem nebo spíš s médiem odlitku, což je vlastně něco, co má v umění strašně dlouhou historii. Dokonce by se dalo říct, že to stálo na úplném počátku. Já tomu rozumím tak, že tohleto médium dovoluje nějakou velkou intimitu a zároveň paradox totálního odstupu, který se vlastně v jejich práci setkává s tím, že se řeší jednak ztráta domova, ale i v tom širším smyslu, jo? I ztráta jakéhosi i fyzického domova nebo tělesného domova.
3: Říká na výstavě v Karpuchina galerii kurátor Michal Pěchouček, u kterého obě výtvarnice studovaly na UMPRUM. Stojíme u instalace, ve které je uprostřed dětská postýlka a kolem ní do kruhu visí jednotlivé odlitky jako závěsný dětský kolotoč.
2: Jestli to můžu říct, jak to vnímám já, vlastně jakéhosi začátku naší timeline, našeho života, ještě než se narodíme. Kolem nás je takováhle krajina stínů, nějakých možných domovů, možných identit, možných těl. A vlastně to je něco, čemu by měl porozumět úplně každý. I já jsem to pochopil.
3: Margarita Ivy, pocházející ze Záporoží na Ukrajině, i slovenská intermediální umělkyně Bystrík Klčo, vycházejí z dětství, minulosti a zkoumají, jak se mění naše identita v čase a také vzpomínky.
4: Aby jsi mohla začít rozprávat o tomto projektu, tak vám musím trošku dát nějakou backstory k tomu prvému. To byla naša společná výstava na Slovensku. Tu výstavu jsme nazvali Může se vrátit, ale už tam nikdo nebude. Tematizovala návrat do domácího prostředí alebo do prostředí, které nám hluboko familiárné. No a tu v Karpuchina galerii jsme se rozhodli na tuto výstavu nadviazať a teda jsme ji pomenovali You can return, you are here. Nemůže se vrátit, si tu. V této výstavě jsme se věci chceli zamerať na prepojenie viacej časových liniek, pokračovat v práci s takou osobnou archeologiou, nějakým preskumávaním našich osobných vzpomínek.
3: Vysvětluje Bystrík Klčo, která dává přednost jednodušším, čistším, konceptuálnějším věcem. Naopak Margarita Ivy je ve svých dílech dekorativnější a často používá i těla mrtvých zvířat. Na pomyslném dětském kolotoči najdete kromě visících triček, ponožek, rukaviček, třeba i šaty, kde v kapse pětně odpočívá malá myš.
5: To je takový moje bezpečný se setkávání se smrti a je pro mě velmi důležité tím zvířátkům dávat tu úctu a jejich smrt romantizovat a normalizovat.
6: Vy jste vystavovala někde v Olomouci, jestli se nepletu.
5: V Olomouci, v Přerově. V
6: tu kočku zalitou také
5: do epoxidu.
6: A tam se to setkalo i docela s takovou jako kritikou těch místních lidí nebo návštěvníků té galerie. Jak se s tím vyrovnáváte, s takovýma reakcemi? Vysvětlujete jim to třeba nějakým způsobem? Proč to děláte?
5: Já si myslím, že pokud člověka to skutečně zajímá, tak ty emoce jsou v pořádku. To umění je tady proto, aby jsme ty emoce nějak prožívali. Myslím si, že i v případě Přerova, tak se dalo do galerie vstoupit, zjistit o tom něco, přečistit text a tak dále. Takže i v případě ty kočky, tak tam vlastně došlo k tomu, že po její smrti, že jako moc nikdo nechtěl uctít, takže ona skončila u mě. Tam byl přidaný do toho díla kapesníček, na kterým byla vyšitá ukolobávka od mojej babičky, která mi zpívala, když jsem byla malá. Ta ukolobávka byla vlastně o kocourkovi, který uhanil myš, spadl z plota a umřel.
6: Takže každé to zvíře má nějaký příběh.
5: Jo.
6: I ta myš.
5: Ano, ano.
4: To jsem prezradila.
6: Ještě zopakovat.
5: Náš milý kurátor Michal Pichouček má kočičku Natašu, která mu čas nosí dárky. Tento jsem dostala já. To jsou moje dětské šatičky, ve kterých v kapse je schovaná myšička.
3: Vysvětluje Margarita Ivy. Velkou inspirací je pro obě výtvarnice dětství a také vlastní identita.
4: Ty moje věci, to jsou tyto dvě trička například, tak můžeme si tím presovat?
6: Jasně.
4: A mám blízko například ty moje praxi k tomu, že se snažím robit často tak jako subtilné designové intervencie do už existujících predmetov, které nějak vytvoria tam nějaký subverzní moment, nějak otočia ten význam, nějaké napätie tam vytvoria. Tu se to vlastně nějak manifestuje v tom, že já teraz prechádzam tranzíciou a je to akoby relatívne čerstvý proces a zároveň tento náš výstavný projekt je veľmi o tom našom navracaní sa do minulosti a pre mňa to bolo tiež veľké navracanie sa do minulosti v tom, ako vlastne som treba vnímala ženskosť alebo seba a tú moju identitu naprieč časom. Čiže napríklad tu vidíme moje súčasné tričko, ktoré nosím asi 8 rokov a v ňom je vlastne vnútri zariatý ďalší odliatok, ktoré sú detské šatičky.
3: Dodáva Bystrík Klčo. V Karpuchy na galerii vznikla jemná instalace složená z rozmanitých věcí, přesto ale působí jako jedno silné dílo.
0: A zmíněnou výstavu můžete v park v Karpuchy na galerii v Praze navštívit až do poloviny října.
1: Neviděli jste v televizi včera večer nový seriál Boží plán? Podle Tomáše Stejskala ze serveru Seznam zprávy je to prý příjemné překvapení. Tak si víc řekneme za okamžik.

0: Claudia Campagnol a píseň I Am Strong ze stejnojmenného alba 2:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Televize Nova začala včera večer vysílat nový komediální seriál Boží plán. Čtyři kamarády ze střední školy svede dohromady poněkud neveselá okolnost, protože všechny čeká rozvod, a tak se najednou ocitají pod jednou střechou v pražském bytě tramvajáka Mirka, který jim poskytuje útočiště a podle všeho je možná tak trochu bohem.
0: Seriál ale podle filmového kritika Tomáše Stejskala ze serveru Seznam zprávy není ve skutečnosti tolik o partnerských peripetích jako o přátelství a hledání sebe sama.
2: Tomáš Stejskal oceňuje, že Boží plán nepotřebuje laciné vtipy ani karikatury, že jeho postavy působí překvapivě uvěřitelně, že si dokáže najít prostor i pro obyčejné všední dialogy a přátelské vztahy jsou v něm důležitější než milostné zápletky.
0: Celkově je prý Boží plán sympatickým překvapením mainstreamové televizní zábavy. Více se dočtete na Seznam zprávy.

0: Jan Josef Ignác Brentner, Collegium Marianum a část koncerta číslo 3 B-dur u nás na Vltavě.
1: Poezii Sylvie Platové má ráda Dagmar Plamperová, skladatelka, zpěvačka, také sama básnířka a malířka. Tak už jí dáváme prostor.
2: Básnění.
3: V roce 2004 se ke mně dostala sbírka Ariel, americké básnířky Sylvie Platové. Uhranula mě báseň Lady Lazarus. Báseň, ve které žena básnířka povstane pokaždé jako fénix z popela. Navzdory bolesti, pocitu uvěznění ve vlastním těle, navzdory všemu a všem. Cítila jsem se podobně, jako bojovnice, která, když pohodí lví hřívou, ohromí, zbaví se nánosu bolavé minulosti. Při recitování této básně jsem zažila svou první katarzi v životě a uvědomila si, jak těžké je nestratit se v sobě sama, jak je těžké ten svůj vnitřní svět zachytit tak, aby řečeno verši Platové, slova byla sekery, po jejíž úderu zvoní les. Udělala jsem to znova. Jeden rok z každých 10 to provedu. Něco jako putovní zázrak. Kůže mi září, jak nacistické stínítko na lampu. Z pravé nohy mám těžítko na papír. Tvář nepokrčenou, jak jemné židovské prádlo. Dej pryč ten ubrousek, můj nepříteli. To tě tak děsím? Nosem, jamkami očí, kompletním chrupem? Ten kyselý dech, ten se vytratí za den. Brzo. Už brzo maso polknuté jeskyní hrobu se na mě zabydlí a já se změním v tu ženu, která se směje. Je mi teprve 30. A jak ta kočka, musím umírat 9krát. Tohle už je po třetí. Co je to za fušeřinu znicovat každé desetiletí? Celý ten milion vláken. Dav chrupající buráky se dere dovnitř. Chce se na ně podívat, jak mi vybalují ruku a nohu. Náramný striptýz. Pane a dámy, račte mi juknout na ruce. Račte i na kolena. Možná, že jsem jen kost a kůže. Ale i tak jsem to já, pořád jedna žena. Bylo mi 10, když se to stalo prvně. To byla nehoda. Po druhé jsem chtěla vydržet a nevrátit se vůbec, už to vzdát. Houpala jsem se uzavřená jak mořská škeble. Museli mě volat, zavolat a obírat země červy jak lepkavé perly. Umírat je umění, jako všechno ostatní. V tom já se vyznám přímo skvěle. To umím tak, že to pálí, že je to jak peklo vřelé. To já umím, že to cítím v celém těle. Mohli byste mi aspoň říct, že mám nadání. Je dost jednoduché udělat to v celé. Je dost jednoduché udělat to a zůstat v tom. To je jak teatrální návrat za bílého dne na stejné místo, k stejné tváři, k docela stejnému, holvácky natřesenému zavolání. No, to je zázrak. Tohle mě vždycky znova oddělá. Existuje taxa za pohled na mé jizvy. Taxa za poslech mého srdce. Ono fakticky bije. A existuje taxa, secakra vysoká taxa za slovo, za dotek, za špetku krve, za kousek mých vlasů, za cárek šatu. Je to tak, herr doktor? Tak je to, herr nepřítel. jsem váš opus. Vaše drahocené baby z ryzího zlata, které roztaví výkřik. Svím se. Pálí to jak plamen. Nemyslete, že nejsem sto ocenit váš nevšední zájem. Popel, jen popel. Musíte do něho šťourat a hrabat? Maso a kost tam nejsou. Ber, kde ber. Kostka mídla, snubní prsten, zlatá plomba. Povstávám z popela, vlasy mám z rudých stuh a žeru muže jako vzduch.
1: Zemřela, když jí bylo 30 let, narodila se roku 1932, zemřela ve 63. roce Sylvia Plathová, americká básnířka a prozaička, jedna z nejvýraznějších autorek poválečné angloamerické literatury. Pro nás její text vybrala Dagmar Plamperová.
0: V Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu, i o tom přineseme informace za několik málo minut ve zprávách.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Řešit budou i výdaje na vzdělávání. Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku Rusko. Uzavře jeho konzulát v Bonnu. V Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu. A zpočátku bude slunečno, postupně čekáme až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun, což je asi o 1,5% více než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
3: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
2: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
4: Program ve Wicklow začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Wicklow na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Rusko odpoví na vynucené uzavření generálního konzulátu v německém Bonnu. Podle agentury Interfax to oznámila mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Německo nechá ruský konzulát a ruský dům v Berlíně zavřít v reakci na srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo Rusko.
5: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vadeful řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valérie a týden divů.
6: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
7: To, co od tebe chci, je sladké.
6: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.

0: Šlovského, který se po letech vrací do českých kin. Co může jeho příběh z konce 80. let říct dnešnímu divákovi? Na to se zeptáme. Přesuneme se taky do muzea Štédl ve Frankfurtu nad Mohanem a nakonec do ulic Brna. Kolektiv Medúzy tam zkoumá, co všechno se může odehrávat mezi lidmi a prostorem, ve kterém žijí. Jejich projekt, který má název Přechod, má v kulturním centru Koulebs premiéru už zítra. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Hudební výběr zahrnuje klasiku i jazz, za okamžik Josef Haydn a Il Giardino Armonico s Giovannim Antonínem, ale v té hodině dál třeba František Benda, Jan Burian a taky Dmitrij Šostakovič. Hezké středeční ráno, máme 2. září.
2: Mozaika, to nejlepší kulturní ráno s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část symfonie číslo 8 Josefa Haydna, Il Giardino Armonico a Giovanni Antonini.
1: Co když objevíte schopnost, o kterou třeba vůbec nestojíte? Tak právě tohle potká hrdinku románu Jolanty Trojak Svatava. Románu, který dnes ve 23 hodin nabídneme u nás na Vltavě v naší četbě s hvězdičkou.
0: Mladá dívka se ocitá v Praze plné spiritistů, okultistů, jogínů a tajných spolků a stává se senzací. Získává i mezinárodní věhlas. Cesta k úspěchu je ale zároveň připraví o to nejdůležitější možnost žít vlastní život.
1: Debit kunsthistoričky Jolanty Trojak s lehkostí a taky humorem oživuje známé i pozapomenuté osobnosti uměleckého a myšlenkového prostředí Evropy počátku 20. století. Poslouchejte Svatavu v podání Terezy Hofové.
0: V režii Jakuba Doubravy a s autorskou hudbou Sáry Vondráškové, tedy Neversol. Tady je malá ukázka.
2: Unaveně pohlédne ke stolu, na kterém se tyčí kupa hedvábí, jež bude muset čistit odvarem z brambor a lihu. Zhluboka se nadechne, čímž vtáhne do plic koňskou dávku čpavku. A pak? Pak jí Bůh dá s gustem pěstí mezi oči. S úlekem se napřímí. Prádlo jde ke dnu. Neznámé puzení ji zvedne a odvede ke stolu. Mechanicky se posadí. Ruce poháněné cizí vůlí uchopí žehličku a vysypou z ní na stůl pár uhlíků. Poté skrotnou a poslušně se jí složí do klína. Netrvá to ale dlouho. Její pravačku náhle přepadne podivný třas. Mocný příval energie donutí končetinu klesnout na umaštěný papír od tvarohu a poté jí s šokující samozřejmostí uvede do chodu. Mladá žena se kvapem noří do podivného stavu nezúčastněné zběsilosti, ve kterém její odkrvená ruka ryje uhlem do papíru spirálu. Když papírový obal zmizí pod kobercovým náletem invence, splašená ruka pokračuje na účtenkách, které se válejí zapomenuté na stole. Když je pokreslí, slepuje útržky šťouchanými bramborami, jež si původně chtěla s trochou z kyslého mléka servírovat k večeři. Po 15 minutách vyšinuté tvorby pohyb pravice z ničeho nic ustane. Ruka sebou ještě chvíli mrská jako ryba na suchu a pak bezvládně strne na stole. Dlaní vzhůru.
1: Herečka Tereza Hof nám bude číst z románu Jolanty Trojak Svatava. První část četby s hvězdičkou poslouchejte ve 23 hodin u nás na Vltavě.
0: A na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas najdete celou řadu dalších literárních titulů a rozhlasových her, tak si je nenechte ujít.
3: Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é

0: Lenka Torgersen, Václav Lux a Libor Mašek v části sonáty od Františka Bendy.
1: A teď budeme mluvit o obrazech Petra Brechla, jestli se to tak vyslovuje, já říkám Petr Brechl, nevím, jak to říká Martin Krafl. Martine, hezké ráno. Peter Bruegel, Bruegel, Brechl.
2: Tak za mě asi Bruegel, ale není to úplně jednoduché, i když se to s pomocí počítače snažíte zjistit. Ale teď zejména přeji dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno, Martine. Obrazy tohoto mistra, čili Petra Bruegla, jak říkáte vy, staršího.
0: Takhle, já to radši vám dvěma jenom vzkazuju, říkat už nebudu.
1: To jsou, ale tak pojďme se zaměřit na dílo samotné. To jsou obrazy plné lidí, plné příběhů, někdy i chaotického hemžení. Tenhle vlámský mistr na svých obrazech zachycoval život rolníků, lidské slabosti i hříchy. No a právě teď jeho práce můžete vidět ve Frankfurtu nad Muhánem, a to v muzeu Stadl.
0: On je to starší z těch dvou stejnojmenných umělců. Jeho tvorba je v Evropě představována poměrně často, Martine. Tak čím je ta aktuální výstava ve Frankfurtu nad Mohanem výjimečná?
2: Tato výstava v Muzeum Stadl prezentuje 60 tištěných grafických listů a ty patří do raného věku autora. Vytvořil je tehdy ve spolupráci se slavným antwerpským vydavatelem Hieronymem Kockem. Výstava byla zrealizována ve spolupráci s vídeňskou galerií Albertina. A dává to smysl, protože vášnivými sběrateli Brueghelových děl byli Habsburkové u vídeňského dvora. Vystavená díla svědčí o tom, že Bruegel byl jedinečný výtvarník a nezaměnitelný vypravěč. Jeho motivy sahají od rozlehlých krajin přes světské a náboženské symboly až po scény z každodenního života.
1: A na co se kurátoři výstavy, Martine, v tomhle výstavním projektu tematicky zaměřili?
2: V úvodu výstavy, Naďo, představují návštěvníkům tvorbu Hieronyma Bosche. Tak, teď si možná posluchači trochu diví, ale je to naprosto v pořádku. Právě jeho tvorba byla pro Bruegela staršího inspirací. V té další části kurátoři akcentují Bruegelovy kresby z venkovského života, zasazené do svébytně stvárněných krajin. No a myslím, že nejpůsobivější část expozice pak představuje autora jako satirického umělce. Žil totiž v době politických, sociálních a náboženských změn během nizozemského boje za nezávislost proti španělské nadvládě. Bruegel zaznamenával realitu kolem sebe s humorem a důvtipem, což bylo tehdy nezvyklé. Dokázal vlastně kriticky reflektovat společenské poměry.
0: A čím vás tak zaujala ta satirická tvorba, Martine?
2: No, Naďa už to naznačila. Bruegel měl neuvěřitelnou fantazii. Evidentně si našel zálibu v detailních groteskních motivech. Takže když se zadíváte na jeho díla, tak tam objevíte záhadná stvoření s různými počty končetin, podivnými hlavami, pokaždé v nějaké akční pozici plné emocí. Pokud v muzeu stojíte před některým z tištěných grafických listů, mohli byste tam trávit hodiny s lupou a neustále objevovat nové kuriozity. Obecně se dá ale říci, že se Bruegel ve svých motivech zabývá lidskými slabostmi a nešvary a poukazuje přitom na velkolepost přírody. No a když jsem pozoroval návštěvníky v muzeu, uvědomil jsem si, jak je jeho kompozice rozesmávají, ale zároveň podněcují k zamyšlení.
1: Ráda bych se podívala, dokdy máme čas.
2: Ještě nějaký čas máte, Naďo. Výstava zůstává ještě 3 týdny. Do 21. září je otevřena každý den, kromě pondělí. A jedna zajímavost z doprovodného programu upozorním na workshopy pro děti. V nich si mohou nejenom Bruegelova komická stvoření sami podle originálů z 16. století namalovat, ale třeba i vylepšit podle své vlastní fantazie.
0: Jedna výjimečná výstava ve Frankfurtském muzeu Stadl a nám ji představil náš spolupracovník Martin Krafl. Děkujeme za to, mějte se moc hezky, Martine.
2: Rádo se stalo, myslím, že výslovnost jsme zvládli a pokud náhodou ne, tak se omlouváme. Hezký den.
1: Hezký den.

0: Monumentální desátá část obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského a orchestr Les Jekl. 7:07.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď jedna pozvánka na sobotu, významné životní jubileum fotografa Jindřicha Štrajta. Připomene právě tuhle sobotu setkání na hradě Sovinec na Bruntálsku. Právě tam umělec žije. Jindřich Štrajt letos slaví 80 let, patří k nejvýraznějším českým dokumentárním fotografům.
0: Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje každodennímu životu, sociálním tématům a prostředí českého venkova. Zachycuje mimo jiné proměny života na Bruntálsku a v dalších regionech.
2: Program začne v kapli svatého Františka Xaverského v Křížové, kde organizátoři představí návrh její obnovy. V budoucnu by se z kaple mělo stát společenské a kulturní centrum nazvané Galerie Jindřicha Štrajta.
0: A součástí sobotního programu bude taky slavnostní otevření nové naučné stezky Sovinec, která nabídne informace o historii, přírodě a krajině v okolí.
2: V mírném předstihu všechno nejlepší, pane profesore.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: The English Concert v části koncerta Grossa číslo 3 Georga Friedricha Händla.
1: Krátký film o lásce je polský poetický snímek. Je z roku 1988. Proslavil režiséra Krištofa Kiešlovského a taky mu otevřel cestu k natáčení ve Francii. Tenhle film je osobitou vzpomínkou anebo polemikou s desaterem přikázání božích na konci 20. století.
0: Nakolik téma a poselství rezonují dnes v 21. století, na to se zeptáme filmové kritičky Alice Aaronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Alice, trošku jsme to naťukli, desatero božích přikázání. O čem tenhle polsko-francouzský snímek je? A ten fenomén takzvaného kina morálního neklidu.
2: To je velmi zajímavé období a já hnedka v úvodu řeknu, že já jsem příznivec toho, když vstupují staré snímky do kin, protože vlastně je zde nová generace, která je nezažila a vlastně můžu je vnímat v úplně novém, jiném, svobodném kontextu, než tento film vznikal. A polské filmy, tam jenom řeknu, že poválečná slavná filmová škola v Lodži měla takové představitele jako Andřej Vajda a jeho skvělé filmy z 50. let, Popel a Démant, Kanály a další filmy. V 60. letech se zde objevil Krištof Zanussi, Roman Polanski, který potom odešel i do Ameriky. A v 70. letech vznikla právě v Polsku takzvaná éra filmu morálního neklidu. A ty filmy vlastně byly velmi odvážné. My jsme tady měli normalizaci a Poláci točili odvážné filmy, které kritizovaly společnost. Důraz byl kladen na etiku postav a vždycky v ústředí stojí jednotlivec v polské nefungující socialistické společnosti, který se rozhoduje, jestli bude žít v souladu s komunistickým režimem, nebo naopak se mu postaví svými názory a tudíž bude trpět. Takže najednou v téhleté době, v 70. letech, Vajda natočil úžasný film Člověk z mramoru, potom v roce 81 Člověk ze železného pokračování. No a v téhle době vlastně vstupuje na půdu Krištof Kiešlovský s talentovaným hercem Jiří Šturem, který už není mezi námi, ale vlastně dělal s ním většinu filmu. A právě takovým tím jeho prvním filmem byl důležitým Amatér na konci 70. let a to bylo právě ten film takzvaného morálního neklidu, kdy vlastně ten film poukazoval na nesoulad mezi hlásanou ideologií a bohužel reálným stavem věcí. Takže potom natočil další film Kiešlovský Náhoda na téma osudovost, což je jeho oblíbené téma. A v 80. letech již následuje právě již zmíněný Dekalog, desetidílný televizní cyklus, velmi osobitá polemika s desaterem a právě dva filmy měly takový úspěch, krátký film o zabíjení, krátký film o lásce, že poté vstoupili samostatně do distribuce.
0: Krátký film o lásce, krátký film o zabíjení byly původně součástí televizního projektu Dekalog, než se dostali do kin. Jak projekt přijímalo tehdejší Polsko?
2: Tam, jak jsem říkala, je to polemika s desaterem a vlastně bylo to téma, nakolik my ho dodržujeme, i když člověk vlastně třeba není věřící, ale má touhu věřit. Ale pokud nevěří, tak se vlastně ocitá uprostřed chaosu a koná zlo. A jsou to metafyzické snímky a vlastně vypovídají právě o té duchovně zdevastované polské společnosti. Ty Poláci to měli opravdu trošku jinak. Oni vlastně ty scénáře k tomu Dekalogu vznikaly v první polovině 80. let, ale ty filmy se natočily až v druhé polovině 80. let. Jelikož vlastně ta 80. léta u Poláku se zhoršila politická situace, oni neměli už víru v reformy komunismu, ta situace byla stejná u nás, ale navíc ty Poláci se vlastně izolovali v kostelích, takže jejich víra byla jakýmsi únikem z té komunistické společnosti, často nebyla přesvědčením, ale byla možným únikem a právě v tom krátkém filmu o lásce my sledujeme 19-letého kluka, který ještě dětství strávil v dětském domově a on se zamiluje do takové té zralé, atraktivní třicátnice a pozoruje jí dalekohledem v okně, takže je to příběh takové té zvláštní voyeurské lásky, dneska bychom nazvali, ale zároveň pro ně je to vlastně čistá láska, která bohužel narazí na cynismus ženy, nebudu prozrazovat, co dál, prostě chlapec ještě udělá nějaký určitý tragický čin, ale v každém případě je to příběh i o odpuštění, o lásce, o vášni, film vystaven na obrazu, dialog je tam omezen na minimum a důležitá je hlavně ještě efektivní minimalistická hudba Zbigniewa Preissnera, která vlastně podkresluje celý Dekalog, včetně krátkého filmu o lásce. A ještě jenom řeknu, proč vlastně tenhle ten film já mám tak ráda, protože to je ta starší tvorba Krištofka Kešlovského. On potom opravdu těmito filmy se proslavil, vlastně dostal se do již zmíněné Francie a už se přestal zabývat polskými záležitostmi a točil univerzálnější témata, ale pořád tématem opravdu byla láska, vztahy, osudovost. A my známe potom jeho poetické snímky jako Dvojí život Veroniky z 90. let, už natočené ve Francii, a nebo trilogie Tři barvy, modrá, bílá, červená, opět 90. což byl příběh volně inspirovaný barvami francouzské trikolory a hesly velké francouzské revoluce. No a potom vlastně Kešlovský bohužel v 50. letech umírá a mimochodem Zbyněk Preissner, který je podepsán tady pod krátkým filmem O lásce, hudba, vlastně složil i Requiem, takže to bylo takové velmi emotivní. I pro mě mluvit vlastně o Kešlovském, o géniovi a zároveň ještě o té hudbě, kterou my slyšíme právě i v krátkém filmu O lásce.
3: Máme to podobné, Alice, dodnes nezapomenu na ten neuvěřitelný pocit po shlédnutí modré Kešlovského, kde jsem taky mimochodem, myslím, poprvé vůbec zaznamenala Juliette Binoche. Ale zpátky ke krátkému filmu O lásce. Vy už jste to zmínila, že v současnosti divák může tyhle v podstatě už archivní nebo historické snímky nahlížet v trochu jiném kontextu, navíc svobodného světa nebo svobodné demokratické Evropy. Je stále síla tohoto filmu aktuální i pro dnešního mladého diváka?
2: Já mám pocit, že ano, protože Kešlovský hezky řekl jako jednu větičku, cituji, samota, strach, láska či absence lásky, to je problém každého, konec citace. On to vlastně prohlásil v rámci všech svých filmů a tady to zcela naplnil, takže krátký film O lásce, který je vlastně inspirací na šesté přikázání Nesesmilníš, tak opravdu vypovídá o lásce, o vášni, o také té milostné avantýře, navíc ještě jsem neřekla uprostřed depresivních paneláků, ale jsou tady konfrontaci různých podob lásky. Na jedné straně té vášnivé, smyslné a na druhé té sebeobětující se. Takže kdo by chtěl vlastně vidět nádherný příběh plný napětí, tajemství s úžasnou hudbou Zbyňka Preissnera, opět opakuju, protože opravdu byl to jeho dvorní hudební skladatel, tak rozhodně má šanci zavítat do kin. A já mám pocit, že bude pohlcen jako my kdysi, když jsme tento film viděli poprvé.
0: Dodává Alice Aaronová, která byla naším hostem před 9:00 dopoledne. Mějte se hezky, děkujeme.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. V jeho německém městě Augsburg vybuchl nedaleko hlavního vlakového nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezena silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Českého rozhlasu schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Investigativní tým to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jenom 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií to pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Francouzský prezident Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie ji na rok zapůjčila britskému muzeu. Výjimečné dílo, staré skoro 1000 let, zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem. Vyšívaná tapisérie je dlouhá 70 metrů a na převoz si museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. A zpočátku čekejte slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost, a to až na zatažno. Hlavně na horách se ujediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 27 a na horách 17. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dnes už tedy druhý zářijový, ono nám každé roční období přináší trošku něco jiného, jinou náladu, jiná témata nebo jiné příležitosti zastavit se u věcí, na které přes léto tak nějak vůbec nebyl čas. A právě podzim, ten bývá u nás na Vltavě obdobím nových začátků. Léto na Vltavě tedy sice končí, ale rozhodně není důvod smutnit. Přicházejí nové projekty, nové pořady, nová témata. A co všechno jsme pro vás na Vltavě na podzim nachystali, tak o tom si za malý okamžik budeme povídat se šéfredaktorkou Jaroslavou Haladovou.
1: A taky budeme hrát Reinholda Gliera, Felixe Mendelssohna Bartholdyho a z jazzu třeba Roland Krak. Teď Petr Lipa, 20 roků jsem tě miloval a píseň v nahrávce z roku 2005. Přejeme dobrý poslech a hezké dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: vydržal.
1: Petr Lipa dospíval na Vltavě 6 minut po 9. hodině.
2: Léto na Vltavě tedy pomalu balí kufry, už jsme to zmínili, filmy, Čelisti, Dogville, letní výpravy i naše filmové objevy. Za chviličku vystřídá podzim a s ním pochopitelně i celá řada novinek.
1: Vltava chystá Betonové lidi od Vladimíra 518, sedmidílné Promyslet Havla k jeho nedožitým 90. a velké hudební chvíle se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který slaví 100 let.
2: Zdaleka to není všechno a právě teď už je s námi ve studiu naše šéfredaktorka Jaroslava Haladová a ta všechno už vysvětlí a pozve vás k poslechu. Jarko, vítej.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Jaké bylo to naše filmové léto, jak se nám dařilo?
3: Tak já myslím, že to by měl být dotaz spíš asi na naše posluchače než na mě, protože já musím říct, že bylo skvělé. To je takové to, když vaříte oběd, prostě tak taky máte pocit, že jste to prostě skvěle uvařili a ten, kdo to jí, by měl prostě posoudit, jaké to je. Myslím, že s kolegy s vámi společně se všemi, že jsme letos dali dohromady opravdu prostě perfektní program. Mně se hodně líbilo, že se ta tematika prolínala jak literárně dramatickými pořady, tak hudebními, tak publicistikou. Bylo to velmi nabité. Hned na začátek jsme začali příběhem služebnice. Vlastně tahle četba udělala úplně skvělá, jako rekordní čísla. Mě hodně bavilo, jakým způsobem byla vlastně načtená, jak to bylo celé zpracované. Měli jsme třeba Osudy Davida Lynche, prostě spoustu skvělých věcí. Byl to, myslím, velmi vydařený projekt.
2: Teď stále ještě na webu celá řada věcí a projektů zůstává. Dogville, Čelisti, Nenechte si ujít, Vltava rozhlas CZ. Mimochodem, co doporučuješ k poslechu? Už si něco nakousla?
3: Já bych se třeba vrátila, pokud někdo neměl čas ještě k četbě 6 dnů Kondora, což je román, na jehož základě byl natočen film 3 dny Kondora, velmi známý, prostě takový ikonický, skvělý snímek. A my vlastně tuhle předlohu, ten román uvádíme v režii Josefa Kačmarčíka, čte Jakub Albrecht a je to takové suché. Někteří kolegové říkají, že to je možná třeba suché až moc. Mně to přijde, že to docela jako ten text vystihuje a ještě pořád teď je na webu všech těch 15 dílů, takže můžete začít poslouchat od začátku. Nebo tam najdete třeba spoustu hudebních pořadů. Například v Sedmém nebi, tam ať už Pavel Klusák nebo Sára Vondrášková připravili prostě speciály o filmové hudbě, třeba Petr Doruška o hudbě v bollywoodských filmech. Nebo tam můžete poslouchat vlastně i klasiku. Třeba máme záznamy koncertů Hanse Zimmera a dalších takových velikánů a filmové hudby.
1: Jednou z velkých podzimních novinek budou Betonoví lidi Vladimíra 518. To bude šestidílná série. Bude o architektuře nebo o lidech, kteří žijí v panelácích, co si máme představit?
3: Bude o architektuře. Já nevím, jestli je to nějak jako široce známé, ale Vladimír 518, kromě toho, že je tedy jako jeden ze členů legendární kapely PSH, tak je vlastně velký fanoušek architektury. On už v některých loňských ročnících nebo proběhlých ročnících Festivalu dne architektury měl různé přednášky třeba o fasádách a prostě jako hrozně odborně se tímhle tématem jako zabývá. No a my jsme ho proto vlastně oslovili a říkali jsme si, že by bylo zajímavé udělat něco o panelácích a podívat se na ně trošku jako z jiného úhlu pohledu. Takže je to taková šestidílná série, kde on si povídá jak s architekty, tak třeba z teoretika architektury, nebo je tam třeba kurátorka Denisa Václavová, anebo i jeho kamarád, reper Orion. Prostě jsou tam nejrůznější postavy a prochází s ním společně sídliště nejenom jako pražská, je v tom jako skvělá hudba a mě tahle série osobně jako hodně baví. Vždycky to bude zhruba taková 20-minutovka do vysílání a i online a k tomu je vždycky ještě dlouhý jako takový celý kompletní doprovodný rozhovor s tím daným odborníkem. Myslím si, že to prostě jakoby bude super a pokud se nepletu, tak jsme plánovali start, mám pocit, na 22. nebo 23. září.
2: Neměl by si nechat ujít nikdo, kdo prožil dětství v paneláku.
3: Ještě k tomu možná řeknu jednu věc, že pokud máte čas, tak si určitě rezervujte 7. října už teďka v kalendáři a rychle běžte na web Dne architektury, protože my zrovna na tenhle večer chystáme takovou speciální akci. V Praze na Jižním městě jsou takové vysoké dva paneláky spojené takovým mostkem. Je to, když člověk jde po dálnici, jak to jakoby hnedka vidí. Tam je podnik, nějaká taková hospoda nebo co si podobného a my v tomhle podniku budeme s Vladimírem 518 k té sérii mít jako takový večírek nebo takové naučné odpoledne zakončené potom večer.

0: večírkem. Myslím, že to bude prostě skvělá příležitost podívat se do prostoru, kam by normálně člověk 7.10. nezavítal. 7.10.
1: Píšeme si.
2: Dalším velkým projektem je Promyslet Havla, který připomene jeho nedožité 90. Jak budeme o Václavu Havlovi na podzim na Vltavě přemýšlet?
0: No, my jsme si říkali, že o Václavu Havlovi toho bude všude spoustu, minimálně v Českém rozhlase se chystá celý takový velký projekt Slyšet Havla, kde vlastně se do něj zapojí nejrůznější stanice, kolegové připravili spoustu zajímavých věcí. A my jsme si na Vltavě říkali, že bychom se mohli podívat na to, jestli byl Václav Havel filozof, to je otázka jako k debatě, jestli byl teda politik, dramatik, to je celkem jasné, ale byl i filozof, nebo to byl spíš takový jako, jak to říct, takový vášnivý myslitel, tak to bylo téma, které nás zajímalo. A co vlastně z těch jeho myšlenek, kterými on byl prostě proslulý, tak co z nich jako přežilo nějak do dneška, co je prostě ještě platné, co je možné si z toho jeho přístupu k životu vůbec jako odnést. Na to jsme se zaměřili a oslovili jsme už osvědčenou dvojici Alici Koubovou a Tomáše Koblíška, kteří pro nás připravovali třeba podcast Doba složitá, filozofický. A oni vlastně společně s Karolínou Koubovou, která to celé moderuje, se vždycky pozvou do každé té epizody nějakého hosta a rozeberou jedno konkrétní téma, kterým se Václav Havel zaobíral. Takže třeba je tam jeden díl jako o pravdě, další díl je třeba o Bohu a prostě mě osobně to hodně bavilo, já už jsem vlastně všech těch 6 dílů jako slyšela. Je to poměrně náročné na poslech, musíte se prostě soustředit, protože když chviličku nedáváte pozor, tak se v tom upřímně řečeno ztratíte. Ale je to prostě hodně zajímavé a myslím si, že takým způsobem se vlastně na Václava Havla ještě nikdo jako nedíval.
1: Promyslet Havla, ale Václav Havel, ten se tady na Vltavě objeví ještě v dalších podobách.
0: Přesně tak, budeme mít třeba večer na téma Václav Havel, nebo uvedeme v repríze prostě hry, uvedeme od něj esej, všechno možné. A dalším takovým jako vrcholem bude, myslím, zcela nové provedení hry Audience. To chystáme vlastně až na začátek října, těsně před to jeho velké výročí, které má tady 5. října, nedožitých 90 let. Tak vlastně uslyšíte novou audienci a v ní hraje Jan Trojan a teď přemýšlím, kdo je ten druhý člověk. Myslím si, že Myšička pravděpodobně. Je to prostě úplně nové pojetí a posluchači sami prostě posoudí, jak se jim líbí.
2: Jaký bude podzim na Vltavě, o tom mluvíme s naší šéfredaktorkou Jaroslavou Haladovou a za pár minut budeme pokračovat.

0: Reinhold Glier, část 4 skladeb pro lesní roh a klavír opus 35, minutu po 9:45 na Vltavě.
1: A už příští sobotu vás Vltava zavede do Broumova. Bude to na koncert Mozart a jeho přátelé. Tenhle koncert pořádáme společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který si letos připomíná 100 let od svého založení a taky 60 let slaví Mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga. My si stále povídáme s naší šéfredaktorkou Jarkou Haladovou.
0: Jak se významná hudební výročí promítnou do našeho vysílání?
2: Vy už jste tady zmínili jednu akci, která nás čeká, to znamená ten Broumovský koncert. Co se týče výročí, tak 100 let Sočuru, to je pochopitelně velká akce. My už jsme tady, jako určitě posluchači, zaznamenali, a vy to sami víte nejlíp, měli takový zábavný, mě to teda hodně bavilo, seriál s hráči Sočuru, kdy se tady vlastně vždycky jednou za týden objevil nějaký hráč, přinesl ten nástroj, mluvil o něm, zahrál tady. V tom budeme pokračovat, je teďka na podzim, takže to je moje taková oblíbená rubrika, se přiznám. Zároveň budeme mít dokument, radiodokument o 100 letech Sočuru a pochopitelně budeme jako vždycky vysílat prostě přímým přenosem všechny ty skvělé koncerty, které Sočer chystá, tak hned bych pozvala na 24. září na inaugurační koncert nového dirigenta Eliase Grandiho.
1: 24. je ještě hodně daleko, ta nejbližší příležitost, kdy se setkat se Sočerem, je tady už příští sobotu 12. v Broumově v kostele svatého Vojtěcha. Koncert Mozart a jeho přátelé právě v podání Sočuru.
0: A my pro vás teď máme soutěž o dvakrát dvě vstupenky na tuhle akci. Stačí, když odpovíte na naši otázku a napíšete odpověď na e-mail mozaika@rozhlas.cz.
1: Otázka je naprosto snadná. V jakém městě se Mozart narodil? Pište na Mozaiku, my si mezi tím budeme povídat a budeme čekat na vaše odpovědi. Odměníme vás vstupenkami na koncert v Broumově.
0: Když se podíváme na ten podzimní program Vltavy, my se zaměříme taky na Nika Cavea. Vzniká šestidílný podcast a zároveň odvysíláme jeho román A uzřela oslice anděla. Co posluchače čeká?
2: No, čeká je přesně to, co si teď Františku sám řekl. Celé to vzniklo tak, že Pavel Klusák, hudební publicista, kterého znáte prostě z našich pořadů ze Sedmého nebe, tak před časem připravil podcast o Kurtu Cobainovi a přišel poté s tím, že vlastně ho zajímá Nick Cave a že by rád udělal prostě něco takového podobného, že se ponoří do nejrůznějších materiálů prostě o Caveovi a že zmapuje celou tu jeho jako kariéru, jak asi leckdo ví, tak Nick Cave má za sebou skutečně takový jako pohnutý život, plný dramaticky emotivních jako situací. Jeho koncerty jsou fantastické. Já jsem teď byla naposledy tady na jeho pražském koncertě. Pořád to prostě má jako hroznou sílu. Ten podcast tohle všechno na vás prostě přenese a dozvíte se z něj, proč prostě se Nick Cave třeba chová tak, jak se chová, proč jsou některé ty texty o tom, o čem jsou. Je to prostě taková naučná věc. A kromě Pavla Klusáka v tom podcastu budete moct slyšet i hudbu, kterou složila skupina Kale. Je to, což je takové české duo. Je to takové jako temné kejvovské a celé to, pokud se nepletu, půjde ven v říjnu, tak abychom ten podcast představili na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.
1: My to ještě budeme připomínat. Vltava je místo pro literaturu, je to místo pro rozhlasové drama, odpovídek, přes četbu na pokračování, po rozhlasové hry. Jarko, na jaké podzimní premiéry se můžeme těšit?
2: Tak jednak přineseme několik premiérových titulů v hrách. Teď třeba zanedlouho nás čeká Katarina Schmidt a její metoda Gateway, taková jako experimentální záležitost. Pak tady bude ta zmíněná audience od Václava Havla. A potom hra, na kterou sama já se těším, 24. listopadu uvedeme v premiéře hru, která jmenuje se Srna. Předpokládám, že to je definitivní název. Jejím autorem je Lukáš Čičeli a celé to od takové situaci, kdy prostě rodina srazí srnu někde prostě po cestě a teď nějakým způsobem prostě s ní jako nakládají s tím zvířetem a rozvine se na základě toho nějaká jako dramatická situace a uvidíme, jak to celé prostě bude vypadat.
1: Musíme tak, si poslechnout.
2: To si musíme poslechnout. No a jinak z těch čedeb bych zmínila třeba premiérový titul Jáchyma Topola Peklo neexistuje a nebo Gulliverovy cesty, protože tenhle slavný román vlastně by teď oslavil 300 let od svého prvního vydání a my jsme si říkali, že bychom ho na Vltavě mohli načíst, protože v rozhlase vlastně ještě jako četba na pokračování uvedený nebyl. Pochopitelně to bude nějak jako krácené. No a Gulliverovy cesty nás tady prostě Vltavou budou provázet celý měsíc, skoro od 28. října.
0: Letos bude Česká republika taky čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu a my se k téhle významné události taky připojíme na Vltavě.
2: Přesně tak, my jednak vyšleme do Frankfurtu naší kolegyně Markétu Kaňkovou, kterou tady znáte z našich odpoledních vysílání, a ta by měla informovat přímo tam z místa o tom, co se tam zajímavého děje. A potom připravíme do vysílání dvě série povídek. Jedna z nich se jmenuje Minout Prahu a druhá Minout Berlín a jde vlastně o to, že společně s nakladatelstvím Větrné mlýny vznikla taková akce, kdy sem do Čech přijeli významní němečtí spisovatelé, třeba Judith Herman a další prostě osobnosti současné české, teda české, současné německé literární scény, a psali o tom, jakým způsobem je prostě inspiruje ten pobyt v Česku. Vznikly z toho povídky, vyjde kniha, my série těch povídek dáme do vysílání a zároveň jsme si říkali, že bychom se na to mohli podívat i opačnýma, ne očima, prostě tím opačným pohledem, a máme tam i série českých autorů, jako je třeba Jaroslav Rudiš nebo Dora Kaprálová, kteří zase se nějak inspirovali v Německu.
1: Je toho mnoho. Všechno najdete pochopitelně na našem webu vltavarozhlas.cz. Zatímco jsme si s Jarkou povídali, tak přišlo neuvěřitelné množství e-mailů a rychle jste odpovídali. Ta otázka, na kterou jsme se ptali, v jakém městě se narodil Mozart, ta nebyla vůbec těžká. Správně jste odpovídali, že Salzburg, ale vstupenky na příští sobotu do Broumova na koncert Sočru můžete získat jenom dva.
0: A my už víme, že po dvou vstupenkách získává Markéta Daňkovská a Šimon Slivanský. Moc si to v Broumově užijte.
1: A vážíme si toho, že se tady u nás zastavila dnes po ránu Jarka Haladová, naše šéfredaktorka. Ohlédli jsme se společně za úspěšným létem, nahlédli jsme na to, jaký bude podzim. No, vysíláme dál, uvidíme, jaká bude ještě zima. Jarko, měj se moc hezky.
2: Já moc děkuji ještě jednou za pozvání a přeju všem úspěšný celý školní rok.

0: známá postava české scény Art Brit.
1: Anna Zemánková na pardubické výstavě Plody s chutí bramborových šišek.
0: Do jaké míry můžeme její práci srovnávat s tvorbou školených autorů a jak rezonuje v zahraničí?
1: Kurátoři Pavel Liška a Natálie Drtinová s moderátorkou Hanou Slívovou ve čtvrtek 3. září po 17. hodině v Art Café.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: začátek 60. let a Roland Krank. Chvilka s jazzem u nás na Vltavě v 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika.
2: Prázdniny za námi, ale neznamená to vůbec nic negativního, přichází totiž řada nových věcí, taky začátek nové divadelní sezóny a ta hned na úvod nabízí několik festivalů, které myslí i na ty nejmenší diváky a divačky.
0: Vyšehrádky, Gasparáda a divadlo, právě na tyhle tituly pro děti a mládež nebo tituly těchto festivalů se teď v rubrice Kultivátor zaměří naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pražská divadla nebo divadelní sezóna, Veroniko, začíná těm nejmenším divákům už první zářijový víkend. Ten nás čeká teď na festivalu Vyšehrádky v areálu Pražského Vyšehradu. Tak
3: ano.
2: Co přichystali?
3: Začíná už 3. září a potrvá do 6. září. Je to festival pro děti a jejich dospělé. Jeho program se stává z loutkového divadla, nového cirkusu, koncertů i tvůrčích dílen. Připravený je i pro nejmenší děti od 10 měsíců, dále školní skupiny a návštěvníky se specifickými potřebami. Součástí bude i hudební program, tak například na workshopu nazvaném Hlasové brikule a beatbox si děti od 8 let vyzkoušejí, jak si s vlastním hlasem můžou vytvořit celou kapelu. A v rámci promítání FAMU dětem uvidí diváci od 5 let studentské animované filmy, natočené technikami od kresby přes plastelínu až po animaci pískem. Po skončení festivalu připravuje organizační tým ve dnech 7. až 11. září a 14. až 18. září. V dopoledních hodinách také speciální program pro školní skupiny, takzvanou divadelní bojovku s podtitulem Všichni na tahu. Ta propojí herní principy s tématem demokracie. A autory konceptu jsou za divadelní skupinu Fras Johana Šulík-Bártová a Jakub Šulík.
4: Letošní divadelní bojovka je na téma demokracie, takže se tam můžeme projít jednotlivá stanoviště, na kterých se dozvíme, jak třeba demokracie vznikala.
5: Je tam třeba historie i antická diskuze, pak je tam třeba setkání s Libuší.
4: Jako se spravedlivým soudem můžeme se dozvědět, co je obsahem ústavy a listiny práv a svobod.
5: Probíhá tam vznik občanského zákoníku.
4: Taky se dozvíme něco o fake news, o clickbaitových článcích a o svobodě slova. Můžeme se také potkat s Václavem Havlem.
5: A taky Masarykem.
4: No a to všechno můžete potkat na divadelní bojovce na Vyšehrádkách.
0: Na Vyšehrádkách tedy opravdu bohatý program. Pokud byste měli cestu do středních Čech, tak se taky můžete zastavit v Kulíně na festivalu Gasparáda. Co tam, Veroniko?
3: Jedná se o mezinárodní divadelní festival, který se tedy v Kolíně koná k poctě slavného rodáka Jeana Gaspara de Biroa. Začíná v sobotu 4. září a vychází z tradiční pantomimy v moderním pojetí a prezentuje i další směry nonverbálního divadla. Už to tady padlo v rámci Vyšehrádek, nový cirkus, ale také černé divadlo nebo klaunérii. Program se odehrává pod širým nebem, což je velká devíza festivalu na Karlově náměstí v Kolíně a nabízí tituly pro děti od 3 let i pro děti prvního stupně základních škol. A zrovna pro ty je určena inscenace Detektiv Emil a Králík s velkýma ušima v podání známého souboru Buchty a Loutky, renomovaného, vřele doporučuji, o chlapečkovi, který umí všechno najít a je předurčen k tomu, aby se stal detektivem. Takže detektivní žánr je populární nejen mezi dospělými. Z Argentiny bude dokonce v Kolíně hostovat soubor Kompany a Topé, zastoupený klauny a akrobaty Pablítem Censim a Augustinou Balesterovou. A ti se zaměřují nejen na cirkusové techniky, ale také na taneční dovednosti. A setkání dvou autorských osobností, ve kterém živá hudba a pohyb spolu vedou rovnocenný dialog, nabídne představení Upside Down Dialog akrobata a performera Jana Jiráka a hráče na akordeon Robana Zabelova. Představení propojuje disciplínu stoj na rukou, živou hudební kompozici a taky současný tanec a je tedy vhodné pro starší děti od 10 let.
2: A jestli vám to počáteční festivalové naladění vydrží i do toho následujícího víkendu, tak se nabízí zavítat do Plzně, a to na Mezinárodní divadelní festival Divadlo.
3: Ano, k plzeňskému festivalu totiž neodmyslitelně patří i Open Air program, který letos už 11. září nabídne loutkové představení inscenace Bába a holub. To vzniklo jako autorský projekt Alžběty Novákové pod záštitou produkční platformy Damo, Muza a představení je určeno tedy dětem až od 6 let. Ukazuje dům plný slavných osobností. Žije tam ale i stará bába, která každý večer na střeše krmí svého kamaráda holuba. Když se vedle ní nastěhuje mladý rapper, rozjede se mezigenerační střet, který nakonec zažehná povedená povidlová buchta. Vše se odehraje v prostoru u branky, načež na to naváže představení Popelka v neklasické interpretaci československého tandemu Elena Volpy a Johana Vavřínová. Ty se rozhodli představit týranou Popelku, která se vydá na samostatné hledání vlastní záchrany. Když se totiž konfrontuje s pravdou o své minulosti a útlaku, postaví se tomu a s pomocí dobré síly, která jí dodá nezbytnou důvěru a odvahu, se vydá tedy vlastní cestou. Představení je určeno dětskému publiku dokonce už od 5 let, ale je otevřeno i širšímu spektru diváků.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová nám představila v rubrice Kultivátor výběr z divadelních festivalů, které myslí i na ty nejmladší diváky. Moc děkujeme, měj se hezky.
3: Krásné kulturní ráno.

0: jako by se já a ty staly jen pulzujícími body na bílé ploše vědomí.
1: O proměnách tvorby Adriany Šimotové v čase stého výročí jejího narození.
0: S Milenou Slavickou a Pavlem Brunclíkem hovoří Michála Vrchotová.
1: Ve víkendové příloze 5. září.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Just in Time, Tony Bennett, Michael Bublé v nahrávce 20 let staré z alba Duets. 2 minuty necelé už zbývají do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Před námi je teď velmi, velmi zajímavá úvaha filozofa Tomáše Koblíška, doporučuji si poslechnout, a je o skryté agresivitě v jazyce, o tom, že mocenský nebo nějaký zastrašující způsob komunikace nemusí být vulgární, nemusí být ani otevřeně výhružný. Naopak, může znít velmi, velmi zdvořile.
3: V roce 1926 publikoval americký deník Ludington Daily News článek s titulkem Detroitští bandité využívají psychologii při vykrádání bank. Přepadají pokladní na ulici a otázkami je přivádějí k šílenství. Jde o jeden z prvních dokumentů popisujících tehdy už běžnou praxi některých amerických gangstrů. Vedle lupičů se zakrytými tvářemi a nabitými pistolemi se vyskytovali zločinci, kteří svých cílů dosahovali pomocí řeči. Přesněji dosahovali jich pomocí dvojznačných průpovědí adresovaných bankovním úředníkům, obchodníkům, ale třeba i politikům a soudcům. Jak se mají vaše děti? Často na ně myslíte, že? Máte hezkou rodinu, vidíte? Nebyla by škoda, kdyby se něco stalo? Zkusme spolupracovat. Budete mít klid. Jednoduše řečeno, přesně 100 let starý článek zřejmě jako první popsal jazyk mafie. Jazyk Mějškově vlídný a diplomatický, ale zahrnující také nepřímou výhrušku či jiný typ útočného sdělení, které posluchač nemůže přeslechnout. Relativně nedávno se k tomuto dokumentu vrátila americká filozofka jazyka Elizabeth Kemp, působící na Rutgersově univerzitě v New Jersey. V odborné studii se snaží ukázat, jak tento mafiánský jazyk dnes proniká i do veřejného prostoru a stává se nástrojem používaným také významnými autoritami. Nemusí jít nutně o nevýslovné výhrušky či zastrašování publika. Příkladem tu mohou být jakékoliv výroky spojující povrchovou vlídnost s podpovrchovou agresivitou, například skrytým ponižováním oponenta. Podle Kemp tento typ mluvy představuje komplikovaný mechanismus. Mluvčí musí dát lidem jasně najevo, co má ve skutečnosti na mysli, aby dosáhl svého cíle. Například, aby se mu nikdo neopovažoval stavět do cesty. Avšak to, co má mluvčí ve skutečnosti na mysli, musí zároveň zůstat nevyřčeno pod libými slovy, aby se dotyčný mohl chránit před případnými kritiky tím, že přece neříká nic zlého a udržel si tvář seriózní osoby. Poukaz na tento typ mluvy je důležitý, nakolik doplňuje současné debaty o narůstající hrubosti ve veřejných diskuzích, čímž se nejčastěji míní narůstající počet výslovných urážek či vulgarit. Přesnější by ale možná bylo říkat, že debata nenabývá na hrubiánství, ale spíše na útočnosti. Mnoho útočných projevů totiž vůbec není hrubých. Naopak se pojí s úsměvy a přívětivostí, takže agresivita ve veřejném prostoru může růst, aniž musí přibývat drsného slovníku. Někteří mimořádně agresivní mluvčí si ostatně udržují zevnějšek diplomatů. Co s tím? Kemp doporučuje publiku, aby rozhodně nezůstávalo sticha. Tím by se mafiánský jazyk šířil bez zábran. Zároveň ale není úplně vhodné za mluvčího říkat nahlas, co ve skutečnosti jen naznačil. Vy nás vlastně zastrašujete, vy nás vlastně vydíráte. Dotyčný pak totiž snadno může kritiky nařknout z přepjatosti či snahy vyvolat konflikt, zatímco on přece celou dobu hovořil klidným hlasem. Kemp tedy navrhuje jinou strategii. Ptát se takových mluvčích pedantsky přímo na jejich řeč. Proč jste použil tenhle termín? Proč zrovna tahle slova? Dotyčný tak může být vyzván, aby vysvětlil nejen, co si myslí o tom či onom, ale také, proč ve veřejném prostoru používá nějaký a ne jiný typ mluvy. A právě to je hlavním sdělením, které lze vyvodit z textu od americké filozofky. Navrhuje nám, abychom učinili velkým tématem našich debat nejen všemožné společenské problémy, ale také jazyk, který do těchto debat proniká. Že se některé tyto debaty neposouvají, je totiž možná dáno i tím, že pod vlídnými slovy roste temný mrak, který svobodnou diskuzi dusí. Jednoduše řečeno, ve veřejném prostoru naplňujícím se strachem a obavami není úplně snadné mluvit.
2: Veřejná komunikace tedy nemusí být hrubší, aby byla stále agresivnější. Ty nejnebezpečnější útoky se skrývají právě pod velmi vlídnými slovy, jak připomněl i filozof Tomáš Koblížek.
0: pokračuje pianista Jan Dušek, pankrácký valčík z cyklu skladby z vězení a skladatel Rudolf Karela.

0: dohrál pianista Jan Dušek. I tuhle skladbu už najdete v playlistech na vltava.rozhlas.cz. 7 minut a kousek zbývá do 10.
1: Znamená to, že se blíží vizitka. Dnes bude patřit divadelní pedagožce Ireně Konývkové. Je to držitelka ceny Menard pro výjimečného pedagoga základní umělecké školy. V Ostrově vede literárně dramatický obor a už taky dětský soubor Hop Hop, se kterým její svěřenci vystupují na festivalech doma i ve světě.
0: Co všechno se dítě může naučit, když dostane prostor hrát, tvořit nebo hledat vlastní hlas, o tom se bude mluvit v následující hodině a moderátorka Karolína Koubová tedy přivítá Irenu Konývkovou, divadelní pedagožku z už oceněnou Akademii Menard.
1: V kinech byl teď o prázdninách velký blockbuster a stále je ještě nasazený. Je to Odysea, myslím, že František viděl.
0: Ano, ano.
1: Pokud máte zájem vidět tento snímek v pražském kině Cinema City Flora, tak si potom připravte trošku vyšší obnos, protože si určitě připlatíte. Promítání v nejvyšší kvalitě, tedy s vysokým rozlišením obrazu, v Česku podražilo.
0: V našem akcentu v 17:30 odpoledne se budeme ptát, v čem je speciální formát IMAX 70 mm výjimečný, jak se udržuje taková projekční technologie a až přestane točit Christopher Nolan, bude to znamenat konec tohoto formátu.
1: Tak nejenom na to se bude taky Saša Michailidis ptát svých hostů, tentokrát promítače kina IMAX na pražské Flóře Tomáše Višinského a filmového publicisty, kritika a kinaře z Edison Film Hubu Martina Pleštila. Akcent na Vltavě, nalaďte v 17:30 odpoledne.
0: Těch témat samozřejmě máme celou řadu a taky můžete poslouchat Vltavu i během dne. Dnes třeba ještě můžeme doporučit skvělý večer na téma s podtitulem Přelet nad Milošem Formanem, nenechte si ujít od 20 hodin. Zaměří se tedy na cestu režiséra Miloše Formana k filmové slávě, která rozhodně nebyla přímá.
1: Ranní mozaika na Vltavě pro vás pravidelně mezi pondělím a pátkem vždy od 6 do 10 sleduje aktuální kulturní publicistická témata. Další novinky přineseme zase zítra ráno.
0: Zdraví vás Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce chce na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Rusko v noci útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsa. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně jednoho dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhij Lisak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují už několikátým dnem v řadě. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Pomocí moderních kriminalistických metod chtějí prověřit okolnosti jeho smrti z března 1948, kde Masaryk zemřel po pádu z okna Černínského paláce. Podle tehdejší oficiální verze spáchal sebevraždu. Policie teď prověřuje také možnost, že byl zavražděn. Vyšetřovatelé chtějí mimo jiné zjistit, jestli na jeho ostatcích nebo oblečení nezůstaly stopy po trestném činu. Případ úmrtí Jana Masaryka policie v minulosti opakovaně otevřela, mimo jiné kvůli novým dokumentům a poznatkům z domácích i zahraničních archivů. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů, od renesance až po současnost. Připravili je Národní knihovna s památníkem národního písemnictví a pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Zpočátku čekejte slunečno, postupně během dne má od západu přibývat oblačnost, a to až na zataženo. Hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Důležité je umět se s žáky smát, nepodlehnout touze po dokonalosti a nezapomínat, že i profesionální umělec má své strachy. Dramaťák je pro děti zkrátka něco jako ostrov, říká ředitelka základní umělecké školy Ostrov na Karlovarsku, kde rovněž vede literárně dramatický obor a divadelní soubor Hop Hop Irena Konývková. Čerstvá držitelka ocenění Man Art pro výjimečnou pedagožku základní umělecké školy v kategorii Performing Arts. A Irenu Konývkovou zdravím do studia v Karlových Varech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jenom na úvod ještě shrnu další vaše kurikulum. Víte, Irena Konývková se divadelní pedagogice věnuje od svých mladých let. Dnes je považována za ikonu českého dětského divadla. Desítky let také vede právě dětský soubor Hop Hop. S ním procestovala festivaly po celé Evropě i světě a v Koreji si dokonce tamní diváci mysleli, že sledují nikoliv amatérský, ale profesionální soubor. Irena Konývková se věnuje také dětskému přednesu, působí v řadě odborných rad i například ve Sdružení pro tvořivou dramatiku. Je držitelkou prestižní ceny Asitej za výjimečný umělecký počin nebo významný přínos v oblasti divadla pro děti a mládež. A jak už jsem zmínila v úvodu, čerstvě také jako výjimečná pedagožka Zušky obdržela cenu Man Art. Tak když dovolíte, paní Konývková, tak bych začala právě Man Artem. Říkáte, že celý život vlastně učíte, děláte divadlo sama a s Man Artem se vám splnil sen o spolupráci. V čem přesně?
2: No přesně tak. Vlastně učitel dramatického oboru bývá velmi často sám ve svém oboru a nemá možnost si s někým konzultovat svoji vlastní tvorbu. Já sice už kolegy, mladší kolegy mám u sebe v dramatickém oboru, ale přece jenom jsem zatoužila být s někým zkušeným, s někým, kdo s profesionálem, s kterým mohu svoje obavy nebo svoje nějaké pochybnosti, tak které mohu prodiskutovat. Takže jsem si to strašně moc přála. Už jednou jsme se přihlásili do Man Artu, nebyli jsme tehdy vybráni a říkala jsem si, oni si myslí, že já to nepotřebuji a že já nepotřebuji s někým něco konzultovat, ale ono to opravdu vlastně není pravda. Já si myslím, že každý člověk, který se chce někam posouvat dál, tak je moc fajn, když má možnost se o té své tvorbě s někým bavit. A to právě Míša Homlová, která mi byla
1: jste měli
2: vlastně,
1: za mentorku?
2: Ano, kterou jsme měli jako mentorku, tak to byl úžasný člověk, který posunul i mě, i moje žáky.
1: Michaela Homlová, režisérka, herečka z Naivního divadla v Liberci. Každopádně jenom možná na úvod ještě připomeneme, jak Akademie Man Art probíhá, protože ta je určena pro žáky základních uměleckých škol, také druhého stupně základních škol a studenty středních škol. A právě se tam musí kvalifikovat a přijatí studenti i jejich učitelé získávají na jeden školní rok stipendijní podporu pro práci s mentorem. A vy jste říkala, že jste se tam hlásili po druhé. S čím a s jakým kolektivem žáků?
2: Tak musím říct, že teď jsem se hlásila za

0: všechny možné dveře, do kterých by měli mít možnost nakouknout a pak si třeba zvolit, kam vejdou, anebo co vlastně je oslovuje.
1: Takže vaši svěřenci vlastně udělali takový, řekněme, úkrok od činohry směrem k loutkám a alternativnímu divadlu.
0: A i vlastně k divadlu pro malé děti. Uh-huh. A bylo to velmi inspirativní. Takže vlastně jsme se na tom shodli a každý z nás měl za úkol, i já, i děti, napsat, proč to tedy chceme. A vlastně ten mentor si pak vybírá, s kým by chtěl pracovat a chvála Bohu nás Míša Homolová vybrala.
1: Uh-huh. No a co třeba pro vás bylo takovým aha momentem nebo inspirací, když říkáte, jak vlastně ten tvůrčí dialog s dalším vedoucím pro vás byl důležitý? Takže když se třeba pozorovala právě práci Michaely Homolové s vašimi studenty?
0: My jsme s Míšou poměrně na podobné notě, takže bylo jako moc fajn si některé věci i potvrzovat. Jo, třeba, že uprostřed tvorby se Míša zvedla a šla přímo ukázat, jak se s loutkou má pracovat, co se tam má dělat. A to třeba, myslím, to oživování loutky, to já opravdu tak neumím jako Míša, takže pro mě bylo moc zajímavé pozorovat toto. A pak teda ještě úplně na úvod, Míša přinesla obyčejné papíry, z kterých tak úplně jednoduchým způsobem začala rychle tvořit loutku. A to třeba taky bylo pro mě inspirativní, když s papírem dělám, ale ty druhy papíru, které ona přinesla a ty vlastně formy, co z toho byla schopná udělat a dneska moje děti před představením taky udělají šup, šup, šup a mají loutku hotovou. Mm-hmm. Jo, že tohle třeba bylo pro mě...
1: Dostali jste další nástroj vlastně k vyjádření.
0: Přesně tak.
1: A řekněte mi, co jste tedy vlastně vytvářeli v rámci toho ročního stipendijního pobytu za tvar, co vzniklo za inscenaci?
0: My jsme si vybrali, že jsme vybírali, jak vybírám i já, s dětmi si vždycky vybíráme knihu nebo téma, které chceme, tak tady také jsme měli na hromádce několik knih a zvítězila kniha Pavla Kohouta Frkos. A my jsme, a pan Pavel Kohout, teda já jsem s ním komunikovala i, jestli nám to dovolí, abychom vlastně na knize mohli pracovat. A pan Kohout byl velmi laskavý a řekl, že můžeme knihu zdramatizovat. Mm-hmm. Takže
1: to je to vyprávění o Kosákovi.
0: Ano, je to vyprávění o malém kosovi, který vypadne z hnízda, najde ho rodina, dají ho do klece a teď jeho maminka lítá ke kleci a teď v podstatě ho přesvědčuje o tom, že by měl jíst, že by se neměl bát zkoušet nové věci. A ono to má takový docela samozřejmě přesah i pro ty moje žáky a i pro ty, pro kterým to hrajeme. My to teda hrajeme malinkým dětem.
1: Takže vztah rodičů a dětí z ornitologické říše velmi inspirativní, tedy i pro studenty vaše. Tak teď vlastně si jenom přiblížíme možná i prostřednictvím hudby, kterou jste pro nás vybrala. Vlastně to, co s dětmi děláte, a to teď se tady posouváme k vašemu souboru Hop Hop a vy jste vybrala jako první píseň Jako na molu. Tak co je to?
0: V podstatě vznikla inscenace, která se jmenovala Jako na molu a byla o tom, jak se člověk cítí mezi ostatními, že se trochu přetvařuje, že se dělá někým jiným, než ve skutečnosti je. A jak vlastně bojuje s tím, aby byl opravdový nebo aby se nebál se projevit a říct si svůj vlastní názor. Je to inscenace, kterou tvořili tehdy 16-letý žáci Základní umělecké školy Ostrov a vlastně je složená z autorské tvorby. I ta písnička je autorská. Měla jsem vlastně i zvláštní skupinu, měla jsem tam hodně teda chlapců a chodili všichni do hudebního oboru taky, takže vlastně i to, co uslyšíte, je nahráno vlastně těmi žáky, kteří chodili zároveň teda do hudebního oboru a skládali teda ty písně a bylo to celé doprovázeno jejich skladbou a text byl složen vlastně z jejich textů, převážně tedy z jejich textů.
1: Takže všechno je úplně původní.
0: Ano, všechno je původní.
1: Jako na molu.
0: Tak.

0: Tak tu jsme slyšeli píseň Jako na molu, kterou složili a hráli žáci základní umělecké školy Ostrov na Karlovarsku. V dnešní vizitce je hostem ředitelka právě téhle školy Irena Konývková, čerstvá držitelka ocenění Menard pro výjimečnou pedagožku. Rovněž tu vede literárně dramatický obor na této umělecké škole. A pokud vás zajímá cokoliv a máte nějaký dotaz, pište prosím na vizitka@rozhlas.cz. To je ta správná adresa, kterou znáte, tak se těšíme na vaše podněty. A my s paní Konývkovou mluvíme na dálku do Karlových Varů, takže jenom, jestli se slyšíme, jak doufám, tak pokračuji a ptám se, když jste právě získala tu cenu pro výjimečnou pedagožku, tak cílem toho ocenění je upozornit na pedagogy, kteří inspirují své žáky a často jim otevírají svět umění pro další životní cestu a také nějak nasdílet jejich pedagogický přístup. Co je tedy za ta léta praxe těmi hlavními pilíři, o které opíráte práci s dětmi?
1: Ono těch pilířů je poměrně hodně, ale vy jste to v podstatě řekla v tom úvodu. Mluvila jste o tom, že vlastně to, co jsem říkala, že je potřeba se s žáky smát a že není možné si myslet, že vytvořím dokonalé představení, v kterém se já budu prezentovat. Ale nejpodstatnější je, aby to představení bylo o žákovi, o jeho sdělení, o tom, co on chce hrát a co on chce říkat ostatním. A ještě přitom, když to bude sdělovat, tak aby se přitom cítil dobře. Jsme malé město, takže není to o tom, že by ke mně chodilo hodně extra talentovaných dětí, kteří, když stoupnou na jeviště, budou okamžitě herci. Přijdou i děti, které mají své obavy. Mám zkušenosti i s tím, že přijdou třeba žáci, kteří zadrhávají a bojí se pronést jakoukoliv větu. Ale vy jako divák, když se na ně díváte na jevišti, tak byste si měla říct, teda ty všichni jsou strašně šikovní, to jsou tak talentovaní děti. A o tom to přesně je, vyjít jim vstříc a umožnit jim nějaké bezpečné prostředí, nejenom v dramatickém oboru, ale i na jevišti, aby mohli sdělovat svoje myšlenky a svoje obavy jakákoliv témata.
0: Řekněte mi, jak tedy probíhá vlastně ten váš školní rok a když zkoušíte nějakou kolektivní práci, zároveň do toho určitě patří i solová práce, přednes, tak říkáte, děti si něco přinesou, děláme to, s čím sami přijdou. Jak to vypadá u vás v září, kdy si řeknete, co budete dělat a kdy máte potom v červnu, předpokládám, nějaké představení?
1: My máme teda představení trošičku dřív, my se snažíme březen, duben vždycky, abychom měli premiéru, ale ta září se samozřejmě trošičku obměňují, nebývá to vždycky přesně stejné. Někdy se zkrátka v září sejdeme a hledáme téma, o kterým chceme hovořit a já mám na to takové speciální cvičení, které většinou končí kresbami a v těch kresbách my hledáme, co nám to připomíná a člověk, ať chce nebo nechce, tak mu vždycky připomínají věci, kterými se zabývá, kterými se trápí a ty píšeme na papír a pak si dáváme dohromady, jestli je něco podobné nebo není.
0: Takže děti přijdou na dramaťák, ale vypadá to, že spíše jsou na výtvarce.
1: To ne, my tam děláme, jakože třeba mají zavřené oči, chodí prostorem, pak hledají někoho, potkají se. Je to dramatický obor, je v podstatě takový obor, který v sobě zahrnuje všechno, jak pohyb, tak samozřejmě výtvarno, tak taky hudbu, takže je to takový jako opravdu obor, kde to dítě najde vlastně všechno a my díky těm kresbám a díky tomu, co tam vidíme, tak pojmenováváme, co tam vidíme a pak se nám z toho vykrystalizuje nějaké téma, o kterém si řekneme, jestli chceme hrát nebo ne. Ale třeba v letošním roce jsme se domluvili už v červnu, řekli jsme si, jakou cestou, protože už jsou to děti, které chodí do druhého stupně základní umělecké školy, tak jsme si řekli, řekli, pojďme se tentokrát inspirovat knihami, takže každý měl za úkol o prázdninách hledat, číst knihy. Neidealizuji si své děti, není to o tom, že všichni jsou velký čtenáři, mnozí kouknou jenom na nějakou anotaci v té knize, která je zaujme, a zkrátka všichni, včetně mě, přineseme knihy, které nás nějakým způsobem zaujaly, a pak si o nich povídáme. I když teda víme jenom třeba obsah, tak si řekneme, jestli nás vůbec to téma zajímá nebo ne. A podle toho, která ta kniha nás zaujme, tak každý má dvě ruce, takže my si ty knihy položíme na zem a každý se dotkne vlastně každou rukou jedné knihy, tím se nám zúží to množství knih a ty potom, většinou to bývají dvě, tři knihy, a těmi se zabýváme trošku podrobněji, takže opravdu je načteme, opravdu prozkoumáme, o čem to je, jak to je, a pak nastává teda další proces, kdy si s nimi hrajeme. A končí ten proces tím, že na konci má každý jednu ruku a tu dá na tu knihu, a z toho nám teda vzejde kniha, kterou chceme zpracovávat, kterou se chceme inspirovat. A nebo třeba téma. Samozřejmě může se stát, že jako na MOLu nebyla žádná kniha, byla to inspirace toho, že vlastně tam někdo přinesl i vlastní tvorbu, takže jsme si pak vybrali právě tu vlastní tvorbu. Takže pak se nám to tak jako nasměruje, přičemž každý žák má právo veta, to znamená, i kdyby byl sám a nechtěl do těchto vod vstoupit, tak to může použít, ale musím říct, že za celý život se mi to nestalo, že by někdo vetoval výběr.
0: No to je fantastické, jak se vlastně kolektivně rozhodujete s přihlédnutím na to, že každý jedinec to může vetovat. Mm-hmm. A i když se vám to nestalo, tak jste potom připravena na tu variantu, že třeba by dal někdo veto a museli byste vymýšlet koncept celý úplně znova?
1: Pokud by to někdo vetoval, tak zkrátka ještě není čas na rozhodnutí. Mm-hmm. Tak jsou tam většinou právě dvě nebo tři knihy, takže dál zkoušíme, hledáme, co v té knize, jaká témata jsou, jaké postavy tam jsou. My si vypisujeme ty jednotlivé postavy. Mnohdy musíme postavy dopsat. Je nás 10, tato skupina má 8 děvčat a 2 kluky, takže my třeba i si řekneme, která postava vlastně ji nechceme, nepotřebujeme, ale koho zas naopak potřebujeme. Jo, takže se stalo, že třeba místo babičky jsme vytvořili sestru, která byla tím takovým tím ostrovem, který pomáhal, protože samozřejmě zase hrát dospělé osoby je vždycky trošičku komplikované, takže hledáme, jak ten příběh přizpůsobit té skupině, která tam je. A k dramatizaci jako takové dochází až tak někdy v listopadu, v prosinci, kdy už se snažím to napsat vlastně, kdy už i docela dost často i víme, kdo bude hrát, anebo už tak jako máme nějakou představu.
0: Takže vy máte vlastně potom hru, kterou adaptujete na potřeby toho daného kolektivu, to znamená, že nikdo se tam třeba necítí, že by neměl adekvátní pole působnosti, adekvátní roli.
1: Určitě. Rozhodně si nevybíráme napsané hry, protože napsané hry, které jsou, tak si myslím, že i kdyby byly napsané pro děti, jakože v rámci časopisu Tvořivá dramatika, tak vycházejí právě ty jako dobré inscenace, které se objeví na dětské scéně, tak tam scénáře se objevují. Ale já to beru jako, že to je ta inspirace, nebo i jsem to vlastně tak chtěla, aby to tam vycházelo, aby to byly inspirace pro začínající učitele, kteří potřebují nějakou inspiraci, jak vlastně pracovat. I já, když jsem začínala, tak jsem si ze začátku brala scénáře Milátky Mašatový, úžasné paní učitelky z Olomouce. A vlastně jsem se i z toho, jak jsem na ty scénáře koukala, tak jsem se učila, jak to napsat, jak nevytvářet třeba pro malé děti zbytečně dlouhatánské věty, ale že je potřeba kratší, třeba i jenom slova, aby to pro ně nebylo složité. Takže já jsem zkrátka ten člověk, který vlastně vytváří scénáře ano. Úplně ojedinělé pro každou tu skupinu.
0: A zapojujete právě i do psaní scénářů hráče a hráčky?
1: Víte co, ono, když při tom tvoříme, tak někdy vzniknou, že každá, rozdělíme se na skupiny, zadáme si nějakou situaci z té knihy a teď oni se rozdělí, pak to zahrajou, my si o tom povídáme, která ta situace je fajn, mnohdy spojíme všechny ty třeba tři situace dohromady, protože nám přijdou zajímavé. A pro mě už je to velká inspirace. Pro mě už je to, že jo, tahle ta situace je fakt dobře vymyšlená. Takže já v podstatě do toho scénáře pak napíšu to, co vymysleli ty děti. Mm-hmm. Jo, že vlastně se na tom scénáři takto podílejí taky.
0: A vy to zapíšete.
1: A já to přesně tak zapíši a snažím se tomu dát nějaký řád, ale dost často se stane, že i když tomu dám ten řád, přemýšlím o dramatické lince, všechno u toho zeleného stolu pak dám dokupy, tak se pak samozřejmě stane, že zase přijdu už s hotovým scénářem a zjistím, že úplně ne, to funguje a že je potřeba, a děti tam najednou vymyslí něco lepšího, geniálnějšího. Takže scénář, který děti dostanou jako první, nebývá jediným scénářem finálním. My ho dost, a potom někdy, když už tam mají příliš poznámek, tak vždycky říkám, nechcete už teda nový zase, nemám to vytisknout, tak oni říkají, jo, jo, prosím, už se v tom nevyznáme. A nebo naopak, já už se v tom tak vyznám, že já radši ne, takže každý si volí, že si do toho píšou ty poznámky, změny, které děláme. Mm-hmm.
0: Vy jste mluvila teď právě o skupině, kterou vedete tedy druhý stupeň základní umělecké školy, což je tedy od těch 14 let, že tam máte 10 dětí, 8 děvčat, nebo 10 studentů, 8 děvčat a 2 chlapce, ale předpokládám, že tady máte ještě další skupiny, i těch mladších dětí. Jak to máte všechno diverzifikované?
1: V dramatickém oboru máme zhruba kolem 130 dětí a máme tam samozřejmě děti od 5 let až do 19. Ale já jsem ředitelka školy a tím, že jsem ředitelka školy, tak je pravda, že já jsem vždycky se snažila mít jako ředitelka školy dvě skupiny, i když můj úvazek stačí úplně bohatě na jednu skupinu, ale vždycky jsem chtěla mít malé a velké, ale teď si tak asi 2 roky dopřávám už to, že jsem si řekla, že bych měla zvolňovat, takže už si nechávám jenom tuto jednu skupinu. Takže já osobně mám momentálně jednu skupinu, ale moji kolegové mají samozřejmě děti od 5 let až po těch 19 let.
0: A vychovala jste si tedy následovníky. My budeme mluvit právě i o vzdělávání učitelů dramaťáku, protože tomu se hodně věnujete, ale teď bych ráda zase zahrála další píseň, kterou jste pro nás vybrala, a to je také zase odkaz na inscenaci vašeho souboru Hop Hop. Je to skladba z inscenace Běž chlapče běž, Vlastislava Mareše, a tak jenom prosím taky, jestli můžete říct něco o té inscenaci.
1: Je to inscenace, která je podle skutečné události. My jsme byli v kontaktu jak s autorem Uri Orlevem, tak také s člověkem, kterého se to týkalo. Je to o chlapci, který utíkal z varšavského géta a přišel o ruku. Je to vlastně z doby druhé světové války. S inscenací jsme byli tedy na světovém festivalu a aniž bychom tušili, že je to soutěžní festival, tak na konci se pak vyhlašovaly ceny a my jsme teda získali hlavní cenu velké formy, to znamená teda hlavní cenu souboru, který hraje na velkém jevišti. Bylo to pro nás překvapení, děcka ani, protože se tam mluvilo. Byli jsme teda v Rusku, v Tjumeni.
0: Na Sibiři
1: jsme byli. To já, když mě vysílalo, vlastně my jsme je vyjeli jako za Českou republiku a vysílalo mě česká AITA i JATA. Volali mi, že teda bychom mohli jít na tento světový festival a já, tak kde je, že oni bývají, že jo, i v Austrálii, i Americe, a mě na Sibiři, tak jsem se ptala, co jsem provedla, proč musím na Sibir, ale byl to úžasný světový festival.
0: Rodiče děti pustili.
1: Pustili a byl to samozřejmě velký zážitek a hlavně ty světové festivaly nebývají soutěžní, takže já jsem si to, ano, byla tam porota, byla tam žiry profesionální, ale my dramaťáci jsme zvyklí, že tam vždycky se je nějaká porota, která, nebo lektoři, kteří představení rozebírají.
0: A přitom jste nevěděli, že jste v soutěži.
1: Ano, přitom jsme nevěděli, že jsme v soutěži.
0: A vyhráli jste.
1: A vyhráli jsme. Bylo to hezké, byl to zážitek. A je to inscenace právě, ke které složil hudbu pan Vlastislav Mareš, což je můj kolega ze základní umělecké školy, on složil poměrně hodně hudby pro mé inscenace. Je to úžasný i pedagog a úžasný skladatel, takže jsem si říkala, že bych byla ráda, aby to zaznělo v rozhlase i jako poděkování právě jemu, jak nám pomáhá.
0: Tak jsem s tou skladbou.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem, byť na dálku, ve Karlových Varech, Irena Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov, čerstvě držitelka ocenění Menard pro výjimečnou pedagožku Základní umělecké školy v kategorii Performing Arts. A mě paní Konývková zajímá, když jste se i dotkla toho, že už i na své škole musíte předávat dramatický obor svým následovníkům, jakkoliv si držíte tu jednu skupinu, tak máte za sebou právě bohatou zkušenost lektorskou, byla jste externí pedagožkou katedry tvořivé dramatiky na DAMU, členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku, podílela jste se na tvorbě rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání a byla členkou expertní skupiny pro umělecké vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání. Tak jaké je tedy to české umělecké školství vašima očima a pak ta nastupující generace mladých učitelů dramaťáků?
1: Musím říct, že to je opravdu, říkáme to dost často, ale ona je to pravda, že je to poklad, který Česká republika má. Ne každá země má takovou možnost mít právě soustavné vzdělávání dětí od 5 let až vlastně do dospělosti. I na naší škole máme výuku seniorů. A je to, já vždycky říkám, že kdo dá děti do základní umělecké školy, tak má jistotu, že z něj vyroste krásný člověk, že to bude člověk, který bude přemýšlet, člověk, který je tvořivý, který je kreativní a je jedno, do jakého oboru potom vstoupí. Je to člověk, který umí komunikovat, který umí si říct svůj názor, umí přijmout kritiku, protože žádné dítě v základní umělecké škole by se neposunulo, kdybychom každou hodinu, a je jedno, jaký je to obor, spolu nemeditovali nad tím, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, jakou cestou vlastně chceme jít dál. A to jsou, musím říct, hodnoty, a už nemluvím o té dovednosti, která samozřejmě, o té profesi, která dělá z člověka, který má zájem potom o kulturní dění a zajímají ho potom věci, které samozřejmě činí nejenom jeho, ale i jeho rodinu krásnou. Je to opravdu poklad.
0: Ta bohatá síť zušek a vlastně ta dostupnost těch uměleckých oborů, to je opravdu unikát České republiky mezi ostatními zeměmi.
1: A měli bychom si ho vážit. Kamkoliv přijedu a to, co jste i tam říkala, že i třeba letos, když jsme byli právě v té Jižní Koreji, tak my jsme byli, vlastně jsme se ocitli na festivalu profesionálního divadla, byli jsme zařazeni mezi profesionální divadelníky asijský do velkého divadla a pak tam byl teda se mnou vlastně rozhovor, že já jsem šla na jeviště a celý ten sál, opravdu tam bylo asi 1000 lidí, tak se začali vyptávat a oni si mysleli, že jsme profesionální škola. A já jsem jim začala vysvětlovat síť základních uměleckých škol v České republice. A oni to obdivovali a říkali, tak to není možný a jak tvoříte a co děláte. Takže vlastně do jakékoliv země jsme se dostali, tak nám to vlastně vždycky všichni záviděli. A chvála Bohu, základní umělecké školství se také velmi, velmi posouvá. Je to určitě i rámcovými vzdělávacími programy, které nahlížejí na obor nejenom na jako tu uměleckou dovednost, na to řemeslo, ale které poukazují to, co ti učitelé dělají, to znamená, jaké kompetence dětem další dávají. A těch kompetencí, před chvilkou jsem některé vyjmenovávala, tak jich není opravdu málo. A já jako mám za své kolegy, teda dva své žáky, jsou to absolventi, jeden absolvoval na DAMU režii dramaturgii, druhý je absolvent na JAMU divadlo děti, nebo tak je to tam divadlo ve výchově, tak abych řekla správnou katedru. A pak tam mám ještě třetí kolegyni, která vystudovala také DAMU a vlastně si ji přivedl jeden z těch mých učitelů k nám do školy. Jsou to úžasní kolegové, kteří se nebojí nových forem. A to si myslím, že je taky důležité, kteří jsou otevření vůči tomu, že nemusíme mít jenom v dramatickém oboru divadlo v činoherní podobě, ale že samozřejmě tam do toho patří i různá média. Takže a já jsem si zrovna teď četla, protože jsem si říkala, že nevstupovala jsem už do revize rámcového vzdělávacího programu, protože jsem si tak pro sebe říkala, že by to měl revidovat někdo jiný a ne já, aby to byl člověk, který má čistou hlavu a který do toho vstupuje trošičku jinak. A koukala jsem, kteří z mých kolegů se na to dívají, vede to paní Hanka Trázníková. A to, co jsem tam četla, tak jsem si říkala, jo, je to ono. Je to ono, směřuje to tam, kam to směřovat má. A přitom nechávají ty otevřené dveře, protože marná věc, do základní umělecké školy vám vždycky vejde nějaká osobnost, nějaký člověk, který se na něco víc specializuje, něco umí víc a je nesmysl hocpát do nějaké jasné škatulky, že musí zrovna odehrát tuto skladbu s žákem, to je přece nesmyslný, nebo že by měl zrovna toto dělat, on by měl mít vlastně ten rámcový program, by měl ukazovat směr, co vlastně chceme, jaké dítě má od nás odejít a jakou cestu si který učitel zvolí, tak to si myslím, že je opravdu jedno a má to být o té osobnosti.
0: Zároveň by mě zajímal váš pohled i z té praxe na to, když máme tedy ten stupeň základních uměleckých škol a potom případnou návaznost, pokud by tedy někteří výjimečně talentovaní žáci potom chtěli pokračovat v profesionálním vzdělávání na tomto poli. Tak jak by to mělo fungovat?
1: Myslím si, že teď právě při té revizi tak docházelo právě i ke spolupráci se školami, které navazují, aby ta kontinuita byla dál a pokračovala. Takže já doufám, že se toto trošičku zlepší, protože si myslím, že zrovna v té divadelní části to úplně takové nebylo.
0: To mě přímo právě zajímá, jak vnímáte třeba nějaké možnosti, když rozvinete ten dramatický talent u žáka základní školy, ale na Zušce, tak potom, jestli třeba ho můžete nějak směřovat právě do té, řekněme už takové poloprofi, ale stále ve vzdělávání divadelní úrovně na konzervatoř například.
1: Já se přiznám, že já jsem radši, já nevím, jestli to teda je dobré říkat do éteru, ale
0: když nejdou někam tam.
1: Já jsem radši, když jdou až na vysokou školu uměleckou, než na konzervatoř.
0: No tak máte až do 19 let, jste říkala.
1: No, ale není to, že bych si chtěla ty talenty jako držet ve své třídě, ale že si myslím, že se dítě má až do těch 18 rozvíjet v tom svém prostředí a pak teprve v 18 možná víc ví, kterou cestou se chce dát. I když mám úžasné absolventy, jedním z mých prvních absolventů je Aleš Háma, který šel na konzervatoř a určitě to bylo moc dobře, protože Aleš díky konzervatoři je samozřejmě všestranný, jo, nebo mám Viléma Čapka, který je dneska uměleckým šéfem divadla Radost, takže není to, že bych jim to zakazovala, to rozhodně.
0: Ale
1: ne.
0: Ten vývoj talentu u dětí i vaším pohledem někdy asi jsou opravdu brilantní, třeba v tom dětském věku, bezprostřední, autentické, potom možná s tím zase zamíchá nějak puberta.
1: Přesně tak. A je potřeba, aby to některé dítě vám vejde a vy od začátku a chce tou cestou jít. Teď mám čerstvého absolventa Damu Jana Roháče, který je v Chebském divadle. To bylo dítě, které vešlo a vlastně od začátku se tímto směrem vlastně šel a bylo to jasné, že to je to jeho. A já jsem naopak jako říkala, ty jo, a co když se nedostaneš, jako ty to tak máš nalajnovaný, že nic jiného v tom životě nebudeš dělat, ale asi když něco člověk hodně chce, tak se mu to chvála Bohu podaří. Ale jsou některé děti, které jsou talentované a říkají jim, ty by si měl být určitě hercem, protože to neskutečně umíš. A oni třeba i v tom věku právě těch 14 začnou o tom přemýšlet a říkat, a co kdybych to šel dělat zrovna v té současné skupině, tam mám několik výrazných talentů. Jeden z těch chlapců právě říkal, co kdybych to šel studovat, a je to klučina, kterým se výborně učí a je úžasný sportovec, má úžasný výsledky a teď i teda na evropské úrovni. A já říkám, ty jsi chytrý, ty studuj až do těch 19 aspoň a pak se teprve rozhoduj, co chceš dělat. Jo, a uběhl rok a začal říkat úplně o jiné cestě, takže myslím si, že i to je úloha učitele nekoukat slepě na to, že teda musím to své dítě prosadit v tom svém oboru, ale nechat ho rozvinout a aby se rozhodla a měl z toho pak radost.
0: O tom, jak se rozvíjí talenty na základní umělecké škole, především tedy teď literárně dramatického oboru, mluvíme s ředitelkou základní umělecké školy Ostrov, Irenou Konývkovou. Můžete nám nadále psát na vizitka@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše e-maily, ale my si teď zahrajeme a vy jste pro nás, paní Konývková, vybrala Jablkoň v Bludišti, tak jenom proč padla volba na tuto píseň?
1: Opět hráli jsme inscenaci v Bludišti mého srdce, byla to pohybová inscenace složená z experimentální poezie a Jablkoň se u nás i dokonce objevil na našem hraní a vlastně ty jejich skladby nás tak inspirovaly, že vznikla opět inscenace, která byla na různých festivalech, nejenom zahraničních, ale teda dostali se i na národní přehlídky, tak je to taková vzpomínka.

tak je bum bum. Při prvním větru zaskřípal, při druhém spadl bum bum. Chceš třesoucíma rukama zachránit, co se dá, však nacházíš

lusknu dišti tvého srdce, vyrůstá pevný hrad a v něm bydlí jistota, že někdo tě má rád. Zaklepal jsem, zazvonil, ty

0: Pokračuje vizitka, posloucháte Český rozhlas Vltava. Dnes je ve studiu v Karlových Varech Irena Konývková, čerstvá držitelka ocenění Menard pro výjimečnou pedagožku základní umělecké školy v kategorii Performing Arts, také ředitelka právě základní umělecké školy Ostrov. Mluvili jsme o tom, jak se vedou žáci a studenti na v rámci uměleckého školství, potom i nadále třeba do nějaké profesionální kariéry, ale přišel nám dotaz a pište nám, protože je posledních pár minut na to na vizitka@rozhlas.cz. Ptá se nás paní posluchačka Martina, co ti ostatní, tedy asi myšleno ti, kteří nemají třeba nějak významně průkazný talent, ale třeba prostě mají lásku a radost z tohoto dělat, co všechno dramaťák dá i méně talentovaným žákům a studentům do života?
1: Tak já jsem mluvila o těch kompetencích, které dává základní umělecká škola a myslím si, že v dramatickém oboru to platí několikanásobně. Mluvila jsem i o dítěti, které třeba zadrhávalo a dneska je vlastně právníkem a mluví a vlastně slovo a nějaké sdělení je pro něj hodně důležité, takže určitě jim dává nějaké sebevědomí, dává jim schopnost se vyjádřit, dává jim schopnost sdělit svůj názor. Ale i takové třeba triviální věci, co mi říkají absolventi, co jim hodně pomohlo, když byli na vysoké škole, že umí dělat, jak umí dělat divadelní škrty, takže uměli si třeba vyndat ty nejdůležitější věci, když měli nějaké skriptum nebo nějakou knihu a že formou divadelního škrtu to vždycky jako uměli vyškrtnout.
0: A obstály i u zkoušky potom, že nevyškrtli nic podstatného.
1: Přesně tak. A pak samozřejmě, jak umí mluvit, tak umí prosadit a říct si to, co opravdu umí. A nemluvím o tvořivosti. Já si myslím, že každá profese potřebuje kreativního člověka a je úplně jedno, jestli je to úředník, nebo jestli to je člověk, který má vyloženě tvořivou práci, protože všichni ty děti umí improvizovat. Oni umí, nesloží se z toho, že když se něco nedaří, takže to znamená konec. Jo, je to i o tom, že
0: ta schopnost stát před ostatními za sebe a něco nějakým způsobem formulovat.
1: A řešit jakoukoliv situaci, protože to řeší na jevišti pořád anebo při té tvorbě.
0: Já přece jenom využiji, paní Konývková, vlastně tu vaši dekády cizelovanou zkušenost, protože vy jste opravdu doajenka, když to tak, jestli to tak můžu říct, literárně dramatického oboru, třeba soubor Hop Hop vedete od roku 1980. Ale oslavili jste 70 let jeho fungování. A vy říkáte, že děti jsou vlastně pořád stejné, že mají i ta stejná trápení, ale určitě se liší to prostředí, v jakém se oni pohybují. Tak si říkám, jak obtížné je v dnešní době vlastně, kdy značnou část svého času děti tráví online, je přilákat k takové fyzické činnosti, jako je divadlo.
1: Tak to je právě ta výhoda základního uměleckého školství, že děti vyjdou, když jsou malé. Jo, mě ty děti fakt vešly, většina z nich v 5 letech.
0: No ale udržet je tam potom právě v těch problematických letech, kdy se setkávají se sociálními sítěmi a s tím, že láká jejich pozornost něco úplně jiného.
1: Tak určitě je, láká to sdělování myšlenek a samozřejmě my do těch forem, které sdělujeme, tak dáváme i ta média. Máme třeba inscenaci, kde dívka ve škole lže, že jede do ciziny, protože se nechce přiznat, že nemají peníze a lže v podstatě prostřednictvím sítí, takže máme použité v podstatě zprávy, SMSky nahrané, takže je tam to nové médium. Je potřeba jim nabídnout zajímavé téma a hlavně kolektiv. Já si myslím, že ty moje děti vždycky drží to, že oni se velmi spřátelí a slaví pak spolu narozeniny. Některé rodiny si, já mám právě teď naopak jako úžasnou skupinu, že rodiče si třeba ty celé, všechny ty děti vezmou někam na chatu a nebo vzájemně spolu jezdí třeba na dovolené, aby to dítě mělo tam nějakého kamaráda. Takže ona tam vznikne opravdu parta dětí, která bez sebe nechce být.
0: No vy říkáte, že to vznikne, tak vypadá to tak jakoby samovolně, ale řekla bych, že to není samozřejmostí, že skutečně důležitou je osobností je právě ten vedoucí.
1: No, tak je to to, co pořád říkám, musí mít ten učitel chuť se s nimi smát a naslouchat jim.
0: Když se ohlednete, já se moc omlouvám, my se nevidíme, takže jsem vám do toho vstoupila, ale jakými změnami, posuny, etapami třeba zásadními jste prošli za tu dobu, jak to vidíte vy, když tam takovou dobu vlastně působíte v tom čele?
1: Víte, já vždycky, když se mě každý ptá, já jako vím, že každá skupina, která ode mě odešla, tak vlastně jim vždycky děkuju, že mě pustili do svého života, protože mě samotnou posunuli. Takže se posouvám, samozřejmě já posouvám se i v té komunikaci, posouvám se v tom, že vím, že současné děti potřebují třeba mnohem větší podporu, protože mají za sebou covidní doby, mají za sebou třeba i mnohdy nějakou šikanu ve škole nebo...
0: A v covidu jste dokonce udělali rozhlasové pohádky, takže vy jste fungovali tímto způsobem.
1: Ano, mě se přihlašovali děti už ráno v 7:30. Já vždycky říkám, děti, máte školu. Ale já teď momentálně nemám co, můžeme si povídat, takže já jsem opravdu jela naplno a tvořili jsme spoustu nových a zajímavých věcí. Je to o tom, že já vždycky ty děti adoptuju a nevím, stanou se součástí naší rodiny. Mám úžasné 3 chlapy doma, kteří, oni teda ty 2 chodili do dramaťáku taky a vlastně kolem nich jsou nabaleni zrovna tak skupinou. Se potom navštěvují, chodí si na svatby a ukazují si děti a slaví spolu třeba. Je to o tom přátelství.
0: A přitom byla podle mě velmi pozoruhodná i vaše cesta právě k divadelní pedagogice, kdy pro vás zásadní byli manželé Pavelkovi, rodiče herce Ondřeje Pavelky. A vy jste potom začala jako divadelní pedagožka už jako hodně mladá dívka a vlastně ty školy jste si dodělávala už při praxi, je to tak?
1: Ano, ano. Soně Pavelková byla ten učitel, který nějak pochopil, a já jsem to ještě sama nevěděla, že bych mohla být dobrým učitelem dramaťáku. Já jsem studovala střední ekonomickou školu. Já jsem ani neměla tuchu, že bych mohla být učitelem dramatického oboru. A ona mě opravdu už od těch 16 let začala posílat na různé semináře k úžasným osobnostem. Já vždycky jmenuji Radovana Julukaskýho, protože to je taková veliká osobnost, ale ono jich bylo mnohem, mnohem víc.
0: A k tomu oboru se dost často, jestli se nepletu, v tom minulém režimu osobnosti uchylovali, když třeba nemohli úplně oficiálně působit, což je také zajímavé setkání.
1: A bylo zajímavé, že mohli učit učitele, jo? Nebo teda mladé lidi mít semináře. Takže já jsem opravdu absolvovala spoustu zajímavých seminářů a ta Soňa v 17 letech, protože pan Pavelka byl přidělen do Varu, zase jako musel odejít zkrátka, takhle rozhodl odbor školství, tak ta Soňa si mě k sobě vzala, strčila mě do té třídy a pak jenom sledovala jako z dálky, jestli to dělám dobře nebo nedělám a samozřejmě, že ty rady dávala a já jsem vlastně šla v těch jejich stopách, takže ano, měla jsem to štěstí, že jsem potkala člověka, který mě nasměroval a který řekl, tohle ti půjde a tohle to dělej a tak to tak se stalo.
0: Evidentně vám to jde velmi dobře, protože si vaše svěřence pletou s profesionálními herci už teď, když jste na různých přehlídkách, kde získáváte různá ocenění. Nejnověji vy jste získala tedy to ocenění Menard pro výjimečnou pedagožku. To je tedy Irena Konývková. Já vám moc děkuju, že jste byla naším hostem ve vizitce.
1: Já děkuji taky. Děkuji za pozvání.
0: Zároveň vás poprosím ještě jenom o stručné uvedení poslední písně od Květů Tulák.
1: Je to vlastně skladba, která nás inspirovala při inscenaci Útěk. Je to podle knihy Oty Hoffmana. My jsme se s touto inscenací byli dokonce v Indii a já to považuji za nejužitečnější hraní, které bylo, protože tam ten světový festival pořádá Ryanova škola, která se stará o vzdělávání dětí a chodí tam teda bohaté děti, ale každá ta bohatá rodina má za povinnost zároveň vzít nějaké dítě ze slamu. Ano. A my jsme tam tedy hráli a vlastně ty peníze všechny šly na tyto děti.
0: Irena Konývková, zlomte vás i vaše děti v souboru Hop Hop, ať se vám daří.
1: Čert vás vem.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet. Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Největší světové ekonomiky kromě Číny podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Už dřív tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států. Ty podobné problémy řeší hlavně zaváděním cel. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu asi doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby mohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpykává pětiletý trest za podvracení státu. Brněnské národní divadlo dnes slavnostně zahajuje novou sezónu. Na piacetě před Janáčkovým divadlem představí návštěvníkům premiérové tituly. Tradiční večerní koncert vážné hudby letos doplní stanoviště s aktivitami z divadelního zákulisí. A počasí zpočátku bude jasno až skoro jasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a ojediněle se objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 27, na horách kolem 17. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny vltavského vysílání. Ze studia vás zdraví a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková. Jazz je především svoboda. Svoboda improvizovat, hledat vlastní cestu a třeba i dát známé hudbě novou podobu. A o to přesně půjde v následujících minutách. Jedna z nejvýznamnějších jazzových, nebo možná lépe jazz rockových či fusion skupin byla formace s názvem Weather Report. My si hudbu této kapely připomeneme, bude to ale v méně obvyklé podobě. Jaké, tak to nám prozradí náš rozhlasový kolega z Hradce Králové, hudební dramaturg Tomáš Kačner. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím z Hradce a mám obrovskou radost, že dneska můžu představit desku, kterou za chvíli uslyšíme. Je to totiž deska, která spatřila světlo světa teď v pátek. Takže já, když jsem v pátek zjistil, že vyšla, tak jsem celý víkend vlastně strávil s ní a ta deska mi zcela změnila plány na víkend a vlastně i na dnešní vysílání. Já jsem tady měl původně připravený jiný projekt, ale prostě to se nedá nic dělat, když přijde něco takového, tak prostě některé věci musí jít stranou a bylo prostě jasné. Protože to, o čem se budeme bavit, je deska, která se jmenuje, a už ty jména, ty to všechno prozradí, Kurt Elling a Yellow Jackets Play Weather Report Alive in Europe plus Bonus Studio Recordings. Takže, jeden z nejlepších jazzových vokalistů, Kurt Elling, se spojil s legendárními Yellow Jackets, aby spolu nahráli hudbu dalších legend, už teda neexistujících Weather Report. A je tam za prvé živá podoba, tak jak zahráli v loni, když byli v Evropě, a je to záznam z Bratislavy, ale pak je ještě druhý disk, na kterém jsou bonusové tracky, kde naopak ty, i některé skladby, které jsou na té živé, velmi energické verzi, oni tak jako zmenšili, nahráli to malinko jiné sestavě a udělali je tedy ve studiu a opravdu ty věci je zajímavé si potom poslechnout, třeba to doporučuju, jak tu živou, tak tu studiovou verzi, jak jsou rozdílné, co se v nich změnilo, jak se změnila tvář, podoba, nálada, atmosféra, všechno prostě, jo. Ale samozřejmě to, že někdo udělá poctu, někomu zahraje jeho muziku, je normální, to se děje naprosto běžně. Čím je tato deska výjimečná? Že všechny instrumentální skladby byly přetextovány a naspívány. Kurt Elling se svým šarmem, se svým neuvěřitelným vystupováním, se svou úžasnou tonalitou, kterou má, prostě přebral skladby, které psal Wayne Shorter, Joe Zawinul, Jaco Pastorius a převedl je do své zpěvecké podoby a ono to působí naprosto přirozeně. Někdy by někdo řekl, hele, představ si tuhle věc, že ji bude někdo zpívat, bych řekl, to je blbost, prostě to nejde. Teď prostě Weather Report takhle to Zawinul chtěl, takhle to má zůstat. Ne, naopak, to se má měnit, to se má tvořit, s tím se má pracovat a Kurt to naprosto krásně pochopil. Takže deska, kterou si za chvíli pustíme, Play Weather Report plus Alive in Europe, je důkazem toho, jak se s hudbou má a dá pracovat ještě dál.
1: A čím tedy začneme?
2: Tak tohle je jedna z opravdu takových srdcovek. Secret in Three Views, což je skladba, kterou napsal Wayne Shorter, je tam nádherný, je taková opravdu jedna z těch jemnějších věcí, kde je krásný ságo, které bude krásný saxofon, který bude přespívávat právě Kurt a zatím ještě slyšíme Jaco Pastoria, jak tam hraje basu, v tomto případě bude hrát basista Dane Alderson. Pojďme si to poslechnout.

0: Posloucháme známé instrumentální party kapely Weather Report v podání zpěváka Kurta Ellinga s jeho vlastními texty a povídáme si s Tomášem Kačnerem. Tomáši, proč je tato deska nahraná právě v Bratislavě?
1: Tak má to, řekl bych, dvě roviny. Ta první je to, že když Kurt přemýšlel nad tím, že natočí živou podobu těchto skladeb a vybral si proto evropské turné, tak se chtěl co nejvíc přiblížit místu, kde vlastně je vznikly kdysi Weather Report. Tím již myslím, jakožto rodiště a místo, kde starého čerpal a byl ovlivněn, Job Zawinul. Vídeň mu nevyšla, takže prostě nejbližší velké město byla Bratislava. To je jakoby jedna rovina. A druhá rovina je určitě to, že v Bratislavě totiž toho 26. října loňského roku slavili 50. ročník festivalu Bratislavské jazzové dny. Takže 50. ročník si opravdu zasloužil už něco mimořádného a tahle nahrávka je opravdu jako něčím, co myslím, že to přesně splňuje. Navíc vlastně Kurt sám říká vlastně o tom,

0: celé projektu, že jemu šlo o organické spojití jazzrockové dravosti a poetického vyprávění příběhu. A to je ten důvod, proč vlastně točil naživo. Chtěl, aby ta kapela Yellow Jackets, aby tam hráli s tou dravostí, drzostí, prostě to jazzrockové, nebo to fusion prostě podhoubí, aby tam bylo naživo, přece jenom zní jinak než ve studiu. Ale vedle toho ty texty, které on dodělal, i ten způsob, jak on komunikuje, jak vypráví, jak zpívá, jak tvoří, tak to jsou víc poetičtější věci a ty dva světy se tam takhle krásně prolnou. A proto vybral právě živé provedení, vybral Evropu, protože tam teď pocházel Joe Zawinul a navíc vybral místo velmi blízko Vídně, takže vlastně to všechno do sebe zapadá.
1: Pojďme si poslechnout další hudební ukázku, o co půjde.
0: Tak teď už to budou skladby z toho druhé desky, ty studiové verze, protože přiznám se, jsou kratší, tak aby jsme si poslechli ještě aspoň dvě. Ta další se bude jmenovat Palace Place, což znamená, což je prostě taková Palace Athéna, čili vzpomínka vlastně na antický čas, přičemž původní název té skladby byl Palladium. Napsal jim Wayne Shorter z jejich přelomového alba Weather Report Heavy Weather z roku 1977.

0: Na albu, které dnes posloucháme, jsou jak živé nahrávky, tak několik studiových verzí a právě skladba Palace Pelis, která dozněla ve vysílání Vltavy, byla nahrána ve studiu. Tomáši, co vy preferujete, živé nebo studiové nahrávky?
1: No, tady bylo krásné to srovnání, právě ta energičnost té první skladby, ačkoliv jsme teda vybrali opravdu tu jednu z těch nejklidnějších, tak zároveň pod ní to stejně pulzovalo. A teď jsem říkal, teď bude ten rozdíl, a teď jsme poslouchali studiovku, kde teda na té živé desce hrál bicí Will Kennedy, tady hrál Marcus Finney, tak jako člověk neměl pocit, že to samozřejmě někam spadlo. Jenom ta energie tam je trošku jako jiným způsobem dávána. Jo, i ty dialogy nástrojů tam jsou prostě v jiném čase. To je z toho cítit, protože na té živé desce, když hrajete ten koncert, nemáte šanci cokoliv opravit, změnit, vrátit. Teď a tady, nic víc. V tom studiu tu možnost přece jenom trochu máte, ale víme, že muzikanti stejně nevyužívají, že se snaží ten pocit si tam stejně zachovat. A já to tady v tom cítím, že k tomu došlo. Akorát, jak tam došlo k té nástrojové proměně, tak ta druhá deska je na jednu stranu méně barevná, chybí tam saxofon, změní se tam klávesista, ale objevuje se tam kytara. Takže celé to je jiné. Ale takže na první poslech jsem se nejdřív jsem byl nadšený, naprosto nadšený z toho koncertu, pak ty studiovky říkám, no tak fajn, ale ten živák. Zase po druhém, třetím, čtvrtém, pátém, sedmém poslechu už zcela vítězily studiovky. A teď se přiznám, že když jsem poslouchal teď tady, protože jsem říkal sválně, kdybyste se na to zeptala, budu mít odpověď, tak já ji teď nemám. Protože prostě obě ty verze jsou prostě dokonalé. Jo? Tam stačí poslouchat jakýkoliv nástroj, všechno, co se tam děje, co se děje v baskytaři, co se děje v bicích, co objeví najednou klávesy, jak se tam zachovají. No to je taková paráda, to je paráda.
0: A v jakém duchu se s touto diskou rozloučíme?
1: Tak na závěr jsem vybral skladbu, která se jmenuje The Legend Ride, což je skladba, která vyšla před 52 lety na takovém přelomovém albu Weather Report, která se jmenuje Mysterious Traveler. K tomu napsal Kurt Elling text, který začíná slovy. Hey, no matter what people say, čili hele, bez ohledu na to, co lidi říkají. A tím Elling jasně dává najevo, že skladba je hlavně o vnitřní svobodě, o tom být sám sebou a mít eleganci ducha a nadhledu. Je to výzva k tomu, aby člověk zachoval svou vlastní elegantní jízdu životem, navzdory tomu, co ostatní lidem mu říkají, jak ho ovlivňují nebo jak ho chtějí tvarovat. Prostě zůstaňte si navždy svým a mějte svou elegantní jízdu životem. To je poselství téhle věci. To je jakoby jedna rovina. Druhá je, proč ji tam Elling zařadil. On totiž mluví o téhle skladbě jako o dokonalé ukázce Shorterovy geniality. Wayne Shorter je autor této skladby také. On z ní nechtěl udělat jenom nějakou nostalgickou předělávku. Popisuje ji jako úžasnou hudební architekturu, která má tak silný vnitřní groove a melodické skoky, že si sama řekla o slova. O ten text, který Elling potom k tomu dopsal. Takže pojďme si ji poslechnout. Věc, kterou se dnes rozloučíme, se jmenuje The Legend Ride a je z desky Play Weather Report Alive in Europe, kterou nahrál Kurt Elling a Yellow Jackets.
0: Tomáš Kačner a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Krásný poslech.

Dnes jsme na Vltavě poslouchali známé instrumentální party kapely Weather Report v podání zpěváka Kurta Ellinga, který k písním napsal texty. Jste s Vltavou i ve středu 2. září. Za chvíli vám nabídneme třetí epizodu osudu animátora Jiřího Barty. Tak si ji nenechte ujít.

0: portugalská zpěvačka Carla Pires zahájila uměleckou kariéru už v roce 1993, kdy se podílela na žánrově různorodých projektech, natáčela soundtracky, uplatnila se i jako herečka v portugalských televizních seriálech, objevila se také v muzikálu a dnes jsme ji slyšeli na vlnách Vltavy.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

osudy. Jiří Barta je dnes ikonou animovaného filmu a profesorem na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Netoužil po úspěchu, chtěl si prostě splnit své sny a to se mu podařilo. Na Vltavě Jiřímu Bartovi věnujeme pětidílný cyklus osudů. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Čurdou a na programu je třetí epizoda.

Další období, který je důležitý, je jako vstup krátkého filmu, kdy v roce 1978 mě nabídl můj kamarád a kolega Milan Svatoš, jestli bych neměl nějaký námět, nějaký projekt, se kterým bych přišel do studia, že on jako připravený, že to naanimuje. To byla výzva velká, protože já jsem do té doby neměl zvláštní úmysly nebo projekty, kde bych pokračoval v té animaci, v tom oboru, který jsem vystudoval. No nicméně, říkal jsem si, tak přece nebudu celý život dělat tapety nebo něco podobného, tak jsem zkusil, vybral jsem si hádanky kolegyně Věry Provazníkový. Měl to formu takový jako velký knihy, ve který vystupoval kreslený hadač, nebo hadač byl reliefní, tazač byl otazník kreslený. Vznikl takový jako dialog mezi těmi postavami. Tenkrát to namluvil pan Brodský výborně, připravil jsem storyboard poměrně s velkou pečlivostí a vlastně jsem si připravil fáze, které byly vytvořeny z moduritu. Takže mě tenkrát pozvali do studia, který bylo v Čiklovce. To bylo pod Nuselským mostem, takové malé studijko. A tam se mě věnovali. Mě přiřadili animátora Alfonze Menzdorfa Pují. Tak vznikl takový krátký filmeček, který asi nedopadl úplně špatně, protože potom ho dokonce přijali na festival do Zlína, tenkrát ještě Gottwaldova. No a dokonce porota to ocenila takovou zvláštní cenou, což mě teda velmi překvapilo, protože jsem říkal hned první film, taková jako šance, no to jsem teda nečekal. Nicméně to byl motiv k tomu, abych pokračoval v práci, abych mohl začít zase další projekt a zkusit něco jiného. Pokračování mé práce bylo až v roce 81, protože ty filmy, který jsem realizoval, tak plus mínus vždycky jeden až dva roky trvaly. To znamená teda příprava, animace, postprodukce. Další práce, kterou jsem realizoval, byl takový jako krátký 7minutový filmeček, který se jmenoval Projekt. Podle námětu mého tehdy ateliérového vedoucího Miloslava Jágra, který přišel s takovým nápadem, říkal, Bárte, já mám pro vás námět, já vám prodám takový námět. Je prostě dům, panelový dům, tam se nastěhují různý nájemníci a jeden z těch nájemníků má v kleci papouška, ten papoušek mu uletí a proletí těmi všemi byty a ty nájemník jako promíchá, vznikne taková jako výtvarná férie. Jsem říkal, no to jako není špatný, no je to hodně teda výtvarná záležitost. Nicméně moji kolegové, dramaturgové i moji kamarádi, tak dohlídli na to, aby to mělo nějaký obsah, že nemohlo to zůstat jenom tady u výtvarní stránky. Tak jsem se zamyslel, co by se s tím dalo dělat. Nakonec mě napadlo, že by bylo dobrý, že to bude kombinovaný film, kde budou vystupovat reální ruce architekta. Ten architekt nakreslí projekt nějakého panelového domu, nastěhuje tam různé individuality, to byly víceméně takové jako výtvarné plošky. A ty nájemníci, jak ti naplní ten panelák, tak postupně splynou s tím prostředím, stanou se jakýmisi schematickými černobílými figurkami, kde vytvoří vizuální a ideovou jednotu. Samozřejmě bylo to taky satirický téma. Ten animovaný film se dobře snáší právě s groteskou satirou a žánry, které jsou v něčem struční, vtipný a mají pointu. Takže tady celkem ten příběh byl k tomu jakoby ušitý. Dá se říct, že ten projekt měl i poměrně jako úspěch na mezinárodních festivalech, pak to byla Zlatá holubice v Lipsku a tak dále. Stouplo mě sebevědomí a říkal jsem si, že bych měl toho zůstat a že budu pokračovat. Mě zatím nikdo nezakazoval nebo nepřikazoval, co mám dělat. Nebyly to zakázky toho typu, že by někdo mě přinesl scénář, téma a řekl, ale udělej tohle, udělej tohle. Měl jsem určitou svobodu, což mě velmi vyhovovalo a dramaturgie, která mě byla nakloněná, tak vždycky ten nápad nějakým způsobem prosadili. Kromě mé osoby se tam objevila i kolegyně Dáše Doubková, Marie Satrapová, Boris Masník, později samozřejmě Pavel Koucký, Michala Pavlátová
a vlastně se změnila struktura toho krátkého filmu. Projekty, které jsem realizoval v Kraťasu, vznikaly ve studiu loutkového filmu Jiřího Trnky a jaksi to obsazení toho studia bylo velmi přátelský. Já jsem tam neměl problémy něco prosazovat proti jejich vůli. Vždycky mě pomáhali a právě musím zdůraznit, že občas mě samozřejmě dali jako dobrý rady, ale vždycky to byly ty, kterým ten můj nápad ve vedení potom firmy nějakým způsobem pomohli protlačit a nebyl pak problém i časově to nějak sladit dohromady.

Vlastně jsem přeskočil ten jeden poměrně důležitý projekt, který byl v roce 1980 a se jmenovalo Disc Jockey. No a právě Disc Jockey vznikal ve spolupráci s Borisem Hübnerem. Boris to byl mým, který pracoval s gestem, náznakem. Vlastně musíte přečíst ty symboly, přečíst gesta. Právě v tomhle případě toho projektu bylo možné, že jsme využili tady těch principů, pantomímy, jakési hry. To vzniklo na základě takového povídání. Boris měl nápad, říkal, představ si gramofonovou desku, která má charakteristický tvar, že je to kruh, a od toho kruhu odvozený další předměty, objekty, a s tím bychom mohli rozehrát jakýsi žonglování nebo hru právě na téma kruhového tvaru. Že by to byl vlastně takový příběh jednoho dne, kde opakuje takové jako rituály, které dobře známe, vstávání, snídaně, odchod, oblékání a tak dále. A se mně podařilo eliminovat právě tu postavu toho disc-jockeye, ale převést to do detailů, který toho disc-jockeye charakterizují a který jsou právě jakousi řadou kruhových analogií. Rozhodl jsem se, že použiju k tomu airbrush neboli americkou retuš a vytvořím sérii nebo množství takových kruhových tvarů od budíku přes talířky, knoflíky, točitý schodiště, dopravní značky a podobně, až teda k tomu závěru, kdy mělo dojít takový jako férii žonglování s těmi gramofonovými deskami. Já jsem zjistil, že ten film si víceméně musím připravit sám. Ta technologie, kterou jsem zvolil, sice to byl obyčejný papírek, ale nicméně ta textura, jsem to mohl těžko někomu svěřit. Věnoval jsem se tomu vlastně rok, té přípravě od rána do večera, byla to jako neskutečná práce. Dokonce si myslím, že ten konec, který měl být jako nejefektnější, tak jsem trošku odbil a to mě do dneška mrzí. S Borisem jsme se znali už z dřívějších časů, protože tím, že jsem byl členem vedeného divadla, tak jsme se potkávali v Redutě i na jiných místech, že já jsem obdivoval třeba Harakiri a to, co hrál se Ctiborem Turbou. To byly krásné osvěžující scény a jakýsi realistický příběhy, které byly nesmírně vtipný a zajímavý. To mě s tím Borisem dalo dohromady. Jsem mu nabízal spolupráci na těch mých projektech a Boris se to ochotně vždycky ujal. Nebylo to tak, že bychom pracovali odděleně, ale naopak jsme se vždycky sešli a povídali si o těch věcech ze začátku velmi volně, že od toho jsme se nakonec třeba i 3-4 dny nemohli strefit do tématu a vlastně jsme hledali poslepu, co budeme dalšího společně dělat. S Borisem jsme byli samozřejmě kamarádi, dokonce jsme měli i pravidelné setkání s jedním mým kolegou Milošem Havelkou, kde jsme se setkávali pravidelně ve čtvrtek a bylo to takové povídání na různá témata. Ta motivace zůstat toho krátkého filmu se zvětšovala. Já jsem byl překvapený, že to asi není zase až tak složitý přijít s nějakým nápadem a realizovat ho. Střihová skladba u filmu je samozřejmě důležitá, ale je daná už storyboardem nebo tím obrázkovým scénářem. A to je fáze, která se musí pečlivě vždycky nakreslit, připravit. Už vás to limituje nejenom tou délkou toho projektu, ale i technologií a už musíte počítat se zvukem, s hudbou a podobně. Storyboard je taková klíčová věc u animovaného filmu, kterou je nutno dodržovat, a i když vím, že to není jednoduchý sestavit, tak právě pozoruju u mých studentů, že cesta k tomu udělat dobrý storyboard je dlouhá. Že to prostě není úplně samozřejmá věc. Je důležitý připomenout, že právě v době, kdy jsem pracoval na filmu Projekt, tak mě oslovil můj bývalý kantor, profesor Miloslav Jágr, jestli bych u něj nenastoupil jako asistent.
A tak to jsem se cítil jako nesmírně poctěn, tak jsem samozřejmě na to kývnul. A v té době jsem měl k tomu Jágrovi blíž, byl jsem rád, že s ním můžu komunikovat na stejný úrovni. Ale vlastně jsem si tam i našel manželku, Zuzanu Zintlovou, ze kterou jsem se oženil. Do dneška ona pečuje u můj zevnějšek i vnitřek. Je ta, na kterou se můžu obrátit. Jsem rád, že nám to tak dlouho vydrželo. Zuzana samozřejmě musela plnit ty úkoly, které byly v té době. Dokonce udělala animovaný film jako diplomku. Jmenovalo se to Potop a bylo to takový arše. Pak se k té animace ovšem dostala už jako zřídka. Měla sérii, ale pak se věnovala třeba textilním hračkám a po revoluci si založila textilní obchůdek a věnovala se prodeji těch svých věcí.

následoval film Zaniklý svět rukavic, který je poměrně klíčový a který už mě otevřel hodně cestu do světa a který způsobil to, že jsem odešel z Umprum a abych se mohl věnovat plně té práci, protože zjistil jsem, že pracovat na loutkovém filmu není to už jenom práce jednotlivce, ale tam celý jako tým lidí. Je potřeba být zároveň ve studiu a zároveň ve škole. Není možné tu práci rozdělit tak, abych byl současně ve studiu a současně ve škole. Ta asistence byla, bych řekl, příjemná do té míry, že jsem našel cestu k tomu Jágrovi, že jsem byl vlastně jeho kolega a že se mnou i dokonce radil v případě třeba nějakých studentských projektů, respektoval moje nápady, takže jsme ty korekce dělali společně a podle toho ty studenti reagovali a ty svoje věci často opravili podle našich představ. Na můj odchod ze školy pan profesor Jágr reagoval poměrně tolerantně, ale nedokázal se úplně smířit s tím, že jsem si dokonce vzal studentku z ateliéru. Byl to trochu takový osobní problém, který časem i vyvanul, ale v ten moment byla situace velmi aktuální a byl jsem i sám rád a myslím, že i on byl rád, že jsme se rozloučili. Poměrně klíčový byl film Zaniklý svět rukavic, který byl v uvozovkách loutkový. Říkám v uvozovkách, protože to nebyly klasické loutky, ale byly to rukavice. A u počátku toho projektu zase opět stál Boris Hübner. To začalo tak, že jsme se týden scházeli a hledali jsme téma. Boris se napadlo, ale představ si, že já jako mým můžu říct, že postavu můžu charakterizovat nejenom jako celou postavou, ale i detailem. Že vlastně ruka může vyjádřit to samé, co vyjádří postava jako taková. A co kdybychom udělali něco právě s těma animovanýma rukama? To se mně zdálo jako zajímavý, protože gestikulace rukou může vyjadřovat jako určitý charaktery, pocity a podobně. A týden jsme ale bloudili, jako nevěděli jsme co. Tak jsme si vymýšleli takový scény, jako že budou hrát na piano, nebo že to budou rukavice spojený s nějakým sci-fi. Přistane z vesmíru od někud kufr a z toho vystoupí taky kosmonautický rukavice. A do toho jsme pořád slyšeli hudbu Pink Floyd, protože to jsme si pořád pouštěli. A to u nás vyvolalo takový představy, že někde na horizontu v dálce hoří strom a prostě jsme se nemohli toho zbavit. Tak jsem si říkal, no tak jako není to špatný, ale pořád to není ono. A tak jsem říkal, ale Borisi, asi to nemá cenu. Necháme to bejt. A už jsem se obul, už jsem odcházel, byl jsem ve dveřích. Boris říkal, no počkej, a kdyby ty rukavice představovaly lidský typy, takový třeba movie stars, že by byla třeba dlouhá dámská rukavice jako Greta Garbo, nebo taková rukavice jako Buster Keaton, nebo vojenský rukavice a tak dále. Já jsem říkal, počkej, to není špatný. Já jsem zase přezul do těch pantoflí a měli jsme prostě zlatý klíček, protože jsme si říkali, ano, tak začneme němou groteskou a půjdeme vlastně dál takhle chronologicky. Můžeme tímto způsobem vyprávět historii kinematografie. Je to vlastně reflexe doby. Každá doba je charakteristická určitým žánrem nebo určitým pohledem na kinematografii. Ať jsou to němý grotesky, milostné drama, páleční film, období typu Federica Felliniho, surrealistické filmy a podobně. Teď jenom jakým způsobem to vyjádřit. Boris říkal, hele, představ si třeba americká groteska, představ si takovou americkou kancelář, psací stůl, židli, rukavice, která představuje Bastra Keatona, to by byla taková bílá. No a pak jsou ty kýstonční policajti, to by byly takový černý kožený rukavice a tam uděláme takovou honičku. Jsem říkal, že to je bezvadný, to je dobrý nápad. To by byl takový krátký jako úvod. Následovalo období milostné drama Greta Garbo. No to by se odehrávalo zase na nějakým nočním stolku. Ve zkratce bychom tam odvyprávili příběh manželka a milenec, který se tam někde vkrádá. Takže jsme vypracovali sérii takových krátkých historek, který
začínali právě tou němou groteskou a končili až současností. V roce 82 tehdy současností, kdy už kina naplňovali takový témata jako sci-fi, thriller, horor. A to konkrétně bylo třeba smetiště, plný jako z takových různých odpadků, krabic, plastických hmot. A právě končí to tak, že odlétá vlastně taková jako filmová krabice. A byl to krásný čas, jednak protože ten film se natáčel ve studiu v Bartolomějský, původně Trnkovo studio. Taky jsem tam měl vzácnou příležitost se setkat se Švankmajerem, protože ten tam vedle natáčel možnosti dialogu a chodili jsme spolu na oběd. A ta atmosféra byla nesmírně tvůrčí, příjemná. Pamatuju si velmi dobře, když Vlasta Pospíšilová animovala Švankmajerovi jeho rozemletý kuřata s papírama, s pilinama dohromady a měla už to týden na stole a s květákem, tak si asi dovedete představit, jak to bylo cítit. Nicméně byli jsme tam takový dva sousedi, kteří obsadili to studio, každý teda se svým projektem. A oba dva projekty nakonec měly výrazné výsledky. Tím jsme se trochu uvedli, nebo Švankmajer už dávno samozřejmě, ale já jsem se uvedl do toho světového povědomí. Jako konkurenti jsme se necítili, protože Švankmajer má svůj vlastní svět a ten svět animace nikdy nepřijal jako vlastní. On používal to studio k realizaci svých nápadů a zaměstnanci studia byli víceméně jenom ty, kteří mu to pomohli zrealizovat. Můžu říct, že ta normalizace byla trochu za dveřmi. Můžu mluvit samozřejmě o nějakých cenzurách, třeba v případě, když jockey se musel vyměnit plechovky od Coca-Coly za plechovky citronového džusu. Švankmajer měl samozřejmě větší problémy, protože při projekci narazil při schvalování filmu na jako ostřejší reakci od tehdejšího vedení. Ale nakonec všechno prošlo. Filmy se promítaly na festivalech, hlavně na festivalech, protože jednak to byly animované filmy pro dospělí, to znamená, že oni neměli tu komerční distribuci takovou, aby se to dalo pustit dětem, ale ty festivaly přesně byly na to jakoby ušitý a dokonce jsem se i na nějaký festivaly dostal osobně, takže jsem tam navázal různý kontakty. Byl jsem třeba v Oberhausenu, kde film Zaniklý svět rukavic získal hned 3 ceny. To byla hlavní cena ex aequo, cena filmové kritiky a cena filmových klubů. To teda jsem nečekal, že jo, takový úspěch. Tenkrát v 36 letech to byl dobrý začátek. A samozřejmě mě to hned povzbudilo k další práci a já jsem si užíval určitý satisfakce a opojení tady z toho úspěchu. Jo, ten film potom postupoval na další festivaly, ať to bylo Bilbao, Espinho, Portugalsku, Švédsko, Austrálie, no prostě všude možně, Francie hlavně. Užíval jsem si určitou jako svobodu a satisfakci z toho, že ta práce mě jde a že mám nějakou perspektivu. Rodinný zázemí, měl jsem manželku a brzy se nám narodil syn František. Takže to období bylo víceméně kladný, příjemný a rád na to vzpomínám. Ještě musím připomenout film, který se jmenuje Balada o zeleném dřevu, který vznikl v roce 84. Právě to je film charakteristický takovou určitou rozpačitostí, jak dál. Já jsem po těch rukavicích potřeboval si to tak trochu užít a mít před sebou nějakou jako svobodu a takzvaně si odpočívat. Nicméně nastal čas, kdy už bylo potřeba něco začít. Po roce odpočinku jsem hledal další téma a to přišlo tak trochu náhodou. Někde na skříni u našeho vedoucího studia ležela krabice a tenkrát pan Graf říkal: Barta,
My tady máme nedodělaný film, na kterým začínal František Vláčil, výtvarnicí byla Lenka Kerelová, ale ani Vláčil, ani Kerelová už nejsou ochotní pokračovat. Tak jsem se zamyslel, co s tím. No, byly to rustikální loutky, hodně to bylo o té textuře dřeva, citlivým malování, že ta barva se tam víceméně prosazovala jenom nenápadně místy. Byla to jako citlivě zpracovaná příprava, ale chyběl nějaký scénář nebo chyběl úplně teda další kroky, které k tomu filmu patří. Napadlo mě, že by bylo možné využít slovanskou mytologii, písničky, které obsahují změnu ročních období, kdy vlastně tam taková bitva, že by bylo možné jako využít tady toho souboje. Ta zima se nevzdává, ale to jaro nakonec stejně zvítězí. Takže jsem připravil storyboard, připravil jsem ještě nějaké loutky doplňující a rozhodli jsme se, že film budeme točit v exteriéru, v přírodě. I když všichni mě varovali, říkali, no je to loutkový film, je to pokinkový snímání, pozor na to, mění se světelné podmínky, je tam vítr, déšť, teď vlastně ten sníh se dá udělat z cukru nebo ze soli. To mě přišlo falešný a říkal jsem si, že musím prostě se s tím poprat a že to musíme natočit v přírodě, že pojedeme do hor, do lesů a že to tam natočíme. Byli jsme na Šumavě, byli jsme v Tatrách a v koněpruských jeskyních a ve studiu samozřejmě. Nicméně ten boj mezi jarem a zimou se přenesl právě na nás tvůrce, že my jsme bojovali s těmi přírodními podmínkami. A to tak, že záběr, který už byl téměř hotový, tak na konci, kdy nám zbývalo posledních pár oken, tak přišel vítr a déšť a vlastně nám to celý překazil, takže jsme museli začít znovu. S filmem mám spojený samozřejmě velký dobrodružství. To nebylo to jenom o tom, že jsme si někde rozložili scénu a natočili animaci, ale například jsme dostali nápad, že uděláme let, loutky, vrány, která poletí někam do skal, do hor a že na to bude nejlepší lomnický štít ve Vysokých Tatrách. Produkce s náma nejezdila. Produkce nám dala takový, jmenovalo se to nudle, to byly takový kartičky, na kterých jsem měl dokonce možnost vždycky vypsat nějakou částku a tím jsem uplácel ty zaměstnance, například právě ty zaměstnance lanovky, který by to zadarmo neudělali, aby nás vyvezli k lomnickému štítu a tam z té výšky, ten pohled z lanovky, pod kterým jsme animovali loutku, tak to bylo jenom díky tomu, že jsme tam přemluvili toho zaměstnance, že nám povolil tady dokonce otevřít přední stěnu té kabiny. Do dneška, když jsem to vzpomínám, tak to bylo o život, že? Protože přední stěna lanovky byla otevřená, z toho byl vykloněný animátor Milan Cvatoš, držel takhle tu loutku nad tou propastí, že? Která byla asi 60 metrů, tak nad tím ještě stál ten kameraman, který to takhle snímal. No a ta lanovka pomalu popojížděla, že jo, aby tam byl ten pohyb toho letu krásně jako vidět. No tak záběr jsme natočili a vydali jsme se teda zpátky do Prahy, kde jsme to nechali vyvolat. No a v projekci jsme viděli, že to je taková nějaká šedivá mlha, ve který se tak trošku jako něco pohybuje. Ne všechno vyjde, ale za to dobrodružství to stálo. No nebo jsme jednou potřebovali rozpustit a to byl malý ostrůvek sněhu na louce, kolem kterého se pohybovaly loutky, prováděli takový kruhový tanec. Tak jsem si říkal, tak to je trochu sněhu, to polejeme vždycky trochu vodou, v intervalech teda 10 vteřin to budeme polívat a ono to takhle jako zmizí. Začalo to tím, že jsme měli kýblík, pak jsme měli větší kýblík, pak jsme v místní lesovně požádali paní lesní, že bychom si ohřáli prádelní hrnec teplý vody, tak jsme tam už nosili tu teplou vodu v tom hrnci a ono to pořád nemizelo. Ten sníh má neuvěřitelnou výdrž.
Takže celý den jsme tam takhle rozpouštěli ten ostrůvek. Řekl bych, že ten film byl tragikomický právě tím procesem vzniku. A výsledek je takový, že jsem to na tom vůbec nepoznal, to úsilí, ta námaha. Asi bych se vrátil zase k tomu cukru a soli, který mě tenkrát radili ve studiu. V případě práce na projektu, ať je jakýkoliv, tak já se tomu plně věnuju. Ve dne v noci se mě o tom zdá, že jo. Manželka je ten korektor, který hlídá, abych úplně se nestratil. Uchovat si odstup je hrozně důležitý. Já to pozoruju neustále, hlavně teď na tom posledním projektu, na kterém pracuju, tak tam to takzvané zaciklení, že vlastně se dostanete do takového stavu, kdy už se vám zdá všechno dobrý a druhý den všechno špatný, tak to je průvodní znak tvorby. Vlastně nemůžete z toho úplně vystoupit.

0: Ve třetí epizodě Osudu animátora Jiřího Barty byla řeč hned o několika jeho snímcích, například o filmu Zaniklý svět rukavic. Snímek vznikl v roce 1982 a jedná se o krátký animovaný film, v němž se hlavními postavami stávají rukavice a Barta jejich prostřednictvím s nadsázkou prochází dějinami filmu od němé grotesky přes melodrama a Fellinyho svět až k hororu a sci-fi a film získal řadu ocenění. Další díl rozhlasového vyprávění Jiřího Barty vás čeká opět zítra. Začínáme v 11:30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. O ruském útoku na letiště v Lipsku jednají v Irsku unijní ministři zahraničí. V Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu. A je převážně jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti. Teploty do 25 stupňů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
2: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
0: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová označila srpnový incident na letišti v Lipsku za státní terorismus. Řekla to před setkáním unijních ministrů zahraničí v Irsku, kde jednají o společné reakci vůči Rusku.
3: Je jasné, že to má všechny znaky státem podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
4: Řekla vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová a dodala, že mnohé země si předvolaly ruské velvyslance. Připomněla také, že na stole je možné rozšíření protiruských sankcí na dalších 1600 subjektů. Český ministr Petr Macinka z motoristů sobě označil německé informace za vážné.
2: Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko.
4: O útoku v Lipsku budou dnes v Bruselu jednat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf NATO Mark Rutte. Z irského Wicklow Ladislav Novák. Český rozhlas.
0: Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Írán, informovalo o tom americké centrální velitelství. Podle iránské státní agentury zemřelo při nočních úderech 11 lidí. Írán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu. Střely musely sestřelovat Kuvajt, Bahrajn nebo Jordánsko. Spojené státy a Írán obnovili ostřelování tento týden po měsíci relativního klidu. Kvůli sporu o kontrolu nad Hormuzským průlivem zdražila cena ropy na světových trzích. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí. Víc než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v ostatních případech v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemii, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama úřadu.
5: Přesun tapisérie z Baye ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla, které zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem dobyvatelem, se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnhamem a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valérie a týden divů.
6: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
7: To, co od tebe chci, je sladké.
6: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno, od západu ale postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 28, v 1000 metrech na horách kolem 17. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
8: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Po zprávách se vracíme ke kulturním aktualitám, tipům a zajímavostem a samozřejmě také ke kvalitnímu výběru hudby. Začneme tvorbou Petra Iljiče Čajkovského. Dagmar Kopečková přeje hezký den a dobrý poslech.

Další hodinu polední Vltavy jsme zahájili ukázkou z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. A v sobotu začne Dvořákova Praha, jeden z nejvýznamnějších svátků klasické hudby v české metropoli. Součástí programu budou také dva finálové večery 60. ročníku soutěže Concertino Praga, na kterých se představí mladí hudebníci z různých koutů světa. Konat se večery budou konkrétně 17. a 18. září a oba večery budeme živě přenášet na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Letošní jubilejní ročník tedy právě vrcholí, soutěž už ale vyhlíží své další účastníky. Tématu se věnuje i server klasika+.cz. Mladí hudebníci se už nyní mohou hlásit do dalšího ročníku, v rámci kterého se v příštím roce utkají ve dvou samostatně hodnocených kategoriích, které pokryjí dechové, klávesové i strunné nástroje. Přihlášky mohou zájemci podávat prostřednictvím online formuláře, přičemž pozor, jednotlivé kategorie mají rozdílné uzávěrky i věkové limity a více čtěte na klasika+.cz. Připomínám, že 17. a 18. září od 19 hodin vám nabídneme přímý přenos dvou finálových večerů letošního ročníku soutěže Concertino Praga, a to v rámci festivalu Dvořákova Praha.

0: Jean-Baptiste Quentin. Část jeho sonáty jsme slyšeli v podání orchestru Musica Antica Köln. Ve Francii patří k nejprogresivnějším divadelním režisérkám. Marion Siefer letos na festivalu v Avignonu uvedla svou nejnovější inscenaci, jednoduše nazvanou Bunkr. V ní autorka zkoumá fenomén dokonalosti, výkonu, bohatství, ale i strachu z okolí hraničícím s paranojou. V létě s režisérkou přímo na festivalu v Avignonu natáčela naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
1: Donc c'est l'histoire de Paul, qui est le PDG d'un grand groupe pétrochimique.
2: Marion Siefer popisuje příběh Paula, který je ředitelem v petrochemickém průmyslu a schválně žije uzavřený ve svém luxusním bunkru a s ním jeho dcera Amy. On sám je tím, komu říkáme, tak trochu vlastně nadčlověk. Osoba, která má do mozku implementované čipy k většímu výkonu. Je to v podstatě člověk-stroj, říká Marion, který je řízený umělou inteligencí. Takový člověk-stroj díky čipům může nejen zvýšit výkon, ale i mluvit jakýmkoliv jazykem nebo být nebývale fyzicky zdatný. Takový je nadčlověk. Svým výkonem navíc může navýšit i finanční toky ve světě. Inscenace podle Marion začíná operací, kdy neurochirurg vkládá čipy do těla hlavní postavy. Proti tomuto navýšení výkonu stojí Paulova dcera Amy, která se naopak rozhodne, že přestane mluvit. Přestane se vyjadřovat slovy. Hlavní postava tak žije samotná se svým nadvýkonem, ale i v absolutním tichu. Marion Siefer patří k předním autorkám současného francouzského divadla. Její inscenace se v mnohém týkají aktuálních fenoménů, které hýbou společností. V minulosti to byly sociální sítě i kybergrooming. Nová inscenace má podle ní hned několik zásadních témat. Vysoce postavení lidé, kteří řídí velké firmy a potažmo i nás, všechny kolem. Marion si položila otázku, jak pracovat s těmito postavami, s těmito lidmi v divadelním prostoru. Místo toho, aby poukázala na katastrofy, které z toho potenciálně pramení, rozhodla se jako divadelnice ukázat odpovědné osoby klimatickou krizi a možnou destrukci člověka v podstatě v obyčejných denních situacích. Prostě předvést takového globálního miliardáře v jeho soukromí, v jeho každodenní trivialitě a malosti.
1: C'est vrai que dans mon travail, depuis le début de mon travail, je m'intéresse à la place que prend le numérique dans nos vies et qu'est-ce que ça vient faire à la forme théâtrale en fait.
2: Od začátku se Marion Siefer věnuje digitálnímu světu, který ovlivňuje naše životy. Zájem tak navíc má o různé sociální skupiny, ať už to byla nižší společenská vrstva nebo v tuto chvíli ultraboháči. Jejichž životy jsou odříznuté od normálu.
1: De manière technologique justement, sans technique, sans vidéo, sans intelligence artificielle.
2: Inscenace Bunkr, jak Marion vysvětluje, ač se věnuje umělé inteligenci, novým technologiím i nadčlověku, není postavená na využití umělé inteligence, technologií nebo třeba videa. Právě to v inscenaci chybí. Její inscenace Bunkr stojí výhradně na hereckých výkonech a na možnostech divadelních kulis, na možnostech divadelní scény.
1: Avec les outils du théâtre, en fait.
2: Což je odklon od stylu, který je na divadelní scéně ve Francii často patrný. Autorka Marion Siefer tak téma nových technologií a umělé inteligence obrátila v absolutní nevyužití těchto možností. Při psaní vycházela i ze zkušenosti dlouhodobé stáže v Centru neurochirurgie v pařížské nemocnici La Salpêtrière. Její inscenace Bunkr se po premiéře v Avignonu představí i v následující sezóně na scénách nejen ve Francii, ale i v Belgii nebo ve Švýcarsku. Z Francie Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

Španělský tanec číslo 2, slavná instrumentální skladba z opery La Vida Breve, tedy Krátký život, kterou zkomponoval španělský hudební skladatel Manuel de Falla. Ve vysílání Vltavy jsme se v této hodině zatím věnovali hudbě a divadlu. Kulturní kvíz nás zase vezme do světa výtvarného umění.

0: Polední Vltava.
1: Dnes se totiž ptáme, který malíř se mimo jiné proslavil častým zachycováním baletek. Tímto malířem není nikdo jiný než Edgar Degas. Francouzský malíř je celosvětově známý svými malbami, kresbami a sochami, které zachycují baletky při tanci, zkouškách i v zákulisí. I když byl považován za impresionistu, sám se k impresionistům nikdy neřadil. Více než polovina jeho pastelů a olejomaleb zachycuje baletky, které vystupovaly mezi jednotlivými dějstvími v pařížské opeře. Od 70. let 19. století kreslil a maloval baletky na jevišti, při zkouškách, v šatnách i ve chvílích odpočinku. A ještě zajímavost, Degas zachycoval nejen samotné tanečnice, ale i úplně všední detaily z baletních zkušeben, třeba konve na vodu, kterými se kropila podlaha, aby se při tanci nezvedal prach. Nenadarmo se říká, že pravé umění se často skrývá v detailech a Edgar Degas si toho byl bezesporu vědom. To byl kulturní kvíz, zůstaňte s námi i nadále.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Je 12 hodin 35 minut, orchestr Le Concert de la Loge nám zahrál část symfonie Antonína Reichy. Na Vltavě patří každý čtvrteční večer rozhlasovým dokumentům a ten zítřejší nás vezme na jedno známé poutní místo v Orlických horách.
1: No, když jsem dole, tak mám pocit, že ten kostel směrem nahoru nikde nekončí, jak je ta část té střechy je skleněný, část je dřevěný, ale... Takže mám pocit, že skutečně to jde až do nebe. A teď jsme úplně teda pod střechou. Skoro by se člověku chtělo dotknout se mraku.
2: Skoro by to i šlo.
3: Nikdo nepočítal s tím, že budu opravovat Neratovský kostel. Ten kostel už byl zatím zenitem té opravy, už byl určen k demolici a víceméně všichni se s ním takhle rozloučili. Neratov už byl místo, kde zůstali akorát rekreanti.
4: Ten zbytek kostela, včetně té skleněné střechy, včetně oltářek, tak to už je udělaný jako takový vlastně průchod časem. Byl to záměr, protože už nechtěli dělat barokní kostel. Pan farář sám říkal, že není stavitelem barokních kostelů. A tak to schválně nechali takhle syrový, jednoduchý, aby bylo vidět, že zkrátka ten čas plyne, že minulost je jako... minulost a že ten život jde zkrátka dál.
0: Tak tedy do Neratova zamíříme zítra s vltavským dokumentem a ve studiu je teď se mnou dramaturg Marek Mojžíšek, který nám k dokumentu, který nese název Pod Neratovskou střechou, řekne víc. Dobrý den.
5: Dobrý den. Tak ten dokument vznikl v roce 2020 a jak už asi bylo z toho jasné, je to dokument, který se věnuje Neratovu a hlavně ústřednímu bodu té obce, která je v podstatě na polských hranicích v Orlických horách, a tím je kostel. Kostel původně barokní, který má jakou pohnutou historii, stejně jako ta obec, protože po válce z ní bylo vysídlena většina obyvatelstva. Stejně tak ten kostel právě při osvobozování v úvozovkách Rudou armádou byl vypálen. A ten farář, který tam také hovořil, tak on vlastně se rozhodl, že tomu místu dá nový život a jednak je to tedy ta rekonstrukce toho kostela a to musím říct, že je opravdu impozantní věc, protože jak bylo slyšet, má prosklenou střechu a je to skutečně i na tom místě v těch horách taková malá obec, tak takový velký kostel by tam nikdo nečekal, ale zároveň s tímto sdružení Neratov, které vlastně zaštiťuje celou tu opravu, tak provozuje i sociální služby, dává příležitosti pracovní lidem s postižením, je tam mini pivovar, teď jsem koukal, že nově, protože říkám, ten dokument je 6 let starý, tak se tam už pořádá i divadelní festival pro osoby se zdravotním postižením, takže to místo skutečně žije, přitom je to opravdu velmi odlehlá osada úplně na pomezí a myslím si, že to je jednak takový dobrý tip na výlety, když zima asi není úplně tím nejlepším obdobím na návštěvu, ale spíš jako inspirace, jak se skutečně dá oživit místo, které se zdálo, že je odsouzeno v podstatě k zániku.
0: Tolik tedy k zítřejšímu radiodokumentu. Ještě nám prozraďte, jaké premiéry chystáte na příští týdny.
5: Tak ten podzim je poměrně nabitý. Jednak jsou to dva dokumenty, které se vážou k výročím. Ten první už bude za 14 dní, kdy představíme nový dokument známé dokumentaristky Broni Janečkové, který se bude věnovat osobnosti Jaroslava Ježka, který bude slavit 100 let od narození. A ten dokument jednak teda propojuje samozřejmě nějakým způsobem stvárnění ten Ježkův život, ale je tam velmi výrazná ta hudební složka, pochopitelně, protože to byl fenomenální skladatel. A takovou druhou linkou je tam osoba Tomáše Pavlána, což je současný nevidomý jazzman, pianista, který Ježkovu hudbu má velmi rád. Natáčeli jsme s ním i v Ježkově modrém pokoji, takže myslím si, že to je takové pěkné připomenutí téhleté opravdu zásadní osobnosti české populární, ale i, a to je méně známé, klasické nebo řekněme vážné hudby. A další dokument se bude taky věnovat hudbě, tentokrát tedy skutečně té vážné, a to především tedy v podání našeho rozhlasového orchestru symfonického, který bude slavit 100 let od tvého založení. To bude dokument, který budeme uvádět až na konci října, trošku později, než tedy to výročí, to připadá na 1. října. A bude to zase takový lehký návrat do minulosti, ale spíš se budeme zabývat tou současností. Změní se vlastně od této sezóny šéf dirigent, těch výzev, které vlastně ten orchestr čeká i v souvislosti s plánovaným financováním. Je tam spousta takových otazníků, ale chceme připomenout i tu vlastně velkou a zajímavou minulost a hlavně ten úkol a účel, který ten orchestr plní, který se měnil, že původně samozřejmě byl primárně určen k nahrávání a k živému vysílání, teď daleko víc koncertuje, je vlastně takovým ambasadorem té české kultury i v zahraničí, takže ta škála toho, co ten orchestr dělá, je opravdu veliká.
0: Říká rozhlasový dramaturg Marek Mojžíšek. Já ještě připomínám, že radiodokument Mariany Ambrožové Pod neratovskou střechou si na Vltavě poslechněte zítra večer. Začíná ve 20 hodin. Děkujeme.
5: Hezký den.

0: Dan Bárta, Robert Balcar Trio a Kornel Fekete Kováč. Tohle hudební uskupení vás provází středeční polední Vltavou s datem 2. září. Jsme rádi, že jste se rozhodli den trávit právě v naší společnosti. Filmový festival se neobejde bez filmů, plátna a projektoru. Divadelní přehlídka ale potřebuje mnohem víc. Herce, techniky, osvětlovače, zvukaře a hlavně spoustu kulis. A když se divadlo přesouvá z jednoho města do druhého, přidají se k tomu i desítky kamionů. To čeká v příštích dnech 26 souborů z Česka i ze zahraničí, které se začátkem září představí na festivalu Divadlo v Plzni. Více v reportáži.
1: Můžeš je usamodělnit.
2: Či bogově jsou nás čekaví tak, jak my jesteśmy čekaví šimpanzů?
3: Ráno se například na té scéně začne stavět, přes noc se to musí zbourat a ráno nastupuje další parta. Je to neuvěřitelné, co se dokáže.
4: Popisuje dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová, jak náročné je připravit scény pro všechny soubory.
3: Náš festival je ještě specifický v tom, že se ho snažíme koncentrovat na těch pár dnů. Ostatní festivaly už jsou rozmělněny v průběhu času, takže není zas takový problém třeba na dva dny zavřít divadlo, nachystat tam tu opulentní produkci a pak ji uvést. Ale my jsme v takovém jako kaskádovém způsobu hraní, že to je neustále stavění, bourání.
4: Nejtěžší úkol pro pořadatele bude podle ní postavit kulisy pro varšavské divadlo Nový teatr, které do Plzně přijede s monumentální hrou polského režiséra Krištofa Varlikovského Elizabeth Castello.
3: První je to nadšení, že se nám tato inscenace líbí, ale hned nastupuje produkční Tomáš Kelberger, který musí s tím divadlem komunikovat. Každý divadlo má svůj farplán k danému představení a musí se zjistit, co je potřeba rentovat, co je potřeba zařídit nově, jestli nebudeme přestavovat hlediště, což v tomto případě například budeme a tak dále. Takže má to spoustu následných kroků.
4: Kromě varšavského divadla v Plzni vystoupí také Slezské divadlo Stanislava Vyspianského nebo soubory z Francie, upřesňuje ředitel festivalu Jan Burian.
5: Uvedeme dvě inscenace z Francie, z teatru Biv di Nor a taky inscenaci z Vivarium studia Filipa Kesného. Určitě doporučuji všem, kteří se o divadla zajímají, to vidět. Je to naprosto mimořádná příležitost.
4: A představí se také čeští herci, jak popisuje dramaturg Michal Zahálka.
6: Se snažíme sledovat i ty regionální scény. Letos velká inscenace je třeba Divoká kachna z Národního divadla Brno. Slavný Henrik Ibsen v dost radikálním provedení režiséra Jana Friče.
7: Hrabe se pomluvat o svém otci.
8: Ve svém věku by se mohl věnovat něčemu užitečnější.
7: Odcházíš
8: z domu.
7: Konečně vidím úkol, pro který má smysl.
6: Máme těch inscenací velkou spoustu. Máme Gazdinu Robu ze Slováckého divadla v režii Michala Zetela. Zase dost moderní a neotřelý pohled na folklorní téma a na tuhletu klasiku českého psychologického realistického dramatu s hodně moderním twistem.
4: Festival Divadlo potrvá v Plzni od 9. do 17. září a vedle téměř 40 představení nabídne také debaty nebo workshopy. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kdesi pod hladinou?
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: známá postava české scény Arbrit.
1: Anna Zemánková na pardubické výstavě Plody s chutí bramborových šišek.
0: Do jaké míry můžeme její práci srovnávat s tvorbou školených autorů a jak rezonuje v zahraničí?
1: Kurátoři Pavel Liška a Natálie Drtinová s moderátorkou Hanou Slívovou ve čtvrtek 3. září po 17. hodině v Art Café.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že měla nedostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení pěti bloků ve dvouuhelných elektrárnách. V úterý brzo ráno pak zkrat odpojil také jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobené rakety. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil. Vyškov hostí druhý ročník hudebního festivalu s názvem Baroko komorní i velkolepé. Letošní program se zaměřuje na francouzskou hudbu z období vlády Ludvíka 14. Tento týden program pokračuje třemi koncerty ve vyškovském hřbitovním kostele. Součástí přehlídky jsou také kurzy pro studenty konzervatoří a mladé hudebníky. A počasí zpočátku bude jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 28, na horách pak kolem 17. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme téměř 3 minuty po 13. hodině. Od mikrofonu se vám hlásí Dagmar Kopečková. Za chvíli pro vás budu mít jeden tip, kam v Praze vyrazit za kulturou. Tak zůstaňte s námi.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v čele s Vladimírem Válkem nám zahrál ukázku ze závěru slavnostní uvertýry Komenský Zdeňka Fibicha. Teď ke slíbenému tipu, kam vyrazit za kulturou. V pražském Letohrádku Hvězda se na zhruba 2 měsíce zastaví putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Píše o tom server aktuálně.cz. Kurátorka Barbora Millerová připravila výstavu jako dialog ilustrátorek a ilustrátorů napříč staletími, mezi minulostí a současností. K cestopisu, který napsal Alexandr de Rožisár na cestách po Itálii na počátku 18. století, se tak řadí kresby z italských výletů současné slovenské ilustrátorky Lívie Suché.

Jean-Philippe Rameau, jeho tvorbu jsme slyšeli v podání orchestru Le Concert des Nations. Můžu s knihami utéct, odpojit se, v duchu s nimi debatovat, snít, hledat, ztrácet se, objevovat, říká herečka Veronika Lazorčáková a právě v tom spatřuje jejich podstatu. Už po třetí tento týden nahlížíme do její knihovny.

Tohle vše uvádím i z toho důvodu, že třetí kniha, o které bych chtěla mluvit, je rovněž jakousi fúzí surrealismu a existencialismu. Je to nejzásadnější kniha mého života, ať to zní sebevíc fatálně. Ale byla to jednoznačně první kniha, která mi vytanula na mysli, když jsem dostala nabídku promluvit v knižním pólu. Uvádím ji tedy jako třetí, uprostřed. Opěrný bod pro všechno, kolem ní se vše točí. Jedná se o experimentální román Nebe, peklo.

0: Oraj argentinského spisovatele Julia Cortázara. Dostala jsem ho jako dárek k 20. narozeninám od své tehdejší nejlepší kamarádky Madly. Díky, Madlo. Je to pro mě kniha iniciační. S ní jsem poprvé zažila pocit, že vstupuji do dialogu s autorem, že mě k němu přizval a že mě ponoukl, ať hledám s ním smysl života. Už jen fakt, že román se dá číst dvěma způsoby, buď klasicky kapitolu za kapitolou, a nebo má čtenář dle autorova návodu přeskakovat z kapitoly do kapitoly, čímž vlastně vznikne nový román, je neuvěřitelný zážitek. Příběh Horácia Oliveiry, bohéma s lehce destruktivními sklony, který touží najít ve svém životě alespoň nějaký smysl za toule k Paříží, zase ta Paříž, při nezřízeném nočním flámování, díky psaní románu, anebo možná díky lásce, která ale může být pro člověka spalující ve všech slova smyslech. Jenže co když neexistuje v tomhle světě řád, ale všechno je jen náhoda? Pamatuji si, že jsem ten román slupla na posezení a pak několik dní chodila jako v mrákotách, až jsem si ho přečetla znovu a chodila v ještě větších mrákotách. Cortázarův jazyk je neobyčejně smyslový, takže třeba když se mluví o kouři z cigarety nebo určitém parfému či barvě, máte bezmála pocit, že je cítíte jako nikdy jindy. A ráda bych vyzdvihla famózní překlad Vladimíra Metka, který se snad nejvíce prokáže v kapitole 68, kde Cortázar popisuje milostnou závrať. Sotva se vzepřeli navzájem, co si podobného síhodě je nahřebilo, převedilo a pahýbalo. Naráz z toho byl sváhal, stáčivá bažiřina mateří a supošlapná ústi prška hrdění, rozměry zákřeče v nadtrouchajné výmlce. Evoe, evoe. Přilévání na hřebení hradění, orosnění a vzdouní cítili, jak se stění. Kroch se třásl, louperky praskaly a všecko se rozplitáčelo v hlubokém borolu, v zápěně krupnutého flóru, v téměř ukrutných polazeních, která je řadonila až po samu hranici syněl. Díky Cortázarovi jsem se pak na určitý čas ztratila v zákoutích jeho americké literatury a objevila například Maria Vargase Losu anebo neuvěřitelnou knihu Divocí detektivové od Roberta Bolaña. To však není žádná detektivka ve smyslu Agáty Christie. Ústředními postavami jsou dva básníci, Odysseus Lima a Arturo Belano, jejichž příběh je vyprávěn spíš mozaikovitě, často jen prostřednictvím jiných postav, a zachycuje období jejich života v průběhu zhruba 20 let. Sledujeme, jak pátrají po záhadné a tajemné postavě mexické básnířky, zakládají avantgardní skupiny a spolky, jedním z nich je spolek takzvaného žaludečního realismu. Tím také mapují obraz mexické literatury a mexické bohémské společnosti 70. let. A pokud si dobře vzpomínám, vytvářejí i speciální mapu města, navštěvují nejrůznější byty spisovatelů, básníků a umělců, anebo kavárny, na jejichž dvory se lze dostat přes balkon a ze střechy zase do bytu někoho jiného, kde prožijete velký večírek, o kterém ale ráno není jisté, že opravdu proběhl. Odysseus Lima a Arturo Belano věčně nemají peníze a řeší především vztahy a milostná vzplanutí. Na pozadí toho všeho dochází k hledání podstaty literatury a jazyka a jejich funkce, smyslu, síly. Jistá podobnost s Cortázarem je neoddiskutovatelná. Bolaňova kniha je však mnohem rozsáhlejší a zachycuje dějinné události s velkou mírou ironie a humoru. Hned na poprvé mě ta kniha úplně vcucla a jsem moc ráda, že jsme se navzájem objevili. A u jeho amerických autorů bych ještě zůstala, protože velkou část v mé knihovně zabírají komiksy argentinského kreslíře Ricarda Linierse, Macanudo. Vyšlo 13 dílů, některé mám dvakrát a s oblibou je kupuji třeba i jako dárky blízkým a přátelům. Hrozně ráda bych zde uvedla nějakou ukázku, ale jak dobře víte, s komiksy je to v rádiu docela problém. Inu, pokud někdy trpíte splínem, doporučuji právě Macanudo od Ricarda Linierse.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu herečka Veronika Lazorčáková. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

Kicks. Už to měl dávno všechno v cajku, kredenc, tucet, příboru a lžic, čabajkou vyšívanou kacabajku, když v tom novou Kicksa.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Do Leželovo kvarteto nám zahrálo část smyčcového kvartetu F-dur Josefa Myslivečka. Je 13 hodin 25 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Jack London jakožto král dobrodružství, jako tulák procestoval Spojené státy a zažité zkušenosti později uplatnil ve svých povídkách a románech. Jeho tvorbu posloucháme tento týden na vlnách Vltavy a za chvíli vám nabídneme povídku Obrázky. Tak si ji nenechte ujít.

0: Martin Brunner Trio a Epoch Quartet. Tohle jedinečné uskupení vás provází středeční polední Vltavou s datem 2. září. Je 1:30.
1: Povídka.
0: Na programu Vltavy je další povídka Jacka Londona. Jmenuje se Obrázky. Povídku klasika americké literatury přeložil Alois Josef Šťastný. Účinkuje Jiří Švarc, kterého režijně vedl Vlado Rusko. Příjemný poslech.

Snad největší půvab tuláckého života je v jeho naprostém nedostatku jednotvárnosti. Tulák nikdy neví, co se v příštím okamžiku stane, protože je jen v přítomném okamžiku. Poučil se o marnosti záměrného snažení a zblížil se s rozkoší, již nám dávají zlomyslné i žertovné nápady náhody, svěříme-li se jí a dáme-li se od ní unášet. Často přemýšlím o dnech svého tuláctví a vzpomínám na ně a vždy se obdivuji rychlému sledu obrazů, jež mi v paměti probleskují. Nezáleží na tom, odkud začnu. Každý jednotlivý den je den pro sebe se svými rychle se proměňujícími obrazy, zaznamenanými v paměti. Vzpomínám například na slunné letní ráno v Harrisburgu ve státě Pensylvánie a ihned mi přijde na mysl slibný začátek dne. Jídlo s posazením u dvou starých panen, a to nikoli v jejich kuchyni, nýbrž v jídelně. A obě staré slečny se mnou u téhož stolu. Jedli jsme vejce z kalíšků na vejce. To poprvé jsem vůbec viděl kalíšky na vejce a předtím jsem o nich ani neslyšel. Ty dvě staré pany jedly jako páreček kanárků, šťourali se každá v jednom vajíčku a uždibovali z maličkých a tenkých plátků topinek. Měli v těle jen málo života, v žilách jim obíhala řídká krev a celou noc spali v teple. Já jsem strávil noc venku, spotřeboval jsem mnoho tělesného tepla, abych docela neprochladl, když jsem se probíjel sem z místa zvaného Emporium v severních končinách státu. Když jsem byl ještě docela malý chlapec, měl jsem maličkého psa, kterému jsme říkali Punch. Sám jsem se staral o jeho krmení. Někdo z naší domácnosti postřílel hromadu divokých kachen a měli jsme krásný masitý oběd. Když jsem se najedl, připravil jsem oběd pro Panče. Velký talíř plný kostí a jiných žibců psích pochoutek. Vyšel jsem ven dát to psovi. Ale stalo se, že k nám přišel na návštěvu host ze sousedního statku a s ním také ohromný novofundlandský pes, veliký jako tele. Položil jsem talíř na zem, Panč zavrtil ocáskem a dal se do toho. Měl před sebou nejméně půl hodiny blaha. Najednou se cosi přihnalo. Panč byl smeten na stranu jako stéblo slámy z dráhy cyklonu a ten novofundlandský pes se vrhl na talíř. Za kratičkou chvilku, než dostal ode mne kopanec namířený do žeber, postačil zhltat všechno, co bylo na talíři. Ještě posledním rozmachem jazyku očistil talíř i od zbytků mastnoty. Tak jako se choval ten novofundlandský pes u talíře mého psíka Panče, choval jsem se já u stolu těch dvou starých slečen v Harrisburgu. Úplně jsem ho vyčistil. Nic jsem nerozbil, ale postaral jsem se, že zmizela vejce, zmizely topinky i káva. Služebná přinesla další, já však jsem se postaral, aby měla napilno, aby stále nosila na stůl znovu a víc a víc. Ostatně mi to umožnilo pustit jazyk ze řetězu. Ty dvě panenské stařenky s růžovou a bílou pletí a s šedivými kadeřemi se ještě nikdy nepodívaly do zářivé tváře dobrodružství. Do sladkých závanů a úzkých meziček jejich jednotvárného bytí vnesl jsem širé ovzduší světa, plné bujných a šťavnatých pachů potu a zápasu, i se štiplavostí a závany cizích krajin a neznámých půd. A pořádně jsem škrábl jejich měkké dlaně tvrdými mozoly svých rukou, tou rohovinou na centimetr tlustou, jež vzniká stahání lan a za dlouhých a namáhavých hodin mazlení s násadou lopaty. Dal jsem jim pocítit těch svých škrabavých dlaní nejenom z chvástavosti mládí, nýbrž abych jim dokázal dřinou již vykonanou, že mám právo na jejich štědrou dobročinnost. Ano, ještě dnes je vidím, ty milé laskavé slečny, právě tak, jak jsem seděl za jídelním stolem před 12 lety.
Hovořil jsem o způsobech, jimiž kráčím světem a vzrušoval jsem je nejenom vlastními dobrodružstvími, nýbrž i dobrodružstvími jiných chlapíků. Přivlastňoval jsem si všechno, tedy ta dobrodružství druhých, rozumí se. A kdyby ty staré slečny byly méně důvěřivé a bezelstné, mohly mě snadno přistihnout. No, dobrá, dobrá. A co na tom? Byla to poctivá výměna. Za jejich mnohé koflíky kávy, za vejce a tenunké plátky topinek vracel jsem jim plnou hodnotu. Můj příchod a zasednutí za jejich stůl bylo jejich dobrodružství a dobrodružství bez toho nelze ničím zaplatit. Po rozloučení se starými slečnami jsem šel ulicí a u dveří kteréhosi pozdního spáče jsem sebral noviny. V travnatých sadech jsem si lehl a začal se seznamovat s posledními 24 hodinami světa. Pak jsem se vydal po městě přes řeku Saskvihenu na západní břeh. Nevzpomínám si na jméno železnice, jež vedla po onom břehu, ale když jsem ležel toho rána v trávě, dostal jsem nápad zajet si do Baltimoru. Tak jsem po té železnici do Baltimoru jel, ať už se jmenovala jak chtěla. Bylo to teplé odpoledne a cestou po mostě jsem narazil na hromadu chlapíků, kteří se koupali u jednoho mostního pilíře. Šatstvo dolů a vrhl jsem se do řeky. Voda byla nádherná. Když jsem vylezl z vody a oblékal se, objevil jsem, že mě někdo oloupil. Někdo prohledal mé šatstvo. No, ať jen řekne každý za sebe, není-li to dobrodružství na celý den být takto oloupen. Znal jsem lidi, kteří byli oloupeni a po celý zbytek života o tom hovořili. Pravda, zloděj, který vybral mé šatstvo, mnoho nezískal. Nějakých 30 nebo 40 centů v pěťácích a v centech, trochu tabáku a cigaretové papírky. Bylo to však všechno, co jsem měl, což je mnohem víc, než okolik může být většina lidí oloupena, nebo tím vždy ještě zbývá něco doma, když to já jsem neměl domova. Byla to hezky ostrá parta, ti chlapíci, co se tam koupali. Obhlédl jsem je, odhadl a věděl, že nejlíp udělám, když si nebudu naříkat. Tak jsem jen vyžebral na cigaretu a mohl bych odpřísáhnout, že to byl jeden z mých vlastních papírků, do něhož jsem si cigaretu utočil. A potom jsem pochodoval po mostě a k západnímu břehu. Tudy vedla trať, k níž jsem měl namířeno. Stanice nebyla v dohledu. Teď jsem potřeboval rozřešit, jak si chytit vlak. Všiml jsem si, že trať příkře stoupala a stoupání vrcholilo právě v místě, kde jsem na ní narazil. Věděl jsem, že těžký nákladní vlak tudy nemůže projet nijak příliš rychle. Ale jak rychle? Na protější straně trati se zdvíhal vysoký břeh. Viděl jsem, že na okraji, na samém vrcholu, vyhlíží z trávy mužská hlava. Možná, že ten člověk ví, jak rychle tady vlaky zmáhají stoupání a kdy pojede nejbližší. Volal jsem na něho své otázky a on mi pokynul, abych přišel nahoru k němu. Uposlechl jsem a když jsem se na vrchol dostal, našel jsem tam ještě další čtyři muže. Obhlédl jsem scénu a pochopil jsem, kdo ti lidé jsou. Američtí cikáni. Na otevřeném prostranství táhnoucím se dozadu k stromoví od okraje břehu stálo několik nepopsatelných vozů. Odtrhané, polonahé děti se rojily táborem, ale všiml jsem si, že dávali dobrý pozor, aby se příliš nepřiblížili a neobtěžovali mužské členy rodiny. Několik hubených, nehezkých, dřinou strhaných žen se potulovalo táborem a vykonávalo drobné táborové práce. Zvlášť jsem si všiml jedné, jež seděla sama na sedadle vozu s hlavou sklopenou a kolena zvednutá až pod bradu objímala pažemi. Tvářila se, jako by již o nic nedbala a všechno jí bylo jedno. V čemž jsem se mýlil, neboť jsem se později poučil, že tu něco bylo, na čem jí záleželo. Lehl jsem si na okraji srázu do trávy a dal jsem se do řeči s muži tábora. Byli jsme bratry.
Já jsem byl americký tulák a oni byli američtí cikáni. Znal jsem dostatečně jejich nářečí, abych mohl hovořit, a oni znali dostatečně nářečí moje. Byl nádherný den. Slunili jsme se v chvějivém teple slunečních paprsků. Ze všech stran doléhal uspávavý šum hmyzu a mírně konejšivý, blaživý vzduch byl plný sladkých vůní země a všeho zeleného rostoucího okolo. A potom zcela nečekaně a náhle byl pokoj a mír rozvrácen člověkem. Dva bosonozí chlapci, asi 8 až 9 letí, v nějaké maličkosti porušili pravidla tábora. V čem záležel jejich přestupek, jsem se nedozvěděl. Muž ležící vedle mě se náhle posadil a zavolal na ně. Byl to náčelník kmene. Muž s úzkým čelem a s očima jako sotva proříznuté štěrbiny, jehož tenké rty a skřivené, křečovitě výsměšné rysy obličeje vysvětlovali, proč oba chlapci nadskočili a napjali se jako poplašení jeleni, jakmile zaslechli jeho hlas. V tvářích měli zbystřený výraz strachu a zděšeně se obrátili na útěk. Zavolal na ně, aby se vrátili. Jeden z těch dvou otálel vzadu. Jeho vyhublá, drobná postavička zobrazovala němohru vnitřního zápasu mezi rozumem a strachem. Loudal se a zápasil v sobě, až dospěl k okraji hájku, kde se zastavil. Náčelník kmene ho nepronásledoval. Nedbale si došel k vozu pro veliký, silný bič. Potom se vrátil do středu volného prostranství a zůstal tam klidně stát. Nemluvil. Ani gestem se nevyjadřoval. Byl zákonem, nelítostným a všemhoucím. Prostě tam stál a čekal. A věděl jsem já, věděli všichni, také ti dva chlapci v úkrytu prvních stromů hájku, na co čeká. Chlapec, který zůstával pozadu, pomalu vycházel a vracel se. Obličej měl poznamenán rozechvělou rozhodností. Neklopítl a nezachvěl se. Rozhodl se přijmout svůj trest. A musíme si uvědomit, že to nebyl trest za původní prohřešek, nýbrž za přestupek, kterého se dopustil útěkem. A v tom se ten kmenový náčelník zachoval jen tak, jak se chová vznešená společnost, v níž žijeme. Trestáme své provenilce a když se jim podaří prorazit mřížemi a uprchnout, přivádíme je zpátky a přidáme jim ještě k původnímu trestu. Chlapec přicházel rovnou k náčelníkovi a zastavil se na správnou vzdálenost rozmachu biče. Bič zasvištěl vzduchem a já jsem se zarazil úlekem, jak mě překvapila síla úderu. Ta hubená malá nožka byla tak strašně tenonká a drobná. Její kůže zbělela tam, kde se bič stočil okolo a zakousl se, a hned potom tam, kde se ukázala běl, naskočila hrozná podlitina, po jejíž délce tu a tam maličko prosakovala červeň krve, to v místech, kde pokožka praskla. Znovu bič proletěl vzduchem a celé chlapcovo tělo se svíjivě přikrčilo v očekávání rány, ačkoliv se z místa nehnul. Druhá podlitina naskočila a potom třetí. Teprve když dopadla čtvrtá rána, chlapec zakřičel. Nedovedl již také zůstat nehnutě stát a od té chvíle rána za ranou nadskakoval nahoru a dolů, jako by z bolestné úzkosti tančil a ječel. Nepokoušel se však utíkat. A když to bylo odbyto, tucet rán dostal. Odcházel mezi vozy s nářkem a žalobným kňouráním. Náčelník stál bez hnutí a čekal. Druhý chlapec vyšel z okraje hájku. Nepřicházel však přímo. Blížil se jako krčící se psisko. Zmocňoval se ho děsivý strach. Záchvaty paniky ho nutili obracet se a vždy aspoň na několik kroků prchat. Pokaždé však se obrátil a vracel se. Kroužil blíž a blíž k náčelníkovi, kňoural, vyrážel neartikulované, živočišné hrdelní zvuky. Oči měl ustavičně upřené na bič,
a ten pohled byl jediná hrůza. Viděl jsem už leccos. Viděl jsem silné muže padající vpravo vlevo v bitvě a svíjející se v smrtelné křeči. Viděl jsem jich desítky vyhazované do vzduchu vybuchujícími dělostřeleckými granáty a jejich těla rvaná na kusy. Věřte, že to všechno nic nebylo. To bylo jen jako veselá zábava, smích a legrace ve srovnání s tím, jak na mne působil zjev tohoto ubohého dítěte. Bičování začalo. Spráskání prvního chlapce bylo jako pouhá hra vedle tohoto výprasku. Než se kdo nadál, krev stékala Hošíkovi po hubených nožkách. Tancoval a kroutil se a ohýbal se v pase, až se skoro zdálo, že je jen jakousi směšnou loutkou, již někdo pohybuje pomocí drátků. Pravím, zdálo se, protože jeho křik usvědčoval zdání ze lži a potvrzoval skutečnost. Potom bylo trestání náhle přerušeno. Slyšel jsem šílený, přidušený výkřik. Žena, jež seděla na sedadle vozu, vyskočila a běžela zakročit. Skočila mezi muže a chlapce. Ty chceš taky, co? Křikl muž s bičem. Tak dobře. Mávl bičem po ženě. Sukně měla dlouhé, nepokoušel se tedy zasáhnout ji na nohou. Švihl bičem po jejím obličeji, který si chránila, jak nejlépe dovedla, rukama a předloktím. Hrdinská matka. Věděla docela přesně, co dělá. Hošík zatím s křikem utíkal mezi vozy. A celou tu dobu ti čtyři muži leželi vedle mne a dívali se a ani se nepohnuli. Ani já jsem se nepohnul a přiznávám se k tomu bez uzardění. Můj zdravý rozum však musel těžce zápasit s přirozeným nutkáním, jež mě hnalo vstát a zakročit. Znal jsem život. Co by to prospělo té ženě nebo mně, kdyby mě pět chlapů k smrti stlouklo tam na břehu Saskvihny. Viděl jsem jednou, jak člověka věšili, a i když celá má duše vykřikovala odpor proti tomu, má ústa nekřičela. Kdyby byla ústa vykřikla, byl bych pravděpodobně dostal pažbou těžkého revolveru do hlavy, až by mi lebku prorazili, neboť takový byl zákon. Ten člověk musí viset. A zde, v této skupině cikánů, zákon pravil, že ta žena má být bičována. Avšak v obou případech jsem nezakročoval ne proto, že tu byl zákon, ale proto, že ten zákon byl silnější než já. Kdyby nebylo těch čtyř mužů vedle mne tady v trávě, docela rád bych se byl pustil do toho člověka s bičem. Ale ti čtyři byli vedle mne v trávě, ti způsobovali, že jejich zákon byl silnější než já. Nechť mi každý věří, vytrpěl jsem si své. Viděl jsem už předtím být ženy často, nikdy však jsem neviděl takové bytí, jako bylo toto. Její šaty byly okolo ramenou rozšvihány na hadříky. Jedno švihnutí proniklo její obranou a způsobilo jí podlitinu od líce k bradě. Nedostala jednu ránu, ani dvě, ani tucet, ani dva tucty. Nýbrž nekonečný počet. Bez konce ji ten bič šlehal a ovíjel se okolo ní. Pot se z ní jen lil a já jsem těžce oddychoval. Chytal jsem se rukama trávy, až jsem ji vytrhával i z kořínky. Ta podlitina na tváři mě málem dorazila. Začal jsem se zvedat na nohy. Ale ruka muže vedle mne se natáhla na mé rameno a přitiskla mě zpátky do trávy. Jen pomalu, kamaráde, pomalu, varoval mě šeptem. Pohlédl jsem na něho. Jeho oči se setkaly s mým pohledem a neuhnuli. Jeho ruka mě těžce přitiskla a pocítil jsem v tom stisku sílu jeho svalstva. Podíval jsem se i na ty druhé hrubce, z nichž dva zůstávali nevzrušeni a bez zvědavosti, když to třetí tu scénu s potěšením hltal.
A zdravý rozum se mi vrátil. Uvolnil jsem napjaté svalstvo a klesl zpět do trávy. V duchu jsem se vrátil k těm dvěma starým slečnám, s nimiž jsem toho rána snídal. Ani ne 3 kilometry přímého ptačího letu je oddělovalo od této scény. Tady, v bezvětrném dnu, pod blahodárným sluncem, byla jedna z jejich sester bita jedním z mých bratří. Tady byla stránka života, jakou oni dvě nikdy neuvidí. A dobře tak. I když právě proto nebudou nikdy rozumět svým sestrám a ani sami sobě, jako se nikdy nepoučí o hlíně, z níž jsou udělány. Neboť není dáno ženě, aby mohla žít v sladce provoněných útulných pokojích a zároveň mohla být sestrou celému světu. Bičování skončilo a žena, nekřičící již, vrátila se na své sedadlo na voze. Ani druhé ženy k ní nepřicházely, aspoň ne hned. Báli se. Přišli však potom, když uplynula jaksi slušná přestávka. Náčelník odložil bič a znovu se připojil k nám, vrhnув se do trávy na druhé straně vedle mne. Dýchal těžce po té námaze. Setřel si pot z očí rukávem kabátu a vyzývavě na mne pohlédl. Nic mi nebylo po tom, co dělal. Ani jsem náhle neodešel. Ležel jsem tam s nimi ještě 30 minut, což bylo za daných okolností výrazem taktu a zdvořilosti. Stáčel jsem si cigaretu z tabáku od nich vypůjčeného a když jsem sklouzl z břehů dolů na trať, byl jsem vybaven nezbytnými informacemi o tom, jak mám chytit příští vlak odjíždějící na jih. No a co na tom? Byla to jedna stránka z knihy života, nic víc. Je ještě mnoho stránek horších, daleko horších, které jsem taky viděl. Někdy jsem tvrdíval, jen tak žertem věřili moji posluchači, že hlavní znak, jímž se člověk odlišuje od ostatních živočichů, je to, že člověk je jediným živým tvorem, který trýzní ženy svého rodu. Je to něco, čeho se žádný vlk ani žádný zbabilý kojot nikdy nedopustí. Horší stránky života, než jsem popsal. Přečtěte si zprávy o práci dětí ve Spojených státech, na východě, na západě, na severu a na jihu, bez ohledu na to, kde. A vězte, že my všichni, kdo kupčíme o zisky, jsme sazeči a tiskaři horších stránek života, než je ta opouhém bičování dětí a ženy na Saskvěně. Odešel jsem asi 100 metrů dolů po trati tam, kde byl podél kolejí dost široký pruh pevné půdy pod nohama. Zde mohu chytit nákladní vlak, až pojede vzhůru do kopce, a zde jsem také zastihl 6 tuláků, čekajících s týmž cílem. Několik jich hrálo se starými kartami na 7. Vzal jsem si také kartu. Pokračovalo se ve hře a dověděl jsem se, o jakou sázku hrajeme. Po svahu dolů k řece vedla srázná a úzká pěšina k prameni asi tak 8 metrů pod námi. Hráli jsme na kraji svahu. Hráč, který spadl, musel vzít malou plechovku od kondenzovaného mléka a nosit v ní vodu vítězům. První hra skončila a jeden černoch spadl. Vzal malou plechovku a sestupoval po příkrém břehu, zatímco my jsme seděli nahoře a dělali si z něho šašky. Pili jsme jak ryby. 4x musel dojít dolů jen pro mne a druzí byli také tak žízniví. Pěšina byla velice příkrá a někdy černoch na cestě vzhůru sklouzl, vodu rozlil a musel se vracet pro novou. Ale nezlobil se. Smál se stejně srdečně jako kterýkoliv z nás. Proto tak často sklouzl. Také nás nepřestával ujišťovat o úžasném množství vody, které on vypije, až spadne zas někdo jiný. Když jsme uhasili žízeň, začala druhá hra.
Znovu spadl Černoch a znovu jsme pili, co se do nás vešlo. Třetí i čtvrtá hra skončily stejně a pokaždé ten Černoch s obličejem jako měsíček div neumřel smíchy, jak se bavil osudem, který mu náhoda uštědřila. A my jsme málem umírali smíchem s ním, jak jsme se bavili. Smáli jsme se tam na okraji břehu jako děti nebo jako bohové. Zapomenuta byla žena před hodinou bičovaná. To byla stránka přečtená a obrácená. Byl jsem nyní zcela zaujat touto novou stránkou. A jakmile hvízdne pod kopcem píšela lokomotivy, bude i tato stránka skončena a začne opět nová. A tak kniha života pokračuje stránku za stránkou a má stránek bez konce. Když je člověk mlád. A potom se hrála hra, v níž Černoch nespadl. Obětí byl hubený tulák, vypadající jako člověk se špatným trávením, ten, kdo se z nás ze všech nejméně smál. Řekli jsme mu, že už nechceme vodu, což bylo pravda. Černoch se tvářil zklamaně, potom se chopil příležitosti a řekl, že myslí, že by trošku vypil. A myslil to vážně. Vypil trošku a potom ještě trošku a ještě trošku. A melancholický tulák stále slézal nahoru a dolů příkrý svach a Černoch si stále žádal ještě trochu. Vypil víc vody než my všichni dohromady. Soumrak zhoustl v noční tmu, vyšly hvězdy a on stále ještě pil. Opravdu věřím, že kdyby píšťala nákladního vlaku nezazněla, byl by tam ještě teď, lil by do sebe vodu a pokračoval v pomstě a melancholický tulák by se lopotil dolů a nahoru. Ale píšťala zazněla. Stránka byla u konce. Vyskočili jsme a rozestoupili se podle trati. Lokomotiva přijížděla, chrchlala a prskala vzhůru do stoupání. Čelní světla proměnila noc v den a ostře odhalila obrysy našich postav. Lokomotiva nás minula a všichni jsme se rozeběhli podle vlaku, někteří si vyskočili na postraní žebříky, jiní otvírali posuvné dveře prázdných, uzavřených vagónů a šplhali do nich. Skočil jsem si na plochý nekrytý vůz naložený smíšeným řezivem a zalezl jsem si do pohodlí útulného kouta. Ležel jsem na zádech s novinami pod hlavou místo podušky. Hvězdy nade mnou mrkaly a stáčely se v rojích sem a tam, jak vlak projížděl zatáčky, a při pozorování hvězd jsem usnul. Den skončil. Jeden ze všech mých dnů. Zítra bude nový den a jsem tak mlád.

Tento týden na Vltavě posloucháme tvorbu Jacka Londona. Dnes jsme slyšeli povídku Obrázky. Přeložili Alois Josef Šťastný. Účinkoval Jiří Švarc, kterého režijně vedl Vlado Rusko. Zítra si poslechneme povídku Bastard. Příběh o nekonečné nenávisti a síle. O patologickém vztahu muže a psa, jejíž životním údělem je vzájemný boj. Začínáme ve 13.30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měly probrat dosavadní Lašákovy kroky. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku. V italských Benátkách začíná 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Cenu za celoživotní dílo Zlatého lva převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu bude soutěžit celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude na festivalu uvedená restaurovaná kopie československého snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. A počasí zpočátku bude jasno až polojasno, od západu ale postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 28 a na horách kolem 17. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Příjemné odpoledne, vážení a milí. Středeční odpoledne s datem 2. září jsme na Vltavě, myslím, odstartovali celkem od podlahy. Groovy basová kytara patřila Marku Cabovi, za bicími seděl Filip Ernst, za hamontkami Ondřej Pivec a ten funky vokál patřil v písni DYK frontmanovi stejnojmenné kapely Vojtěchu Dykovi. Doufám, že jak zaznělo v závěru písně, jste OK a že vás tento hudební start dostatečně rozehrál a naladil na nabité kulturní odpoledne, které je před námi. Nová kulturní sezóna se naplno rozjela už včera, je tedy co sklízet a my vám tuto sklizeň budeme postupně servírovat až do 16:30. Vítejte a hlavně zůstaňte s námi. A dvojnásob tato výzva platí pro vás, kdo máte malé děti a rádi s nimi aktivně a kreativně trávíte volný čas. Baví vaše děti žonglovat, tancovat anebo spíš radši nechají unést svou představivost ve vleku magie, divadla a filmu. Ať už máte preference jakékoliv, věřím, že většinu z vás uspokojí letošní žánrový festival Vyšehrádky. Začne už zítra na pražském Vyšehradě. Podrobnosti k programu nám za chvíli řekne a do venkovní herny nás všechny pozve ředitelka festivalu Adéla Karabíková. A dětem bude patřit i naše pravidelná rubrika Kultivátor. Kromě Vyšehradu nás jeho autorka Veronika Jošková pozve i na náměstí v Kolíně a taky do Plzeňského parku, kde se pro děti budou konat i další divadelní festivaly. A že letošní léto nebylo

0: Německý klarinetista Dieter Klecker a jeho komorní ansámbl Consortium Classicum ve světě pro klarinet a smyčcové kvarteto G-moll Ferruccia Busoniho, které na Vltavě doznělo téměř 14 minut po 14. hodině. A to je čas, ve kterém už se teď budeme věnovat dětem. Zkusit si žonglování, zkouknout řadu zábavných i hloubavých inscenací, zajít si na projekci dětských filmů anebo si zakřepčit na divadelní kapelu. To všechno s nimi můžete už zít na pražském Vyšehradě. Festival Vyšehrádky tam totiž i letos nabídne programu víc než dost. Kromě autorského divadla a koncertů připravil také interaktivní tvůrčí dílny a venkovní hernu. Patříte-li tedy k rodičům, kteří se svými ratolestmi rádi aktivně a kreativně tráví volný čas, pak poslouchejte, co návštěvníky letos čeká a rozhodně nemine. Nám přichází říct ředitelka přehlídky Adela Garabíková. A já vás vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Adelo, jak vypadá takový ideální den na Vyšehrádkách, co všechno nabídne a nabízí festivalový areál v prostorách Knížecí a Královské akropole?
1: Náš festivalový areál nabízí v podstatě prostor pro trávení aktivního času rodičů s dětmi. Tvoříme vlastně program tak, aby se tam dal strávit opravdu

0: opravdu celý den, proto je areál volně přístupný. Vytvořili jsme a mý předchůdci plenérovou hernu. Najdete tam i výtvarnou dílnu, máme tam baby bar, bude tam pojízdná knihovna, místo pro odpočinek. Myslím, že to je velmi pestrý prostor a kromě divadla, workshopů nebo koncertů se tam dá i právě v areálu na té louce strávit dost času.
1: A dočetla jsem se, že je možné i svepovat dětské
0: oblečení.
1: Ano, oblečení.
0: To je pravda. To budeme moc rádi, když se rozšíří a chceme tam právě dětské oblečení, ať se vymění, kdo z koho, čeho už vyrostl a vezme
1: ano,
0: si něco nového.
1: Ať se všichni podělí. Pilířem Vyšehrádek, ale řekla bych, je autorské divadlo. Letos jim program doslova praská ve švech. Na děti čekají snad 20 představení, možná snad i víc. Kdybyste měla sama za sebe vybrat 3 inscenace, které jsou z vašeho pohledu letos ty top, které by to byly?
0: Rozhodně to je za mě subjektivně představení Pluto od studia Damuza, kterým je zároveň pořadatelem festivalu. To jsem viděla 2 roky nazpátek a je to o ztracené planetě, která se hledá vlastně cestu nazpět a kam patří, takže to mi přijde zrovna jako bod skvělý pro starší děti. A letošním rokem jsme otevřeli nějakou prvotní spolupráci s divadlem Minor, takže v neděli na programu uvidíte představení Zachraňte číslo 6. A co mám ještě ráda, je například, jak Zojka pomohla zemi dýchat od dočasné kampany, protože jsem popravdě byla i součástí tvorby tohohle představení a věřím, že to má dobrý jak edukativní, tak interaktivní přesah pro děti.
1: Jestli se nemýlím, ta posledně zmiňovaná inscenace je taky pro hluché děti, je to tak? To znamená, že festival Vyšehrádky je bezbariérový? Berete nějak do hry i ty takzvaně znevýhodněné nebo handicapované?
0: Snažíme se o to a pracujeme na tom. Moje kolegyně Františka Jasenská to má přímo ve své agendě. Sám o sobě Vyšehrad je to areál, kam úplně nemůžeme zasahovat, ale pokud chcete dorazit třeba a máte otázky ohledně bezbariérového přístupu, tak je možné se nás zeptat předem klidně. My vám řekneme, zařídíme vám parkování v blízkosti areálu. Takže s tímhle by snad neměl být problém. A jak jste naznačovala, že to poslední představení je i pro neslyšící. Je to z toho důvodu, že spolupracujeme s organizací Kukátko a ti se přímo specializují na překlad nějakých dramatických textů. Takže není to tak, že to představení je přímo vytvořené, ale my v podstatě se spojíme s touto organizací a ta nám zařídí tlumočníky nebo tlumočnice.
1: Do znakové řeči.
0: Přesně tak, do českého znakového jazyka.
1: I neslyšící. Vašim nejmladším divákům je teprve 10 měsíců. Říkala jsem si, jak pestrá je divadelní nabídka pro děti tohoto věku. Mají vůbec dramaturgové festivalu z čeho vybírat?
0: Mají, ale popravdě to není tak rozsáhlá dramaturgie u nás v Čechách. Teď jsme třeba před pár dny řešili, že nám vypadlo kvůli urazu jedno představení pro Batolata a museli jsme během jednoho dne vyřešit situaci a nebylo to tak jednoduché, ale naštěstí skupina PhysioArt nás zachránila, takže určitě se dají najít v České republice subjekty, které se přímo specializují na batolecí divadlo, což je třeba i Damuza, která otevřela prostor Kuk tady v Praze a tam se snaží přímo věnovat ten prostor nejmenším divákům batolatům.
1: Říkala jsem si, že je fajn, že mezi inscenacemi, které cílíte na větší děti, se vyskytují třeba i kusy, které pojednávají o příchodu nového sourozence na svět a o tom, jak se s tímhle poměrně zásadním momentem vyrovnat. Jaká další témata starším dětem zprostředkovávat?
0: Teď mě první napadl například strach. Určitě nějak srozumitelně nějaké ekologické přesahy, recyklace, komunikace, která je teď důležitá podle mě ve výchově dětí. A kromě těchto témat jim právě pro ty starší naše diváky i divačky nabízíme například workshop žonglování, jak už jste zmiňovala, nebo workshop hlasových brikulí, takže různá práce s hlasem.
1: To by bylo něco pro mě. Mluvíme-li o divadle, zmiňme i divadelní bojovku pro školy, pro dětmi, pro děti. Je plánujete takzvaně ve dvou turnusech mezi 7. a 11. a 14. a 18. zářím. Jak bude vypadat?
0: Letos to bude vypadat... No, jak to říct, abych neprozradila mnoho. Naše téma je demokracie. Vždycky si vybíráme v týmu, jaké téma by mohlo rezonovat a zaujmout žáky od 3. primárně do 8. třídy základních škol a nižších gymnázií. Taky jsme v kontaktu s pedagoškami nebo i pedagogy, kteří za námi chodí, takže je to diskutované téma. A demokracii jsme letos vybrali, protože nám přišlo, že dlouho jsme řešili historická témata a je na čase více podle mě diskutovat i s mladšími ročníky o takovýchto tématech. Myslím, že jsme to zpracovali tak, aby to i právě žáci třetích nebo těch nižších tříd zvládli, pochopili a třeba za pár let se jim to propojí.
1: Na Pražský Vyšehrad můžete se svými ratolestmi vyrazit už zítra, oddávat se tam, s nimi můžete divadlu, novému cirkusu, tanci anebo nejrůznějším hudebním a výtvarním dílnám. A můžete tak činit až do neděle 6. září. K Vyšehrádkám nás právě pozvala jeho ředitelka Adéla Garabíková. Já za to děkuji a držím vám palce, ať se vám letošní hrádky na Vyšehradě vydaří.
0: Děkuji moc za pozvání a těšíme se na našem festivalu.

0: I remember every little thing you used to do. I grow lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm lonely. The sky is blue. The night is cold. The moon is new. But love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing. Love, come back to me.
1: Hlas Billie Holiday si skutečně nespletete. Lehce nakřáplý vokál, který ve 30. letech bavil publikum v zakouřených harlemských barech a nočních klubech, dozněl na Vltavě 5 minut před 2:30. A dnes je, vážení a milí, jak víte, 2. září, což mimo jiné znamená, že už druhý den si užíváme takzvaného meteorologického podzimu. Mnozí z nás ale mají v živé paměti i letošní tropické teploty a extrémní vedra, která na některých místech republiky dosahovala až neuvěřitelných 42 stupňů Celsia. Na letní vedra si dobře pamatují i správci zámeckého areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku, kteří po nich teď sčítají škody. V tropických teplotách jim rapidně ubylo návštěvníků. Kvůli nim, ale i vzácným exponátům v přehrátých komnatách budou architekti chystaných úprav počítat s lepším zastíněním. Sucho a horko zničilo i statné stromy v zámeckém parku. Natáčela o tom Blanka Mazalová.
2: Se správcem parku Lubošem Maderem jsme si zašli do jižní části zámeckého parku. Před sebou máme téměř uschlý strom.
3: Je to následek zejména letošního sucha. Je to zřejmě 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce a různých jiných škůdců, ale letošní sucho mu teda dalo poslední ťavku z milosti. A vidíme i na okolních dřevinách, že teda to sucho působí velice negativně a velmi rychle na ty zejména nejstarší dřeviny u nás v zámeckém parku.
2: Čeká ho kácení?
3: Určitě ho čeká kácení, samozřejmě i takový suchý strom podlehá režimu nějakého povolení, ale určitě půjde během letošního podzimu k zemi. Vysadíme nový, ovšem vzhledem k tomu nastavenému trendu, jaký nás čeká, to oteplování každý rok víc a víc, nevíme, jestli ty smrky vlastně tu mají budoucnost.
2: Kolik už takových vzrostlých stromů letos na to sucho doplatilo u vás?
3: Pokud dobře počítám, tak je to už 5. jedinec letos. Z těch starých stromů 2 javory, jedle a 2 smrky.
2: Jak vzácný nebo jedinečný tento park je?
3: No tak on je zajímavý tou svou romantickou kompozicí, tou historií, která vlastně jej proměňovala od toho 18. století, kdy to začalo jako malá barokní zahrada, představěná z původní nějaké snad užitkové menší zahrady okolo sídla, až do té dnešní podoby, která vlastně vychází z toho konce 19. století, až tedy v tom roce 2010 a dál, kdy se započalo s tou radikální obnovou. Díky tomu projektu inženýra Pavlačky, tak jsme se zase se vracíme do nějaké té hezčí podoby a v současné době musím říct, že jsem spokojen až teda na vývoji toho počasí a toho působení na ty naše dřeviny. To je zejména to keřové patro a ty staré dřeviny dostávají hodně zabrat.
2: Může být ještě hůř?
3: Jenom to ne, protože pokud bude suchý podzim a suchá zima, tak možná, že na jaře se tady sejdeme znovu u daleko větších škod.
2: Z horkých zámeckých zahrad jsem se s kastelánem Martinem Váňou přesunula do zámeckých komnat. I tady tropické počasí zanechalo stopy.
4: Určitě ano. Zámecká expozice obnovené historické interiéry zámku tak se nachází v jižním křídle zámku a skutečně při těch dlouhotrvajících horkých dnech to jde poznat. Přestože ty zdi skutečně tady mají hodně přes metr, i tak se skutečně tady to patro zámku dokáže vyhřát.
2: Víte, kolik tady bylo stupňů v těch největších vedrech?
4: No já bych vám to moc neměl vykládat, vzhledem k tomu, ať ty všechny zápůjčky nemusíme vracet. Samozřejmě jako měli jsme tady nějaký extrém k těm 26, 27 stupňům, ale opravdu snažili jsme se to v rámci možnosti srážet, jak jen to šlo.
2: V sálech úspěšně tlumí sluneční záření pomocí stahovacích rolet mezi okny.
4: Myslím, že tady poměrně zdárně naplňujeme třeba právě podmínky zápůjček předmětů, které tady máme zapůjčené od různých institucí.
2: Kastelán už proto oslovil architekta, aby do projektu připravovaných stavebních úprav promítl i intenzivnější stínění zámeckých sálů.
4: Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, jsme kulturní památka, takže samozřejmě z toho musíme vycházet, ale například tady ty vnitřní rolety se nám poměrně osvědčily. V původním projektu někdy z poloviny
5: 19. století z dob Josefa Mánesa zámek měl i vnější okenice, které se na pár historických oknech zde také zachovaly. Ty pravděpodobně obnovit nepůjde, byť to by byla asi úplně varianta pro nás nejideálnější.
1: Kastelán Martin Váňa sledoval v tropických dnech i rapidní pokles návštěvníků zámku. Tím, že letos otevřeli sezónu od března o měsíc dříve než obvykle, je ale ta letošní stále jednou z nejúspěšnějších sezón za poslední roky. A ještě doplňme, že zámek Čechy pod Kosířem rád navštěvoval taky malíř Josef Mánes, který tady pobýval na pozvání tehdejších majitelů Silvata Ruku.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.
2: I'm gonna sit right down and...

0: K jazzovým stálicím odpoledního vysílání na Vltavě patří i Afroameričan Nat King Cole. Z jeho desky Let's Face the Music z poloviny 60. let jsme právě slyšeli píseň I'm gonna sit right down and write myself a letter. A jestliže jsme několik minut po půl třetí čelili s Nat King Colem hudbě, teď budeme znovu čelit divadlu, které se začátkem školního roku připravili pro nejmenší diváky festivaloví organizátoři. Vyšehrádky, o kterých tu už dnes byla řeč, Gasparáda a divadlo. Právě o programových titulech pro děti a mládež těchto festivalů mluvila v ranní mozaice redaktorka Veronika Jošková-Štefanová s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
1: Pokud byste měli cestu do středních Čech, tak se taky můžete zastavit v Kulíně na festivalu Gasparáda. Co tam, Veroniko?
2: Jedná se o mezinárodní divadelní festival, který se tedy v Kolíně koná k poctě slavného rodáka Jeana Gaspara de Biroa. Začíná v sobotu 4. září a vychází z tradiční pantomimy v moderním pojetí a prezentuje i další směry nonverbálního divadla. Už to tady padlo v rámci Vyšehrádek, Nový cirkus, ale také Černé divadlo nebo Klaunérii. Program se odehrává pod širým nebem, což je velká devíza festivalu na Karlově náměstí v Kolíně a nabízí tituly pro děti od 3 let i pro děti prvního stupně základních škol. A zrovna pro ty je určena inscenace Detektiv Emil a Králík s velkýma ušima v podání známého souboru Buchty a loutky, renomovaného, vřele doporučuji, o chlapečkovi, který umí všechno najít a je předurčen k tomu, aby se stal detektivem. Takže detektivní žánr je populární nejen mezi dospělými. Z Argentiny bude dokonce v Kolíně hostovat soubor Company a Tope, zastoupený klauny a akrobaty Pablítem Censim a Augustinou Balesterovou. A ti se zaměřují nejen na cirkusové techniky, ale také na taneční dovednosti. A setkání dvou autorských osobností, ve kterém živá hudba a pohyb spolu vedou rovnocenný dialog, nabídne představení Upside Down Dialog akrobata a performera Jana Jiráka a hráče na akordeon Robana Zabelova. Představení propojuje disciplínu stoj na rukou, živou hudební kompozici a taky současný tanec a je tedy vhodné pro starší děti od 10 let.
3: A jestli vám to počáteční festivalové naladění vydrží i do toho následujícího víkendu, tak se nabízí zavítat do Plzně, a to na Mezinárodní divadelní festival Divadlo.
2: Ano, k plzeňskému festivalu totiž neodmyslitelně patří i Open Air program, který letos už 11. září nabídne loutkové představení inscenace Bába a holub. To vzniklo jako autorský projekt Alžběty Novákové pod záštitou produkční platformy Damuza a představení je určeno tedy dětem až od 6 let. Ukazuje dům plný slavných osobností. Žije tam ale i stará bába, která každý večer na střeše krmí svého kamaráda holuba. Když se vedle ní nastěhuje mladý rapper, rozjede se mezigenerační střet, který nakonec zažehná povedená povidlová buchta. Vše se odehraje v prostoru u branky, načež na to naváže představení Popelka v neklasické interpretaci československého tandemu Elena Volpy a Johana Vavřínová. Ty se rozhodli představit týranou Popelku, která se vydá na samostatné hledání vlastní záchrany. Když se totiž konfrontuje s pravdou o své minulosti a útlaku, postaví se tomu a s pomocí dobré síly, která jí dodá nezbytnou důvěru a odvahu, se vydá tedy vlastní cestou. Představení je určeno dětskému publiku dokonce už od 5 let, ale je otevřeno i širšímu spektru diváků.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová zvala na divadelní festivaly, které myslí i na ty nejmladší a nejmenší diváky. A já připomínám, že tipy, kam vyrazit za kulturou s dětmi, najdete v rubrice Kultivátor na webu Vltavy.

0: Obchod na Korze, film Jána Kadára a Elmara Klose byl prvním a nadlouho i posledním československým filmem, který si v kategorii za nejlepší cizojazyčný film za své prokazatelné kvality vysloužil zlatou sošku Oscara. Hudbu ke snímku napsal geniální Zdeněk Liška, jeho Valčík jsme vyslechli v podání pražských symfoniků, řídil je Libor Pešek. Je 14 hodin, téměř 43 minut a my už teď pokračujeme v plavbě tuzemskými kulturními vodami a právě teď pro vás máme tip na další výstavu a musím říct, že ne leda jakou. Z epoxidu odlili své dětské šaty, trička, ponožky nebo botičky. Do některých pak vložili třeba mrtvou myš, můru a nebo další hmyz. Umělkyně Margita Ivy a Bystrík Klčo teď společně vystavují v pražské Karpuchy na galerii. Na výstavě nazvané You Can't Return, You Are Here, neboli Nemůžeš se vrátit, si tu, se redaktorka Zuzka Filipková setkala s oběma výtvarnicemi i kurátorem Michalem Pěchoučkem.
1: Tahle ta výstava je vlastně naším společným pokračováním toho, co se událo v Pěšťanech. Tam holky začaly pracovat s materiálem nebo spíš s médiem odlitku, což je vlastně něco, co má v umění strašně dlouhou historii. Dokonce by se dalo říct, že to stálo na úplném počátku. Já tomu rozumím tak, že tohleto médium dovoluje nějakou velkou intimitu a zároveň paradox totálního odstupu, který se vlastně v jejich práci setkává s tím, že se řeší jednak ztráta domova, ale i v tom širším smyslu, jo? I ztráta jakéhosi i fyzického domova nebo tělesného domova.
2: Říká na výstavě v Karpuchy na galerii kurátor Michal Pěchouček, u kterého obě výtvarnice studovaly na UMPRUM. Stojíme u instalace, ve které je uprostřed dětská postýlka a kolem ní do kruhu visí jednotlivé odlitky jako závěsný dětský kolotoč.
1: Jestli to můžu říct, jak to vnímám já, vlastně jakéhosi začátku naší timeline, našeho života, ještě než se narodíme. Kolem nás je takováhle krajina stínů, nějakých možných domovů, možných identit, možných těl. A vlastně to je něco, čemu by měl porozumět úplně každý. I já jsem to pochopil.
2: Margarita Ivy, pocházející ze Záporoží na Ukrajině, i slovenská intermediální umělkyně Bystrík Klčo, vycházejí z dětství, minulosti a zkoumají, jak se mění naše identita v čase a také vzpomínky.
3: Aby jsi mohla začít rozprávat o tomto projektu, tak vám musím trošku dát nějakou backstory k tomu prvému. To byla naša společná výstava na Slovensku. Tu výstavu jsme nazvali Může se vrátit, ale už tam nikdo nebude. Tematizovala návrat do domácího prostředí alebo do prostředí, které nám hluboko familiárné. No a tu v Karpuchy na galerii jsme se rozhodli na tuto výstavu nadviazať a teda jsme ji pomenovali You can return, you are here. Nemůže se vrátit, si tu. V této výstavě jsme se věci chceli zamerať na prepojenie viacej časových liniek, pokračovat v práci s takou osobnou archeologiou, nějakým preskumávaním našich osobných vzpomínek.
2: Vysvětluje Bystrík Klčo, která dává přednost jednodušším, čistším, konceptuálnějším věcem. Naopak Margarita Ivy je ve svých dílech dekorativnější a často používá i těla mrtvých zvířat. Na pomyslném dětském kolotoči najdete kromě visících triček, ponožek, rukaviček, třeba i šaty, kde v kapse pětně odpočívá malá myš.
4: To je takový moje bezpečný se setkávání se smrti a je pro mě velmi důležité tím zvířátkům dávat tu úctu a jejich smrt romantizovat a normalizovat.
5: Vy jste vystavovala někde v Olomouci, jestli se nepletu.
4: V Olomouci, v Přerově.
5: V tu kočku zalitou také do epoxidu.
4: V Přerově.
5: A tam se to setkalo i docela s takovou jako kritikou těch místních lidí nebo návštěvníků té galerie. Jak se s tím vyrovnáváte, s takovýma reakcemi? Vysvětlujete jim to třeba nějakým způsobem? Proč to děláte?
4: Já si myslím, že pokud člověka to skutečně zajímá, tak ty emoce jsou v pořádku. To umění je tady proto, aby jsme ty emoce nějak prožívali. Myslím si, že i v případě Přerova, tak se dalo do galerie vstoupit, zjistit o tom něco, přečistit text a tak dále. Takže i v případě ty kočky, tak tam vlastně došlo k tomu, že po její smrti, že jako moc nikdo nechtěl uctít, takže ona skončila u mě. Tam byl přidaný do toho díla kapesníček, na kterým byla vyšitá ukolobávka od mojej babičky, která mi zpívala, když jsem byla malá. Ta ukolobávka byla vlastně o kocourkovi, který uhanil myš, spadl z plota a umřel.
5: Takže každé to zvíře má nějaký příběh.
4: Jo.
5: Je tam myš?
4: Ano, ano.
6: No, to jsem prezradila.
5: Ano. Tak lidi to
4: to
5: můžete ještě zopakovat.
4: Náš milý kurátor Michal Pichouček má kočičku Natašu, která mu čas nosí dárky. Tento jsem dostala já. To jsou moje dětské šatičky, ve kterých v kapse je schovaná myšička.
2: Vysvětluje Margarita Ivy. Velkou inspirací je pro obě výtvarnice dětství a také vlastní identita.
3: Ty moje věci, to jsou tyto dvě trička například, tak můžeme si tím přesunout?
1: Jasně.
3: A mám blízko například ty moje praxi k tomu, že se snažím robit často tak jako subtilné designové intervencie do už existujících předmětů, které nějak vytvoria tam nějaký subverzní moment, nějak otočí ten význam, nějaké napětí tam vytvoria. Tu se to vlastně nějak manifestuje v tom, že já teraz prechádzam tranzíciou a je to akoby relativně čerstvý proces a zároveň tento náš výstavný projekt je velmi o tom našem navracení se do minulosti a pro mě to bylo tiež velké navracení se do minulosti v tom, ako vlastně jsem třeba vnímala ženskost alebo seba a tu moju identitu napriek časom. Čiže například tu vidíme moje současné tričko, které nosím asi 8 rokov a v něm je vlastně vnútri zariatý další odliatok, které jsou dětské šatičky.
2: Dodává Bystrík Klčo. V Karpuchy na galerii vznikla jemná instalace složená z rozmanitých věcí, přesto ale působí jako jedno silné dílo.
0: Výtvarníci Margarita Ivy a Bystrík Klčo, se kterými v Karpuchy na galerii v Praze natáčela Zuzana Filipková. Na jejich výstavu You Can't Return, You Are Here můžete zavítat až do 18. října.

0: Belgický klavírista Julien Liber a jeho krajan Lorenzo Gatto ve třetí sonátě pro housle a klavír Ludvika van Beethovena. Třetí část Rondo Allegro Molto dospěla do finále 7 minut před 15. hodinou. A my si krátce před třetí hodinou odpolední teď na Vltavě pořádně rozsvítíme. A to lasery, všemožnými světly i digitálním uměním. I letos propojí známá i méně známá místa Prahy během 14. ročníku Signal Festivalu. Návštěvníky zavede v říjnu historicky poprvé také do Dejvic. A to třeba ke slepému rameni Vltavy v Troji.
1: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny a vlastně už dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
0: Říká programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
1: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10 a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
0: Nová trasa v Dejvicích dovede návštěvníky Signal Festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
2: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce. Druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. Ta bude překvapením.
0: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
3: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content. To je ještě stále v procesu. Teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
0: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na Staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Dobré odpoledne, je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa a nebo také útoky na rozvodny na východě i na západě země. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy dnes odvolal z funkce ředitele příspěvkové organizace Muzeum Plus industriálního muzea v Ostravě Pavla Lazara. Hlavním důvodem je obava o další řádnou realizaci projektu Muzeum Plus. Jehož cílem je vybudovat v areálu Dolních Vítkovic nové industriální muzeum a pro jeho potřeby využít vysoké pece číslo 4 a 6. Projekt je financován z operačního programu Spravedlivá transformace a náklady na něj přesahují 1,5 miliardy korun. Dalším důvodem změny ve vedení je personální situace organizace, kterou v poslední době opustila řada klíčových pracovníků. Vedení organizace se dočasně ujala generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková. A ještě počasí dnes odpoledne bude jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia. V noci pak čekejme oblačno až zataženo, od severozápadu ojediněle i přehánky. Během noci bude v Čechách oblačnosti ubývat, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Musíte mít sen, abyste mohli ráno vstát, říkával americký filmový scénárista a režisér Billy Wilder, šestinásobný držitel Oscara. A vy si jistě vzpomenete na jeho dramatický černobílý snímek Sunset Boulevard anebo na jeho hollywoodskou komedii Někdo to rád horké, ve které po boku Jacka Lemona a Tony Curtise zářila hvězdná Marilyn Monroe. Právě filmu patřilo letošní léto na Vltavě a vy se k pestré programové nabídce svázané právě se sedmou můzou můžete ještě stále vracet na našem webu. Nezapomeňte třeba na 50-dílný vltavský speciál To byl český film. Poslouchat můžete i dramatizaci Trierova Dogvillu anebo taky četbu z Benchleyho čelistí. Teď už se ale pojďme vydat do těch zmiňovaných snů z písní I Will See You In My Dreams přichází Diana Krall.

Isham Jones a Gus Kahn se podepsali pod písní, která na Vltavě právě dozněla a nesla se medovým hlasem Kanaďanky Diany Krall. Je středa 2. září a vy stále zůstáváte s odpolední kulturní Vltavou, ve které už jsme dnes stihli lecos. Vydali jsme se třeba na multižánrový festival a na několik divadelních přehlídek pro děti, na jeden zámek ve střední Moravě a taky do jedné pražské galerie. Sklízet plody právě započaté kulturní sezóny, ale budeme i dál. Už za chvíli vás provedeme západočeskou galerii v Plzni, která teď ve výstavní síni 13 vzdává hold Nestor českého grafického designu. V čem spočívá grafické mistrovství Jana Solpery, který navrhl písmo třeba i pro české bankovky a logo vymyslel České národní bance. Kolik písem během života stačil vymyslet a proč si tak oblíbil divadlo, k němuž se pravidelně vracel prostřednictvím plakátu. I o tom budu mluvit s kurátory jeho retrospektivy. Jan Solper Rounded jsou jimi úspěšní grafičtí designéři Zuzana Burgerová a Robert V. Novák. V tuto chvíli už za námi míří do studia. A v polovině hodiny, krátce po 15:30, pak zamíříme do Moravského divadla v Olomouci, kde v podání dětských a mladých tanečníků ožije pohádková inscenace Kráska a zvíře. Bude mít ještě jeden rozměr, pomůže rodinám vážně nemocných dětí. Reportáže ze zkoušky baletního studia vám nabídneme krátce po 15:30. A v pomyslné vltavské backstage už teď čeká Jiří Čart. Uslyšíme jeho sonátu pro flétnu a basso continuo v tónině C-moll. Hrajeme vám třetí část a přejeme dobrý poslech.

0: Martin Hroch, Dalibor Pimek a Michála Amprosi, interpreti hudby Jiřího Čarta, která na Vltavě dozněla 15 minut po 15. hodině. A já už se teď krátce pohraji s anglickým slovem rounded, které má několik významů. Znamená zaoblený, zakulacený či měkký. A v názvu výstavy českého grafického designéra Jana Solpery se tady určitě nevyskytlo náhodou. Jasně odkazuje nejen k jeho měkkému písmu, ale i k zaokrouhlení, tedy k výběru toho podstatného. V čem spočívá krása i specifičnost Solperových fontů a logotypů a co z něj dělá jednoho z nejinvenčnějších tvůrců divadelního plakátu. I nad tím můžete dumat při cestě plzeňskou výstavní síní 13, kterou teď zaplňuje Solperova celoživotní grafická tvorba. Jak výstava vznikala a co Jan Solpera znamená pro ně, nám teď přicházejí říct její kurátoři, grafičtí designéři Zuzana Burgerová a Robert V. Novák. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Když se řekne Jan Solpera, většina z nás si vybaví právě jeho autorské písmo, neuvěřitelně kreativní, esteticky působivé, inovativní, které použ-

0: žíval v nejrůznějších souvislostech a kontextech. S čím se Jana Solperu pojíte vy?
1: Překvapivě si Jana Solperu nevybavím jako autora písem nejdřív, ale jako přítele a skvělýho člověka a ještě předtím bych zvýraznil knihy, protože jako typograf s písmem musí zacházet, nejenom, že ho sám navrhuje, ale jako knihy v Solperových úpravách jsou pro mě asi nedostižný.
0: Mm-hmm. Můžete nám některé připomenout?
1: Všichni známe Gotickou duši Jiřího Karáska z Lvovic, o čemž náš kamarád a Solperův nástupce v ateliéru písma na Vysoké škole umělecko-průmyslové František Štorm tvrdí, že to je titul hodný tetování.
0: Mm-hmm. Říká Robert Novák, mimo jiné i blízký přítel Jana Solpery. Jak Solpera pronikl do života a tvorby Zuzany Bulgrové? Jak ovlivnil vás?
2: Tak já jako první si taky nevybavím nějakou tvorbu z oblasti grafického designu, ale určitě si Jana Solperu vždycky vybavím jako legendární postavu právě na už zmiňované Vysoké škole umělecko-průmyslové, protože jeho ateliérem prošlo mnoho studentů, kteří vlastně později se stali také legendami a ovlivnili mě.
0: Mm-hmm. Takže znamená to, že vy jste u pana Solpery, u pana profesora přímo studovala?
2: Já jsem studovala v ateliér tvorby písma a typografie, ale studovala jsem už potom v další generaci u pana profesora Halouna.
0: Mm-hmm. Vy jste, pane Nováku, zmiňoval, že si vybavíte pana Solperu taky jako lidskou osobnost, jako člověka. Vy jste jeho blízkým přítelem, když jste přišel do studia, říkal jste, že on byl první, kdo vás vlastně vyzval k tomu, abyste přednášel na pražské Umprumce, kde sám Solpera strávil několik dekád. Vidíte nějaké paralely mezi jeho temperamentem, charakterem a tím, co celoživotně vytváří v oboru grafického designu?
1: Bez pochyby. Jeho vstřícnost, nebo tak já nevím, jak bych to úplně nejlíp vyjádřil, ale ono je to obsažený i v tom našem názvu výstavy.
0: Mm-hmm. Ta měkkost?
1: Nebo ne, nějaká... ne měkkost, ale
0: já jsem to věděl. Přívětivost, ano.
1: Přívětivost, ale že jsem říkal, že je vlastně tak hodnej, že má chuť člověk ho pohladit, jo. Takže jako to slovo roundit jako s tím samozřejmě souvisí, nejenom s tou typografií.
0: Mm-hmm. Vy jste, myslím, před 2 lety v plzeňské Západočeské galerii připravovali výstavu Jiné mimořádné osobnosti oboru Rostislavu Vaňkovi. Byla to pro vás nějakého druhu inspirace při přípravě téhle výstavy? Aplikovali jste podobné principy nebo jste šli úplně jinou cestou?
1: Úplně jiný principy to být nemůžou, protože přece jenom jako prezentujeme nebo vystavujeme a ukazujeme i nepoučenému divákovi nebo návštěvníkovi galerie grafický design, takže to jako zcela logicky navazuje, je to taková jako by volná řada. Ale nedávno jsme spolu o tom se Zuzanou mluvili, že vlastně každý ten jako autor potřebuje jakoby jiný přístup. Jo? Mm-hmm. My jsme měli tu důvěru od obou, oba jsou to profesoři, že jsme si to mohli udělat, jak chceme.
0: Mm-hmm. Zuzko,
1: to bylo pro nás jako strašně vzácný, mm-hmm. teda musím říct.
0: A jaký přístup se tedy vyžádal Jan Solpera v porovnání třeba s panem Vaňkem?
2: No já si myslím, že zatímco u pana Vaňka já třeba osobně jsem obdivovala takovou jeho jako švýcarskou preciznost, tak u pana Solpery jsem si užívala jinou věc a to je naopak taková jakoby lehkost kresebná a taková odvaha k experimentu.
0: Co jste si užíval vy?
1: Jsem si užíval jako, já jsem si užíval to, že nám to dovolili udělat tak, jak chceme my. Mm-hmm. Jako protože máme samozřejmě s obou těch autorů takový respekt, jako že by to nemuselo tak dopadnout, ale nechali nám volnou ruku, to znamená důvěru.
0: Mm. Jedna má kolegyně o vaší výstavě psala jako o myšlenkové mapě, po které necháváte návštěvníky putovat. Čím začínáte, čím nás do toho vesmíru uvádíte, jakým způsobem pak vlastně pracujete s tou výstavní dramaturgií?
2: Já si myslím, že my máme jako takovou jako jednu výhodu a to, že nejsme kurátoři, ale jsme sami grafici, takže my si můžeme tak jako jet takovou svoji osobní volnou linku a samozřejmě začínáme, nebo začínali jsme jak u pana Vaňka, tak u pana Solpery prvními díly z jejich kariér, ale ta výstava potom jako nepokračuje chronologicky a dál právě pluje po těch našich myšlenkových mapách a našeho osobního kontextu.
0: Uh-huh. A co jsou, pane Nováku, ta první významná díla v případě Jana Solpery?
1: První významná díla je bez pochyby jedno to dílo, teda bych řekl, a to je plakát, který je, myslím, že z roku 64 pro divadlo pantomimy Ladislava Fialky, Etidy, kde vlastně Solpera ještě studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslový, myslím, že u pana profesora muziky. A vlastně jako Fialkovi ho asi trošku nanutil. Ale jako ten člověk musel být taky jako vidoucí, to znamená, že jako pochopil určitý kvality a myslím, že i díky tomu vlastně pak nastala ta jejich spolupráce, jako že jeden rozuměl druhýmu.
0: Vy jste zmiňoval divadlo Ladislava Fialky. Myslím, ale že divadlo bylo celoživotní muzou a inspirací Jana Solpery, že ta plakátová tvorba, nebo já nevím, opravte mě, zajímá mě, jaký byl jeho vztah k tomu divadlu, co ho na divadle, nevím, tak těšilo, fascinovalo, že vlastně se k tomu plakátu vracel.
1: Já budu trošku drzej, jo. Já si myslím, že Honzu, říkám Janu Solperovi Honza, ho těšilo to, že ten plakát je velký formát. Jakože vlastně může nějakým způsobem pracovat s poměrně velkým formátem a dostat ho do toho veřejného prostoru a vlastně ukázat lidem i nějaký jiný způsob té anonce toho, na co ten plakát je, než třeba bylo obvyklý v té době.
2: No a asi zároveň to taky bylo jedno z málo oblastí, kde jak panovala určitá tvůrčí svoboda. Mhm.
0: Kolik plakátů jste zařadili na výstavu?
1: Vůbec netuším.
0: Ale jsou tam.
1: Je jich tam hodně.
0: Robert Novák a Zuzana Burgrová, dva renomovaní tuzemští grafičtí designéři, připomínají v odpolední Vltavě mistra české typografie Jana Solperu. Jeho celoživotní dílo teď přibližují i na rozsáhlé retrospektivě Jan Solpera Rounded v Západočeské galerii v Plzni. Vrátíme se tam už za chvíli.

0: Při tvorbě výstavy Jana Solpery jsme vycházeli z vlastního nevyhnutelně subjektivního pohledu. Díla minulá jsme se snažili prezentovat tak, aby fungovala nejen jako historická ilustrace, ale aby i promlouvala k současnosti. Nechtěli jsme vyprávět chronologicky, hledali jsme myšlenkové, tvarové a významové souvislosti. Říkají na konto retrospektivy českého grafického designéra Jana Solpery její kurátoři sami úspěšní grafičtí designéři Zuzana Burgrová a Robert Novák. A společně s nimi se teď opět vracíme do plzeňské síně 13. A vy už jste to, Zuzko, před chvilkou nakousla, že je pro vás důležité, že sami nejste profesionálními kurátory, sami to ostatně často podtrhujete, že je to výhoda v čem? A má to i nějaké nevýhody?
1: Nevím, jestli je to výhoda či nevýhoda, ale mám za to, že je to jako určitá naivita naše, že vlastně koukáme na to čistě tím profesním pohledem a užíváme si té svobody, že si ty věci můžeme řadit jako čistě podle našeho cítění a názoru.
0: Co vlastně tomu vašemu cítění nejvíc té Solperovy tvorby lahodí? Třeba, když jste tu výstavu připravovali, nevím, získali jste nějaký třeba nový pohled na ty věci? Změnilo se něco třeba v tom? Asi člověk se mění v průběhu života, mění se možná i ty estetické, nevím, priority.
1: Protože tak pro mě je to jakoby to hlubší ponoření do toho písmového experimentu, kdy právě pan profesor Solpera se vůbec jakoby toho nikdy nebál, což pro mě osobně byla vždycky jako velká výzva. A je to právě ta jakoby volnost jako s tím tvaroslovím a s konstrukcí písma. To je skvělý.
0: A pro vás?
2: No, já ještě navážu jako na Zuzanu v tom, že sice volnost tvarosloví a svoboda jako při tom konstruování jakoby novotvarů v písmu, jenomže ta je u Honzy Solpery podepřená tou jeho obrovskou znalostí historie písma, nápisové historie, prostě historie typografie, to bez toho by to nikdy neudělal tak, jak to udělal. A to uvažování jako je v tom jako výjimečný. No, já si pamatuju, když mě hnal někdy v 90. letech vyfotit na hrobní nápisy na nějakých kamenech v Českém Krumlově na zdi, který skoro nebyly vidět, ale on přesně věděl, jako, jak ty písma vypadají. No, ta historie a znalost té historie je jako zásadní u něj.
0: Vy jste do hry vzali poměrně intenzivně i jeho aktuální knihu Typo života běh Solpera, ve které vzpomíná a sdílí zkušenosti z práce i oboru a taky mnohaleté pedagogické činnosti. K čemu vás knížka inspirovala, jak jste ji vzali do hry?
2: Vy jste četla ten název.
0: Ano, já vím, že já to nemůžu ho, tady tu interpunkci.
2: Četla jste ho zjednodušeně, no, já ho přečtu no, celý, dobře, protože celý název té knihy zní Typo životoběh, kulatá závorka, středník, vykřičník, dvojtečka, otazník, ampersand,
0: no, tilda,
2: vykřičník, otazník, vykřičník, dvojtečka, hranatá závorka, výpustek, hranatá závorka plus konec kulatý závorky rovná se Solpera. Je to samozřejmě vidět v tom ta jeho povaha, protože to je věc hry a ten titul zní jinak na obálce knížky, ten titul zní jinak v titulním listu té knížky a prostě si s tím hraje. A my, co víme, co znamená tilda ampersand, jako, tak si to užíváme.
0: Guilty pleasure grafických designérů. Jan Solpera, pedagog pražské Umprumky, který vychoval několik generací špičkových českých typografů a grafických designérů. Vy už jste, myslím, Zuzko, zmiňovala Františka Štorma. Já přidám ještě Aleše Najbrta. Kde a v čem ještě sledujete jeho vliv?
1: Já si myslím, no, já patřím ke generaci, která objevila takovou samostatnou disciplínu typografie a to je takzvaný lettering, což není teda tvorba písma určeného pro sazbu, ale je to vlastně, jsou to tvary písma, které jsou nakreslený přímo pro nějaký určitý nápis, titul knihy, plakát a podobně. A takže já jakožto zástupce té generace, prostě pro mě je to hluboká studnice inspirace a znalostí.
0: Myslíte, že bude mít Jan Solpera co říci i v době blízké, tedy v době, kdy bude stále ještě intenzivněji bujet umělá oblastech inteligence a vůbec všechny technologie. Je to...
2: Se hrozně rozčilujeme, když někdo řekne umělá inteligence. Já vám to vysvětlím. Tato profese je jako svým způsobem kreativní, částečně technická, z velký míry kreativní. A to jako umělá inteligence se něco v uvozovkách naučí a to potom jako mele pořád dokola. Zatímco vymyslet něco, co ještě nikdy nebylo, je věc té kreativity. Jo, to, co vlastně Zuzka jako má ráda, jako ty Honzovi typografické hry, třeba z historií, jo, tak to umělá inteligence nevymyslí. A teď jsem se zamotal.
0: Ne, vůbec ne. Naopak krásně jste mi odpověděl na otázku a znamená to tedy, že se neobáváte, že by Solperův vliv v budoucnosti nemohl inspirovat třeba ty další generace, tak jak to bylo třeba i u vás nebo
2: vůbec
0: vašich vrstevníků.
1: Že právě naopak, že tyhle ty zdroje budou naopak víc a víc vyhledávány, protože právě jako přinášejí ten
0: autentický kreativní.
1: Ano, ten autentický kreativní
0: moment.
1: Přístup. Ano.
2: Ještě k tomu malá věc, jakože historie, nebo aspoň v tom našem oboru se svým způsobem opakuje nebo nějakým způsobem zrcadlí ve spirále. To znamená, co se mohlo ještě nedávno zdát, jakože je starý a vlastně už je to jako historie, tak dneska už to jakože tu nejmladší generaci zajímá, protože to inspiruje i k jejich tvorbě nebo k nějakému podobnému jako zacházení s typografií.
0: Chcete ještě, přátelé, pozvat k tvůrčí dílně nebo ke komentované prohlídce, kterou budete mít, myslím, 1. října v Plzni?
2: Rozhodně pozvat ke komentované prohlídce, protože poslední komentovaná prohlídka, kterou jsme dělali s panem profesorem Solperou a se Zuzanou dohromady, byla tak, že Honza říkal, co já tam budu jako povídat a něco ne takový jako opravdu jako milej a skromnej a pak 2 hodiny povídal, jo, protože tam byli právě ty mladí lidi, byli tam studenti a lec koho to zajímá samozřejmě, takže si rád poslechne jako toho mistra, když to tak řeknu, i když to slovo nemám rád.
0: A pan Solpera tam bude tedy 1. října s vámi?
2: Snad tam bude s náma.
0: Tak doražte, přátelé, jedinečná příležitost potkat se nejen s mistrem českého grafického designu, ale také s 2 dalšími úspěšnými tuzemskými tvůrci Zuzanou Burgrovou a Robertem V. Novákem, kteří byli hosty středeční odpolední Vltavy. Právě oni nás provedli výstavu Jana Solpera Rounded, kterou můžete v Západu České galerii v Plzni ve výstavní síni 13 navštívit až do 4. října. Já vám moc děkuji.
2: Taky děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání.

0: Na náměty dvou povídek Svatopluka Čecha napsal Leoš Janáček svou v pořadí pátou operu Výlety pana Broučka. Teď jsme z ní na Vltavě slyšeli svitu, konkrétně její druhou část Měsíční valčík. Pražské symfoniky řídil Jiří Bělohlávek.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A nás už teď v 15 hodin a 42 minut bude zajímat jiný literární příběh. A to nejznámější, jeden z nejznámějších pohádkových příběhů Kráska a zvíře, kterou teď zkoušejí členové baletního studia při Moravském divadle v Olomouci pod vedením zkušených choreografů. Na jevišti se představí více než 80 tanečníků, pro které Krejčové připravili přes 200 originálních kostýmů. Inscenace bude mít premiéru 13. září a vzniká jako projekt Děti dětem. Její výtěžek podpoří výstavbu domu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, který poskytne zázemí rodinám vážně nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
2: Celé představení to komplexní věc, která se skládá z mnoha sekvencí, takže řešíme úplně všechno. Obsazení máme různé alternace, děti se nám střídají a chceme, aby to bylo v co nejlepším výsledku.
3: Lukáš Cenek je opravdu bokem, že se jenom dívá a radí, anebo se pohybuje mezi tanečníky?
2: No, líbilo by se mi mít ten odstup od toho, protože je vždycky dobrý mít ten odstup, ale ne, jsem mezi tanečníky a samozřejmě jsem zapojený plně a musím jak vodit, připravovat, dělat světla, upravovat a řešit kostýmy.
3: Máte po své ruce zdatnou pomocnici, která se jmenuje stejně jako já, Dita.
2: Mám asistentku Ditu Otevřelovou plus kolegu Vadima Sepleva a už na tom pracujeme půl roku společně.
4: Nebudu lhát, je to náročné, aby jsme se sešli všichni, protože přece jenom pořád je to kroužek, není to profesionální soubor, ale je to krásné pracovat s dětma, vidět je, jak se vyvíjí, jak zvládají všechnu tu náročnou techniku, takže super.
3: Já jsem teď přišla na zkoušku, která je taková intimnější.
2: Zkoušku sester mají různé charaktery, takže snažíme se ty zkoušky dělit na solové a sborové a pak samozřejmě, co je jako nejnáročnější, jsou propojení, kdy navazujeme jednotlivé ty scény, ty přechody mezi scénami.
3: Jak náročné to je? To se zeptám úplně někde jinde.
5: Hodně náročné. Ze zkoušky na zkoušku si musíš pamatovat ty korekce, musíš si pamatovat tu choreografii a my teda máme videa, což mě třeba osobně hodně pomáhá, ale někdy je to velice náročné se zapamatovat všechno.
2: Každou tu zkoušku nahráváme, dělali jsme takový sestřih, posíláme do skupiny, ale samozřejmě jsou rozdíly mezi tanečníky, jak my říkáme, že někdo líp chytá, tak prostě někdo líp to chytne a někomu to trvá trošičku díl. Důležitý ale je potom ten závěr.
3: Já si vydám za Lenkou Mohylovou, která vede baletní studio při Moravském divadle Olomouc, protože Kráska a zvíře premiéra, která proběhne dvakrát 13. září, má charitativní podtext.
6: Je to tak, prostřednictvím Moravského divadla v Olomouci jsme byli osloveni ke spolupráci s nadací Rolanda McDonalda, která plánuje výstavbu svého druhého domu ve Fakultní nemocnici Olomouc, který slouží a pomáhá rodinám, které se ocitly v těžkých životních situacích, kdy díky té jejich vizi mohou rodiče a rodiny zůstává dlouhodobě v prostoru nemocnice, kde se jejich dítě léčí. A my jsme to pojali jak to představení v 10 hodin, tak to ve 14 hodin jakožto premiérové benefiční, kdy z každého prodaného lístku jde 100 korun na podporu této nadace.
2: Ty první dvě jsou na kraji, musí být, běží kolem stolu. A víc dopředu, holky, jo, malý tady.
3: Špitli mě do ucha, že Sofie je Kráska.
7: Ano, jsem.
3: Je to vysněná role, stihla být vysněnou.
7: Ano, stoprocentně. Kráska a zvíře byla moje oblíbená role od malička, jako moje oblíbená pohádka. A teď, že si můžu zahrát tu krásku, je pro mě opravdu úžasné a jsem hrozně nadšená.
3: Co to slyšíme za moment teď, hudební?
7: Myslím si, že nějaký kousek ze svatby a myslím, že to je zrovna kvartet z těch sester.
3: Když je to ta hlavní titulní role, znamená to více zkoušení a náročnější práci?
7: Ano, stoprocentně je to hodně náročné a je tam teda hodně toho, co musím vypilovat a hodně hodin.
3: A obsahuje ta role prvky, které už jste v tom studiu opravdu všechny prošli?
7: Některé věci, jako třeba Partneřina, je pro mě úplně nová, tak to teda jsem neuměla, ale jinak zbytek stoprocentně.
3: Co to trenéři teď dělají? Oni přivezli takový dlouhý stůl?
7: To je stůl, který bude v tom zámku, jak třeba Kráska bude s tím zvířetem mít spolu večeři.
3: Jaké další části té výpravy a rekvizit můžete v tom baletu mít?
7: Budou tam stromy, talířky, šálky a teda kostýmy, které jsou teda krásně vypracované.
3: Tak toto probíhá, že choreograf, trenér ukazuje jak na to?
2: Je to často rychlejší ukázat, než o tom dlouze mluví v tom pohybu.
3: Mám na mysli náskok na stůl.
2: To je takové rozbití té dramatické atmosféry, protože Kráska a zvíře jako dramatický děj a máme tam ty sestry, které by právě měly to celé rozbít, takové komediální výstupy mají, takové gegy, takže se snažíme, aby se u toho divák, který u těch scén bavil.
3: Z Olomouce, Dita Vojnarová, Český rozhlas.

0: A k umění patří i vášeň a romantika. Ostatně nemá-li člověk v srdci vášeň, pak může tvořit jen stěží. Vnitřní oheň určitě nechybí ani zpěvačce Passion Vega, která právě teď na Vltavě dospívala píseň Noche de Ronda. A co je to mafiánský jazyk? To nám teď vysvětlí filozof Tomáš Koblížek ve své úvaze.
1: V roce 1926 publikoval americký deník Ludington Daily News článek s titulkem Detroitští bandité využívají psychologii při vykrádání bank. Přepadají pokladní na ulici a otázkami je přivádějí k šílenství. Jde o jeden z prvních dokumentů popisujících tehdy už běžnou praxi některých amerických gangstrů. Vedle lupičů se zakrytými tvářemi a nabitými pistolemi se vyskytovali zločinci, kteří svých cílů dosahovali pomocí řeči. Přesněji dosahovali jich pomocí dvojznačných průpovědí adresovaných bankovním úředníkům, obchodníkům, ale třeba i politikům a soudcům. Jak se mají vaše děti? Často na ně myslíte, že? Máte hezkou rodinu, vidíte? Nebyla by škoda, kdyby se něco stalo? Zkusme spolupracovat. Budete mít klid. Jednoduše řečeno, přesně 100 let starý článek zřejmě jako první popsal jazyk mafie. Jazyk mějškově vlídný a diplomatický, ale zahrnující také nepřímou výhrušku či jiný typ útočného sdělení, které posluchač nemůže přeslechnout. Relativně nedávno se k tomuto dokumentu vrátila americká filozofka jazyka Elizabeth Kemp, působící na Rutgersově univerzitě v New Jersey. V odborné studii se snaží ukázat, jak tento mafiánský jazyk dnes proniká i do veřejného prostoru a stává se nástrojem používaným také významnými autoritami. Nemusí jít nutně o nevýslovné výhrušky či zastrašování publika. Příkladem tu mohou být jakékoliv výroky spojující povrchovou vlídnost s podpovrchovou agresivitou, například skrytým ponižováním oponenta. Podle Kemp tento typ mluvy představuje komplikovaný mechanismus. Mluvčí musí dát lidem jasně najevo, co má ve skutečnosti na mysli, aby dosáhl svého cíle. Například, aby se mu nikdo neopovažoval stavět do cesty. Avšak to, co má mluvčí ve skutečnosti na mysli, musí zároveň zůstat nevyřčeno pod libými slovy, aby se dotyčný mohl chránit před případnými kritiky tím, že přece neříká nic zlého a udržel si tvář seriózní osoby. Poukaz na tento typ mluvy je důležitý, nakolik doplňuje současné debaty o narůstající hrubosti ve veřejných diskuzích, čímž se nejčastěji míní narůstající počet výslovných urážek či vulgarit. Přesnější by ale možná bylo říkat, že debata nenabývá na hrubiánství, ale spíše na útočnosti. Mnoho útočných projevů totiž vůbec není hrubých, naopak se pojí s úsměvy a přívětivostí, takže agresivita ve veřejném prostoru může růst, aniž musí přibývat drsného slovníku. Někteří mimořádně agresivní mluvčí si ostatně udržují zevnějšek diplomatů. Co s tím? Kemp doporučuje publiku, aby rozhodně nezůstávalo sticha. Tím by se mafiánský jazyk šířil bez zábran. Zároveň ale není úplně vhodné za mluvčího říkat nahlas, co ve skutečnosti jen naznačil. Vy nás vlastně zastrašujete, vy nás vlastně vydíráte. Dotyčný pak totiž snadno může kritiky nařknout z přepjatosti či snahy vyvolat konflikt, zatímco on přece celou dobu hovořil klidným hlasem. Kemp tedy navrhuje jinou strategii. Ptát se takových mluvčích pedantsky přímo na jejich řeč. Proč jste použil tenhle termín? Proč zrovna tahle slova? Dotyčný tak může být vyzván, aby vysvětlil nejen, co si myslí o tom či onom, ale také, proč ve veřejném prostoru používá nějaký a ne jiný typ mluvy. A právě to je hlavním sdělením, které lze vyvodit z textu od americké filozofky. Navrhuje nám, abychom učinili velkým tématem našich debat nejen všemožné společenské problémy, ale také jazyk, který do těchto debat proniká. Že se některé tyto debaty neposouvají, je totiž možná dáno i tím, že pod vlídnými slovy roste temný mrak, který svobodnou diskuzi dusí. Jednoduše řečeno, ve veřejném prostoru naplňujícím se strachem a obavami není úplně snadné mluvit.

0: známá postava české scény Arbrit.
1: Anna Zemánková na pardubické výstavě Plody s chutí bramborových šišek.
0: Do jaké míry můžeme její práci srovnávat s tvorbou školených autorů a jak rezonuje v zahraničí?
1: Kurátoři Pavel Liška a Natálie Drtinová s moderátorkou Hanou Slívovou ve čtvrtek 3. září po 17. hodině v Art Café.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Süddeutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozorňuje, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva dlouhodobě jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připravenou provokací. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cílem cvičení je vytrénovat vojáky schopné operovat v jednom ze strategicky nejvýznamnějších a také nejdrsnějších regionů Dánského království. Kodaň už dříve v reakci na ruskou válku proti Ukrajině prodloužila povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců. Kromě toho ji také zpřístupnila ženám. Celkem 14 českých výtvarníků, mezi nimi laureáti ceny Vladimíra Boudníka, zaplnilo svými díly prostory galerie města Olomouce. Na výstavě nazvané Možným dotekem se sešli autoři a autorky, pro které je papír dlouhodobě klíčovým médiem. Expozice nabízí grafické listy, kresby, autorské knihy a objekty, vytvořené tradičními i současnými technikami, od hlubotisku a sítotisku až po inkoustový a UV tisk. A ještě počasí, od západu bude postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28, na horách měříme kolem 17 stupňů Celsia. V noci bude oblačno až zataženo, od severozápadu ojediněle přehánky. Během noci pak bude v Čechách oblačnosti ubývat, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Je středa, kultury je nám třeba, píše mi právě přes Messenger jeden ze skalních posluchačů. Tímto zdravím a přeji mu šťastné cesty, na kterých ho Vltava téměř neustále doprovází. A dávám mu za pravdu, kultury je nám třeba, a to nejen ve středu 2. září. Přeletu nad českou kulturní krajinou se na Vltavě ostatně věnujeme neúnavně a už za chvíli v tom budeme pokračovat. Teď už ale přichází český folkový písničkář a básník Jiří Smrš, a to s deskou Nedokončené, což je jeho album z roku 2019. Teď nám zní, nabídne píseň Nejsi sám.

0: pozitivní poselství teď do závěrečných minut. Středeční odpolední Vltavy s datem 2. září vnesl český folkový zpěvák a básník Jiří Smrš v písni Nejsi sám. A já už teď ve vltavském studiu taky nejsem sama, protože do něj před malou chvílí vkročil moderátor vltavského akcentu Saša Michalidis. Dobré odpoledne, ráda tě vidím po dvouměsíční pauze. Jak se máš?
1: Užíváme si, že vlastně můžeme s kolegyní Lenkou už dělat nové díly po těch všech reprízách a myslím, že ten dnešní je takový jako zábavný. Je vlastně až fascinující pozorovat lidi, jak přes půl Evropy cestují do Prahy, aby se podívali na Odysea v IMAXu.
0: Nemůžu sehnat lístky, jsou měsíc dopředu beznadějně vyprodány.
1: Nejsi sama.
0: Zůstávají pouze v první řadě osamocené jedno nebo dvě sedačky.
1: A což je tedy hodně odvážné.
0: Mě všichni odrazují, ať do první řady určitě nechodím.
1: Je to, co si právě můžeme říct našimi hosty, jak je to s tou první řadou. Nicméně on samotný, ten IMAX, je vlastně fascinující formát, je fascinující. Jak s ním vlastně Christopher Nolan pracuje. Je hrozně zajímavé pozorovat, jak v této digitální době lidi jsou ochotní přistoupit na tu retrohrádku s analogovým 70mm pásem. A my se právě budeme povídat o tom, co vlastně to vůbec přináší. Jestli to je jenom taková manie, anebo jestli opravdu skutečně ten zážitek je tak dechberoucí, že se na IMAX budeme moci těšit i třeba nejenom z děl Christophera Nolana.
0: Odysea si říkal, že jsi ještě neviděl, ale s IMAXem máš určitě nějakou zkušenost.
1: Samozřejmě, tak to moc rád, protože ten zážitek v tom velkém kině je velký, ale většinou to opravdu bylo tak, že člověk tam přišel na film a vlastně buď ten film byl natočený přímo pro IMAX, to znamená, to by většinou byly přírodopisné dokumenty, což je vlastně prapůvod začátku, anebo film běžel normálně a prostě některé scény, ty důležité scény, byly natočené v IMAXu. Když to Christopher Nolan přišel opravdu s tím, že poprvé natočil film celý na IMAX, což je průlomové, myslím, že nikdo jiný takový rozpočet nedostane.
0: Tak si držme, Sašo, palce, abychom ty lístky
1: sehnali.
0: Přesně tak. Řekni mi ještě, koho jsi pozval?
1: Ano, ty nejpovolenější, nebo minimálně to jedno, vlastně oba dva, protože o tom vědí hodně.

0: Mozartův hudební žert, první část Allegro, jsme právě na Vltavě vyslechli v podání Kolínské akademie, kterou řídil Michael Alexandr Vilenc. Je 16 hodin a téměř 16 minut a já v tomto čase mohu prohlásit, že málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a v zápětí o ní mohl mluvit přímo s novomanželi. Takové štěstí měla rozhlasová redaktorka Eva Hůlková, která natáčela Hovory v Lánech s Václavem Havlem a jeho novopečenou manželkou Dagmar 4. ledna 1997 a to jen pouhou hodinu po jejich svatbě. Pořad se pak vysílal o den později. Havel tehdy mluvil o své zesnulé manželce Oze a také o vlastní nemoci.
1: Vážení posluchači, tyto Hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné.
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanželství

0: Ale u Havlovy Vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
1: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával, tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
0: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
1: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
2: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou. To je osud, vidíte.
3: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
2: Paní Dášo, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To myslím nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
4: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
3: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
0: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
2: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
3: Já nevím. Jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
1: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nerozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
0: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Tak já jdu.
1: Byl by snad nějaký závěr středečního odpoledne na Vltavě lepší než v podání Hany Hegerové a jejího blues o stabilitě? Myslím, že nikoli. Je 16 hodin, 22 minut. A letošní léto na Vltavě plně patřilo filmu a patřit mu bude i dnes večer. K nedožitým 90. českého filmového režiséra Miloše Formana vznikl v roce 2022 dvouhodinový večer na téma, který připomíná nejdůležitější momenty jeho života a kariéry, včetně debutového celovečerního filmu Černý Petr anebo oscarového snímku Přelet nad kukačím hnízdem a stranou samozřejmě nezůstává ani oscarový Amadeus. V pořadu Pavla Sladkého vystupují autorka monografie Miloš Forman, filmař mezi dvěma kontinenty Stanislava Přádná, filmová kritička a historička. Dále také autor tří dokumentárních filmů o Miloši Formanovi a jeho přítel Miroslav Schmidmajer, anebo filmová historička a publicistka Šárka Gmiterková. Zahraniční perspektivu na Formanovo dílo nabízí torontský specialista na český a východoevropský film Jonathan Owen. Interview pak doplňují archivní materiály a ukázky z filmů i rozhlasové adaptace autobiografické Formanovy knihy Co já vím. Tady je krátká ukázka.
2: Miloš Forman, comment êtes-vous venu au cinéma?
3: Když jsem viděl první filmy Miloše Formana, tak jsem říkal, pro boha, co to je za člověka, který nenatočí trochu slabší film? Teď to není normální, to není lidský.
4: How about it, you creep, you lunatic, mental defective? Let's hear it for Bull Goose Randall, back in action, nice shirt, Chesaroo!
5: Pravdě na plátně dá vyniknout velice často právě ten, kdo ji popírá. Pravda nesmí nudit.
6: Podívej! Já jsem to viděl!
1: Večer na téma dnes na Vltavě bude patřit Miloši Formanovi. Určitě si nezapomeňte naladit tento pořad ve 20 hodin. Díky moc, že jste ve středu 2. září byli s námi i v průběhu celého odpoledne. Markéta Kaňková vás v tuto chvíli zdraví za celý tým, editorku Lucii Maluškovou a také Natašu Vodvářkovou z Techniky. Přejeme vám příjemný podvečer, ideálně s námi, tedy s Vltavou.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Film Odyssea Christophera Nolana je v kinech už skoro 2 měsíce. Přesto zájem o 70mm projekci v pražském IMAXu nepolevuje. Lidé kvůli nim cestují i stovky kilometrů a jsou ochotni zaplatit výrazně vyšší vstupné. A v době streamingu se tak vrací pozornost technologii, která má za sebou více než půl století. V čem je 70mm IMAX tak výjimečný? Jak se z technologie původně určené hlavně pro dokumentární filmy stal symbol velkých hollywoodských filmů? A může právě podobně výjimečný kinozážitek pomoci kinům konkurovat streamingu? A obejde se IMAX bez Christophera Nolana? Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi promítač kině IMAX na pražské Floře Tomáš Višinský. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: A filmový publicista, kritik a kinař v Edison Film Hubu Martin Pleštil. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tomáši, děkujeme, že jste tady, protože máme všichni pocit, že promítač nebo promítači už žijou poslední 2 měsíce na Floře.
1: Je to pravda, naštěstí tam nejsem sám, je nás, tam vícero, takže teďka zrovna mám den volna a přijal jsem rád pozvání si o tom popovídat.
0: Měli bychom asi možná říct pro ty, kteří opravdu o prázdninách se vůbec nevěnovali ničemu jinému, než jenom dovolené a vypli, že skutečně poslední 2 měsíce je obrovský problém sehnat lístky do IMAXu na 70mm projekci Odyssey od Christophera Nolana s tím, že vlastně pražské kino je pouze jedním ze 3 kin v kontinentální Evropě, které může 70mm projekci promítat. Je to tak, ještě máme Montpellier a Brusel.
1: Je tomu tak, přesně tak.
0: Martine, proč zrovna Odyssea je takový fenomén?
2: No, těch faktorů je více. Samozřejmě nejdůležitější je faktor Nolan. Většinou jdeme po těchto těch osobností a Christopher Nolan tak je jeden z mála režisérů, který má ze svého jména opravdu vybudovanou značku. Když se řekne Christopher Nolan, očekáváme ten spektákl, očekáváme davy, očekáváme i nějakou demitizaci těch jako v popkultuře zarytých mýtů, ať už to je přesně otec atomové bomby, ať už je to válečný spektákl, ať už je to kouzelnický žánr. Je to tvůrce, který vychází z velmi známých základů a vykládá si je po svém. Takže tohle je určitě ten první faktor.
0: Druhý jenom zmíníme teda, že Dunkirk, filmy,
2: Dunkirk, dokonalý trik, Oppenheimer, Batmanská trilogie obecně, že dekonstrukce netopíří.
0: Interstellar, který mnozí považují za jeho nejlepší.
2: Je to tak, takže určitě tahle ta autorská značka hraje velkou roli, další roli hraje i to catch-all party obsazení. Jo. Máme tam vlastně opravdu průřez generacemi, je tam Matt Damon, který je furt stělesním jako pro mého tatínka, jako můj tatínek chodí na Toma Cruise a na Matta Damona, přesně tyhle ty 50-tníci, ty matadoři vzrostlí z 90-tek, plus tam jsou ty největší hvězdy mladé generace, což je aktuálně Tom Holland a Zendaya. A zároveň Odyssea je něco, co každému tak něco jako naskočí, když se řekne Odyssea, všichni jsme se tím prošli na té základce, povinná literatura, byť si myslím, že jako málo kdo četl Odysseu vlastně.
0: Já jo.
2: Vy ano, já třeba vlastně jsem si přistihl, že tu původní verzi jsem nikdy nečetl, jo. Takže je to vlastně něco, co známe, ale zajímá nás ta jako další interpretace, co se s tím bude dát, díl dát.
0: Tomáši, dobře, tohle to jsou všechny ty faktory, které jsou OK z hlediska toho, že přijde výjimečný film. Což se ale stalo i v případě Barbie a Oppenheimera, i v případě mnoha jiných filmů, jako je třeba Duna a tak podobně, když si vzpomeneme na poslední roky. Ale proč zrovna takové šílenství kolem těch 70mm IMAXu a obzvlášť v Praze, když tady máme to štěstí, že takové kino tady máme. Skutečně ten zážitek filmu natočený, což je první film natočený, skutečně celý 3hodinový na IMAX kamery, je tak jiný, že to stojí za to zaplatit za to ty peníze a především schánět ty lístky třeba měsíc?
1: No tak IMAX sám o sobě je ta nejvyspělejší filmová technologie, jakou kdy lidstvo vyvinulo a komerčně prosadilo. A IMAX je vlastně franšíza, která vznikla na konci 60. let a postupně vlastně začala produkovat zejména ty středometrážní filmy, zejména dokumenty. Potom v 0. letech už se zaměřovala i na celovečerní filmy a ty kinosály IMAX se začaly objevovat i v komerčních kinech a i na místech, kde tehdy nebyly. A tam začala vlastně ta éra těch celovečerních filmů. Do té doby samozřejmě nebylo úplně běžné, že by vlastně se promítaly celovečerní filmy v takhle obrovském formátu úplně všude. V zásadě ale se dá říct, že tenhle ten formát už z názvu vypovídá image maximum. Znamená, že je to opravdu ten největší obraz, jaký můžeme mít. A ten kinosál IMAX byl vždycky konstituovaný tak, že byl opravdu velký. Na té Floře máme promítací plochu velikosti 20x25 metrů. Je to největší plocha v České republice a na ní promítáme filmový pás, jehož obrazové políčko má rozlišení, odhadované obrazové rozlišení, pokud bychom to porovnávali s digitálním obrazem, něco okolo 18K. A diváci nesedí zas tak daleko od toho, aby vnímali vlastně tak velké množství detailů. Takže moje odpověď je ano, rozhodně to toto stojí, ten zážitek je opravdu obrovský. A ještě bych řekl, že díky tomu, že ta Praha vlastně přežila, protože během digitalizace okolo roku 2011, tak spousta těch 70mm filmových projektorů po celém světě byla demontováno. A naštěstí na Flóře ten projektor přežil, byl citlivě odpojen, aby mohl být potom při uvedením filmu Batman Dark Knight Rises zase instalován na posuvné koleje, aby se dal potom vyměňovat i s těmi digitálními projektory, tak je vlastně v provozu a během Oppenheimera před 3 lety, v roce 2023, jsme byli vlastně jediné kino v Evropské unii, těch kin celosvětově bylo 31, pardon. A teďka s uvedením Odyssey bylo znovu instalováno další 9 kin, celkových je tady 40 po celém světě a to už samo o sobě vlastně říká, že to je opravdu exkluzivní formát. A jak jste říkal, ano, vlastně polovina sálu se dá říct minimálně ty první týdny, tak byla obsazena vlastně diváky z zahraničí.
0: No ale Martine, když člověk, takový ten FOMO efekt, jo, fear of missing out, když si řekne, no ale já nemůžu prostě sehnat ty lístky do toho IMAXu, to nejde, je to komplikovaný, je tam jenom první řada, tam nechci, tak přijdu o tolik, když půjdu do kvalitního kina s kvalitním zvukem, byť z digitální projekce a ne z té analogové 70mm.
2: Já myslím, že ne. Ten zážitek bude samozřejmě jiný. Já jsem viděl obě verze. Ten zážitek jako na první dobu je to komornější samozřejmě, vidíte tam méně obrazu. Zároveň se ale více soustředíte třeba na ty postavy. Já si nemyslím, že to je tak tolik ošizené, protože ten Nolan obecně k tomu velkému formátu nepřistupuje spektakulárně. Jo. I když si vezmeme toho Oppenheimera, to jsou opravdu bílí muži v límečcích, kteří řeší důležité věci a je to vlastně na tom jako mamutím formátu. Tak ta Odyssea taky není vůbec zdobná. To není takový ten cinkrlátkový spektákl, který nás jako křičel tu velikostí, naopak jeho opravdu zajímají nejvíc ty postavy a jak jsou uzavřený v tom jako obrovském prostředí, tak to prostředí je spíš takový nezoraný psychologický terén, jo, který podporuje tu samotu, spíš se nějak z toho je dovnitř těch postav. Jo.
0: Takže samota na obrovském plátně.
2: Ano, je to tak, takže vlastně v tom jako užším formátu, tak samozřejmě nevidíme tolik toho prostoru, ale ten emocionální efekt je podle mě stejný, akorát se k němu dostáváme jinými prostředky, třeba tím, že se koukáme víc na ty emoce, ne potom okolí, ale mají vlastně za výsledek úplně stejnou katarzi.
0: Akcent. V dnešním akcentu se věnujeme nejenom Odyssey Christophera Nolana, ale Odyssey v kombinaci právě se 70mm analogovým formátem IMAX kina. A možná by Tomáš jakožto promítač právě v IMAXu mohl říct dobře. Tak je to 70mm analogový formát. Sám jste říkal 18K, to znamená, když si představíme klasické televize, že mají, já nevím, 4K, když si někdo připlatí 8K, tak tohle to je ještě řádově někde výš. Ale skutečně ten zážitek pro toho diváka je takový, že to pochopí, že to laicky vlastně pochopí, že je součástí něčeho výjimečného. Co vlastně uvidí víc, teď to řeknu možná úplně vulgárně, jemnější vousy na tváři Matta Damona?
1: To je velmi skvělá otázka. Myslím si, že spousta lidí, nebo alespoň mám ty ohlasy, jak už z médií, poslouchal jsem vlastně i reakce od některých návštěvníků, kteří vlastně na IMAX přišli úplně poprvé v životě. To ohromení přijde už jenom tím, když vstoupí do toho kinosálu. Jak jsem říkal, ta plocha je opravdu obrovská, 20x25 metrů, to nejvíc, co tady máme. Existují ještě větší plochy po světě, ale už ta leta sama o sobě je velmi obrovská. A co se týká potom toho vizuálu, je to skutečně tak, že vy těch detailů uvidíte více. Je tam ten filmový materiál je vlastně tvořen z částeček barviva a tím, že ta plocha toho políčka dosahuje velikosti asi 50x70mm, tak těch obrazových částeček se vyjde opravdu hodně na ten filmový pás. A v porovnání s tím digitální projekce, tak tam máme nějak deterministicky danou mřížku pixelů. Když hovoříme o tom, že ta mřížka je ve formátu 4K, tak máme 4000 pixelů vlastně na tu šířku a je to tam vlastně přesně dáno. Oproti tomu projekce z toho filmového materiálu je, dá se říct, jako surovější, taková přirozenější, tím, že každý ten snímek vlastně má tu strukturu těch barviv jinou. Ty částečky barvy jsou tam rozházeny naprosto stochasticky, náhodně a ten obraz má takové je to jemné zrnění, takový jemný šum, tomu se říká filmové zrno a dá se to v tom obraze krásně vidět. Takže dá se říct, že ty detaily tam nejsou úplně přesně dány, jsou tam vidět ty limity té digitální techniky, kdybychom takhle promítali vlastně nějaký digitální snímek, tak může si vlastně divákovo oko častokrát všimnout právě takových nepřesností nebo věcí, že třeba nějaké ty hrany toho obrazu jsou třeba ne tolik ostré, ale u toho filmového materiálu, zejména ještě v takhle velké kvalitě, v takhle velké šířce, tak se to neděje.
0: Ale Martine, když se zase vezmeme zpátky celý ten fenomén kolem Odysseje, tak vlastně nepřevážilo to téma IMAX, Christopher Nolan, Odyssea. Ten samotný fakt, že se jedná o film, který by měl fungovat, který má nějaký příběh, ještě potažmo vlastně tak epický, a který má začátek, prostředek a konec a u kterého bychom se měli bavit. Neskončí to vlastně na tom, že člověk jde do toho IMAXu a víc sleduje vlastně jakoby ty technické věci, než vlastně ten samotný fakt, že je v kině.
2: Já myslím, že u toho IMAXu je krásný, že ten člověk se v tom obrazu tak jako ztratí. Jo. Já jsem, že on to má fakt jako schopnost vás tak pohltit a jak to Tomáš krásně popsal, tak on ten obraz je fakt jako zemitej, špinavej a hrozně organický. Vy z toho fakt jako cítíte tu hlínu, tu živelnost, jo. Že fakt je tam úplně jiný kontakt než s tím digitálem. Jo. Teď to trošku budu fetišizovat, ale opravdu tam probíhá.
0: Zníte jako někdo, kdo rád poslouchá vinily a nesnáší digitální poslech hudby.
2: Já jsem jako mix se snažím najít, ale opravdu pohltí vás, to je tam úplně jiná. Jako pomalu až jako spirituální zkušenost, jo? Protože ten digitál opravdu se nám může kolikrát zdát takový jako odcizený, vypulírovaný, tady fakt jako cítíte tu zemitost. Ano, trošku televizní.
1: Možná hodně chladný.
2: Ano. Takže já si myslím, že ten film, minimálně ta Odyssea, tím, jak je vyprávěná, tím, jak je strukturovaná, tak vás má jako šanci pohltit, že pak vlastně zapomenete na to, že byste se měli koukat na nějaké přesně technické detaily, jak vypadá čí vous, jak vypadá čí obočí, protože ten film funguje opravdu sám o sobě. Byť ten IMAX je ta značka toho jako titánského produktu, který každý musí vidět, tak myslím si, že to není takový ten laciný gimmick, který by převažoval látku toho filmu samotného.
0: A mimochodem, když už jsme u právě těch laciných marketingových pomůcek, je pravda, že opravdu tomu byla věnovaná hodně velká péče, aby ten film byl prodaný, ale nakonec to vlastně dopadlo tak, že čeho je moc, toho je příliš, takže se nám rozjeli docela hezký mýmy, Martine, na téma Odyssey a neustálého vysvětlování Christophera Nolana, proč je IMAXový formát tak důležitý. Je to vlastně docela legrace teďka.
2: Je to brilantní. Já to miluju, že vlastně ten Christopher Nolan, který má podle mě tendenci se vnímat příliš vážně, tak myslím, že ta popkultura mu to teďka jako krásně vrátila. Přesně jako meme the way the Nolan intended, miluju absolutně vlastně i obecně celý ten soundtrack, jak se dostal do toho popkulturního prostředí, vlastně spoustu reelsek, tak si dělá srandu z toho Odyssea, který tam napíná tu tětivu a tak dále, jak se to dává do různých absurdních situací. Což
0: naše akorát oblíbené, pardon, že vás přeruším, naše oblíbené natáčení na iMacy. Jo. Což je taky vlastně předělaná Odyssea na iMacové počítače.
2: Takže vlastně krásně to i ukazuje, jak je to vlastně do velké míry komunitní záležitost. Je to fakt jako popkultura v tom nejvíc krystalickém slova smyslu a mě to hrozně baví, protože k těm velkým filmům tohle to vlastně patří a i to, že z toho strhávají trošku tu pompu, jo, tyhle ty sociální sítě. Já jsem vlastně za to rád, protože u toho Christophera Nolana máme velkou, stejně jak on jako demitizuje ty svoje filmy nebo ty příběhy, tak publikum má tendence ho mitizovat samotného toho tvůrce, tak tohle myslím, že je tak jako ideální se vrátit zpátky na zem, jo.
0: No a když se vrátíme právě zpátky k těm úplným praktikálím, tak co vlastně Tomáši zažívá promítač právě odlišného? Jestli se nemýlím, tak Martin taky promítá někdy z projekční místnosti v Edisonu.
2: Promítal jsem, ale to je digitál, to je nuda.
0: Jo, no právě. No a co zažívá vlastně promítač u 70 mm analogové projekce v IMAXu?
1: Já bych na tohleto odpověděl asi tak, že nějakou vzpomínkou na to, když jsem tenhle ten formát promítal poprvé, to bylo během Oppenheimera v roce 2023, kdy vlastně před tou první samostatnou projekcí jsem cítil vlastně velký respekt vůči tomu, že mi v sále sedí skoro 400 lidí, těší se na ten velký film, mám za zády vlastně velmi drahou filmovou kopii.
0: A obrovskou,
1: těžkou. To je pravda. V průměru, když vlastně je stočena na tom talíři, tak ten talíř má průměr jako skoro 2 metry, takže ta kopie je opravdu velmi velká, velmi těžká, něco okolo 400 kilogramů. Takže takováhle masa vlastně toho média, toho filmového materiálu se točí za mnou docela velkou rychlostí. Za jednu sekundu projede 1,78 metrů filmu za sekundu, takže je to skutečně jako velkolepé a já vlastně mám zodpovědnost za tu kopii, za to, že správně ten film založím do té promítačky, že ho správně odpromítám a že ten průběh představení dopadne dobře. Takže i z pozice promítače je to vždycky taková velká událost a je fakt, že takovou drobounkou nervozitu člověk cítí při každé projekci, no, před každou projekcí. Jakmile už se to rozjede, všechno funguje, tak už ta nervozita opadne. Ale vždycky na tom začátku je tam takový drobný stres, drobná nervozitka, jestli všechno dopadne dobře.
0: Mohl by ten pás schořet? Takový to krásný, jak si to člověk pamatuje, jak se dívá na to plátno a teď najednou to prostě jako od středu.
1: Jestli se ptáte na to, jestli ten materiál je hořlavý, to samozřejmě ne, dneska už ten materiál je samozřejmě z polyesteru už od nějakých 60. let, ale samozřejmě propálení políčka, kdyby samozřejmě se zasekl třeba v té promítačce, tak to samozřejmě možné je.
0: Ale to nechcete.
1: To nechceme určitě nikdo.
0: A když se ještě vrátíme zpátky k tomu klasickému promítání, já si pamatuju, když se právě převážely kopie, ještě analogové mezi jednotlivými kiny, tak když se to dostalo do těch vesnických kin, tak ty kopie už opravdu byly hodně poškrábané. Co se děje s tou kopií po 2 měsících promítání v IMAXu?
1: Já bych pro tohletu, nebo v rámci odpovědi na tuto otázku, bych ještě posluchačům rád připodobnil nebo porovnal vlastně tyhle dvě technologie. Klasická projekce filmová probíhá tak, asi si to většina posluchačů dovede představit, že se točí cívka, vlastně film postupuje z hora dolů, je promítán tím filmovým projektorem a to je vlastně stejné jak pro 16mm film, 35mm film a ten klasický standardní 70mm. Ta technologie IMAX využívá ten 70mm film, akorát ho otočila o 90 stupňů, to znamená, že je to obrazové políčko je díky tomu větší, není omezeno jako u standardních filmových kopií ze stran, zprava zleva, tou šířkou filmového pásu, ale naopak je omezeno šířkou filmové kopie na horní a dolní obrazové základně. Tak to je vlastně i ten důvod, proč to filmové políčko je takhle obrovské na tom stejném médiu. A zároveň i ten posuv toho filmu je jiný. U té standardní filmové projekce tam se využívá vlastně krokového pohybu, je tam váleček ozubený, jmenuje se strhovač, ten posouvá jednotlivé políčko 24x za sekundu a fyzicky jako škubne s tím filmem, zabere za ty perforační otvory a škubne s filmem. Technologie IMAX tohle to nepoužívá, je to i z důvodu toho, že právě tím strhováním se ten filmový pás hodně namáhá a zároveň je tam i spousta dalších mechanismů, který se ten film dotýká a tím pádem může vznikat to zapršení, ale u toho IMAXu je to vlastně tak, že ten filmový pás se pohybuje takzvanou technologií rolling loop neboli valivé smyčky a to znamená, že ten filmový pás vlastně obklopuje rotor, který se točí kolem dokola, prochází zleva doprava. A ta výměna políček probíhá tak, že ten rotor má takové komůrky, do kterých se vejde taková smyčka, jako když si představíte žížalu, jak se pohybuje, tak ta smyčka je vlastně ten kopeček té žížaly a takhle vlastně v té komůrce se veze právě ta smyčka a tím se vlastně ta jednotlivá políčka vyměňují. A ten filmový pás se dotýká projektoru jenom na stranách té perforace, takže vlastně nepřichází do kontaktu s obrazem. Jediné místo, kde přichází filmový pás do kontaktu s projektorem v té obrazové části, tak je u objektivu, kde je tam vlastně takové zakřivené sklíčko, na něj se to políčko přicucne. Je to i z důvodu ostrosti, lepší ostrosti a stability toho obrazu promítaného. A pak projde dál a už se zase toho projektu nedotýká. Takže toho kontaktu je tam opravdu minimum a ta technologie je opravdu koncipovaná tak, aby ty filmy vydržely dlouho. A když jsme se s kolegy dívali, ta konzole ovládací má počítadlo, tak u těch středometrážních dokumentů, které se v tom IMAXu promítaly v těch, na tom začátku tisíciletí, tak některé z nich dosáhly i 1000 reprízy. a ty filmy stále vypadají velmi dobře. Takže oproti 35mm filmu, který má tu životnost nižší, tak ty IMAXové filmové kopie vypadají velmi dobře i po stovkách projekcí. A ta Odyssey je skutečně v top kvalitě stále i po té 200. projekci, která teďka někdy probíhá.
0: Jo, teď jsem vám dal ale jako opravdu téma. Jako kdyby jsme neměli ten čas omezený, tak mám takový pocit, že byste nám tady připravil celou encyklopedii.
1: Měl rád.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: 70mm analogový IMAX a k tomu film Odyssey. To je téma dnešního akcentu společně s promítačem právě v kině IMAX na Pražské Fóře Tomášem Vyšinským a s filmovým publicistou Martinem Pleštilem. Martine, je možné, že Christopher Nolan bude poslední, kdo bude chtít takhle točit? Ano, máme Denise Villeneuve, který je stejně spektakulární a epický, ale jsou tady další filmaři a filmařky, kteří by chtěli využívat IMAX v takové podobě, jak je využívají oni dva?
2: No já myslím, že tady určitě jsou, ale ty studia jim k tomu určitě nedají ty podmínky, protože jak Denis Villeneuve, tak Christopher Nolan, tak jsou tvůrci, kteří mají ze svého jména značku, jsou to autorské silné osobnosti, ale zároveň umí vydělat ty peníze, což je opravdu rarita, nestává se to. A zároveň přesně jsou to ty... jsou to ty spektakulární filmy, jako velkofilmy, spektákly, takže vlastně to pole působnosti toho IMAXu samotného je velmi omezené. Jo. Já si myslím, že ten Nolan, samozřejmě, bavil jsem se o tom, jak ho mitizujeme, ale co je mu třeba přiznat, tak on je opravdu první fikční filmař, který začal točit jako cíleně ty sekvence na IMAX vys Temný rytíř z roku 2008, takže v tomhletom smyslu je to opravdu průkopník, tím pádem má i výsostní postavení. Jo. Takže vlastně pokud připomenu z loňského roku film Hříšníci od Ryana Kuglera, což je takový multižánrový, černošský, velmi bohatý film interpretačně, tak ten má vlastně taky sekvence z IMAXu natočené, ale je to opravdu výjimka. Já si myslím, že teďka určitě bude rozpuk, budeme se potkávat s vícero filmy točenými na IMAX, jestli budou takovými hity takhle finančně úspěšné, to už si spíš nemyslím, zároveň je to strašně logisticky náročné a zároveň si fakt musíme uvědomit, že ty analogové pásy tak se k nám vlastně dostávají jenom od toho Christophera Nolana, protože to nikdo jiný na ten analogový pás jako netočí, okromě toho Denise Villeneuve a teďka s Dunou. Ten IMAX tak je zároveň brand, jak jsme o tom mluvili a musíme si uvědomit, že není IMAX jako IMAX, jsou to ty digitální IMAXy, které jsou samozřejmě mnohem jednodušší k tomu promítání, mnohem jednodušší na tom ty kopie posílat, takže ten film jako takový, já si myslím, že to bude výsostně trošku elitářská záležitost těch lidí, kteří na to budou mít dostatečný renomé, těch tvůrců.
1: Na druhou stranu musím ještě podotknout, že kvůli filmu Odyssea tak byly zkonstruovány nové kamery, nová generace těch filmových kamer na pro 70mm film formátu IMAX, IMAX Keely, a ty vlastně odbourávají ten největší problém těch původních kamer a to, že nebylo na ně možné točit ty dialogové scény. Takže proto...
0: Protože ty kamery jsou sami o sobě velmi hlučné.
1: Velmi hlučné, což naštěstí teďka už s tou novou generací odeznělo. Samozřejmě bylo to vlastně vyvíjeno na přání Nolana, nebo spíš podle zadání, podle toho, jak s ním Nolan hlavně pracoval, tak viděl nedostatky. A teď já to častokrát to vnímám tak, že ten Christopher Nolan z mého pohledu odemkl teďka nějakou novou generaci filmařiny, že přesně, jak říkal Martin, bude možné teďka natáčet vlastně těch filmů mnohem víc a nikomu vlastně už nebrání, není tady žádná technologická zábrana, která by těm tvůrcům bránila na to natočit další celovečerák na ten IMAXový formát.
2: Technologická sice není, ale furt to stojí vlastně hrozně moc peněz, jo.
1: A to
2: já
1: rozhodně.
2: Si myslím, že právě obecně ta divácká mentalita, když se podíváme i s ohledem do historie, tak nás vždycky láká to jako uhrančivý velký formát, vždycky jsme potom prahli. Ona se tady jako dějiny kinematografie trošku odehrávají v cyklech. Vlastně podobnou situaci jsme tady zažili v 50. 60. letech, kdy lidi seděli doma u televize, tak se vymyslel širokouhlý obrovský formát. Ono se to přejí časem, jo. A tady to vlastně bude podobný. Teďka tady máme vlastně nějakou éru, kdy ten IMAX jako jede na koni, ale jako třeba do 10 let to bude zase pryč. A pak se třeba zase vynoří, jo, do 20 let a tak dále, ale ta divácká mentalita je v něčem stejná, jo. Vlastně máme mladšími potom, chceme toho hodně, pak se toho přejíme a zase to odejde. Takže je to strašně.
0: A
2: pak zase nastoupí nostalgie, takže je to bezvýchodný cyklus trošku a myslím si, že tady to nebude jiný.
0: A když si teď úplně na závěr krátce dovolíte nějak trošku predikovat, je to vlastně, je tahle ta mánie kolem 70mm IMAXu, anebo vůbec IMAXu jako takového, důkaz toho, že když budou filmy událostmi, ať už technickými, anebo někdy i vlastně marketingovými, že to kino prostě přežije?
2: Já si myslím, že se o tom bavíme už delší dobu, že to je na stole, že to kino potřebuje dodávat nějaký exkluzivní obsah, ať už je to spektákl, nebo ať už to jsou odborné debaty, ať už to jsou úvody, ať už to jsou eventy, přesně v kině Aero v Pražském, tak tam je furt narváno na Pána prstenů, na tyhle ty jako eventové maratony, kde si lidi vezmou na sebe kostýmy. Je potřeba mít nějakou tu nadstavbu. To je věc, která už je, myslím, dneska každému kinařovi jasná, je to jasný každému distributorovi. Hodně se vrací retro, vlastně jsme se o tom bavili s těma vinylama, že jako teďka nejvíc přesně, jak tyhle ty eventové projekce tak staví na těch věcech, které známe, ale chceme se je užít pospolu, chceme se je užít komunitně, takže tohle je věc naprosto jasná. Na stranu druhou u těch spektáklů, tak já to vnímám i trošku negativně, protože to přesně podporuje takovou tu diváckou mentalitu, že když už jdu do kina, tak jdu na něco velkého. No a něco, co potřebuje ty plátna. Což podle mě není úplně férový, respektive zdravý k tomu, aby byl ten průmysl udržitelný, protože na to zase dojedou ty menší filmy, zase na to dojedou ty středorozpočtové filmy, což je další debata dlouhodobá, že prostě vymírají, stěhují se na streamy a mně to vlastně přijde strašná škoda, protože pro mě kino, jsem v tomhle tom trošku staromodní, opravdu ten jako ultimátní prostor, kde ty filmy sledovat, a tenhle ten trend chodit na ohlušující věci tomuhle určitě nepřispíval.
0: Tomáš, je úplně závěrečná praktická otázka a lístky na Odysseu do IMAXu jsou skutečně velmi těžce k sehnání, ale je tam vždycky první řada. Přežije to člověk, když si ji koupí?
1: Já jsem v první řadě nikdy neseděl v IMAXu. Já když už jsem seděl třeba během technických projekcí, tak vždycky v nějaké té lepší osmé řadě uprostřed, ale opakuju to vlastně všude, to lichoběžníkové zkreslení vzniká úplně všude, když nejste úplně přesně na středu, to je ta osmá řada uprostřed. Tím ten zážitek samozřejmě trochu trpí, když čím více jste vlastně na okraji, tím trpí víc. Nemyslím si, že pokud člověk jde do té krajní řady nebo úplně na ten kraj toho sálu, že bude vyloženě nespokojený, ale samozřejmě je to pořád lepší sledovat z toho místa blíže středu. K tomu jako je to prostě čistá fyzika.
0: Byť je to první řada.
2: Já třeba do první řady chodím, nebojte se toho. Ve prostřed první řada vidíte až do nosních dírek, je to nádherný.
0: Tam ty lístky jsou. Tak to ještě můžeme zkusit. Tak dnešní pořad Akcent končí. Mluvili jsme o filmu Odise, ale především o speciálním promítacím formátu IMAX 70mm. Ve studiu s námi byli promítače v kině IMAX na Pražské Floře. Tomáš Višinský, Tomáši, děkujeme. Hlavně klid, odpočinek.
1: Děkujeme za pozvání. Práce. Ten klid nastane asi až uvidíme, jestli v říjnu nebo v listopadu. A ono zase v prosinci k nám přijde Duna 3. 70mm filmu, tak uvidíme, jestli vůbec pauza bude.
0: My se omlouváme, ale my se těšíme. A zároveň také s námi byl filmový publicista, kritik a kinař Fedison Film Hubu Martin Pleštil. Martine, díky.
2: Díky, krásné odpoledne.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Dobrý podvečer, je přesně 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě. Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic je dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem. Jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky naplněné trhavinou. Prezident Vladimír Putin včera označil důkazy za podvrh. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Katze o tom informuje agentura AFP. Izraelská vláda je podle Katze připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pásmo Gazy chce podle ministra Katze opustit 80% jeho obyvatel. Brání jim v tom ale hnutí Hamas. Podle AFP nicméně Katz nezdělil, z jakých zdrojů jeho tvrzení vychází. Dny evropského dědictví otevřou v Jablonci nad Nisou návštěvníkům i běžně nepřístupnou Kantorovu vilu. Připraveno je 8 komentovaných prohlídek, každá pro 20 zájemců. Půjde pravděpodobně o poslední příležitost do funkcionalistické vily před chystanou rekonstrukcí nahlédnout. Radnice by chtěla práce zahájit ještě letos na podzim, teď hledá dodavatele. Náklady projektanti odhadli na 48 milionů korun. A ještě počasí, dnes v noci bude oblačno a zataženo, od severozápadu ojediněle přehánky. Během noci bude v Čechách oblačnosti ubývat, nejnižší teploty se budou pohybovat od 15 až k 11 stupňům Celsia. A více zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Dnes bude řeč o platnosti lidových písní z minulosti. Představovali pop své doby, který na rozdíl od dneška nezněl v rádích, ale bezprostředně mezi lidem. Zároveň lidem usnadňoval život a zvláštní kategorií byly pracovní písně. Nejlepší způsob, jak je uchovat, je prý pochopit, že ale nepatří nikomu a je nutné poskytnout jim svobodu, což nám dokazují nová alba italského tria Nuhara a švédské zpěvačky Sary Parkman.

Mnoho lidových písní dnes přitom může budit zdání apolitičnosti. Zkrátka, že si dříve lid prospěval především o lásce, přírodě, Bohu a v baladách si užíval nejrůznějších krvelačných mordů. A něco pravdy na tom je. Protože vzpírat se v písních panstvu se tehdy, zvlášť v období nevolnictví, moc nevyplácelo, pokud se k tomu vlastně vůbec veřejně někdo odvážil. Něco jiného jsou totiž sarkastické, humorné a skrytě se posmívající písně a něco jiného otevřená kritika panstva. A vidíte, právě na svou autenticitu lidová hudba a folklor ve 20. století dojeli a jejich ideologické zneužití se postupně stalo symbolem autoritářů. Někdo jednou řekl, když zájem o lidovou hudbu začne stoupat, hned víte, že svět má problémy. Lidová hudba je vždycky tak či onak politická. I ve Švédsku. A právě proto jsme museli proti nacionalistickým silám zaujmout pevný postoj. Protože se snažili lidovou hudbu unést a použít jako rasistickou zbraň. Řekla švédská zpěvačka, skladatelka, hudebnice a vydavatelka Sara Parkman před vydáním alba Aster Atlas.

Sára Parkman je dcerou kněze a křesťanství se stalo přirozenou součástí výchovy švédské zpěvačky a spiritualismus hraje v její tvorbě důležitou roli. Což nebránilo tomu, aby se vždy zajímala o politická témata, feminismus a antirasismus. Patří mezi výrazné severské folkové osobnosti a její label Super Traditional Records, založený v roce 2019, je vnímán jako centrum experimentální hudby čerpající z tradic. Řecká slova aster, tedy květina, a atlas, co by věčné břemeno, sice vetknula do názvu alba. Vše, co na něm slyšíme, se ovšem vztahuje k zahradě a modlitbě Ora et Labora, neboli naděje a práce. V následující skladbě se k Sáře Parkman přidala také housliska Tjuva Siversten ze švédské skupiny Valkyrien All Stars.

Na albu Aster Atlas švédské folkové experimentátorky Sary Parkman se objevují tři druhy zahrad. Klášterní, spojená s liturgickými zpěvy, vesnická, plná zpívajících pastevců a nakonec vysněná, něco jako futuristický Eden. Co jí k takovému tématu přivedlo? Vyhoření a únava po nepřetržitém 15-letém koncertování, kdy nakonec skončila v tichu francouzské klášterní zahrady a přemýšlela, co dál se životem. Zvlášť poté, co zjistila, že je těhotná.

Radost těhotenství však Sáře Parkman poznamenala těžká životní událost. Jedno z dvojčat, které v sobě nosila, nemělo podle lékařů šanci přežít, takže musela podstoupit operaci a namísto tří srdcí měla v těle pouze dvě. Takový je ale život a těhotenství není žádný slib, poznamenala Sára a namísto smutku složila nádhernou očistnou ukolébavku Tři srdce.

0: Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém dozněly skladby švédské experimentální folkařky Sary Parkman. A teď se přesuneme s triem Nuhara na největší středomořský ostrov v Sicílii.
2: Che si contava fino a 22.

Dědo, dědo, pojď si to honem poslechnout. Tohle je 70 let stará písnička z naší vesnice. Věřil bys tomu? A jak ten chlap nádherně zpívá, poskakoval loni doslova nadšením italský antropolog Michel Piccione. Děda se jen usmál a povídá, aby taky ne, vždyť jsem to já. To je jeden z mnoha šťastných okamžiků provázející návrat terénních nahrávek amerického sběratele Elena Lomaxe na Sicílii, kde je v 50. letech minulého století pořídil. Naplnil se tím cíl americké kulturní organizace vedené Lomaxovou dcerou Annou Wood, rozhodnutou poskytnout zdarma archivní nahrávky komunitám, odkud pocházejí. Někdy už bylo příliš pozdě. Místa vzniku převálcovala civilizace a jindy si poslední pamětníci už ani nespomínali, že by nějakému Američanovi něco zpívali nota bene, když je vlastně natáčel při tehdejší běžné pracovní činnosti. Zmíněný dědeček třeba jen jako jeho předci zpíval pro všechny svaté a prosil je, aby mu pomohli při mlácení klasů získat co nejvíc zrna. Následující skladba Rama ze stejnojmenného alba italského tria Nohara do Lomaxovy sbírky nepatří. Pochází z roku 1989 a zaznamenává specifický zpěv provázející jedno z nejtradičnějších povolání na Sicílii – povoznictví. To jen abyste se nedivili, proč slyšíte bušení kovářských kladiv a klapot koňských kopyt.

Pokud nemáte v tuto chvíli za blázna, protože to, co jste právě slyšeli, nemá s povozdnictvím z minulého století evidentně nic společného, nechte si to vysvětlit. Způsob zpěvu sedí, takhle vypjatě si furmani křižující s koňskými povozy Sicílii skutečně zpívali. Moderní elektroverze už jde ale za triem Nuhara. Jeho členem je zmíněný hudebník a antropolog Michel Piccione. Spolu se zpěvákem a kytaristou Gabrielem Bazou a producentem Federico Pipou se rozhodli archivní nahrávky vynést na světlo a hudební dědictví dosud patřící vědcům zpřístupnit dnešním posluchačům. S ohledem na jejich vkus ovšem historickou paměť propojili s přítomností a oživili pro budoucnost ve formě věčně živého umění. Než se začnete ošívat z toho, že autentické zpěvy elektronikou spíš znesvětili, zkuste popřemýšlet, jak jinak připomenout na lidskou dřinu v dávno zavřených silných dolech, než nářkem horníka zahrnující smrtelné tragédie a časté výbuchy plynu.

Trojice Nohara úzce spolupracovala s univerzitním profesorem Sergejem Bonanzingou, který zpřístupnil vzácné archivní sbírky a stal se garantem platného využití Lomexovy sicilské kolekce. Nešlo nám pouze o samotnou hudbu, ale o možnost vstoupit do světa sicilského venkova a tehdejšího tradičního způsobu obživy. Třeba dřiny v sirných dolech a na polích, lovit tuňáků, pastevectví nebo pouliční trhy. Převážně pracovní písně dokumentují nejen lidskou práci, ale také sociální prostředí a každodenní zvyky a rituály, které už dávno neexistují. Svou moderní verzi jsme navíc stáli o to, aby se sicilské tradice přenesly za hranice ostrova, řekl zpěvák Gabriel Baza a v následující skladbě třeba připomněl dávno zaniklé ruční mlácení

Ráno vstanete, podíváte se do almanachu a víte, co máte dělat. Zasívat, sklízet, okopávat, vyjet na rybolov, jít do kostela nebo plodit děti. A kdybyste si nebyli jistí, zeptáte se faráře, boha, hvězd nebo v zaměstnání. Tam pak vaše tempo a rozpoložení určují pracovní písně, takže vám nemusí nikdo nic složitě vysvětlovat, stačí se jen přidat. A takhle pořád dokola, každý den až do chvíle, než vás uloží do truhly a odvezou na hřbitov. Na převážně agrární Sicílii se takovým způsobem života žilo až do 50. let 19. století a přirozená provázanost s lidovými zvyky, přírodou a hudbou přitahovala pozornost etnomuzikologů, vědců a cestu si sem našel i zmíněný americký sběratel Len Lomax, kterého zajímalo, jak dokonale se na ostrově během tisíce let prolnuly římské, řecké, italské, španělské a severoafrické kultury. Název Tria Nuhara pochází sice z arabského slova pro výhonek, na Sicílii ovšem znamená zahradu. A spojení výhonku se zahradou je pak možná ideálním vyjádřením pro tamní unikátní hudbu a vokální styly. Příkladem může být následující skladba za doprovodu dud, se kterou kdysi pastevci svolávali stáda.

Ano, italské trio Nohara na albu Rama s archivním materiálem experimentuje a dodává mu nový futuristický doprovod, slučující elektroniku s tradičními nástroji. Nicméně, pokud jde o vokální styly, ty jsou svědeckou odpovědností prezentovány v co nejpůvodnější podobě. Pro trio je také zásadní zpívat výhradně v sicilském dialektu. Lidé ve věku mých rodičů vás učí být se mimo Sicílii na pozoru a dialektem nemluvit příliš nahlas. Pro mě je to ale jediný způsob, jak říct, že je v pořádku, když jsem Sicilián a nechci se za svůj jazyk stydět, řekl zpěvák Gabriel Baza. A platí to i pro pracovní písně, kdy ta následující pocházející ze Sirných dolů navíc zahrnuje šifrované počítání vozíku, aby horníci věděli, kolik síry vytěžili a předáci je nemohli při výplatě ošidit. A než si ji poslechneme, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Bez pochyby zajímavý hudební svět nám otevřel autor dnešního Art Café Jiří Moravčík, co říkáte. A Jiřího Moravčíka zítra v roli moderátora, respektive moderátorky vltavského Art Café vystřídá Hana Slívová a téma výstava s názvem Plody z chutí bramborových šišek v pardubické Gočárově galerii, která v širším umělecko-historickém kontextu představí tvorbu patrně nejslavnější tuzemské autorky Anny Zemánkové. Art Café na Vltavě zase zítra, krátce po 17. hodině. Teď 2 minuty po 18. vás od mikrofonu Vltavy zdraví Martina Kulajová. A další pokračování dnešního 2. zářijového vltavského podvečera bude patřit hudbě, ovšem bude to jiná hudba než pracovní písně z 50. let ze Sicílie, které jsme poslouchali před chvílí. Čeká nás album, které si do dnešního jazzového podvečera vybral jeho každostředeční autor Zdeněk Přidal. V 19. se vrátí opět k hudbě, čeká nás 7. nebe s Martou Kloučkovou a budeme poslouchat třeba Ivon Sanchez anebo Floru Purim. Mezitím si uděláme ještě literární přestávku. V 18.30 čteme na pokračování z knihy Petra Binchleyho Čelisti. Honza Hájek bude číst už 7. část. Teď ale jazz a Zdeněk Přidal. Hezký poslech.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, letošní rok je asi pro každého jazzového fanouška speciální tím, že jej rámují 2 výročí. Obě stoletá. Zatímco na sklonku jara jsme si připomínali narození trumpetisty Milese Davise, už zanedlouho nastane den, kdy uplyne 100 let od narození saxofonisty Johna Coltrane'a. V červenci, v mezičase mezi Milesem a Johnem, spatřila světlo světa pozoruhodná pocta oběma těmto velikánům. Album nazvané příznačně A Supreme Blue, z něhož si dnes pustíme ukázky. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Při natáčení desky nazvané A Supreme Blue se dali dohromady původem New Orleanský trumpetista, producent a aranžér Nicholas Payton s richmondským kvintetem, které si říká Butcher Brown. Payton se už dlouho zasazuje o propojení tradice a progresivního experimentování. Během své více než 30leté kariéry se s lehkostí pohyboval mezi swingem, funkem, R&B nebo avantgardou. Také kapelu Butcher Brown charakterizuje osobitá směs jazzu, hip-hopu, soulu, funku a R&B a také nadhled zkušených hudebníků, s jakým pojímají prostupnost žánrových hranic. Sami členové Butcher Brown, pokud jde o styl a vývoj kapely, uvádějí jako inspiraci interprety typu Headhunters, druhé kvinteto Milesa Davise, Return to Forever, Robert Glasper Experiment nebo Weather Report. Na desce A Supreme Blue se, jak název napovídá, Payton a Butcher

Supreme Blue není ani lacinou poctou, ani chabou napodobeninou. I přesto, že máme co dočinění s notoricky známými melodiemi, deska se ubírá nejrůznějšími nečekanými zvukovými směry. Někdy je to docela divoká jízda. Záměr je přitom jasný. Dokázat, že hudba Milese Davise a Johna Coltrana zůstává proměnlivá, přizpůsobivá a živá i v současnosti. Nové pojetí alb Kind of Blue a A Love Supreme by se mohlo snadno proměnit v pouhé cvičení v individuální interpretaci, opřené o jeden dominantní hlas, trubky nebo saxofonu. Tohle sexteto se však rozhodlo zdůraznit kolektivní výkon. Bubeník Corey Fonville, basista Andrew Randazzo, hráč na klávesové nástroje DJ Harrison, kytarista Morgan Burse, saxofonista Marcus Tenney a trumpetista Nicholas Payton si neustále předávají štafetu. Groove, harmonie, textura, tempo a dynamika zřídka patří dlouho jen jednomu hráči. Je to podsta skladbám Milese Davise a Johna Coltrana, ale také přijetí ducha spolupráce a vzájemného naslouchání, díky kterému tyto nahrávky přetrvaly.

Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali desce A Supreme Blue, kterou natočilo kvinteto Butcher Brown s trumpetistou Nicholasem Paytonem. Na závěr si ještě pustíme jejich verzi Coltraneovy skladby Perchance. Pohodový večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Na Vltavě se právě v tuto chvíli uzavírá dnešní vydání jazzového podvečera, kterým nás provázel jeho autor Zdeněk Přidal. A jedna aktualita, která se jazzu týká, koncem září si připomeneme z té výročí narození Johna Coltrane'a, což byla jedna z nejdůležitějších osobností jazzové historie, a Český rozhlas Jazz u této příležitosti připravil speciální díl tradiční poslechovky v Radiokafé u nás na Vinohradské 12. Poslechovka se koná už zítra, tedy 3. září od 19. hodiny. Poslechovkou a večerem provede hudební publicista Pavel Klusák. Poslechový večer s názvem John Coltrane 100 začíná zítra v Radiokafé v Praze na Vinohradské 12. Provázet bude Pavel Klusák.
1: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: A my se v tuto chvíli v rámci Vltavského podvečera už po 7. setkáváme s knihou, kterou napsal Peter Benchley, americký spisovatel, scénárista a také ekologický aktivista, který se proslavil především bestsellerem Čelisti, podle kterého byl v roce 1975 natočen slavný film. A právě román s názvem Čelisti posloucháme na pokračování na Vltavě v premiéře, a to rozdělenou na 20 kapitol. Jak už bylo řečeno, ta dnešní, která za okamžik začne, je kapitolou 7, čte opět Honza Hájek.

10 mil na jih od východního výběžku Long Islandu unášel proud rybářskou loď. V mastné vodě za lodí se ochable táhly dva dráty. Kapitán lodi, vysoký a sporý, seděl na lavici na můstku a pozoroval vodu. Pod ním v kokpitu odpočívali dva muži, kteří si loď pronajali. Jeden z nich četl knihu a druhý New Yorkské Timesy. Hej, Quinte, prohodil muž s novinami. Četl jste článek o žralokovi, který usmrtil už dva lidi? Jo, odpověděl kapitán. Myslíte, že na něj někde narazíme? Ne. Jak to víte? Tak. Co kdybychom se po něm porozhlédli? Ne. Proč ne? Nevede se nám tady bezvadně? Zůstaneme, kde jsme. Muž potřásl hlavou a usmál se. Páni, tomu bych říkal sport. Taková žraločí svině není sport, poznamenal kapitán. Jak je odtud daleko do Emity? Kus dolů, podél pobřeží. Jestli se potlouká někde na blízku, snad na něj některý den narazíme. Najdem si jinýho. Žádný strachy. Dneska to ale nebude.

0: Čtvrteční ráno bylo zamlžené. Vlhká přízemní mlha byla hustá a chutnala po soli a koření. Brody seděl na pláži. Lokty se opíral o kolena a v rukou držel dalekohled. Snažil se zaostřit a namáhal se, aby viděl jasněji to, co už stejně viděl. Stále nebyl spokojený. Hej, šéfe, volal Hendrix a mířil k němu. Kde se tady berete, Leonarde? Jdu náhodou okolo a co nevidím? Váš vůz? Co tu děláte? Chci vědět, co tam ten zatracený Gardner dělá. Chytá toho žraloka, nebo ne? Za to mu platíme, sakra práce. Tohle je ten nejblbější lov, jaký jsem kdy viděl. Dřepím tady už hodinu a za celou tu dobu se na lodi nic nepohnulo. Jak dlouho už je na moři? Celý den, co já vím. Říkal, že vyrazí v 6 ráno. Je tam sám? Nevím. Říkal, že si sebou vezme kámoše Dennyho, jméno jsem zapomněl, ale ten musel jít zrovna k zubaři. Jenom doufám, že do toho Ben nešel sám. Přesvědčíme se, chcete? Bude ještě dobré 2 hodiny vidět. Jak se k němu chcete dostat? Vypůjčíme si Chickeringův motorový člun. Má aquasport s motorem o 80 koních. Budeme tam na to šup. Brody mu přejel mráz po zádech. Byl špatný plavec a vyhlídka na to, že se octne na moři, přivodila to, čemu jeho matka říkávala mravenčení. Začaly se mu potit dlaně, musel ustavičně polikat a svíral se mu žaludek. Jako klukovi se mu občas zdávalo, že hluboká voda je obydlená divokými slizkými potvorami nebo skučícími ďábly, kteří mu trhají maso na cáry. OK, souhlasil nakonec. Připravte člun, Leonarde. Já se zatím zastavím na stanici a zavolám Benově ženě. Uvidíme, jestli se jí ozval rádiem. Emické přístaviště bylo malé, jen s 20 vyhrazenými místy pro čluny a s jedním dokem pro natankování paliva. Stála tam dřevěná bouda, kde se prodávaly horké párky a smažené škeble. Přístaviště bylo v malém zálivu, chráněném od otevřeného moře kamenným vlnolamem, který se táhl do poloviny jeho šíře. Hendrix stál v aquasportu s nastartovaným motorem a hovořil s někým v asi 8-metrové kabinové jachtě, zakotvené hned vedle. Brody přešel po dřevěném molu a pak se šplhal po krátkém žebříku do člunu. Co jste se dozvěděl? Zeptal se Hendrix. Nic. Benova manželka se ho půl hodiny marně snaží dovolat. Říkala, že patrně vypnul rádio. Je na lodi sám? Vypadá to tak. Ten kámoš měl zánět zubu moudrosti a dnes mu ho trhali. Muž z jachty poznamenal. Jestli vám nevadí, že se vám pletu do řeči, tak bych řekl, že je to moc divný. Co je divné? Zajímal se Brody. Vypnout rádio, když jste na lodi sám. To obvykle nikdo neudělá. V tom se nevyznám. Ben věčně nadává na kecání mezi loďmi. Možná, že mu to šlo na nervy a rádio vypnul, uvažoval Hendrix. Může být. Tak jeden, Leonarde. Dovedete s touhle hračkou zacházet? Přerušil je Brody. Hendrix uvolnil přední úvazné lano a přešel na záď. Tam uvolnil zadní úvazné lano a hodil je na palubu. Vrátil se k motoru. Uvolnil plynovou páku a posunul ji dopředu. Člun se poněkud naklonil a oboky mu zapleskaly vlnky. Narůstající rychlostí se záď člunu začala zanořovat a příď se zvedla. Jakmile zatočila kolem vlnolamu, stlačil páku na plný plyn. A jedem, poznamenal. Brody se držel ocelové rukojeti. Jsou tady nějaké záchranné vesty? Zeptal se. Jen polštářky, ty unesou tak 8letého kluka. Vřelé díky. Před chvílí ještě vál slabý vánek. Teď ustal. Moře se mírně čeřilo. Člun najížděl ostře na vlny a rozrážel je. Kymácení a otřesy Brody ho znervózňovaly. Ta kocápka se pod námi rozsype, jestli nepřibrzdíte, řekl. Hendrix se usmíval a vychutnával chvilku své převahy. Bez starosti, šéfe, kdybych zpomalil, to by to s námi teprv házelo. A hrabali bychom se tam celou věčnost. Za chvíli byste měl dojem, že máte v břiše veverky. Gardnerův člun byl asi 3/4 míle od pobřeží. Brody viděl, že se mírně pohupuje na vlnách. Na boku kabiny rozeznával černá písmena. F-L-I-C-K-A. Flika. Zakotvil, řekl Hendrix. Páni, on si zakotví v takové spoustě vody? Tady musí být nejméně 30-metrová hloubka. Prima, poznamenal Brody. Zrovna tohle jsem chtěl slyšet. Aquasport zpomalil a začal se houpat na vlnách. Setrvačností se celkem rychle přibližoval ke Gardnerově lodi. Brody vylezl na příďovou palubu. Benova loď nejevila známky života. Držáky na rybářské pruty byly prázdné. Hej, Bene, zavolal Brody, ale nikdo neodpovídal. Bude asi dole, soudil Hendrix. Vytáhl provaz z bedny pod palubou, šel napříč a pevně ho omotal kolem úvazného pacholete. Druhý konec pak přehodil přes zábradlí Fliky a uvázal hrubý úzel. Chcete jít na palubu? Zeptal se. To se rozumí. Brody přilezl na palubu Fliky. Hendrix ho následoval. Zastavili se v kokpitu. Hendrix zvedl poklop v palubě. Není tam. Na lodi tedy není, to je jistý, konstatoval Brody. Co pak je tohle? Zeptal se Hendrix a ukázal na vědro stojící na zádi. Brody došel k vědru a zhýbl se. Do nosu mu vnikl pachryb a oleje. Vědro bylo plné vnitřností a krve. Zřejmě návnada, řekl. Rybí vnitřnosti a jiné sračky. Hází se to do vody a pak se čeká, jestli se na to žralok nachytá. Nenadálý hřmot způsobil, že Brody nadskočil. Whisky, zebra, echo, 259, zahlasil prskavý hlas z rádia. Jsi tam, Jakeu? No tak prosím, řekl Brody. Rádio stanici nevypnul. Nejde mi to do hlavy, šéfe. Pruty tam nejsou. Nafukovací člun neměl, takže ke břehu neodplul. Uměl plavat líp než ryba a kdyby spadl přes palubu, hned by zas vylezl nazpátek. Vidíte někde harpunu? Jak vypadá? No to nevím, asi jako harpuna. A co barely? Těch se přece užívá, aby se kořist udržela při hladině. Nic takového tady není. Brody stál u pravého boku lodi a civil do středu plavidla. Loď se lehce zhoupla a Brody se přidržel pravou rukou burty, aby nestratil rovnováhu. Pod prsty ucítil něco neobvyklého. V místě, kde mělo být úvazné pachole, spatřil 4 rozervané otvory po vrutech, které zaručeně nebyly očroubovány úmyslně. Dřevo kolem nich bylo roztříštěné. Pojďte se mrknout na tohle, Leonarde. Hendrix přejel rukou po otvorech. Podíval se na levobok, ale tam bylo všechno v pořádku. Myslíte, že to, co bylo na tomhle boku, bylo stejně velké jako tamhleto? Zeptal se. Kriste pane, kdo to dokázal vyrvat? A tady, podívejte se, Leonarde. Brody přejel ukazováčkem po vnějším okraji burty. Byla v ní 20-centimetrová rýha. Jako od pilky. Mohlo to právě tak dobře rozedřít i ocelové lano. Brody přešel k levoboku a ohmatával okraj burty po celé délce. Je to jen na jednom jediném místě, řekl, když se dostal na záď. Opřel se o zábradlí a díval se soustředěně do vody. Pak se nepřítomným pohledem zadíval na trup lodi. Věc, na kterou upíral zrak, na sebe začínala pojednou brát určitý tvar. Několik děr a hlubokých žlábků ve dřevě tvořilo docela zřetelný, hluboký půlkruh v rozpětí více než 1 metru. Hned vedle byl další a na spodku trupu právě u čáry ponoru 3 krátké krvavé šmouhy. Pojďte sem, Leonarde. Hendrix přešel na záď a rozhlédl se. Co je, šéfe? Nakloňte se přes burtu, podržím vás za nohy. Prohlédněte důkladně ty otvory a pokuste se usoudit, jak vznikly. Kdo myslíte, že je tam udělal? Nevím, někdo nebo něco. Chci to vědět. Jestli to nemůžete zjistit za minutu nebo dvě, zapomeneme na to a vrátíme se domů, OK? Platí, šéfe. Hendrix se naklonil přes burtu. Držte pořádně, prosím vás. Brody se předklonil a uchopil ho za nohy. Nebojte, ujišťoval ho. Hendrix se nahnul co nejhlouběji. Jde to? Zeptal se Brody. Ještě trochu níž. Ne, ne, tolik ne. Málem jste mi namočil celou hlavu. Hendrix začal zkoumat otvory. Co kdyby se teď tady objevil žralok? Zabručel. Vyrval by mě z vašich rukou, než byste řekl švec. Na to nemyslete. Hlavně se dobře dívejte. Dívám se. Za okamžik dodal.
1: Ten mizerný ksindl.
0: Hej, vytáhněte mě. Potřebuju nůž. Co je? Zeptal se Brody, sotva se Hendrix postavil na palubu. Hendrix rozevřel svůj velký kapesní nůž a vytáhl nejdelší želízko. Nevím, vyhlíží to jako velká bílá tříska nebo něco takového. Vězí to v jedný z těch děr. S nožem v ruce se dal znovu spustit přes burtu. Pracoval rychle a jak se namáhal dostat tu věc ven, kroutil celým tělem. Pak zavolal. Mám to! Vytáhněte mě! Brody ustoupil o krok dozadu, vyzvedl Hendrixe a spustil mu nohy na palubu. Tak se na to podíváme, řekl a natáhl ruku. Hendrix mu položil na dlaň trojúhelníkovitý, lesklý, bílý zub. Alespoň 5 centimetrů dlouhý. Hrany vypadaly jako pilky. Brody jim přejel po burtě a ve dřevě se i hned objevily rýhy. Pane bože. Je to zub nebo není? Zeptal se Hendrix. Všemohoucí na nebesích. Myslíte, že ten žralok dostal Bena? Co jiného si mám myslet? Vzdychl Brody a znovu si prohlédl zub. Potom ho strčil do kapsy. Pojďme pryč, tady nejsme už k ničemu. Co s Benovou lodí? Necháme ji do zítřka, kde je. Pak pro ní někoho pošleme. Jestli chcete, odvezu ji sám. A mě necháte v tomhle člunu samotného? Ani nápad. Vezmem tedy jednu z lodí do vleku. Ne, stmívá se. Ani mě nenapadne potulovat se ve tmě a po vlnách se 2 čluny. Benově lodi se přes noc nic nestane. Jděte se přesvědčit, jestli je dobře zakotvená, to je všechno. Pak odtud vypadneme. Fliku do zítřka nikdo potřebovat nebude. Nejmíň. Chudák Ben Gardner. Do přístaviště se dostali už skoro za tmy. Čekal na ně Harry Meadows s nějakým mužem, kterého neznali. Máš dobrý čich, Harry, poznamenal Brody, když lezl po žebříku na molo. Meadows se polichoceně zazubil. To už patří k řemeslu, ukázal na svého společníka. Matt Hooper, Martine, tohle je šéf zdejší policie, Matte. Oba muži si stiskli ruce. Vy jste z Woods Hall, viďte, zeptal se Brody a namáhal se, aby v šeru rozeznal rysy Hooperova obličeje. Byl mladý, mezi 20 a 30, hezký, opálený, s vlasy vybělenými sluncem. Byl přibližně tak vysoký jako Brody, asi 2 centimetry přes 180, ale hubenější. Mohl vážit okolo 80 kil proti Brodyho 90. Brody v duchu hledal v Hooperově obličeji náznak případného nebezpečí. S klukovskou pýchou si uvědomil, že kdyby k něčemu došlo, na něj by vždycky stačil. Měl větší zkušenosti. Správně, odpověděl Hooper. Harry z vás tahal rozumy na dálku, řekl Brody. Co to, že jste tady? Pozval jsem ho, ozval se Meadows. Napadlo mě, že by asi mohl nejspíš poznat, co se tady děje. Ale jdi se víc, pan Harry, proč jsi nezeptal mě? Já bych ti přece pověděl, co se tady děje. Víš, Harry, tam v moři je nějaká ryba a... Ale vždyť víš, jak to myslím, Martine. Brody pocítil rozmrzelost při pomýšlení na komplikace, které Hooperova expertíza určitě způsobí. Na značné rozdělení autority, vyvolané Hooperovou přítomností. Pochopil však, že jeho nevrlost nemá smysl. V pořádku, Harry, žádné problémy. Jen den byl poněkud dlouhý. Co jste tam našli? Zajímal se Meadows. Brody sáhl do kapsy pro zub, ale zarazil se. V houstnoucí tmě v přístavišti se mu nechtělo celou tragédii znovu přetřásat. Nevím to jistě, pojďte se mnou na stanici a tam vás budu informovat. Ben zůstane na moři celou noc? Vypadá to tak, Harry. Brody se obrátil k Hendrixovi, který zatím uvázal aquasport. Jdete domů, Leonarde? Jdu. Chci se dát do pořádku, než půjdu do služby. Brody byl na policejní stanici dřív než Meadows s Hooperem. Bylo skoro 8 hodin. Potřeboval zavolat Ellen a zeptat se, zdali mu může ohřát zbytky večeře, nebo jestli se má někde po cestě zastavit. Nevyhnutelného hovoru se Sally Gardnerovou se bál. Ellen mu řekla, že mají k večeři pečeni a že se dá ohřát. Možná, že bude chutnat jako podešev, ale bude teplá. Zavěsil. Pak vyhledal číslo Bena Gardnera a vytočil je. Sally, tady Martin Brody. Náhle zalitoval, že si hovor nepromyslel předem. Co jí vlastně má říct? Raději méně než více, rozhodl se. Alespoň do té doby, než se dohodne s Hooperem, je-li jeho teorie pravděpodobná nebo šílená. Kde je Ben? Ozval se klidný hlas, i když o něco vyšší než obvykle. Nevím, Sally. Jak to, že nevíte, Martine? Byl jste za ním přece na moři, nebo ne? To je fakt, ale Ben na lodi nebyl. Loď tam ale byla, ne? Ano, byla. Šel jste na palubu? Prohledal jste ji? Podíval jste se taky dolů? Ano. Pak mu svitla slobounká naděje. Ben sebou nevozil nafukovací člun. Vidíte? Ne. Jak je možné, že tam nebyl? Hlas se teď přiostřil. Kde je? Brody rozpoznával první známky hysterie. Bylo by asi lepší, aby šel za Sally osobně. Jste sama, Sally? Ne, jsou tu děti. Zdálo se, že se trochu uklidnila, ale Brody v tom tušil klid před výbuchem žalu, který nevyhnutelně přijde. Až si Sally uvědomí, že strach v něm, že žila ze dne na den po celých 16 let Benova zaměstnání na moři, tajný strach, uložený do mozkových závitů a nikdy nedávaný najevo, protože by to vypadalo směšně, ten strach bude teď odůvodněný. Brody doloval v paměti, jak jsou Benovi děti staré. 12 snad, pak 9 a okolo 6. Je nejstarší děcko hoch nebo děvče, neměl tušení, kdo jsou Benovi sousedé, zatraceně, proč na tohle nepomyslel dřív. A už to má. Finleyovi. Moment, Sally. Zavolal na strážníka u předního stolku. Clemency, zatelefonujte Grace Finleyové a řekněte jí, aby se sebrala a okamžitě šla k Sally Gardnerové. Ať sebou hodí. A když se bude ptát proč, vyřiďte jí, že jsem řekl, aby šla. Vysvětlí mi to později. Obrátil se zpět k telefonu. Promiňte, Sally. Jediné, co vám mohu říct, je, že jsem jel až k místu, kde byl zakotven Benův člun. Šli jsme s Hendrixem na palubu, ale Ben tam nebyl. Dívali jsme se všude. Nebyl tam. V tom vešel Meadows s Hooperem. Brody jim naznačil, aby se posadili. Kde by mohl být? Ptala se Sally Gardnerová. Nemůže přece jen tak zmizet z lodi zakotvené uprostřed oceánu. Ne, to opravdu nemůže. Do vody nespadl. Totiž mohl spadnout, ale byl by se zase hned dostal nahoru. To je pravda. Snad ho vzal někdo k sobě na loď. Třeba ho zlobil motor a svezl se na břeh s někým jiným. Prohlédli jste motor? Neprohlédli, přiznal Brody rozpačitě. No, to bude ten důvod. Hlas zněl lehčej, skoro mladistvě, neboť se v něm chvěla naděje. Brody věděl, že až se ta naděje rozpadne, rozletí se jako rozbitý křišťál. Jestli měl vybitou baterii, vysvětlovalo by to, proč se nehlásil rádiem. Jeho rádiostanice byla v pořádku, Sally. Počkejte moment, Martine. Kdo je tady? To jsi ty. Chvíli bylo ticho. Brody slyšel Sally mluvit s Grace Finleyovou. Pak se Sally vrátila k telefonu. Grace mi právě říká, že jste jí požádal, aby ke mně přišla. Proč? Myslel jsem, že je Ben mrtvý. Vidíte? Myslíte si, že se utopil? Její naděje se rozpadla. Začala vzlikat. Bojím se, že je to tak, Sally. Nic jiného mě v této chvíli nenapadá. Dovolte, abych si promluvil s Grace, prosím. Za 2 vteřiny se ozvala Grace Finleyová. Přejete si, Martine? Je mi líto, že jsem vám tohle provedl, ale na nic lepšího jsem nepřišel. Můžete u ní nějakou dobu zůstat? Celou noc, to je samozřejmé. Výborně. Později zkusím znovu zavolat. A děkuji, Grace. Co se stalo, Martine? Nic určitého nevíme. Je to zase ten snad. Právě se to snažím zjistit. Udělejte něco pro mne, Grace. Nemluvte přeceli o žralokovi. Je to pro ně už tak dost zlé. Dobře, Martine. Počkejte minutku. Zakryla mluvítko dlaní a Brody slyšel jen zdušená, nezřetelná slova. Potom vzala telefon opět Sally Gardnerová. Proč jste to udělal, Martine? Udělal co? Bylo zřejmé, že jí Grace Finleyová chce vzít sluchátko z ruky, neboť slyšel zcela zřetelný Sally nahlas říkající: nechte mě mluvit, sakra. Pak se znovu zeptala: proč jste ho tam poslal? Proč právě Bena? Nemluvila zvlášť hlasitě, ale s naléhavostí, která bušila Brody mu do uší stejně, jako kdyby křičela. Sally, vy, začal, nemuselo se to stát. Mohl jste tomu zabránit. Brody chtěl zavěsit. Nestál o to, aby se opakovala stejná scéna jako s matkou mladého Kintnera. Musel se však hájit. Sally musela pochopit, že to není jeho vina. Proč padají všechna obvinění jen na jeho hlavu? Herrgott, Sally, Ben byl rybář. A dobrý rybář. Věděl, do čeho jde. Kdybyste nebyl, dost už, Sally, dost. Zarazil ji. Zkuste si na chvíli lehnout. Zavěsil. Popadl ho hněv, ale byl to zmatený hněv. Měl zlost na Sally Gardnerovou, protože ho obviňovala. Měl vztek na sebe, že byl na ní zlý. Kdyby nebyl, řekla. Kdyby nebyl co? Kdyby nebyl poslal Bena na moře, tak to myslela? A kdyby vepři měli křídla, létali by jako orly? Kdyby byl šel na moře sám? Ale to přece není jeho povolání. Poslal tam odborníka.

Tak to byly na Vltavě Po sedmé čelisti, četba na pokračování z románu amerického spisovatele Petra Benchleyho. Četbu na pokračování z románu Čelisti z překladu Gizely Šmidlíkové připravil Michal Plzák, natočila režisérka Izabela Šenková. Četbu posloucháme v podání Honzy Hájka. Další část na Vltavě zase zítra.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková. Začíná Sedmé nebe, které dnes věnuji bossanově, hudbě, která na přelomu 50. a 60. let spojila brazilskou sambu s moderním jazzem. Čekají na nás skladatel Antonio Carlos Jobim, básník Vinicius de Moraes a zpěvák a kytarista João Gilberto. Také zpěvačky Elis Regina, Flora Purim či Elian Elias. A neopomeneme ani na kořeny bossanovy, sambu a Dorivala Caymmiho. Začneme ale nejprve doma, u Yvonne Sanchez, zpěvačky polsko-kubánského původu, která je výrazně spojena s českou jazzovou scénou a sambou i bossanovou. Tak příjemný poslech.

Zpěvačka a skladatelka Yvonne Sanchez se narodila v Polsku a její hudební styl výrazně ovlivnily kubánská a brazilská hudba. Od 90. let působí v Česku a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních jazzových hudebníků. Obě skladby, Just for Us a Voa Voa, které jsme na úvod slyšeli, jsou z autorského alba My Garden z roku 2008, které ani po 18 letech od svého vydání nestratilo kouzlo, ba naopak, a já se k němu moc ráda vracím. Nyní si pustíme Floru Purim, jednu z nejvýznamnějších brazilských zpěvaček v historii jazz fusion, a budou to písně A Flor da Vida z jejího nejnovějšího alba If You Will z roku 2022 a pak ikonická 500 Miles High z živého alba se stejným názvem z roku 1974.

Zpěvačka Flora Purim, kterou jsme právě slyšeli, se narodila v Brazílii a od 60. let působila ve Spojených státech. Proslavila se především spoluprací s Chickem Corio a skupinou Return to Forever. Její hudba spojuje brazilské rytmy s jazzem, funkem, fusion a improvizací. 500 Miles High napsal Chick Corea a skladba se stala jedním z výrazných titulů Jazz Fusion 70. let. A původní verzi najdeme na albu Light as a Feather z roku 1973. A teď už jdeme tedy ke kořenům a přichází z jedno z nejslavnějších spojení v historii bossanovy. Americký saxofonista Stan Getz a brazilský kytarista João Gilberto. Lehce rozladěná píseň Desafinado a poté letní estate.

calda, come i baci che io perdo.

tanti. Il sole che ogni giorno ci scalda, che i sole

Brazilský zpěvák a kytarista João Gilberto patří k hlavním představitelům a tvůrcům bosanovy. Jeho způsob hry na kytaru, pravidelný, jemně synkopovaný rytmus, se stal pro tento styl charakteristickým. A Stan Getz byl jedním z nejvýznamnějších amerických jazzových saxofonistů, který se díky svému vřelému a lyrickému tónu vysloužil přezdívku The Sound. A v 50. letech byl jedním z představitelů cool jazzu. Brazilskou hudbu objevil na začátku 60. let a pomohl jí prosadit v americkém jazzu, o čemž svědčí album Getz Gilbertu z roku 1964, ze kterého jsme si pustili píseň Desafinado, jelikož se album stalo mezinárodním hitem. A lví podíl na tom samozřejmě mají také Antonio Carlos Jobim a Astrud Gilbertu. A právě zde vznikla jedna z nejslavnějších verzí písně The Girl from Ipanema. João Gilberto pak pokračoval v sólové kariéře a píseň Estate pochází z jeho sólového alba Amoroso z roku 1977. A my se teď podíváme na kořeny bosanovy. Ty najdeme hluboko v brazilské sambě a s ní se pojí jméno Dorival Caymmi. A toho si pustíme právě teď.

Dorival Caymmi pocházel z Bahie a patřil k nejvýznamnějším brazilským skladatelům a zpěvákům 20. století. Jeho písně vycházejí ze samby, bahijské lidovky a života lidí na pobřeží. My jsme slyšeli písně São Salvador, O Samba da Minha Terra a Dois de Fevereiro, které už dlouho patří ke klasickým brazilským písním. Caymmi měl velký vliv na další generaci hudebníků a tak i na vznik bossanovy. A z té další generace hudebníků je potřeba zdůraznit spolupráci Antonia Carlose Jobéma s básníkem Viniciusem de Moraesem, která přinesla řadu písní, jež se později staly jazzovými standardy. A to nás vede k albu Alice and Tom z roku 1974, které natočila výjimečná brazilská zpěvačka Alice Regina právě s Jobémem. Pustím písně Aquas de Gimarco a Corcovado.

Milí posluchači, naše dnešní prosluněné putování světem bossanovy se blíží ke konci. Poslední dvě skladby budou patřit současnosti. Eliane Elias je brazilská zpěvačka, pianistka a skladatelka, která dlouhodobě propojuje bossanovu se současným jazzem. Pustím písně a Felicidade a Sodanso Samba z jejího letošního živého alba Ao Vivo. Děkuji vám za pozornost a přeji krásný zbytek dne. Loučí se Marta Kloučková.

0: Tak to byla Eliane Elias a hudební tečka za dnešním vydáním vltavského pořadu Sedmé nebe. Dnes ho připravila Marta Kloučková.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Právě minula 8. hodina večerní, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás zdraví a klidný večer a nerušený poslech našeho programu přeje Martina Kolajová a onen program přinese už za chvíli další z našich středečních večerů na téma. A o ním tématem bude dnes život a také tvorba jednoho z nejslavnějších českých režisérů Miloše Formana. Přelet nad Milošem Formanem, tak se jmenuje následující dvouhodinovka, kterou otevřeme už za malý okamžik. 22. hodina bude časem, kdy vás opět každou středu zveme do světa zvuku a fantazie. Čeká nás radioateliér a v jeho rámci další série pořadů, ve kterém společně s pedagogy a studenty různých uměleckých škol a oborů pořad Radio Ateliér zkoumal hudební tvorbu v oblasti akustických umění ve výběru a ukázkách semestrálních projektů a kompozic. A tentokrát nás prý podle autorů čeká velmi pestrá až bizarní mozaika projektů, které vznikaly nebo vznikají ve zvukovém studiu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Sonická podhoubí, tak se jmenuje onen seriál. Druhá část tohoto seriálu dnes v radioateliéru mezi 10. a 11. večerní. 11. večerní to pak bude čas pro naši předpůlnoční četbu s hvězdičkou a v ní nás čeká první část 15-dílné četby z knihy, kterou napsala Jolanta Trojak. Její kniha se jmenuje Svatava a čeká nás příběh o duchovním hledání, o uměleckém kvasu doby, kdy na počátku 20. století v Evropě unavené průmyslovou revolucí hledali lidé únik v ezoterice, okultismu a tajných spolcích. A hlavní myšlenkou knihy Svatava je něco, co by se dalo přirovnat ke spiritualitě, protože hlavní hrdinkou knihy Svatava je novopatská spiritistka, obdařená mimořádnou schopností, a ona spiritistka způsobí v onom čase poprask v Praze plné tajných spolků, ezoteriků, okultistů a jogínů. Román o hledání sebe sama se jmenuje Svatava, napsala ho Jolanta Trojak a je to naše četba s hvězdičkou dnes poprvé o 23. hodině. No a s dnešním vltavským večerem se o 11:30 rozloučíme další kapitolou rozhlasových memoárů animátora a filmového režiséra Jiřího Barty. Právě jemu celý tento týden patří vltavské osudy. Taková je tedy nabídka poslechu Českého rozhlasu Vltava. Doufám, že jste si vybrali a my už za malý okamžik začínáme naším večerem na téma.

0: Večer na téma.
1: A jakýmsi dovětkem k našemu letošnímu filmovému létu na Vltavě je následující pořad věnovaný držiteli dvou Oscarů, spolupracovníkovi slavných scénáristů i herců, objeviteli neherců nebo výrazných herců epizodních rolí, sarkastickému komediografovi Miloši Formanovi. Zazní v něm dobové dokumenty i původní rozhovory s filmovými historiky a pamětníky. Nebude chybět také pestrý výběr ukázek z řady filmů, od Černého Petra přes Taking Off až Vlasy, až také po Amadea. No a z autobiografické knihy s názvem Co já vím, bude číst Jan Vlasák. Přelet nad Milošem Formanem, pořad, který v roce 2022 připravil Pavel Sladký.
2: Miloš Forman, comment êtes-vous venu au cinéma?
3: Já jsem to viděl.
4: Ty toho moc víš.
3: Ale nelži mi.
4: Ty toho moc víš.
3: Václav, nelži mi, tam toho nebyla.
4: Ale já pojď, tak ne.
3: Podívej si, teď jsem ti stojí sám.
4: Teď tě rejdiš, může spadnout.
5: Jsem viděl první filmy Miloše Formana, jak ty český, tak Přelet, Vlasy. Tak jsem říkal, pro boha, co to je za člověka, který nenatočí trochu slabší film? Že všecko takhle extrémně dobrý. Teď to není normální, to není lidský.
6: You creep, you lunatics, mental defectives. Let's hear it for Blue Goose Randall back in action. Nice shirt, Chesaroo.
7: Pravda jako taková pro něj nestačí. On sám říká, že taková pravda je nudná, že je třeba, aby pravda byla něco víc a dokonce je do té míry až kontrastní ta formulace, když říká, že pravdě na plátně dá vyniknout velice často právě ten, kdo ji popírá. Pravda nesmí nudit.
8: Nejslavnější český filmový režisér, držitel dvou Oscarů, spolupracovník nejslavnějších scenáristů, jako byl Jean-Claude Carrière, nejslavnějších producentů, jako byl Saul Zenz, Michael Douglas nebo Carlo Ponti, i nejslavnějších herců, jako Jack Nicholson, Woody Harrelson nebo Javier Bardem. A také objevitel neherců nebo výrazných herců epizodních rolí. Sarkastický komediograf, osiřelé dítě rodičů zavražděných nacisty, emigrant z komunistického Československa a cílevědomý muž, Miloš Forman. Především o jeho filmech, vznikajících od 60. let 20. století do konce 0. let 21. století, dnes budou mluvit autorka monografie Miloš Forman, filmař mezi dvěma kontinenty, Stanislava Přádná, filmová kritička a historička. Dál autor 3 dokumentárních filmů o Miloši Formanovi, jeho přítel Miroslav Schmidmajer, nebo torontský specialista na český a východoevropský film Jonathan Owen. Kromě nich také samotný Miloš Forman, skrze archivní materiály a ukázky z rozhlasové adaptace autobiografické knihy Co já vím.
9: Jeden gestapák nás vedl dolů podzemním schodištěm. Všude byly mříže a těžké dveře. Němec nás zavedl do zatuchlé kopky, beze slova za námi zabouchl dveře a zamkl nás tam. V koutě holé místnosti stála dřevěná lavice. Posadili jsme se na ní. Jediným světlem tu byla žárovka visící na drátě ze stropu, ale ten cákanec krve na zdi mi padl do oka ihned. Seděli jsme tam 2 hodiny a žádný z nás nepromluvil, alespoň pokud si to dobře pamatuju. Nakonec se dveře otevřely a jiný Němec v civilu přivedl maminku. Měla na sobě šaty, které jsem znal. Vypadala hrozně unavená. Zjevně jí neřekli, co jí čeká, a tak na moment překvapením stuhla, jenže pak se ke mně vrhla, objala mě a vší silou tiskla v náručí po celou dobu, kterou nám dopřáli. Ne víc než 10-15 minut. U dveří stál ten gestapák, a jak jsme tak seděli na hrubé lavici a povídali, nikdo nevěděl pořádně, o čem mluvit. Tak, Miloši, jak to jde ve škole? Bylo letos hodně meruněk, Pavle? Měl bys je zavařit, jestli seženeš cukr. Naše konverzace se stávala ze samých banalit, ale bylo to mých posledních 15 minut u maminky na klíně. Tak to stačí, řekl náhle gestapák. Maminka nás všechny políbila, pohladila po rukou. Vycouvala z místnosti a pořád se po nás ještě dívala, dokud gestapák mezi námi nezabouchl dveře. Seděli jsme tam dalších 10 minut zamlklí a rozechvělí. Dveře se otevřely a opět zcela jiný muž nás vyvedl po schodišti vzhůru a ven z budovy. Na jaře nám pošťák přinesl malý uzlík v balícím papíře. Byl v něm baret barvy zralých malin a hadrová panenka, kterou máma udělala ve vězení. Později přišel i předtištěný formulář, na kterém bylo strojem dopsáno jméno a datum. Matka zemřela v Osvětimi 1. března 1943.

té době byl otec ještě naživu. Pořád jsme dostávali jeho dopisy a posílali mu balíčky. A pořád jsem ještě netušil, proč ho ti dva pánové v kožených kabátech odvedli z mého života. Co po něm chtěli? Nikdo mi nic neřekl. Byl jsem příliš malý na to, aby mi mohli svěřit, že otec byl členem podzemní odbojové organizace. Nazývala se Pribina a byla vytvořena ještě před příchodem Němců ze záložníků Československé armády. Otec v ní fungoval jako styčný důstojník. Zlikvidovat celou organizaci byla pro gestapo hračka. Těsně po vypuknutí války dva pribinští důstojníci v Praze vysypali všechno, co věděli. Nejspíše mučili a oni si mysleli, že když budou mluvit, zachrání si život. Jenže šíře jejich znalostí se stala jejich přitěžující okolností a oba skončili na šibenici. Dali gestapu 34 jmen, jedno až dvě v každém městě od Prahy po Čáslav. Dál už jim zřejmě paměť nesahala, protože zatýkání skončilo právě v Čáslavi. Otec věděl o dalších lidech v řetězci táhnoucím se dál na východ, což není právě nejlepší vizitkou konspirativních metod skupiny, ale všechno popřel. A tak jsme měli po válce několik vděčných návštěvníků, jimž otec zachránil život, protože o skupině neprozradil ani slovo. Protáhli ho vězeními v Kolíně, České Lípě, Budištíně, Zhořelci, Ulmu a Praze. A když ho gestapo nedokázalo zlomit, předalo ho civilní soudní mašinérii, takže se zdálo, že se z toho přece jen dostane. Celá naše rodina byla už v té době rozmetána a na soud v Praze mohl přijít jedině Pavel a i ten pouze inkognito. Při přelíčení prý tatínek vypadal vyzáblý a přepadlý, ale byl to on. Usmál se na Pavla a Pavel mu z divácké galerie úsměv opětoval. Nemohl ze starého pána odtrhnout oči a tuze si přál, aby se k němu směl přiblížit. Rozsudek ho ohromně potěšil. Zněl totiž na dobu, kterou otec strávil ve vyšetřovací vazbě, což se v té době rovnalo rozsudku osvobozujícímu. Pavel opustil soud s pocitem, že tatínka omilostnili a že se tedy musí každým dnem vrátit. Ale už ho nikdo z rodiny nikdy neviděl. Nikdy ho nepropustili a soudní verdikt se nikdy nenaplnil. Ukázalo se, že po pražském přelíčení se tatínkovi spisy vrátily na gestapo v Kolíně, kde právě ten člověk, který měl na svědomí uvěznění matky, právě ten polír z hotelu Rut, dal opět na fascikl razítko návrat nežádoucí a otce poslali do pekla koncentračních táborů. Prošel Terezínem

0: zavřovali oči. Tatínek zemřel na skvrnitý tyfus, když do konce války zbýval bez jediného dne rok. A tak nezemřel v Čáslavi, jak se kdysi zapřísáhl. Válka škrtila Evropu čím dál víc a jednoho dne mi teta Anna se slzami v očích řekla, že si budu muset zbalit kufr. Nějací lidé doma v Čáslavi se nabídli, že se o mě postarají. Byli dost bohatí a mohli si dovolit mě živit líp než tady. Do Čáslavi jsem se vrátil na podzim 1944, ale ne do našeho starého domu. Tam už jsem nebydlil nikdy. Jako sirotka se mě ujala rodina Hluchých, staří přátelé mých rodičů. Pan Hluchý dělal po večerech hokejového sudího a ve dne byl ředitelem městské plynárny. Bydlel přímo v objektu závodu, takže jsem se tam mohl poflakovat a všecko si důkladně prohlédnout. Ve dne tam bylo pořádně rušno, ale v noci se muselo celé místo ponořit do naprosté tmy. Američani totiž začali s bombardováním továren a průmyslových závodů. Už bylo jasné, že Němci mají válku prohranou a já se toho nemohl dočkat. Jak jsem tak putoval s kufrem od rodiny k rodině všech těch, kteří mě přijali do svých domovů, brzy jsem si uvědomil, že v životě moc pomůže, když se člověk dokáže zalíbit a nedělá zbytečné potíže. Ve škole jsem si dal pozor, abych dobře prospíval a čas od času jsem se na svou situaci díval očima svých dobrodinců. Pomáhal jsem v domácnosti i v obchodech a snažil jsem se nikoho ničím nedráždit. Přišel jsem na to, že bouřit se a dělat kravál je obrovský existenciální luxus a tak ze mě spíš vyrostl diplomat než cokoliv jiného. Naučil jsem se číst lidem myšlenky a uhadovat jejich nálady dřív, než si oni sami dokázali srovnat v hlavě, co vlastně chtějí. Všiml jsem si, že lidi často nevěří příliš tomu, co dělají. A že je často větší či menší propast mezi tím, co si o sobě myslí a jací ve skutečnosti jsou. Tehdy jsem to nevěděl, ale teď je mi jasné, že moje putování s kufrem mi dalo dokonalou průpravu pro mou budoucí profesi.
1: Ve své autobiografii Co já vím, napsané společně s Janem Novákem, Miloš Forman působivě vypráví zážitky ze svého dětství i ze zákulisí příprav a natáčení filmů. V raných kapitolách na několika místech vyznačuje své formativní zážitky, bolesti, absurdity i režijní inspirace. Vypráví o svém sirotčím putování i o hostování hvězdy Národního divadla Vlasty Fabiánové v Náchodě mezi tamnějšími ochotníky. Její školený projev působil falešně a uměle, zatímco vystrašení amatéři podali proti své vůli životní výkony, jak píše. Až ten večer jsem si uvědomil, že kritici, veřejné mínění a celý divadelní svět se můžou mýlit. Nikdy nezapomenu na ten moment náhlého prozření, stejně děsivého jako povznášejícího. Popisuje formování svého tvůrčího sebevědomí a dodává, že obyčejné chování v sobě obsahuje dramatičnosti dost.
2: Miloš Forman začínal, nebo jeden z těch jeho prvních setkání s filmem, je v roli komparzisty v dost jako zlopověstné budovatelské komedii s Oldřichem Novým, která se jmenuje Slovo dělá ženu. Zlopověstné, protože Oldřich Nový, ten starosvětský elegán, se tam objevil v montérkách a hraje tam budovatele. A později na základě téhleté spolupráce Miloš Forman spolu s Martinem Fričem napsal pro Oldřicha Nového scénář k další komedii Nechte to na mě. Oba tyhle ty filmy, jak Slovo dělá ženu, tak Nechte to na mě, jsou docela zapomenutelné, nejsou nějak pozoruhodné, ale pro mě osobně je důležité, že Formanův vstup do československého filmu vedl přes snímky s Oldřichem Novým a to dokonce přes ty tituly, na které dneska nevzpomínáme moc rádi, to mi přijde jako zajímavý paradox. Nicméně můj asi nejoblíbenější Formanův film je taky paradoxně ten nejvíc pozapomenutý, nepříliš úspěšný a to je film Valmont. Valmont je adaptace románu v dopisech Nebezpečné známosti Chodorlose de la Closse z konce 18. století. Je to taková otevřená kritika vztahů a dobové morálky.

0: a aristokratických mravů. A tenhle ten film měl trošku smůlu, protože v tom samém roce, kdy vstoupil do kin v roce 1989, tak z kraje toho roku měl premiéru film Nebezpečné známosti Stephena Frearse, které se dostalo mnohem příznivějších recenzí. Jo. Byla nominovaná na Oscara v řadě kategorií. U Valmonta je příznačné, že ten byl nominovaný vlastně jenom za kostýmy Teodora Pištěka. Takže ten Frearsův film je považovaný za nějakou věrnější adaptaci, je hvězdně obsazený, hraje tam Glenn Closeová, John Malkovich, v jedné z prvních rolí se tam objeví například Uma Thurman. Pro mě je tenhle ten film ale velmi strnulý, velmi strohý, velmi těžkopádný. Ta Formanova verze je mi hrozně milá právě v tom, jak je úplně jiná. Je strašně hravá, strašně lehká, zábavná, ale ona je zároveň hrozně cynická. Hrozně taková jako zase nějak satirická, nějak velmi ostrá. Důležité je, že ten Valmont, ta hlavní postava Valmonta ve Formanově pojetí je úplně jinou postavou, jde o pozitivní postavu, protože samozřejmě Forman do té hlavní role obsadil Colina Firtha oproti Johnu Malkovichovi. Stejně tak v tomhletom filmu chybí nějaké tragické finále a na rozdíl od Frearsovy verze tenhle ten film nevypadá moc jako taková ta dusná barokní opera, ale spíš takový jako každodenní současný nadčasový příběh, který je jenom zasazený čirou náhodou v rokokových kulisách.
1: Říká filmová historička z brněnské Masarykovy univerzity a kulturní publicistka Šárka Gmitarková o Formanových začátcích a o filmu Valmont z roku 1989. Stanislava Přádná z Pražské katedry filmových studií Univerzity Karlovy věnovala režisérovi celou monografii Miloš Forman, filmař mezi dvěma kontinenty. V ní k Formanovi dokázala přistoupit s detailní znalostí jeho díla, ale zároveň s odstupem zbavujícím psaní o slavném českém rodákovi, který dobil Hollywood, adorace. Československé období Formanovy tvorby charakterizuje podle ní autenticita dosahovaná svéráznou metodou a originalita.
2: Originalita, která do té doby v českém filmu nebo v československém nebyla, v tom smyslu, že vlastně jakoby vycházel vstříc těm požadavkům tehdejší kulturní politiky ve smyslu jakési lidovosti, to znamená jít blíž k lidem, ale ten lid v uvozovkách, tak jak byl míněný v tom ideologickém smyslu, v těch Formanových filmech vlastně vystupuje úplně jinak. Jakoby ten obraz socialistický obrátil na ruby a ukázal ty lidi běžné, obyčejné, vlastně v té neupravenosti, v tom, jak se chovají, jak mluví. A v tom, že v té interpretaci si zvolil neherce a i ten jeho režisérský přístup k nehercům byl zcela originální, já myslím, že to asi je plně to hlavní, co na začátku jeho kariéry z něj udělalo originálního režiséra. I když vlastně, jak víme, on režii nevystudoval, byl scenárista, ale ten způsob přístupu k režii i ty jednotlivé postupy, ty, myslím, už byly formanovské, i když je teprve vlastně ukazoval na začátku a všechny začal dál rozvíjet.
1: K čemu v tom jeho podání, v tom jeho pojetí ti neherci, ta autenticita vyhledávaná a zobrazovaná měla nejvíc sloužit? Čeho se tím chtělo dosáhnout?
2: Tak autenticita se bezprostředně váže k pojmu pravda a v tomto smyslu je dost zajímavé, jak Forman pravdu chápal a vlastně se tím vůbec netajil. Z některých těch jeho proslovů mě vlastně i do jisté míry zaráží, ale pak, když se hlouběji zamyslím, tak ono to vlastně má svou logiku. Když on formuluje pravdu, že je to sice velký pojem a kategorie, ale že samo o sobě to nestačí. Ani v té představě, jak mají lidé vystupovat před kamerou, protože pravda podle něj má určité podmínky, aby působila. Jednak musí být překvapující. Pravda jako taková pro něj nestačí. On sám říká, že taková pravda je nudná, že je třeba, aby pravda byla něco víc a dokonce je do té míry až kontrastní ta formulace, když říká, že pravda může být i lživá, anebo že pravdě na plátně dá vyniknout velice často právě ten, kdo ji popírá. Ale v zásadě vždycky opakuje, pravda nesmí nudit. A zároveň říká svou zkušenost, říkat pravdu a nenudit je nesmírně těžké. A myslím, že ta autentičnost těch jeho figur spočívá tady v té jakési kolizi, kdy ty postavy, neherci, neskušení, neprofesionálové, vlastně se chovají velmi přirozeně, ale je otázka, jestli pravdivě, protože čteteli různé dobové záznamy i těch, kteří se zúčastňovali natáčení, konkrétně mě napadá Ivan Passer, když Forman natáčel konkurs, čili zase neherečky, dívky, které se ucházely o místo v divadle Semafor, zpívají tak, jak umí, i spíš neumí. Všechno je to až takové lehce výsměšné, ale jako Ivan Passer říká, Miloš těm dívkám vlastně předtím řekl, co by měli říkat. Čili z toho vyplývá jedna taky zásadní věc, která je pro Formana velmi příznačná, že vlastně on nebyl improvizátor v žádném případě. Ty jeho scénáře byly velmi přesně formulované, koncipované. To, co vlastně dovoloval těm nehercům, aby je parafrázovali vlastními slovy, aby si zachovali právě tu přirozenost. Ale ten moment té pravdivosti už je třeba narušený tím, že režisér říká neherečkám, co by asi, jak by to měli říkat. Oni to pak řekli jistě přirozeně tak, jak to pro ně bylo přirozené, ale ty zásahy tam určitě jsou a proto vlastně ta pravda je v něčem velmi, nechci říct, relativní, protože Formanovy filmy jsou daleko autentičtější než všechny ostatní v tehdejší době, než vlastně začala se rozvíjet nová vlna. Z roku 63 konkurs, ten jeho debut. Ale jak si ta autenticita, jak my ji dnes chápeme, i z hlediska dnešních technologií, záznamů, médií, sítí, byla tehdy trochu jiná. A v tom byl vlastně Forman jak odvážný, tak originální a jakousi novou pravdu o tehdejší realitě tady v těch filmech předložil. To myslím, to bylo i takové překvapivé a myslím, že ani ti kulturtrégři si s tím zprvu nevěděli rady, protože bylo to vlastně z té nižší sociální vrstvy, té, která byla preferovaná, nebyli to intelektuálové, nebyli to vzdělanci, to nikdy nebyla sféra, která by ho až tak zajímala. Takže z toho důvodu on vlastně byl na jedné straně i oceňovaný, na druhé tam byly rozpaky, jak tomu mají vlastně rozumět ti posuzovatelé, nebo možná případně cenzoři.
1: Pohoří má panenko se rozhořely diskuze možná víc než po jakémkoliv předcházejícím Formanově filmu do té doby. Jestli teda Formanův vztah k lidem je vřelý, anebo sarkastický, krutý a výsměšný?
2: Zase možná trochu tady sejmu roušku té takové idealizace, protože rozhodně to, čeho Forman dosáhl ve spolupráci s neherci, asi by nebylo možné třeba, kdyby se s nimi velmi kamarádil, byl jim na blízku, byl příliš ohleduplný. On jistě si zachovával základní zdvořilost a to nechci říct, ale ten odstup, taková distance, aby si mohl pak dovolit ten určitý výsměch nebo sarkazmus, to, proč vlastně toto vyjadřuje skrze ně, to zřejmě fakt požadovalo, aby, nechci to říct nějak, aby ho dehonestovala, ale prostě to patří k té režii, no, že nemůže nějak takovým tím jemným, ohleduplným způsobem. On prostě přesně věděl, co z těch lidí chce vytáhnout. Seznámil se předem s nimi, věděl, jaké mají limity. A jak sám říkal, musí být trošku na vyšší úrovni, než aby dobře vystihli tu postavu, která sice jsou oni sami, ale je to jeho postava. To, kterou on napsal ve scénáři. Takže v tom je to velmi zajímavé, jak to propojoval až při natáčení, to vlastně, co mu ten život sám v té předkamerové realitě přinesl a jak na ní reagoval. Vlastně v tom je síla jeho režie, že sice pevný scénář, ale autenticita při tom natáčení a komunikaci s těmi neherci.
3: Mně se taky leccos nelíbilo v životě. Ale musel jsem se postavit. A kolikrát často proti své vůli. To se mě udělalo chlapa. Co chceš dělat? Odpověz. Co chceš dělat? Nemám ti za zlé, že nevíš, v tvém věku se to stává. Ale dokud nebudeš vědět, co máš dělat, budeš dělat to, co chci já.

0: jsem se potají, tak jak to hoši dělají, když mě náhle prozradili boty vrzavý.
1: Na prstech bychom spočítali, kolik chlapců chce do kšeftu.
2: Jo, takhle.
1: Každý chce být astronautem, kosmonautem, radiomechanikem. A když nějakého kluka dostaneme, tak je to určitě nějaký kripl.
3: Já jsem ti řekl ahoj.
4: Jsem ti taky řekl ahoj.
3: No jo, ale jak? Ahoj.
4: Ty jsi mě řekl oj.
3: Slyšíš ten rozdíl? Ahoj.
4: Oj.
3: Slyšíš to jo?
4: Ale
3: nech. Ahoj.
4: Oj.
3: Slyšíš to jo?
4: To
3: ahoj.
5: Jedním ze zahraničních akademiků a filmových publicistů, kteří se soustavně zabývají východoevropským, středoevropským nebo přímo českým filmem, je Jonathan Owen. Autor knihy Avantgarde to New Wave, Czechoslovak Cinema, Surrealism and the 60s. A nebo textu o homolkovské trilogii Jaroslava Papouška Between New Wave and Normalization.
6: Black Peter was really Foreman's first actual feature film. He'd already made Audition, but that was essentially two short or I guess medium length films that were joined together. So Black Peter is really his first narrative.
7: Černý Petr byl Formanův první celovečerní film. Předtím už sice natočil Konkurs, ale to byly vlastně dva spojené krátké nebo středometrážní filmy, takže Černého Petra počítám jako první celovečerní hraný film. Natočil ho v roce 1963, tedy na počátku československé nové vlny. Je důležitý jako zakládací film československé nové vlny. Už několik dřívějších filmů ji předvídalo, ale tento film opravdu nastoloval tu specifickou vnímavost nové vlny, nebo alespoň jeden z jejich aspektů. V Černém Petrově je v mnoha ohledech zcela sformovaná. Možná ne tak složitým způsobem, jako třeba ve filmu Hoří má panenko, ale myslím si, že je tam už mnoho Formanových témat a technik. Například v něm najdeme jeho zájem o skutečný život mladých lidí. Nenahlíží ho přes ideologický filtr. Zobrazuje jednotvárnost každodennosti, životní styl mládeže, konflikty a neshody s generací rodičů, nedorozumění a špatnou komunikaci mezi dětmi a rodiči. Zajímá se o každodenní život, o pokrytectví, falešnost, dysfunkce každodennosti. Z technické a estetické stránky používá naturalistický styl, který pochází částečně ze cinema verité a částečně z neorealismu. Ale Forman vnesl do techniky cinema verité smysl pro humor. Myslím, že našel krásnou rovnováhu mezi spontaneitou, dojmem improvizace na jedné straně a řemeslem a strukturou na straně druhé. Už v Černém Petrovi najdeme plně sformovaný smysl pro komično. Byl to taky jeden z filmů, který v 60. letech vynesl Československo na mezinárodní filmovou scénu. Černý Petr vyhrál cenu v Lokárnu. Právě tento film přitáhl pozornost producenta Karla Pontyho. Karlo Ponty hrál významnou, i když rozporuplnou roli v distribuci a nakonec i koprodukci československých filmů v 60. letech. Tohle byl určitě jeden z filmů, který přitáhl pozornost k Československu, vedle dalších, jakým byl třeba Obchod na Korze. Forman byl jedním z prvních filmařů, který se proslavil na západě a na mezinárodní scéně.
6: You know, one of the first filmmakers, I think, who was known about, you know, like in the West and internationally.
8: Jedna hodina, 55 minut.
9: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu.

0: Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za to
1: československý režisér Miloš Forman, autor Černého Petra a filmu Lásky jedné plavovlásky, vydal včera v Paříži toto prohlášení. Sověti předstírají, že vystoupili proti imperialistickým elementům a zachránili tak československý lid. Ve skutečnosti okupanti smetli Dubčeka, Smrkovského, císaře Černíka, Špačka a další komunistické vůdce, které československý lid svobodně podporoval, a mohu to prohlásit jako přímý svědek vědomí si své zodpovědnosti, kterým poskytl důvěru, jaké se nikdy v československé historii netěšila žádná vláda ani strana. Před 12 lety se maďarský lid pokusil získat nezávislost a svobodu. Pokusil se o to se zbraní v ruce. V té době diplomaté považovali vystoupení se zbraněmi za nešťastné a za vážnou taktickou chybu. Dnes se československý lid snaží bránit svůj život a svobodu bez zbraní, bez násilí, bez aktu pomsty proti představitelům starého režimu. Ptám se členů vlád celého světa a žádám vás, abyste se ptali se mnou. Existuje ještě v civilizovaném světě 20. století nějaká třetí možnost, jak by malá země mohla bránit svou svobodu a nezávislost? Jestli ano, sdělte to ihned 14 milionům obyvatelů Československa. Jestli třetí možnost neexistuje, udělejte všechno, co je možné a co je ve vašich silách, aby Československo bylo znovu socialistickým, svobodným a demokratickým státem. To bylo prohlášení československého režiséra Miloše Formana, který je v současné době v Paříži.
2: Miloše Formana zastihla sovětská okupace v roce 1968 v Paříži. Už v roce 1967 ale měl pocit, že v Československu dosáhl všeho a že dalším logickým krokem je pro něj Hollywood. Spojené státy se staly jeho novým domovem. Začátky ale nebyly lehké. Svým způsobem se tehdy stal obětí svých předchozích úspěchů.
3: Myslím, že změnit se tam musel sakum prásk všechno, protože to, co on prodělal tady v tom přechodu do úplně jiného kulturního, politického regionu, v tom, že si myslel, že přece jenom už má jakési renomé Oscarové v těch nominacích, že má kontakty a nabídky producentů, přesto vlastně narazil a ten první jeho americký film Taking Off vlastně nebyl vůbec americké distribuci úspěšný. Byl to trochu takový náraz, protože ještě pořád si myslel, že tu metodu, kterou měl vypracovanou z toho Československa, může uplatnit byť jakési korekci tomu americkému prostředí. Ale najdeme tam spoustu podobných rysů, jak v postavách, v situacích. Vybavují se nám tam různé české filmy a nejen konkurs a ta slavná scéna právě toho konkurzu, která se opakuje v americké parafrázi v tomto filmu Taking Off. Ale je to pořád ta formanovská poetika, jeho náhledu na svět, na lidi. Tady si to pořád ještě dovolil v domnění, že vlastně bude respektován, ale velmi brzy si uvědomil, že to není tak snadné. Uvědomil si všechny možné překážky a limity adepta nebo tvůrce z Evropy, jednak i jazykové, jednak i ta vazba k té kultuře americké nebyla tak bezprostřední, což všechny tyto zkušenosti si velmi rychle uvědomoval při všech snahách hledat ať už producenty nebo látku. Takže to, co se s Formanem stalo po tom neúspěchu Taking Off, je velmi vlastně zásadní prožitek, který popsal ve svých pamětech, kdy prodělal velmi takový drastický psychosomatický kolaps. Prostě paralýza, neschopnost, cokoliv. Ten organismus se vzepřel. Jednak i ta jeho ambicioznost byla narušená nebo jaksi poškozena. Ta představa, že by prohrál, protože byl to opravdu člověk schopný a zvyklý vlastně vítězit, nebo aby vlastně nepřijal porážku, tak to vlastně ho také zaskočilo. Proto to všechno další, co natáčel, už to byl jiný Forman. To byl Forman amerického střihu, který se snažil přece jenom o určité kompromisy. Ale zároveň to byl pořád ten Forman, jakožto ta osobnost, která jistě v jádru je pořád stejná. To znamená uchovat si originalitu toho, proč vlastně natáčí, proč má potřebu vypovědět o tom životě i tam. A takže v tom najednou to velmi zakolísalo, ale zároveň, jak víme, vzhledem k jeho výdrži, trpělivosti, samozřejmě i talentu, se mu podařilo prolomit tady tuto obrovskou bariéru. On sám nakonec říká, že jeho úspěch ani nespočívá v tom, že by byl až tak talentovaný, ale v tom, jaký to je bojovník. Má výdrž a umí čekat. Čekat, až přijde příležitost.
2: Taking Off byl prvním americkým filmem Miloše Formana. A nebo posledním českým, akorát natočeným za Atlantikem. Nad dramatem rodičů a dětí si zamýšlí Jonathan Owen.
4: I think Taking Off is a really interesting transitional film because I think it is, you know, literally speaking, it's his first American film. It's sometimes also been called his last Czech film because
5: myslím, že Taking Off je zajímavý přechodový film, protože je to skutečně Formanův první americký film, ale zároveň se občas označuje za jeho poslední český film. Zcela se do něj přenáší vnímavost, styl i techniky z Formanova českého období. Je to zajímavé použití českého stylu, českého vnímání na velmi americké téma. Je to jeden z mých oblíbených Formanových filmů, protože se mi líbí estetika jeho českých filmů, líbí se mi ten pocit každodennosti, ta prostá realita, ten zájem o obyčejné lidi. Ne o významné lidi, kteří hýbou světem, ale o každodenní situace, neidealizované lidi. Není to velký dramatický příběh, jako třeba Přelet nad kukaččím hnízdem, i když ten mám taky rád. Česká vnímavost, ovlivněná cinema verité, říká v Taking Off něco o Americe. Tento film natočil už v roce 1971, to byl v Americe velmi krátce, ale už tehdy jim vyjádřil něco o americké společnosti, o tehdejší kontrakultuře, kultuře mládeže. Obojí je velmi americké, ale opět je to zase spojeno s jeho českými filmy, protože ty jsou také o generačních rozdílech a o nedorozumění mezi generacemi. Jeho sdělení je tedy svým způsobem univerzální, ale zároveň se ve filmu odráží specifické vnímání americké reality na počátku 70. let. Pro mě tento film představuje fascinující časovou bublinu, ale zároveň ho mám rád díky jeho humoru, hereckým výkonům a naturalismu. Z určitého hlediska si přeji, aby Forman býval natočil v Americe víc takových filmů, protože dle mého názoru s tímto filmem vytvořil něco opravdu speciálního. Otec, kterého hraje Buck Henry, je zajímavá postava. Když si vzpomeneme na Černého Petra a srovnáme ho s tím filmem, všimneme si zajímavého kontrastu. Černý Petr je o drsném, autoritativním vztahu otce k synovi. V Taking Off je postava otce mírnější. Je zajímavé, že na jednu stranu se v tomto filmu věnuje naivitě mladých lidí, kteří si jdou za sny o slávě. Věnuje se naivitě hippie kultury, ale zároveň i naivitě rodičů. Tomu, co vše se mohou rodiče naučit. Myslím si, že všichni v tomto filmu se něco naučí, nebo se pokouší něco naučit. Ano, ten otec je velmi milá postava. Zbožňuji Bucka Henryho, je to skvělý herec. Dle mého názoru, tento film zastupuje Formanovu estetiku a zároveň je určitým způsobem napojený na filmy nového Hollywoodu konce 60. a začátku 70. let. Četl jsem, že Forman měl tehdy prý moc rád filmy jako Bezstarostná jízda a Medium Cool. Buck Henry byl také spoluscenáristou filmu Absolvent, což je jeden z klíčových filmů tohoto novohollywoodského přístupu. Forman se podle mě spoluprací s Buckem Henrym propojil s novým Hollywoodem. Buck Henry je výborný komediální herec. Některá jeho vystoupení ve filmu, například svlékací pokr a závěrečná scéna večeře, jsou úžasné. Film ale neměl úplně dobrou distribuční strategii, takže velkého diváckého ohlasu se nedočkal. Nebyl dostatečně vidět. Někteří lidé také tvrdí, že i když se film zabýval tehdejší kulturou mládeže, tak ji úplně neschvaloval. Nevyjadřoval jednoznačný postoj, jako třeba Bezstarostná jízda. Pohled tohoto filmu není tak jednoznačný. Jde v něm také o rodiče, nejenom o mladou generaci. Možná to bylo tím, že Forman se díval na věci trošku úkosem. Zobrazený úhel pohledu úplně nerezonoval u tehdejšího širokého publika. Částečně to tedy mohlo být distribucí a zároveň ten film možná nevyzníval tak, že by uspokojil davy diváků. Forman ale zároveň tu kontrakulturu neodsuzuje. Snaží se předložit vyrovnaný pohled, jak je pro něj typické. Nesnaží se nahrávat ani jedné straně, ať už té, která byla pro hippíky nebo proti nim. Jen pozoruje, všímá si naivity, absurdity. Možná to prostě měl být menší film. Nedovedu si představit, že by byl Taking Off tak populární jako Přelet nad kukačím hnízdem nebo Amadeus, ale asi by mohl být známější, kdyby měl lepší distribuci.
6: Could ever have been as popular as, you know, Cuckoo's Nest or Amadeus, but it probably could have been better, you know, better known, I think, had it been, you know, promoted better or distributed better, I think.
7: All right. This is a joint. The joint has two ends. Take the joint with the open end facing you, firmly between your thumb and index fingers, like this. You know what I'm saying? Then you take it and put it in your mouth, like this. Then you take out a match, you light it, you put it to the end, and you inhale very deeply, like that. And as you inhale, curl out the edges of your mouth so that you let in a lot of oxygen along with the smoke. It is very important to get a mixture of grass and oxygen. After you inhale, do not exhale immediately, but inhale very far into your back and hold it in with your diaphragm for a count of 10. And then exhale, preferably through your nose. Got that? Now the other thing that you must remember is that after you inhale, you take the joint and you pass it to the person sitting next to you. Do not repeat, do not hold on to the joint. This is called bogarting the joint and it is very rude. So you take it and you pass it to the person sitting next to you until the joint gets passed around and it's very, very small. That is called a roach.
8: The remnant is a roach?
7: Yes.
8: Roach.
7: And I will collect those. Now, are there any other questions before we light up?
8: Yes. You said we should count to 10. How fast should we count?
7: Just fast enough so that you don't pass out.
8: Oh.
7: All right, everybody. Now we're going to light up.
9: Just relax, everybody. Just relax. Just fly. Feel like a big bird.
10: Breathe.

0: Scéna Taking Off, ve které se skupina rodičů učí pod odborným vedením kouřit joint, dodnes patří do Zlatého fondu ansámblových sekvencí světové kinematografie. Kombinace kriminalizované marihuany, dezorientace a neskušenosti rodičovských autorit a nastupujícího rauše je prostě půvabná. Komerční neúspěch filmu v USA ale zároveň Formana vystavil osobnostní zkoušce, která rozhodla o jeho další kariéře. Upřímně to popsal v autobiografii Co já vím.
1: Byl jsem Schwarz a mé americké vízum se chýlilo ke konci. Musel jsem se rozhodnout, kde budu chtít žít a pracovat. To nejdůležitější rozhodnutí bylo ale nakonec nejlehčí. Věděl jsem, že se do Československa vrátit nemůžu. Zaprvé jsem se bál, protože jsem věděl, jak jsou komunisti podezíraví ke každému, kdo strávil nějakou dobu venku. Za druhé jsem byl příliš ješitný na to, abych se vracel domů jako poražený. Můj film Hollywood nedobil a já se mohl vykázat všeho všudy několika pochvalnými recenzemi. Proto jsem byl rozhodnutý zkusit to znovu. V hloubi srdce jsem věděl, že dokážu udělat v Americe opravdu úspěšný film. Film, který budu moci se ctí ukázat i v Praze. A kromě toho jsem stejně neměl na letenku. Sedl jsem a napsal zdvořilý dopis československým úřadům, ve kterém jsem požádal o prodloužení pobytu v cizině. Obratem mi odpověděli, abych se vrátil do Prahy pro patřičné razítko. Napsal jsem jim, že nemám peníze na zpáteční cestu a že nechci nic jiného než razítko, které mi klidně můžou dát na velvyslanectví ve Washingtonu. V zápěti mi dali na Barandově výpověď. Kostky byly vrženy. Uvědomil jsem si, že pokud budu chtít v Americe točit filmy, budu ji muset nejdřív mnohem líp poznat. Pochopil jsem, že zde budou pořád věci, které už nikdy nedoženu, což zas nemusí tolik vadit, jestli si budu téhle skutečnosti vědom a budu se svým handicapem počítat. V každém případě ale bylo nutné změnit styl práce. V Americe jsem prostě neměl a nikdy mít nebudu na to, abych točil původní příběhy s neherci. Byla tu ale možnost filmových adaptací knih a divadelních her, pokud se mi podaří poznat prostředí, ve kterém se příběh odehrává, natolik důkladně, abych docílil co největší pravdivosti a bezprostřednosti. Bylo mi jasné, že když vejdu do baru a neporozumím každému slovu, co tam padne, nemám nárok na to, abych v Americe točil filmy, jako byly Lásky jedné plavovlásky nebo Hoří má panenko. V Američana jsem se začal měnit v hotelu Chelsea, který byl po léta centrem newyorské bohémy, a kde jsem se rychle cítil jako doma. V domečku na Leroy Street to bylo skvělé, ale jakmile se ukázalo, že Taking Off nic nevydělá, nemohli jsme ho s Ivanem dál držet a museli jsme se přestěhovat. V hotelu Chelsea jsme pak oba bydleli až do roku 1973. Tehdy tam v té rozlehlé budově ze začátku století na západní 23. bydlela Janis Joplin a horda všelijakých spisovatelů, malířů, herců, exhibicionistů, feťáků, šlapek a mystiků. Hala hotelu byla skoro celá vytapetovaná obrazy umělců, kteří neměli na zaplacení. Ze svého pokoje v 8. poschodí jsem měl výhled na začouzenou cihlovou zeď s požárním schodištěm a na rušnou ulici se štrůdly žlutých taxíků. Byla tu kuchyňka, dvoupostel a umělý krb. Nechápu, jak se mohlo stát, že mě tehdy neopustila sebedůvěra, ale nepřestával jsem věřit, že se nakonec všecko v dobré obrátí. Řadu měsíců se musel vystačit s jediným dolarem na den, což je náramně jednoduché živobytí. Každý den jsem si koupil konzervu chili con carne a láhev piva a obden pochní chleba a měl jsem vystaráno. Člověk by se asi musel hodně snažit, aby se mu v New Yorku podařilo umřít hlady. Často se jako na zavolanou zjevil nějaký kamarád, anebo mě přítel přítele pozval na večeři. Nikdy jsem se nenudil a velice zřídka, kdy jsem měl hlad. Samozřejmě, že moc mi pomáhalo to, že jsem měl nejvelkorysejšího bytného na světě. Jmenoval se Stanley Bard. Začátkem každého měsíce mi šoupnul pod dveře pokoje účet. Když už jsem byl pozadu s placením moc dlouho, sjel jsem za ním dolů do kanceláře. Nemám prachy, Stanley, můžeš mi počkat, řekl jsem. Ale jo, přikývl Stanley. Buď to ti zaplatím, nebo tady umřu, ale neuteču ti, to se neboj. Stanley se jen usmál a odmávl mě gestem ruky pryč. To gesto se nezměnilo, ať jsem mu dlužil za 3 nebo za 8 měsíců. Na Vánoce mě vždycky přepadá sentimentální nálada. Tehdy v tom roce 1971 jsem měl v kapse všeho všudy $3, za které jsem si koupil skleničku umělého kaviáru a třetinku sladkého šampaňského, které nemělo s hrozny nic společného. Vlezl jsem si do postele a koukal na televizi. Přepínal jsem kanály, dokud jsem na jednom z nich nenašel záběr krbu s mihotavými plameny. Rozvalil jsem se v posteli, dal si 3 lžičky náhražkového kaviáru, sklenici náhražkového šampaňského, díval se na náhražkový krb, v němž problikávala psychedelická oranž a hněď, a poslouchal syntetické koledy. Litoval jsem se a byl jsem šťastný. Ten pocit sebelítosti byl velká slast. Zase jsem měl sám sebe rád. Byl jsem v Americe a chystal jsem se natočit báječné filmy.

0: Co tedy nejvíc charakterizuje toho amerického formana od, dejme tomu, přeletu nad Kukačím hnízdem dál, kdy si vybíral ze scénářů, které mu posílali nebo které napsal Jean-Claude Carrière v přímé spolupráci, byl do určité míry dramaturgem látek, které potom zpracovával jako režisér a plně začal existovat v tom americkém kontextu, ať už natáčel filmy odehrávající se ve Spojených státech nebo v úplně jiném časoprostoru. Co ho nejvíc charakterizovalo?
1: Já myslím, že to, jak úplně jinak začal modelovat a koncipovat postavy. Protože ty postavy české, to jsou vlastně takový trošku buď utápnutí nýmandi nebo obyčejné figurky strejců, tatíků, anebo ta mládež, která je velmi neprůbojná, nemá moc sebevědomí. Všechno je to vlastně dáno i tím režimem, v kterém vyrůstali a jak byli vychováni. Takže to bylo to, co se mu tam podařilo zobrazit. Když to v Americe toto téma jaksi by vůbec nikoho nezajímalo. Tam naopak měl velkou pozici hrdina a nebo rebel. A tady to rebelství, v tom se Forman našel, protože tam mohl uplatnit i svoji vlastní zkušenost, protože vlastně on takovým rebelem svého druhu, jistě to zase chápejme trochu relativně, byl v tom, že odešel ze své země, všechno vzdal, nechal za sebou a všechno vsadil na jednu kartu, která se napřed nedařila, pochopil, co k tomu je třeba. Čekal, až bude látka, která ho naprosto osloví, kde najde to, co chce vyjádřit. A to byl právě přelet nad Kukaččím hnízdem a postava toho McMurphyho, který je rebel a zároveň zase modelová figura toho protestujícího hrdiny. A zároveň je v něm ta Amerika. Když si chceme velmi zhruba charakterizovat tu postavu, ona v něčem vlastně obsahuje takové modelové figury, ať už třeba z amerického westernu, nebo z krimi, z noárových filmů, anebo i z těch melodramat. Prostě přichází hrdina do nějakého prostředí, aby zjednal nápravu. A může být sám i narušený, může být také špatný, mít za sebou temnou minulost, ale prostě tady ten vstup do prostředí, do kterého velmi zásadně zasáhne, tak to je, myslím, pro Formana velmi určující. A v podstatě i ty další figury, ti protagonisté v dalších jeho filmech, mají tady tyto aspekty a toto poslání. A v tom, myslím, Forman přece jenom našel svůj prostor, kde vlastně vložil i sebe sama, i když řekněme si rovnou, že jakkoliv každý tvůrce jistě uplatňuje svoje autobiografické prožitky v různých odkazech, Forman nikoli. A přesto v mnoha figurách najdeme takové skryté prvky nebo charakteristiky, kterých se evidentně on nacházel. A myslím, že to, v čem ti jeho rebelové byli zcela formanovští, byl humor, který do nich vkládal. To nejsou jaksi dramatické, tragické figury, i když většina z nich tragicky skončí. Ale ten humor je povznáší skrze humor i právě cynický, sarkastický, ale velmi pohotový, vtipný. Byly i ty filmy zábavné, aspoň o to on se snažil, aby ta jeho pravda byla taky pro diváky něčím zábavná, aby si z toho vzali i něco jiného, než jenom třeba poučení. Takže ten ohled na to, aby ty filmy se v tom americkém mainstreamu ujaly, ten tam byl dokonale propracovaný už z hlediska předprodukčního, co se týče producentů, financí, scénářů, těch, kdo s ním spolupracovali na scénáři. Takže ono, já tady to možná říkám moc detailisticky, ale když si to všechno uvědomíme, to byla opravdu nadlidská práce a energie, kterou on, co by člověk sám za sebe, jistě, že v týmech a spolupracovníci tam také jistě byli důležití, ale on to vlastně nesl. A v tom byl celý ten jeho kredit, aby nesklamal hlavně sebe, ale nikoho. A v tom už to bylo americké. Já myslím, že tady najednou on si přivlastnil cosi, co možná v něm už potenciálně bylo i v těch Čechách, ale tady prostě se stal tím Američanem, který vyrábí a tvoří velké projekty.
0: Když mluvíme o těch Formanových rebelech, tak Jack Nicholson samozřejmě v Přeletu nad Kukačím hnízdem je takový úplně prototypický Formanův rebel, jedna z těch nejvýraznějších rebelských postav, ale není sama. Dneska asi je pro nás těžké si představit kohokoliv jiného v roli McMurphyho než právě Jacka Nicholsona. Jak Forman pracoval s herci, jakého druhu to byla spolupráce, anebo případně i jaké herecké výkony z jeho filmu vy oceňujete nejvíc?
1: Já myslím, že v prvé řadě jeho velký respekt k těm osobnostem, ať už hereckým, ať už byli známí nebo slavní, ale vlastně volil i ty neznámé a myslím, že vždycky to byl dobrý tah. Vlastně v tomto smyslu Forman byl až dokonalý, jak dokázal vybrat přesně typ už s vědomím té potenciality herecké, typové a i to tušení i dobré spolupráce. Takže nejen ti solisté, ale i celá ta skvadra vlastně ostatních figur, i byť třeba epizodických, tak v tom už se ukazuje Formanova schopnost právě v Přeletu. Pro mě jsou takové naprosté ukázky potvrzující tuto jeho brilantní režii scény skupinové terapie v tom léčebném ústavu, protože tady vlastně vnímáme a daleko víc se upřesňující figuru toho hlavního hrdiny, ale i těch okolních jeho spolupacientů a zároveň ten střet toho McMurphyho, co by takového cizáka, který tam začíná narušovat ten režim, a té sestry. A ta scéna, kterou mám na mysli, je v něčem velmi taková, až bych řekla se nabízející, ať už k různým analýzám, ale i k potvrzení toho, jakým způsobem vlastně Forman stavěl konfiguraci těch postav. Jsou to herci, tehdy ne všichni tak až známí, kteří si ale velmi osvojili chování pacientů, protože tam nějakou dobu bydleli. A ta scéna je snímaná několika kamerami tak, aby v každé té situaci ta kamera zachytila reakci všech těch v té skupince a samozřejmě jak toho McMurphyho, tak i sestry. Když si to vlastně pustíte, ta scéna není dlouhá, to je několik minut a vlastně neustálé prostřihy na tváře a chování velmi psychotické těch pacientů a údiv McMurphyho, který konečně si začíná uvědomovat, do čeho tam vstoupil, co to je, že je to vlastně opravdu ten totalitní režim, který je v rukou té sestry a takže i tam v těch pohledech mezi nimi, aniž by si cokoliv řekli, už vytušíte, že už Forman vlastně vytváří to jádro toho velkého sporu a vlastně toho až zápasu. Takže to je i schopnost, kterou on si vytvořil a není to tak běžné, vzhledem k tomu, že tento film byl označený odborníky na americký film jako jeden z 10 nejlepších amerických filmů, kde je třeba Občan Kane a Casablanca a Jich proti severu. Takže už to, že vlastně najednou ten Forman prorazil a vys ty další Oscary a to všechno, co to potvrdilo, svědčí o tom, že Forman pochopil vlastně, o co jde. A okamžitě se vyvýšil několik stupňů nahoru, jako tohle nebylo běžné. Režisér, imigrant, aby dokázal takovýhle úspěch nebo takovéhle dílo. The winner is Miloš Forman.

0: Don't forget this.
1: Well, thank you. First, I thank the Academy for the company of the nominees they did put me in. I'm very proud of that. When I want to think what possible reasons I'm here now, I can find two. The first is that this year the Academy members recognize the fact that last year I spent more time in mental institution than the others. And the second might be that, well, but America still is a big, beautiful, hospitable, and open country. And I thank you so, Michael, Jack, Louise, Ken Kesey, and especially I want to thank all those names I don't have time to mention now. Thank you.
0: Don't forget.
1: Thank you.
2: Přelet nad kukaččím hnízdem byl v roce 1975 pětioskarovým obřím úspěchem Miloše Formana. Silně zapůsobil také na další generace tvůrců v USA, Československu i jinde. Mezi nimi i na Miroslava Šmídmajera, který o Formanovi po sametové revoluci posléze natočil 3 dokumentární filmy, často velmi osobní až přátelsky nekritické.
3: Když jsem viděl první filmy Miloše Formana, jak ty český, tak Přelet, Vlasy, tak jsem říkal, pro boha, co to je za člověka, který nenatočí trochu slabší film, že všecko takhle extrémně dobrý. Teď to není normální, to není lidský. Vlastně jsem viděl v Maďarsku u Balotonu v Letňáku, a protože to nešlo, to šlo až po revoluci u nás v kinech. Tak někdy v tom roce 86 třeba jsem to viděl v tom Maďarsku a Přelet jsem viděl ve východním Německu v Berlíně. No, to byly filmy, když jsem 10 minut po jejich skončení nebyl schopen mluvit, protože jsem byl tak dojatý. Takže já si pamatuju, že tehdy jsme byli celý kruh z výšky na tom a šli jsme z toho kina, z toho Přeletu a všichni mlčeli a nebyli schopni nic říct, protože ty filmy se nás fakt jako dotkly, byly silní. No teprve později jsem viděl třeba Taking Off a zase to jako dobrý film. Asi nejvíc miluju Přelet, Amadeus je skvostný. Valmont byl, ten měl takovou smůlu ten film. Jo, kolem toho je tolik jako peripetií, protože původně mu nabídli natočit ty nebezpeční známosti vlastně v Anglii. Potom z toho sešlo, tak jeho francouzští přátelé řekli, no dobře, tak pojď to natočit pro nás. A oni měli jenom smůlu v tom, že ten film šel do premiéry asi půl roku po těch anglických nebezpečných známostech, takže lidi měli pocit, že na stejný příběh po druhý už nepůjdou. Přitom ten Valmont byl úplně jinak udělaný, dokonale, skvěle, nápaditějíc mnohem. A teprve dneska je oceňovaný ve Francii, že to je opravdu film s velkým F. Ale v tu dobu vlastně byl velmi nákladný. Najednou jsme šli takhle právě v Paříži a jsem říkal, no a co říkal jako Paul Rassam, to byl producent toho filmu, když na tom nevydělal, naopak jako prodělal nějaký peníze. A on říkal, to jsem se ho netrouf ani zeptat. Ten Rassam teda zbožňoval, on žije, že zbožňuje Miloše Formana stále a to byl taky jeden z těch producentů jako vysněných pro jako režiséra. No tak Valmonta mám moc rád, protože to je jako dokonale udělaný film. No a vlastně hrozně lituju, že neměl štěstí film Goyovy Přízraky, protože existuje kniha, to když si přečtete, to má stejný parametry jako Amadeus. Jenom se to narodilo do jiný doby, kdy ty lidi zrovna zajímalo asi něco jiného, jinak to vnímali. Už ten systém, který použili u Amada, když to šlo do distribuce, vlastně nemohli použít a ty věci fungovaly jinak. No tak ten film neudělal tu díru do světa jako ty předchozí, přitom má ty parametry. Ještě teda jsem měl možnost být ve střižně a Miloš Forman vždycky, když rozbíhal ten děj, tak vlastně často ty scény byly jako delší, ale končily nějakým fórkem, nějakou drobnou pointou, vtipem, nebo v tom střihu byl vtip. No a to jsem byl jako, si pamatuju, jak jsem odjížděl z té střižny úplně uchvácený, jak on to má jako vymyšlený, jak je to opravdu jako dokonalý. A potom, když jsem ten film viděl poprvé, tak si říkal, oni to hrozně zkrátili. že v té době byl už veliký tlak na jako distributorů, že ten film by neměl mít přes 2 hodiny, jinak se bude hrát málokrát v těch multikinech a nebude mít jako dost diváků, protože bude moc dlouhý. No a ten film, myslím, že utrpěl malinko tím zkrácením.
2: A u Přeletu nad kukačím hnízdem si vážíte nejvíc čeho? Je to ta jako vůle ke svobodě té hlavní figury, je to v nějaké vzdorování, rebelie, nebo co je to konkrétně?
3: Já jsem jako věděl, že pro něj je to ten obraz socialismu, kdy jste v nějakém jakoby vězení a tam si s vámi můžou udělat, co chtějí. To znamená, že s touhle filozofií, s kterou to natáčel ten Miloš Forman, tak jako jsem na to nahlížel a tam samozřejmě je to strhující výkon Jacka Nicholsona. Tam je ta scéna, kdy se chtějí dívat na tu televizi a vlastně se hlasuje a hlasují i ty, kteří jako opravdu nevědí ani kde jsou. A ta velká sestra na ně hraje takovýhle podvůdky, jako nefér jednání, úplně jako vlastně zbytečně. No tak to třeba je hodně jako silná scéna a potom samozřejmě ta nejsilnější, když zařídí, aby ten mladý kluk měl první zkušenost sexuální a ta velká sestra nemá nejmenší pochopení pro tohle, protože to porušilo nějaký řád a tak a vůbec není schopná dívat na lidi lidsky. No a ta lidskost právě provázá toho Miloše. No, tam, když se podíváte na každý herecký výkon, na každý ten

0: té knize, kterou napsal Kariér s Milošem Formanem, ta Kariér je scenárista jeho dvorní od Taking Off, tak tam v momentě, kdy se stane Inés, kterou hrála Natalie Portman, to, že ji jako vlastně zavřou a začne ta inkvizice jakoby pronásledovat a mučit, tak vy už ji milujete jako postavu, protože jako čistá, bezprostřední a tím pádem velice trpíte, když si jí dějou ty nepravosti. Ale ve filmu, tak tam vidíte Inés jednou a pak už ji jako vlastně zatknou. Takže k ní nestačíte získat ten hlubší vztah. To jsou někdy ty necitlivosti distributorů a tak dále. A když ten tvůrce si nemůže a ten producent bouchnout do stolu, no tak je to vlastně nevýhoda někdy. No. Opravdu si netroufnu říct, který film jako nejslabší, protože musím říct, že mám ke všem vztah. Jenom rozdíl je v tom, že třeba Amáda jsem viděl 12krát, Přelet taky nejmín 10krát, 12krát a třeba Lid versus Larry Flint jsem viděl jenom 2krát. To je jako celý rozdíl, takže v tom se nějaký vztah k těm filmům možná malinko jako projevuje, ale za Miloše můžu říct, že vím, že lituje, že vlastně chtěl trošku jinak udělat ten film Muž na měsíci, já ten film mám moc rád, ale on měl jinou představu o tom, jak to vyprávět a tehdy studio, protože to dělal pro velký jako americký studio, tak ty vyslechli tu vizi, kterou jim tehdy řekl Danny DeVito, že to bylo trošku jinak a nedovolili tomu Milošovi to udělat. A to je, myslím, škoda, protože on dokázal vždycky ty věci nějakým způsobem povýšit. Vemte si Hair a Vlasy. Tak tam vlastně jsou ty úžasné písničky, ale dějově ten muzikál není tak propracovaný. Spoustu těch fórů, které v tom filmu jsou a proč je silný a proč je protiválečný, to vymyslel Miloš. A taky zpočátku ti původní autoři říkali, no tak co by jsme měnili, když jako to funguje. No ale on to by to nefungovalo pro film. A to ten Miloš dokázal vymyslet. No.
1: Jaký byl Miloš Forman jako osobnost? Jak jste ho poznal?
0: První kontakt byl písemný, protože když jsem byl student ještě, tak jsem pro filmový klub v Litoměřicích se vymyslel, že budu dělat taky jako přehlídky. Takže po Věře Plívové, Šimkové, Voskovce, Verichovi a Juraj Hercovi následoval Miloš Forman. Ono to vypadalo, že by mi to mohli povolit, tak já jsem mu napsal. No jo, jaký bylo moje překvapení, když jsem skutečně dostal odpověď, velikou obálku, krásný, on měl taky jako písmo veliký, kde říkal, dobře, když pojedu do Československa, tak já rád do těch Litoměřic zajedu na besedu. Tak to jsem měl obrovskou radost a už vůbec mě překvapilo, že vůbec odpovídal. Později jsem zjistil, že ty velké osobnosti vám opravdu na dopis odpovědí, ať to byl Miloš Forman nebo třeba později Milan Kundera. No potom vlastně, když zjistili, kdo to je ten Miloš Forman, tak to zakázali, protože to bylo ještě jako před revolucí. To byl nějaký rok 86, myslím. A já jsem musel najít odvahu a napsat tomu Milošovi, nezlobte se, ale oni mi to nepovolili. A teď jsem mu popsal všechny ty okolnosti a on místo, aby se naštval, tak vlastně ocenil, že vůbec to někdo zkusil. A tak jsem si dovolil mu jako psát, on vždycky odpovídal. Jsem mu psal, co tak novýho u nás tady v Čechách, jak se ty věci trošičku uvolňujou. A on se zajímal. A pak jsem se s ním setkal vlastně těsně po revoluci, když přijel představit film Valmont. To bylo 14 dní po 17. listopadu. A to už jsem měl šanci se s ním setkat, udělat s ním nějaké jako rozhovory. A tam vlastně začalo takové to setkávání a později přátelství.
1: A z něj vzešly 3 dokumentární filmy.
0: Jo, protože já jsem vlastně v roce 90 za ním šel a říkal jsem, vadilo by vám, kdybych o vás natočil dokument. A říkal, no dobře, bude to o mně a o čím to bude ještě. A já naštěstí byl připravený, protože ten film se potom jmenoval Drž se toho snu, takže jak člověk má být urputnej a jak musí mít štěstí a jak si musí jít za tou věcí. Takže s tím on souhlasil. Byl u té debaty Teodor Pištěk a ten říkal, je, takový blbosti chcete točit. Natočte, jak jedeme s Milošem na kole. Já jsem myslel, že to je vtip. Tak jsem říkal, a jako vy pojedete odkaď? On říkal, no z Paříže, do Karlovy Varu na festival. A já jsem říkal, no jasně, tak jestli fakt pojedete z Paříže, no tak to je jasný, že to natočím. No ona to byla pravda. Takže já jsem odevzdal námět do televize

0: a všecko jako dobrý, nechali mě točit. Točil jsem to z kapacit takových těch přestávek, jak točili ty krajinky a hrající se koťata, tak v době revoluce se netočilo, tak jim zbyly kapacity a já jsem mohl natočit dokument o Miloši Formanovi. A samozřejmě s tou Paříží byl teda problém, protože to najednou byl jako náklad, s kterým ta televize nepočítala. No ale nakonec mi to jako schválil, takže já jsem se z ničeho nic odstnul v Paříži a sraz jsme měli v hotelu Lancaster blízko Champs-Élysées. No to byl takový luxus, že já měl v kapse asi 100 marek a teď jsem říkal, stačí mi to vůbec na kafe tady. No a ten Miloš nás pozval celý štáb. A byly to jako úžasný dny. On skutečně na tom kole vyrazil z Paříže přes Château Thierry, to byla první zastávka, kde skončil na nějakém zámku v takovém tričku s ovečkou, jo, vlítnul do hotelu, který já nevím, kolik měl hvězd, vzal nás na večeři, kde jsme poprvé měli krevety a takovýhle jako věci, který, jako který jsem se skoro bál to jíst, protože to nevypadalo až tak jako český knedlík nebo svíčková. No a takhle vlastně jsem měl možnost přes toho Miloše se podívat poprvé do Francie a on tu trasu z Paříže do Karlových Varů skutečně ujel během 3 týdnů, takže my jsme pak jeli domů a potkali jsme se zase na hranicích s Německem. Tak to byly taková historie prvních setkávání. Tehdy opravdu slavně přijeli na ten festival na kolech. Jo. To bylo jako... To byla rarita, to nikdo neudělal. Všichni přiletějí v těch superjetech svých soukromých, ty velký hvězdy, Miloš ne, ten na kole. No pak jsem vlastně po tomhle prvním dokumentu se vždycky s tím potkal, když jsem přijel. On měl 5 let smůlu. 5 let, kdy asi 3 filmy nevyšly, nevznikly, to byl ten slavný Hell Camp, pekelní tábor, na tom moc záleželo. Nastoplo se to pár dní před natáčením, tak mě vlastně fascinovalo, že nositel tolika Oscarů a tak dále, že může mít 5 let totální smůly, i jako na filmy, i na práci. No a pak v momentě, kdy začal natáčet film Lid versus Larry Flint, tak jsem říkal, tak já bych o tomhle udělal jako malej dokument, ten se jmenuje Chuť slávy, o tom, jak se ty věci můžou zadrhnout, co to způsobuje a jak to zase znova jako rozběhnout. Což byl ten film Lid versus Larry Flint. No a měl jsem to štěstí, že jsem mohl strávit týden v Memphisu, kde se natáčelo, protože Memphis je zvláštní město, kde to centrum je téměř vylidněný, takže tam máte k pronájmu na natáčení celý budovy, jo, celý objekty. Všichni ty obyvatelé vlastně žijou na kraji města. Prý je to od doby, kdy tam zastřelili Martina Luthera Kinga, tak se tohle stalo, že se to centrum vylidnilo a je to tam dodnes, takže je to vlastně trošku filmařský ráj, ale to město teda vás nenatchne. No a potom jsem vlastně jel za Milošem do Connecticutu, protože jsem potřeboval ještě nějaký záběry jako dodělat. No a myslel jsem si, že jako tím to skončilo, akorát v roce 2002, kdy tady byla taková ta slavná velká premiéra ve Stavovském divadle režisérský verze Amadea, no tak to bylo tak velký, to vlastně asi největší premiéra, která se u nás konala, protože v tom obrovském divadle bylo plátno, dokonalý zvuk, kdy tady točil Sean Connery, takže tam byly i takovýhle hosti. Tak jsem říkal, uděláme pár záběrů, protože to je cenný, to jako by mělo být zaznamenaný. No a ty jsem měl někde v šuplíku, no a myslel jsem si, že už není moc co novýho jako přinést, jenže Miloš Forman si vzal Martinu Formanovou později, měl zase dvojčata, strašně pokřál, získal jako další energie a myslím, že byl šťastný. A to bylo vlastně zvláštní období, kdy hledal co nejvíc příležitostí se vidět se svýma synama Petrem a Matějem a tak dále. A tak jsem říkal, tak jako z lidského hlediska versus ta tvorba, to je jako zajímavý. No a začali jsme dělat další dokument, který má název Co tě nezabije. No a když si to vezmu zpětně, no tak si říkám, že jsem vlastně hledal stále příležitost k dalším a dalším setkáním, protože bylo úžasný s tím večer sedět a jenom se tak povídat a vždycky jsem byl fascinovaný, když jsme se bavili o nějaký látce, o nějakém scénáři, knížce, jak on měl jasno, jaký byl jako vlastně nejen excelentní jako režisér a filmař, ale i dramaturg. Hned dokázal vidět nějaký potenciál látky, nebo naopak, v čem je zádrhel a co nefunguje.
1: Vy Miloše Formana popisujete v různých vzpomínkách skutečně jako člověka, který měl rád lidi, měl rád humor a ten jeho humor otevíral dveře různým příležitostem, dalším lidem, spoluprácím a tak podobně. Zároveň ale například dobové kritiky už u těch českých filmů, hlavně Hoří má panenko, mluvili o Formanovi jako o bryskním, vlastně dost nelítostném satirikovi, který sice možná má rád lidi, ale zároveň se na ně dokáže podívat dost zostra. Na jejich malost, na různé drobné podvůdky a na nějaké čecháčkovství, nebo jak bychom to zjednodušeně řekli. Tak jak to bylo s touhle jeho kombinací toho, že měl rád lidi, ale zároveň se na ně dokázal podívat ostře satiricky?
0: Miloš měl pochopení i pro slabosti lidský, i pro nějaké nedostatky a vím, jak mě zaujalo, když mi vyprávěl, že v době, kdy pracoval pro Laternu Magiku a dostal se do Bruselu, tak jednou nějaký asistent režie se lehce opil a šel se přiznat, že na toho Miloše práskal. A řekl mu to tváří v tvář a ten Miloš se toho vlastně hrozně cenil, že mu to na rovinu řekl, což málo kdo dokáže. Takže, jak říkám, měl pochopení pro lidské slabosti, nesnášel, když někdo lhal nebo vlastně si jako vymýšlel. Na druhou stranu, on dokázal vidět jako do hloubky, do lidských povah a tak dále a proto v těch filmech dokázal tu naši českou povahu docela hezky jako odhalit. Pamatuju si na jednu z těch kritik, kterou napsal Jan Kliment. To byl po normalizaci takový jako kritik opravdu komunistický par excellence, jako opravdu psal taky jako až budovatelsky. Ale v tom roce 1968-9, kdy napsal tu kritiku do Film a doby, tak jsem byl překvapený, jak byla fundovaná. A on tam napsal, že ten film se mu nelíbí, protože hrozně moc odhaluje lidský povahy a ty negativa v nich. Ale že možná se mýlí, že ten film je dobrý, protože ví, jak Miloš Forman miluje lidi. Jo, včetně všech jejich vlastností. Takže je pro něj jako překvapivý, že by se měl dívat na ten film tak negativně, protože si myslí, že Miloš Forman to tak jako nemyslel. Dneska, když se podíváme na Hoří má panenko, no tak to je dokonalý odhalení jako naší povahy, jako vůbec lidský, na ty český obzvlášť.
1: Zajímavou a problematickou kapitolou ve filmech Miloše Formana jsou ženské postavy. S odstupem času čím dál tím víc. Což komentuje Stanislava Přádná.
2: No, v tom českém období vlastně jsou to takové velmi nevýrazné, ale záměrně nevýrazné typy. Vlastně zase s tím, že si vybíral kromě nevýraznosti i určitou fyziognomii, která sama o sobě už je trošku k smíchu, jenom se podíváme na ty neherecké představitelky, a nebo aby mě už mu přihrávali k nějakému konfliktu. Vlastně nemůžu říct, aspoň z mého pohledu, že by ty ženské postavy až tak Formana zajímaly, nebo aby s nimi sympatizoval, co se týče tedy těch českých filmů. S výjimkou jedinou, a to je Andula v Láskách jedné plavovlásky, protože s ní má jakýsi zvláštní soucit autorský, který tam sice až tak jaksi nepromítá, ale cítíte ho tam. I v závěru, to není postava, kterou on by kritizoval. Naopak tam ukazuje různé okolnosti, kdy má pro ní pochopení. I když je to taky vcelku prostá dívka, ničím nekomplikovaná. Takže v tom českém období bych neviděla důvod to dál analyzovat. Tam prostě je to soustředěno hlavně na mužské nebo chlapecké postavy. Co se týče toho amerického období, je to už složitější, protože jak jsou složitější mužské figury, tak tím pádem i ty jejich partnerky anebo někdy sekundantky vlastně musí mít přece jenom složitější charakteristiku než jenom takovou modelovou, jako byla v těch českých filmech. Takže tady vidím také určité zjednodušení u Formana, který si nechce problematizovat ten koncept tím, že by vedle mužského hrdiny nebo toho rebela tam ještě nechal vstoupit nějakou složitější ženskou figuru. To je jednak z důvodů, řekněme, tvůrčích pracovních, ale možná i z důvodů docela osobních, protože A tím nechci jaksi podporovat to, že ho dokonce někteří publicisté osočovali z mizoginie. To si myslím, že pravda není. Ale vlastně pro něj žena není zas až tak komplikovaná figura. Takže pokud se objeví v těch filmech někdo, s kým začne vést nějaký tvůrčí zápas, tak je to právě ta sestra z Přeletu nad Kukačí hnízdo nebo Markýza de Merteuil z Valmonta, protože to jsou ženy, které vlastně, je to oblíbené slovo, jsou predátorky, které vlastně jsou tak trochu nebezpečné pro ty mužské hrdiny. Proto tam vlastně dochází ke střetu, kdy ta žena vstupuje do toho mužského ranku a dokonce i nějakým způsobem ho ohrožuje. V těch dalších postavách se objevují typy žen jako takové ty klasické, mateřské, velmi pozitivní, nebo lehkovážné z hlediska sociálního zařazení, prostitutky nebo striptérka. Pak s jedinou výjimkou, a to je ten poslední film Goyovy přízraky, kde se setkáváme s dvěma modelovými dívčími figurami, s modelovými ve smyslu krásných mučednic, což je Inés a její dcera Alicia. No a s královnou španělskou, ale kde už zase toho Formana velmi cítíme, protože tato královna vystupující v Goyových přízracích je záměrně ošklivá, nepřitažlivá a Forman to tam tematizuje zase s určitým takovým úsměškem, ale opatrným, protože on sám se tam tak trochu projektuje do postavy Goyi, malíře Goyi, a ten má portrétovat královnu, ale je velmi opatrný, jak bude královna reagovat na to, zda jí má tedy namalovat realisticky nebo ne. A pak se velmi jako podivuje, když vidí, že ten realismus, s jakým ji vystihl, se královně tedy moc jaksi nelíbil. Takže otázka ženské krásy, přitažlivosti, sexuality je pro Formana velmi důležitá, ale nikoli, že by to vkládal do těch postav. Vlastně nemá nikdy protagonistky ženské. I to je vlastně docela podstatné, že v jeho filmech vystupují mnoho žen a dívek. To, když byste si udělal to defile, je to velký počet, ale žádná není tou nositelkou té ideje, za kterou on by se mohl postavit. To jsou spíš opravdu postavy, které mu slouží. A nikoli tak, jako postavy těch rebelů hlavních hrdinů. V zásadě, zvláště z dnešního genderového pohledu nebo i feminismu, což v té době už se i americké feministky ozývaly, tak to už je trochu něco jiného. Myslím, že v tomto smyslu byl Forman zastánce toho starého řádu mužského, možná někdy i mačistického.
3: Nejdůležitější témata a vrcholy Formanovy tvorby shrnuje Jonathan Owen.
4: He himself and I mean other critics tend to separate the, you know, the sort of the Czech films from what he
5: Forman sám i kritici oddělují české filmy od těch takzvaně amerických, jak je nazýval, ale jsou témata, která prochází celým jeho dílem. Například zájem o mladé lidi, o kulturu mladých, generační konflikt. Tato témata najdeme i v amerických filmech. Další je zájem o rebelství, outsiderství, ten v jeho díle určitě najdeme. A to i poměrně pozdě v jeho kariéře, i třeba ve snímcích Lid versus Larry Flint nebo Muž na měsíci. Dále zájem o kontrakulturu, o lidi, kteří nerespektují pravidla. Dále mají jeho filmy společnou jistou nenápadnou kritiku kontroly ze strany společnosti, paternalismu, utlačování. Toto téma je setrvale, i když ne nějak přehnaně přítomno v jeho díle, od filmů natočených v Československu přes americké filmy až po filmy z 90. let. To jsou podle mě poměrně důležitá témata. Co se týče estetiky a jeho přístupu k filmařině, Forman se zaměřuje na herecký ansámbl, na lidskou excentricitu. Mně se třeba na amerických filmech líbí to, co dělal podobným způsobem už v českých filmech. Tedy, že seskupil úžasné lidi, krásné tváře, neobvyklé herce. V Americe si vytvořil svůj herecký ansámbl. To udělal už i v Československu. Takový byl jeho přístup. Zároveň to ukazuje jeho postoj k lidem. Jakýsi mix náklonosti a sarkastického humoru. To si myslím, že se prolíná celou jeho kariérou. Dalším důležitým tématem jsou tvůrci. Nejenom umělci jako třeba Amadeus. Forman se zajímá o umění a performery. Jeho prvním filmem byl Konkurs. Ten se právě věnuje performanci, nedokonalému výkonu. Sleduje individualizovaný, excentrický výkon. Lidé přichází na konkurs, na roli v muzikálu a on sleduje veškeré nedokonalosti. Další film, který se také věnuje individuální, excentrické performanci, je Muž na měsíci. Ano, performance i kreativita jsou velmi důležitá témata. Osobně mám nejraději film Lásky jedné plavovlásky. To je můj oblíbený český film. Najdeme v něm určitou vřelost a laskavost. Mám velmi rád i Hoří má panenko, což mnozí považují za jeden z jeho nejlepších filmů, nebo možná za jeho úplně nejlepší film. Ale já se spíše přikláním k Láskám jedné plavovlásky. Tam se mi líbí herecké výkony i jistá dojemnost. Konverzace mezi rodiči a Vladimír Puchold, který byl skvělý ve všem, v čem hrál. Mám rád také jeho první snímek Konkurs, ve kterém oceňuji herecké výkony. Líbí se mi i Černý Petr, vlastně vzal bych všechny ty české filmy jako celek. Mezi americkými filmy mám rád Taking Off a Přelet nad kukačím hnízdem. To je asi jasné, tento film nemusím nějak obhajovat. A mezi americkými filmy by si více pozornosti zasloužil Muž na měsíci. Je to pozdější film, na kterém možná není okamžitě vidět, že to je Formanův film, ale když se zaměříte na jeho zobrazení Andyho Kaufmana, zjistíte, že se zajímá o to, kde končí performance a kde začíná realita. Forman měl od počátku specifický přístup k hraní. Šlo o jakýsi mix kontroly a improvizace. Pracuje s lidmi ze skutečného prostředí. Od počátku se zajímá o mísení reality s performancí nebo fikcí. To najdeme i ve snímku Konkurs, protože samotný konkurs byl zinscenovaný, ale mnoho účastníků si myslelo, že je skutečný. Opět šlo tedy o hru, co je realita a co fikce. Muž na měsíci představuje jakýsi komentář tohoto procesu. Myslím si, že dobře zapadá mezi jeho další filmy. Je to velmi vtipný, ale zároveň laskavý film. Jde dle mého názoru o jeden z pozdních vrcholů jeho kariéry, který by si zasloužil více pozornosti. Na Muži na měsíci je zajímavé, jak Miloš Forman natáčí ty performance. Často, když je ve filmech zobrazeno stand-up komediální vystoupení, tak nejsou vidět jednotliví diváci. Ale Forman se právě soustředí na zobrazení konkrétních diváků a jejich reakcí. Zajímá se o skupinovou interakci a trapnost, která byla nedílnou součástí všeho, co Kaufman dělal. A tím je i tento film spojen s jeho dřívějšími snímky. A v Muži na měsíci je zobrazen někdo, kdo s tím schválně pracuje a posouvá to do extrému. Zase tu ukazuje na Formanovi hlavní zájmy.
3: Druhým Oscarovým titulem se pro Miloše Formana stal Amadeus, film, díky kterému se v 80. letech vrátil do Prahy a jako emigrant natáčel s českými spolupracovníky, mimo jiné pod dohledem STB.
6: And the winner is Miloš Forman for Amadeus.

0: Is it not good?
1: It is miraculous.
2: Po ukázce z druhého Oscarového úspěchu Miloše Formana z Amadea se za vrcholy Formanovy tvorby a Formanova díla ohlédne i Stanislava Přádná.
3: Já mám zcela osobní vztah k Černému Petrovi. To je pro mě film, který jsem viděla poprvé, kdysi za studií. A tam jsem vlastně poprvé vnímala, jakým způsobem on natáčí, co sděluje, i ten jeho humor. A jako dodnes mě ten film vlastně nezevšednil a vždycky tam nacházím ještě různé takové detaily a drobnosti, které vnímám ráda. Hoří má panenko je naprosto excelentní film z té české éry. I s tím, že byl tak kritizovaný, ale myslím, že tady Forman dosáhl vrcholu v tom, co zamýšlel v době natáčení v Československu. A z těch amerických filmů pro mě je to samozřejmě Přelet nad kukačím hnízdem. Já myslím, že to je jeho vrchol. A jistě Amadeus, kde už ale člověk cítí takový ten příklon k tomu mainstreamu určité líbivosti, ale tím vůbec ten film nechci snižovat, nebo to nenarušuje jeho kvalitu ani Formanovu režii. A ten film má řadu scén a postav, které jsou prostě dodnes výtečné a jaksi, co se týče Mozarta samotného, to je jako asi už těžko bude kdy natočený film na toto téma, i když je to zase v té tónině, té divadelní hry, podle které to natáčel, zase do toho humoru vsazeno, ale ono to tam jaksi už patří, je to Formanova interpretace. A z těch dalších filmů já mám ráda různé takové třeba kratičké momenty nebo situace, kde hodně cítím Formana, takového skrytého, když si tam třeba řešil svoje vnitřní věci, ani nechtěl, aby tam z toho tak vystupoval autorsky. To je třeba taková několikaminutová scéna v Taking Off, kdy hlavní hrdina tam tak po ránu bloudí newyorskými ulicemi a zajde do parku a ta atmosféra je tam taková velmi impresivní, nostalgická i díky tomu, že v soundtracku slyšíme Dvořákovu Stabat Mater, oratorium. Vlastně v tom je taková jistá vzpomínka. A i váže se k té figuře, která je pořád ještě hodně tak po česku charakterizovaná, jakož ten nevýrazný, neprůbojný tatínek. Takže tuto scénu, ta mě vždycky okouzlí i tím, jak do ní vložil svoje okouzlení New Yorkem jako městem. Mám ráda i takové ty komediální skeče, které jsou všem jaksi realizované naprosto výtečně, jako je třeba scéna z filmu Vasy, Her, kde ten hrdina Berger tancuje na takovém večírku newyorské smetánky a tancuje na prostřeném stole a je to zpěv, tanec, jakožto ten rebelský projev ze vším všudy, který má porazit ať už to prostředí a zase diváka naprosto strhnout. Mám třeba i ráda z filmu Muž na měsíci scénu imitace až parodie Elvise Presleyho, kdy hlavní hrdina Kaufman ho napodobuje a vsadí ji vlastně do ještě jedné rámcové stylizace takového ňoumy, který ho předstírá na pódiu a když najednou se z něj vyklube ten Elvis, tak všichni jsou úplně v tranzu a myslím, že ono to působí dodnes, i když ten film třeba může být problematický v tom vnímání, tak je tam řada takovýchto scén, které vlastně jsou jak zábavné, tak mistrovsky, jak zahrané, tak i režírované.
2: Na natáčení pozdních filmů Miloše Formana se pohyboval Miroslav Šmídmajer.
4: Gojovi přízraky, to byl trošku jako jiný charakter filmu, protože už měl jako rodinu, malí děti, byli tam odstěhovaný ve Španělsku na půl roku, takže děti tam chodili do školy, byl tam jakoby normální rodinný režim, ale on musel brzo ráno vstávat a jezdit na plac. A hrozně si užíval, že znova spolupracuje se Solem Zencem, protože s tím udělal ty nejslavnější filmy Přelet a Amadea a velmi se respektovali a dohromady byli jako velký mozkový trust, protože oba dva byli velice vzdělaný, jako fakt chytrý a ten film měli pod kůží. Takže myslím si, že si užívali tu spolupráci, ale Vím, že při jedné velké scéně říkal, no tak já nechal tady, abys měl dlouhý záběr, ty vojáky strašně dlouho jako jít, a protože to bylo jako hodně vojáků, velký kompars, oblečený krásně a tak dále, tak jsme to nechali, já nevím, jet 2 minuty a najednou se přistihnu, protože byl v takovém tom stanu, že aby viděl to v létě, že jsem si klimbnul, že jsem usnul a koukám vedle a Solzenc taky. Jo. Takže už si dělal srandu z těchhle těch jako věcí, kdy člověk v určitém věku to ten nápor natáčení v podstatě jako snáší hůř, ale třeba tomu Larry Flintovi vím, jak dokázal, když on vyběh a začal předvádět těm hercům, on předehrával vždycky a to s jakou energií to dělal, jako tam když bylo 200 lidí, tak jako ten Forman tam byl vidět a cítit, jo. To jako opravdu to měl pevně v rukou a hlavně přesně věděl, co chce.
0: Vy jste potom dokonce Miloše Formana jako herce využil ve svém vlastním filmu, je to tak?
4: Je to tak, ne, tak to jsem měl velikou radost, protože zrovna byl v Čechách a já jsem točil pohádku Peklo s princeznou a tam byla předepsaná postava spícího čerta. A já neznám nikoho jiného. A to jsem taky Milošovi řekl, Miloši, ale já neznám nikoho, kdo by tak rád spal jako ty. Takže samozřejmě první, kdo mě napad, si byl ty, byl bys tak hodnej, tak byl tak zlatý, že opravdu přijel do těch Jetřichovic a tam v Dolském mlýně se nechal oblíct do toho čertovského a odehrál tu scénu. Dostal za to bramborový placky, tak to byl šťastný, jako, že on miloval tyhle ty český jídla. Za ním, když jsem měl jako do Connecticutu, tak nejlepší bylo vzít takový ty pro nás nezdravý pravý bursty a přivíst toho 2 kila, ale chce to teda propašovat s těma znojmskýma okurkama, případně s českou hořticí, takovou tou plnotučnou. To vždycky Martina říkal, je, tak to bude mít 3 dny jako dobrou náladu, protože to fakt miloval tyhle ty jídla. No tak jsme mu připravili takovouhle jako atmosféru tam a legrace byla, že já tam měl jako dobrý herce. Tam hrál Václav Postránecký, Petr Nárožní, Zlata Adamovská a tak dále. A já to dopředu neanoncoval, jako že máme Miloše Formana, protože jsem si říkal, co když to nevíde, že může něco mít a tak dále. Nemusí se mu nakonec chtít, já bych proto měl pochopení, no ale on přijel, udělal to. Teď se to rozkřiklo po tom štábu a potom to vypadalo, že všichni mají pocit, že hrajou ve významnějším filmu než předtím. Poté, co tam hrál jako Miloš Forman. A když jsem dělal druhý film a nějaký lidi jsem obsazoval, tak si ze srandy říkali, no a kdo tam hraje? To víš, už jsem si zvykl na nějakou úroveň, Miloš Forman, tak koho tam máš? Spielberga nebo? Jo, abych věděl, jestli vůbec mám chodit.
2: Vyprávění Miroslava Šmídmajera dokládá status Miloše Formana a úctu, které se po sametové revoluci v Česku těšil. Měl pověst svobodomyslného rodáka, který dobil svět, spojky pro české filmaře k zahraničním spolupracím. Pochvala vyjádřená Milošem Formanem stála i jako argument proti komerčnímu nebo kritickému neúspěchu některých snímků v Česku, například filmu Městečko Jana Krause. Konalo se několik kompletních retrospektiv Formanova díla. Návratem do Česka kvůli filmování inscenace Dobře placená procházka se nakonec také Formanova filmografie uzavřela. V roce 2018 Miloš Forman zemřel. Byl to filmař, který prověřil Hollywood svým podvratným šmrncem, napsali New York Times. Nekrolog britského filmového institutu o něm mluvil jako o bohémovi. Kritik Guy Lodge se vyjádřil, že zemřel režisér, který do Hollywoodu přinesl ducha protisovětské rebelie. Psal o něm jako o tvůrci, který dokázal ducha protestu přinést na plátna kin tak, aby byla akceptovatelná pro masové publikum. Řada spolupracovníků na Formana vzpomínala jako na svého mentora. Dnešní pořad rekapituloval režisérovu tvorbu, ale také vyzdvihl základní principy a hlavní témata. Inspirativní i z dnešního úhlu pohledu sporné momenty 5 dekád jeho tvůrčího odkazu. Ten zůstává stále živý.

Na Vltavě skončil další z našich večerů na téma a tentokrát jsme vám nabídli pořad s názvem Přelet nad Milošem Formanem. V roce 2022 ho připravil a uváděl Pavel Sladký. O československých i amerických filmech nejslavnějšího českého filmového režiséra hovořili filmová kritička a historička Stanislava Přádná, režisér a Formanův přítel Miroslav Šmídmajer nebo torontský specialista na český a východoevropský film Jonathan Owen. Zazněly také úryvky z rozhlasového zpracování autobiografické knihy Co já vím v podání Jana Vlasáka.

0: Where do we go? Ptal se o 10. večerní na vltavských vlnách americký hudebník Bill Frisell. Kam půjdeme dál v pokračování dnešního 2. zářijového vltavského večera? Už za malou chvíli vás zveme do radioateliéru a to znamená, že nás čeká hodinka, kterou doporučujeme tomu, kdo si oblíbil svět zvuku a fantazie a je také otevřen nejrůznějším a vrstevnatým zvukovým formám. Hodinu před půlnocí pak otevřeme novou knihu, kterou budeme číst v naší četbě s hvězdičkou. Je to román Jolanty Trojak, jmenuje se Svatava. A závěr dnešního vltavského večera bude patřit animátorovi a režisérovi Jiřímu Bartovi. Právě jeho rozhlasové memoáry posloucháme tento týden v pořadu Osudy. V následující hodině ale v radioateliéru nás čeká repríza pořadu s názvem Sonická podhoubí, ve kterém společně s pedagogy a studenty různých uměleckých škol a oborů prozkoumáme tvorbu v oblasti akustických umění ve výběru a ukázkách semestrálních projektů a kompozic.
1: Radioateliér. V dnešním radioateliéru budeme pokračovat v započaté sérii pořadů Sonická podhoubí věnované akademickému prostředí ve vztahu k akustickým uměním. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Železný. Dnes si představíme další sonické podhoubí. Tentokrát to bude podhoubí zvukového studia na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. A toto podhoubí by mohlo nést doplňující podtitul, řekněme, Total Freestyle. A tak trochu možná proto, že se budeme pohybovat právě v prostředí výtvarného umění, kde vlastně moc neexistují hranice v tom tradičním slova smyslu hudebního vzdělávání. Ve zvukovém studiu FAVU vznikají práce související s audiovizuální tvorbou nebo zvukovými instalacemi, nebo experimentální i konceptuální zvukové kompozice, ale třeba také skladby a písničky směřující vyloženě do popových sfér nebo alespoň na její pomezí. Bude to velmi pestrá a možná pro někoho až bizární mozaika skladeb a akustických projektů, aktuálně na FAVU studujících tvůrců, ale i těch, kteří už svou brněnskou alma mater opustili a pokračují dál ve své umělecké kariéře. Pořad natáčíme společně s Jiřím Suchánkem, a trochu netradičně právě ve zvukovém studiu Fakulty výtvarných umění v Brně, které zde figuruje pod hlavičkou kabinetu audiovizuálních technologií a v němž Jiří působí jako odborný asistent. Vítej v dnešním radioateliéru, Jirko.
2: Dobrý den, nebo večer, nebo ráno.
1: Možná na úvod taková banální otázka, protože pro mnohé může ta symbioza výtvarného umění nebo školy zaměřující se na výtvarné umění a zvukového studia, potažmo nahrávacího studia pro jakýkoliv akustický umění působit trošku bizárně, tak jaká je vlastně ta úloha zvukového studia tedy na Fakultě výtvarných umění?
2: No, prvotní záměr studia bylo vlastně poskytnout studentům, kteří pracují s multimédií, vlastně prostor na seznámení se s profesionální záznamem a technikou a dát jim možnost vlastně ke svým videopracem a různým instalacím se naučit pracovat s odborným jako, nebo profesionálním vybavením. Hmm. Nicméně na výtvarné škole už i tenkrát existovalo jako velké množství různých kapel a audio uskupení, které některé tam měly jako takový odpočinkový, nebo řekněme oddechové aktivity a některé to mysleli skutečně vážně a v hudbě se po škole věnovali v podstatě na profesionální dráze. Takže tady to studio poskytlo zázemí jednak pro ty semestrální práce, tak i pro lidi, kterých nebylo úplně málo, kteří se chtěli hudbě věnovat hlouběji. Hmm. A ještě zvuková umění jako ve formě instalací a různých soundartových děl jsou vlastně ukotveny na pomezí výtvarného, objektového umění a akustického, takže je to taková šedá zóna vlastně tady této tvorby, která úplně nespadá do tradiční kompozice nebo výuky skladby. Protože sound art je často spíš vystavován, než hrán na koncertech, tak vlastně to místo na výtvarné škole má svoje opodstatnění.
1: Samozřejmě. Tady ve studiu teda probíhá vlastně standardní výuka, aby se studenti mohli seznámit s tou technologií, jak jsi říkal, s tím nástrojem, se studiem, jako s nástrojem, dejme tomu. Ty tady vedeš předměty, jestli to dobře řeknu teďkom, sound art a experimentální hudba a zvukový design a mastering. Mě teda zaujal, ještě tam byl jeden předmět, audiodílna, a samozřejmě kolega Ondřej Merta má předmět
2: klubová hudba.
1: Klubová hudba, jo. Ale mě zaujala ta audiodílna, protože mi to přijde jako náznakem určité jako otevřenosti samotné tvorby, že studio využiješ jako dílnu a můžeš vlastně jako ateliér, ne? Tak mě zajímalo, co vlastně se studentama děláš tady v audiodílně.
2: V audiodílně,
1: no. Jak obrábíte zvuky.
2: Výstupem tady toho předmětu bývá vlastně společné nějaké vystoupení. Ty akce se jmenují Trial, několik jich proběhlo a vlastně během tady to těch jakoby seancí studiových si vždycky vyzkoušíme nějakou technologii, se kterou si hrajeme a postupně tak vrstvíme. Začínáme klasickými kontaktními piezo mikrofony, které si třeba tady spájíme a pak je různě ponoříme třeba do skleničky s vodou nebo přilepíme na blánu bubnu a děláme zpětné vazby nebo no input mixer, techniky se zapojením zpětných vazeb. Minule jsme zkoušeli i laserové mikrofony. Velice jednoduchá technologie, solární panel, který se napojí na jack a vlastně to snímané světlo převáděno na napětí a dají se s tím dělat poměrně zajímavé experimenty. Takže vždycky jako se v té hodině snažím předvést nějakou techniku nebo nějakou jednoduchou lofi DIY metodu tvoření zvuku a s ní si tady během těch hodin hrajeme. Snažím se, aby lidi přinášeli vlastní nástroje a v ideálních případech to končí nějakou jam session.
1: Vlastně úplně nevím, jakým způsobem začít, ale napadlo mě se tě zeptat, když jsme se před časem bavili o tom, že bychom udělali pořad sonická podhoubí o tvorbě na Fakultě výtvarných umění. Co tě napadlo jako první, že bychom mohli tak jako pustit v rámci dnešního pořadu?
2: No, to je úplně přesně si nevzpomenu, ale nejspíš jedný z prvních asi napadli Fjord Moss, kteří to s hudbou mysleli, nebo oni už skončili, takže mysleli vážně a dosáhli jako velkých jako úspěchů, tak tady ta kapela. Potom Leoš Hort, který hraje pod zkratkou Hrtelet například. Kapela Pičoven, PZH, která byla taky legendární uskupení, které už skončilo. Spousta těch projektů mělo kratší nebo další trvání. Jo. Někteří pokračují dál, ale někteří měli úplně i epičí životy. Ale byli velmi zajímaví. A pak Panáčik, Tomáš Moravanský, který ve studiu strávil neskutečně dlouhé chvíle tvořením několika desek během svého studia. Tak velmi produktivní.
1: Tak pojďme na první ukázku.
2: Dobře.

0: Takže to byla skladba Maut z alba Inkbitten od Fjordmos. Toto album nahráli vlastně ve studiu na údolní studio UFON ve staré budově FAVu.
1: No, oni s tím pak měli nějaký poměrně velký úspěch, že?
0: Měli úspěch, oni byli jako objev vinila, vyhráli to ocenění a potom později získali i cenu Anděla v kategorii elektronika a tam vlastně oznámili svůj konec. Že už měli tu éru nějak uzavřenou.
1: To je dobrý.
0: Oni se přestěhovali do Berlína a vlastně tam už to nové album jako nahrávali.
1: No je na tom zajímavý to, že vlastně projekty, který jsi vyjmenoval předtím, než jsme slyšeli tady

0: A pamatuješ si třeba z jakého oboru, z jakého ateliéru je?
1: Petra Hermanová byla z Intermedii a Roman Přikryl, ten studoval multimédia. Multimédia. Mm-hmm.
0: Zmínil jsi skupinu PZH. Mm-hmm. A to je taky projekt, který vznikl na FAVu a nahrávky vznikaly taky ve studiu.
1: Nahrávky vznikaly různě. Mm-hmm. Jo? Některé vznikaly ve studiu, některé na chatě, v jejich různých nahrávacích seancích. Takže to nejde úplně tak jednoznačně říct, že to všechno bylo nahrané tady na FAVu. Rozhodně se tady setkali, první koncerty tady odehráli a pak začali jezdit turné po České republice.
0: Jo.
1: A měli poměrně jako výraznou stopu taky, zanechali tady v undergroundovějších vodách.
0: No tak jo, tak pojďme si pustit PZH.
1: Dobře.

0: Takže to byla skladba Černý sníh z alba Lidmil Heretic z roku 2015.
1: Kapely PZH. Tato kapela a jejich tvorba není jako úplně přímo spojená se zvukovým studiem FAVU, ale je spojená jako s FAVU jako takovou, se školou. Mm-hmm. Ty jsi předtím ještě zmiňoval panáčika Tomáše Moravanského.
0: Alias
1: Panáčík, který opanoval studio na několik semestrů a vytvořil několik desek, tak možná by bylo pěkný si teď trošku podívat na jeho věci.
0: No, Panáček se ho udělal opravdu hodně, už před školou, když se hlásil, tak je takový workoholik v dobrém slova smyslu a tady udělal album Zahrada, Mrakodrap a nevím, jestli ještě něco.
1: A taky s Vaškem Ztratilem něco?
0: S Vaškem Ztratilem spolupráce na výstavě Mrat.
1: Jsou radikální.
0: No a Panáček je specifická postava.
1: No teď bude těžký vymyslet, co si pustit, protože je toho opravdu tolik, že a tak pestrá ta tvorba Panáčíkova, že vlastně úplně...
0: Já bych vybral skladbu, která je taková košatá ve smyslu hudebním. A je to takový jako letmý vtípek v textu. A myslím, že se do rozhlasu poměrně hodí.
1: Já ještě než si to pustíme, tak vlastně napadá, do jaký míry myslíš, že studio, respektive ta možnost práce ve studiu s nástrojema elektronickýma nebo se samotným procesem nahrávání, jako do jaký míry může to studio ovlivnit, způsobit to, že vlastně něco vzniká?
0: Já myslím, že to docela nějaký vliv má, že to najednou poskytne tu možnost to brát vážně. Jo, že to není jenom jako nějaký hraní si s kamarády prostě v pokoji, ale najednou máš jako skutečně reálnou možnost udělat v profesionální desku a zkusit to. No, takže já myslím, že třeba konkrétně Panáček nebo Fjord Moss do toho, že to na ně nějaký vliv mělo. Oni by určitě tvořili i kdyby tady to studio
1: vlastně
0: nebylo.
1: Jo, jo.
0: Ale myslím, že jim pomohlo v tom se dostat na nějakou úroveň jako rychleji.
1: No tak a co teda s Panáčíkem si říkal? Tak pustíme si Panáčíka a pak uvidíme.
0: Pustíme si Panáčíka. Je to skladba Vata.
2: Vata, cukrová vata.

0: No tak to byla skladba Vata, Panáčíkova Vata. Ty jsi říkal, že to, je, že to vlastně vzniklo jako ten text z nějakého letáku někde na...
1: Já myslím, že část toho textu je složení té cukrové vaty. Jo.
0: Ty, Jirko, ty máš vlastně zkušenosti teďkom i z jiný fakulty tady v Brně, z hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění, kde taky působíš jako odborný asistent a pedagog na katedře.
1: Teď se to přejmenovalo, kompozice a multimediální kompozice.
0: Aha.
1: A tam je specializace elektroakustické hudby, kompozice elektroakustické hudby, kde vlastně působíme.
0: A ty máš možnost porovnat vlastně dva různý přístupy na škole, která je zaměřená výtvarně a na škole, která je zaměřená čistě hudebním směrem. Mm-hmm. Jak vnímáš ten rozdíl mezi dvěma takovýma institucemi a přístupu ke tvorbě?
1: Z hlediska té zvukové tvorby, tak ten rozdíl je určitě obrovský. Tady na FAVu vlastně je jistá výhoda, že ty ambice jsou vlastně často minimální. A tím pádem ty lidi mají úplně otevřenou mysl a nebojí se, ne, že by se nebáli experimentovat, ale tady je jim to, ne, že jedno, ale jsou otevření leda s čemu a nebojí se udělat chyby a vlastně je to do určité míry zkouška nebo nějaký vstup první do tohoto světa zvukového. Takže tam se dějou různé jako náhody, nezatížené jakýmikoliv, jaký schématy. Ty lidi většinou nepochází z konzervatoří, nemají jakési vzorce hudebního myšlení v sobě zakořeněné a dělají rostodivné přístupy. A uvažují hodně konceptuálně, méně než jako hudebně a formálně. Takže ty věci tady jsou takový syrovější a jdou hodně po tématu nebo po nějaký osobní výpovědi. Na JAMU je to příprava na profesionální dráhu skladatelskou, hodně precizní řemeslná práce a ten přístup je úplně jiný. Tady je na FAVu obrovská svoboda, volnost vlastně z hlediska té formy výstupu a ten hlavní rozdíl. Jo.
0: Takže je to ta svoboda, ten freestyle.
1: Ten freestyle tady je tady jako úplně esenciální. V podstatě, ale je to skutečně nezatíženo na ten výkon. Jo, jediný výkon je třeba v tom mým předmětu audiodílna, že uděláme nějakou veřejnou prezentaci. Tak to je to je možná jako lehce stresující, že to s tím musí jít jako ven, ale je to vlastně v nějaký uzavřený komunitě mezi sebou a
0: No a když jsi teda zmínil tu audiodílnu, což jsem jako chtěl na začátku, aby jsme se k tomu nějak dostali, tak můžem udělat nějaký lehký vhled do toho, jak třeba vypadají ty výstupy z tohohle cvičení semestrálního? Nebo jestli se to tak dá nazvat cvičení?
1: Cvičení, no tak.
0: Rozcvička.
1: Je to takový jako setkávání, improvizační. No, v podstatě cvičíme, no. Rozcvičky. Ale můžeme si pustit některé i starší různé jako výstupy. A to ještě ten předmět vlastně neexistoval. On se dřív jmenovala zvuková tvorba a rozdělil se na tu teoretičtější část toho soundartu experimentální hudby, kde je to vyloženě poslechové, a na tu praktickou zvukodělnou. Zvukodělný semestr, kde vlastně pracujeme.
0: Dílna.
1: Dílnu, no. Ano.

0: Tak to byla skladba Dveře od Viktora Jelena, která je vytvořená ze samplu Dveří.
1: Jako ukázka jednoho z výstupů tvýho předmětu audiodílna, nebo z toho, co vlastně tady vzniká. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, o čem jsme mluvili předtím, o tom rozdílu mezi touto zkušeností na JAMU a tady na FAVu. Chápu, že to je trošku složitý porovnávat dvě rozdílné instituce, jako je výtvarná škola a hudební škola. Tak ty jsi k tomu ještě něco chtěl dodat?
0: Jo, já myslím, že ten rozdíl je hodně v druhu ambicí studentů. Vlastně na JAMU jsou studenti ne vedení, ale sami chtějí být jako vlastně skladateli a zapsat se vlastně do historie svou tvorbou na poli vážné hudby, nebo elektroakustické hudby, nebo filmové hudby. Kdežto tady na FAVu ta ambice studentů je spíš oslovit svoje vrstevníky, hrát v klubech, nebo na večírcích, nebo udělat nějakou zajímavou, jako nějaký zajímavý video na YouTube. Takže ta ambice je jiného druhu. A to, myslím, zásadně formuje to, jakým způsobem se vyjadrují. No,
1: ono to může po tom poslechu všech těch věcí, které jsme dneska slyšeli, působit trošku jako, že tady vzniká jenom hudba. Ono je potřeba říct, že asi spoustu těch projektů, které tady vznikají, jsou spojený právě s nějakým audiovizuálním dílem, kde jsi to asi naznačil, jakože video nebo zvuková instalace, což samozřejmě do rádia úplně převést nejde. Tak já jenom chci říct, že proto posloucháme vlastně ty věci, které jsou víc hudební a víc zvukový.
0: Ale tady i z té sekce vlastně zvukových instalací třeba by mohla se hodit záznam ze sochy Adama Hejduka, který pracuje se strunami nataženými na skleněné desky. Ty sochy vypadají dost tak jako křehce až nebezpečně. Tím, že ty tabule jsou poměrně rozměrné a tou samotnou váhou se napínají ty struny a pak rezonují různě. Tak to je třeba, můžeme pustit ukázku

0: Tak právě dozněla ukázka, která, řekněme, prezentuje to spojení zvukové instalace jako objektu v prostoru, jako sochy, kdy i autor zvukové instalace Adam Hejduk nahrál a posléze postprodukčně zpracoval ten zvuk samotného objektu. Mm-hmm. Jak se ta instalace jmenuje?
1: Ten objekt připomíná vor s plachtou. Tak se jmenuje. Je to taková série skleněných objektů, které drží napnuté struny, na které se dá hrát.
0: My jsme tady s Jiřím ještě teď trošku se zasekli, protože těch věcí, které tady ve studiu anebo na FAU vznikají, je tolik, že...
1: Je to problém.
0: Je to trošku problém.
1: Samozřejmě, je to do určité míry nespravedlivý vždycky. Nemůžeme tam nacpat všechny. Hmm. A proto jsme se rozhodli k takovému kroku.
0: No, že vezmeme prostě pár těch věcí a vytvoříme z ní takovou koláž, která by mohla trošku naznačit tu pestrost tady studentských prací a projektů, které vznikají na studiu, ve studiu na Fakultě výtvarných umění. Tak pojďme si teď pustit tu koláž a pak uvidíme, co dál.

Příroda Kybernet dala rostlinám program, jimž pořádají svůj růst, rozložení větví, listů i květů a plodů. Ale co teprve kameny? Krystal křemene tvořící dokonalý šestistěn završený šestihranou pyramidou. Nerost, který vyrostl z roztoku. Když držím kámen v ruce, cítím sílu země, ze které vzešel.

Já vypnu tě a zapnu tě. Zapnu. Myslím, že potřebuješ

0: ti upgrade softwaru. Nejsi originální, jsi skutečně individuální. Jenom říkáš to, k čemu tě naprogramovali.
1: To mě jako vzrušuje, že
2: jste v posteli a vedle vás někdo leží, nebo...
3: Když je prostě nálada, tak se může dít v podstatě cokoliv.
2: Má někdo přijít.
1: A co mě vzrušuje?
4: No něco vzrušujícího.

0: Podělej, už ho vidím, už odjíždí. Nečum do toho mobilu.
1: Ne, ale je tam vůbec?
0: Jo, to je von určitě.
1: Tak jo, tak
0: pardon,
1: jdem.
0: Pardon, nejde tohle do Pardubic?
1: Tak jdem, tak rychle, rychle.
0: Dělej, dneska musí být v Pardubicích.
1: Rychle.
0: Stihli jsme to. Jsme tady. Máš tu tašku?
2: Vlásečnice, kroutí se, vítr fouká, vlaje. Kořen, kořenáč, kořenice. Zakořenit vyrůst, nahalo, skrz, naskrz, porostu. Skrz, naskrz, porostu, podrostem se prodělu. Kořen, kůra, rostu z dřeva, třeba z rostu, vyrostu. Dříví, dřívko, drn, smráká se ruce, nohy. Křídla, krovky, vyrostu, odletím, odplachtím.

0: Lidi jsou vlastně nestvůj. Je to hnusná rasa.
1: Ale skvělý, skvělý hologram, ale nikdy nebude skutečným mužem. Je to jen hologram. Myslím, že potřebuješ upgrade softwaru, protože máš zpoždění 10 minut. A já jsem o to, abych trpělivě čekal, dávám ti upgrade softwaru.

0: a sír. Zapiju to celý kávou, kterou si osladím. Potom si dám nějaký film a možná cigáro. No nebude toho málo. Potom půjdu ven a půjdu na kopec. Otama odletím do nekončných cest. Myslím si, že půjdu pak jen na party, ale to ještě nevím, protože mám rýmu.
1: To byla koláž z různých studentských projektů, které vznikly ve studiu na Fakultě výtvarných umění. Slyšeli jsme ukázky vlastně z textově zvukových kompozic, který se spíš blíží nějakému uvažování nad rozhlasovou hrou. Slyšeli jsme tam i trošku nějakou poezii, což je opět text, nebo zároveň elektronickou muziku.
2: Průniky rapu. Staníčková rapu s rohlíkem. Jinak jako rapová sekce je tady taky silná. Vlastně zasahující do skutečně mainstreamových vod. Mm. To je projekt Indigo například. Mm-hmm. Brněnský rapper, který má statisícové zhlédnutí a má hodně fanoušků. Je to kvalitní produkce. Mm.
1: Chceme ještě pustit další věci, jak furt jsme ještě se nedostali k Vaškovi Ztratilovi.
2: Tady zase samozřejmě musí.
1: To
2: bez debat.
1: No, než jsme začali točit dnešní pořád, tak jsme se před školou tady na dvoře potkali s Filipem Cenkem, děkanem Fakulty výtvarných umění, a bavili jsme se právě o tom, že existuje někde spoustu záznamů právě Vaška Ztratila.
2: Je to CD, které vyšlo vlastně k výstavě, kterou měl s Panáčíkem, k výstavě Mrdat, a CD je vlastně soubor Vaškových hitů.
1: Tak si pustíme jednu písničku.

0: Tak to byla jedna z písniček Václava Ztratila a na závěr dnešního pořadu se dostáváme k práci.
1: To je, to vlastně bakalářská práce Martina Dominika Kratochvíla, který se svou sestrou, která studuje cymbál na Brněnské konzervatoři, vytvořili duo, kdy on k její hře dělá vlastně ambientní nebo různé jako soundscapy. Myslím, že se to povedlo. Velký tam byl obří, až neuvěřitelný pokrok, jak ta věc začínala a kde skončila. Mm-hmm. A s tímto projektem vystupuji různě po českých klubech a vyšlo to na labelu Nona Records.
0: Jenom otázka k tomu, to byla bakalářská práce, že vzniklo vyloženě jako zvukový hudební dílo?
1: Ano, bylo to čistě hudební vlastně výstup, který se i vedení ateliéru video, kde vlastně Dominik studuje nebo studoval, tak se na tom dohodli, že je to takto v pořádku, je to čistá forma a dělá to, co ho zajímá.
0: Skladba má 20 minut, nebudem si ji pouštět celou, a takže uslyšíme jenom její část. A ještě k tomu názvu Time, což je vlastně...
1: Tymián?
0: Tymián.
1: No. Wild Time je materi douška, se kterou jsem tady vlastně začínal. Jo. Ještě jako student. Hmm.
0: To jsme neřekli, Jiří Suchánek vlastně studoval na FAVu v ateliéru video, multimedia, performance.
1: A taky jsme neřekli, že jsi zde studoval i ty.
0: Dobře. Tak a teda na závěr konečně ta ukázka projektu Time Martina a Johany Kratochvílových. Říkám to správně?
1: Říkáš to správně a toto album vlastně bylo nahráno tady ve školním studiu a potom ho smíchal a zmasteroval Ondřej Ježek.
0: Tak příjemný poslech a od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Suchánek.
1: Děkujeme za pozornost.
0: A Ladislav Železný.

0: V radioateliéru právě dozněla ukázka hudebního projektu Time, neboli Tymián, Johany a Martina Kratochvílových, který vznikl ve zvukovém studiu jako bakalářská práce na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v roce 2019. Poslouchali jsme pořad, který v roce 2022 připravil a společně s Jiřím Suchánkem uváděl Ladislav Železný. Za týden, to bude středa 9. září, se v radioateliéru na Vltavě opět vydáme prozkoumat další sonické podhoubí ve výběru a ukázkách semestrálních projektů a kompozic, které v minulosti vznikaly v ateliéru Time Based Media a přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Hodina zbývá do půlnoci, milí posluchači, a nás čeká první část 15-dílné četby na pokračování z románu, který se jmenuje Svatava. Trojice pražských okultistů objeví jógu a doufá, že jim exotický tělocvik pomůže spojit se s nadskutečným. Obyčejná dívka z Nové Paky o žádné probuzení nadpřirozených schopností nestojí, ale přesto se jí děje. Tak to je zhruba děj románu, který napsala Jolanta Trojak, a ode dneška ho v 15 Vltavě večerech můžete poslouchat právě o tomto čase v podání Terezy Hofové.

Je snazší odletět na Mars nebo na Měsíc, než proniknout do vlastní bytosti. Carl Gustav Jung. Úplně k vraku. 1909. Svatava stojí rozkročená nad prádelním hrncem jako delfská kněžka omámená výpary. Na hlavě jí divoce elektrizují vlasy podvázané bledě-modrým šátkem, skrz tváře jako skrz piják prosakují vystouplé lícní kosti. Špinavé košile jednu po druhé noří do roztoku amoniaku, vody a mýdla, ve druhém kotli vyváří pánské spodky. Unaveně pohlédne ke stolu, na kterém se tyčí kupa hedvábí, jež bude muset čistit odvarem z brambor a lihu. Zhluboka se nadechne, čímž vtáhne do plic koňskou dávku čpavku. A pak? Pak jí Bůh dá s gustem pěstí mezi oči. S úlekem se napřímí. Prádlo jde ke dnu. Neznámé puzení ji zvedne a odvede ke stolu. Mechanicky se posadí. Ruce poháněné cizí vůlí uchopí žehličku a vysypou z ní na stůl pár uhlíků. Poté skrotnou a poslušně se jí složí do klína. Netrvá to ale dlouho. Její pravačku náhle přepadne podivný třas. Mocný příval energie donutí končetinu klesnout na umaštěný papír od tvarohu a poté jí s šokující samozřejmostí uvede do chodu. Mladá žena se kvapem noří do podivného stavu nezúčastněné zběsilosti, ve kterém její odkrvená ruka ryje uhlem do papíru spirálu. Když papírový obal zmizí pod kobercovým náletem invence, splašená ruka pokračuje na účtenkách, které se válejí zapomenuté na stole. Když je pokreslí, slepuje útržky šťouchanými bramborami, jež si původně chtěla s trochou skyslého mléka servírovat k večeři. Po 15 minutách vyšinuté tvorby pohyb pravice z ničeho nic ustane. Ruka sebou ještě chvíli mrská jako ryba na suchu a pak bezvládně strne na stole. Dlaní vzhůru. Adámek. Kavárnu Union tvořila spletě navzájem izolovaných místností a panoval v ní zasedací pořádek, jehož změna byla stejně pravděpodobná jako objevení Atlantidy. Téměř každá zdejší židle se mohla pochlubit otiskem slavné zadnice. Spisovatelé, fejetonisté, vysokoškolská esa a samozřejmě umělci. Malíř Adámek byl naproti tomu Ahasver neviditelně procházející pražskými podniky. Marně byste v Praze hledali číšníka, který by si pamatoval, co přikusuje ke kávě a jaké čte noviny. Je 10 hodin ráno. V salonku, ve kterém se Adámek právě zdržuje, je mrtvo jako v leprosáriu. Vedle okoralé housky má otevřené Kunst und Künstler. Tupě hledí z okna na korzo na Ferdinandově třídě. Čočka jeho monoklu přitom zostřuje kontury světa, jenž pro něj nemá dost pochopení. Tento svět netouží po petrifikaci, nýbrž po neustálé změně. Jeho tempo je zničující. Adámek naproti tomu živoří v barokním vzorníku zjednodušených forem. Z duše se mu protiví propagace ošklivosti a nízkých témat. Navzdory svým profesním neúspěchům stále věří, že byl zrozen k výzdobě nových pomníků průmyslové revoluce, že mu budou pod rukama vznikat monumentální pano, na nich se historie lidstva snoubí s absolutním vesmíru a že svým uměním dopomůže českým zemím ke slávě na příští světové výstavě. Za svůj umělecký vzor si vybral Vojtěcha Hinajse, malíře, jenž triumfoval oponou Národního divadla a jenž dokázal znovu vdechnout život v zprofanované alegorické malbě. Není divu, že se Adámek stal jeho nejoddanějším epigonem. Hodiny dokázal pilovat malbu, ve které se barvy rozpíjely ve vzduchu a těla polobohů vypadala jako zhmotněné světlo. Jeho poslední obraz nymfy v poloprůsvitné tóze, skotačící na louce v kruhu faunů a srn, byl svéráznou variací Hinajsovy alegorie jara.
čehož si v nelichotivých souvislostech všimli i výtvarní recenzenti. Po devastující kritice spravlivného Karla Boromeje Mádla, jenž ho bez okolků osočil z plagiátorství, to měl ke stolu akademiků v kavárně Metropol dál než Mojžíš do Egypta. Po několika měsících okázalého přehlížení kapituloval a rozhodl se změnit lokál. Adámek náhle pocítí, jak se mu v srdci sevřela trojcípá chlopeň. Muž, který ještě před chvílí znuděně chroupal loupák u protějšího stolu, se nyní jako pouťový balónek vznášel u stropu. Malíř se rozhlédl kolem, hledaje dalšího svědka zázraku. Kromě nich se v místnosti nacházel jenom exoticky vyhlížející mladík, jenž nadpřirozený úkaz kvitoval blahoskloným úsměvem a dál cosi nevzrušeně čmáral prstem do pocukrovaného stolu. Neznámý stále visel ve vzduchu, ve tváři výraz Budhy. Malíř cítil, že propadá panice. Bylo to poprvé, co se v jeho přítomnosti porušovaly fyzikální zákony. Záhadný muž se po chvíli, jež se zdála nekonečná, snesl k zemi stejně nenápadně, jako kdysi malířův první vlas. Měl na sobě dlouhý sametový plášť, vyšívaný pentagramy a kromě impozantního plnovousu si pěstoval i další důkladně naondulované vlasy. Temný eskamotér zlehka dosedl na židli a diskrétní Aziat, oblečený do šatů evropského střihu, mu úslužně dolil čaj. Jak jste to dokázal? Vypravil za sebe Adámek ohromeně. To, co jste předvedl, se příčí zdravému rozumu. Vážený pane, pronesl cizinec klidným, příjemným hlasem, zatímco půlil krajíc chleba. Valnou část našeho století jsme poslouchali jen svůj rozum. Mnoho štěstí nám to však nepřineslo. Ano, máme rozhlednu na Petříně, veřejné osvětlení i tramvaj poháněnou elektřinou. Podstrčili nám automobil jako hračku neposednému dítěti. Ale my, místo abychom si pískali do taktu klokotajícího motoru, propadáme panice. Na cestu jsme vybaveni perfektně. Kam máme jet, nám ale nikdo říct nedokáže. Přes klín si přehodil naškrobený ubrousek a pak se s chutí pustil do snídaně. No řekněte, dodal hlučněji, než bylo potřeba, a setřel si hořčici z pravého koutku. Jaké má všechno to pachtění smysl ve světle druhého termodynamického zákona, který nám de facto zvěstuje další biblickou potopu? Adámek cítil, jak se mu potí ruce. Usilovně se snažil najít spojení mezi definicí termodynamiky a samovolným popíráním gravitace. Nervózně si odkašlal. Já jsem umělec. Doufaje, že mu tato věta zajistí neprůstřelné alibi. Neznámý radostně vyskočil ze židle. Výborně! Pak máme oba mnoho společného. Oba koketujeme s transcendentem, oba věříme v božský původ inspirace. Ve světě imaginace se dá přece stěží chovat racionálně. Prosím, posaďte se. A srdečně ho pozval ke svému stolu.

Adámkovi vytanuli na mysli hodiny čirého zoufalství před prázdným plátnem. Co se týče opletaček s můzami, dal by se přirovnat k nadrženému panici. V rámci sebeúcty raději přešel do protiútoku. Umělec se má především starat o formu. Existenciální otázky, ať řeší jiní. Co pak jsem filozof? Cizinec zpozorněl. Jakou formu máte na mysli, příteli? Adámkovi chvilku trvalo, než dokázal sformulovat výstižnou odpověď. Naturalismus přetransformovaný Štětcem Vojtěcha Hinajse. Špitl nejistě. Ale fuj, zatvářel se cizinec, jako by slokl z kyslého vína. Naturalismus je přece tak vulgární. Zostuzený Adámek nevěděl kam s očima. Pokud vás zajímá můj výtvarný vkus, pokračoval, upřímně se vyznávám z platonického citu ke všem těm chudokrevným morfinistkám s poruchou štítné žlázy, které se mátoží po dekadentních obrazech. Ctitele dekadentní krásy náhle přerušil příchod další osoby. Malířův společník spěšně vstal a vyšel neznámému v ústrety. Příchozí měl na sobě opelichaného norka v pase převázaného režným provazem na způsob mnišského cingula. V jedné ruce držel trojzubec, ve druhé ohmatanou učebnici tibetštiny. Adámek si všiml, že límec jeho košile hyzdí sedlina několika denního potu. Ti dva před jeho očima sehráli podivnou pantomimu. První se dotkl prsty čela, jako by si z něj chtěl setřít pot. Druhý reagoval tak, že si co nejnápadněji zatahal za ušní lalůček. Na to první pronesl hé. Druhý ach oriente. Dostalo se mu odpovědi fos. Na češ si oba podali ruce, a to tak, že obě pravice položili dlaněmi na sebe, palec a ukazováček jednoho sevřel palec druhého a obráceně. Nakonec současně vyslovili formuly Om Tat Sat. Dovolte, pánové, abych vás i sebe představil. Chopil se iniciativy nepřítel akademické malby a zcela po evropsku stiskl Adámkovi ruku. Baron Alfonso Bombardi. A tohle? Ukázal na šikmooký obličej, který se vyloupl z polostínu a uklonil se s rukama sepnutýma na hrudi. Je můj sluha Sonam, původem z Nepálu. Aziat se zlomil v pase jako z pola schořelá voná tyčinka. Nově příchozí rovněž pokynul hlavou. Friedrich Eckstein vyslovil zřetelně svoje jméno a nepatrně se přitom usmál. Malíř si s úlekem všiml, že krčky jeho zubů se koupou v karmínové lázni, jako by v ústech převaloval krev. Těší mě, dodal ještě Eckstein odtažitým hlasem a natáhl k překvapenému umělci šestiprstou.

O 2 hodiny a několik lahví vína později ztratil malíř veškeré zábrany. S hlavou v dlaních a s očima zalitýma slzami vytrvale seznamoval své spolustolovníky se svými profesními neúspěchy. Cesta, kterou hledáte, vede na východ, přerušil jeho

0: zblbl a začal pokoutně vyřezávat kršny. Pohádky bych s dovolením přenechal dětem, utnul Eckstein rázně, aby dal jasně najevo, že se ho tento znepokojující trend netýká. Baron s Ecksteinem si vyměnili významné pohledy. Potom se první z nich k malíři důvěrně naklonil. Pane bože, ten chlap je naložený v parfému jako sele ve formaldehydu. Adámek instinktivně couvl. Co pak to nechápete? Naléhal tiše Bombardy. Darwin z nás udělal jen dobře oblečené opice. Je na nás, abychom lidské rase vrátili důstojnost. Opilý umělec bezradně sledoval, jak se jejich rozhovor stáčí k evoluční biologii. Adámku, podpořil svého druha Eckstein, na vaši chandru existuje univerzální lék. Alfonso Lorenzo vytáhl z náprsní kapsy fotografický portrét starší odulé ženy s kulatým obličejem tatarského střihu a přidržel jej Adámkovi před očima. Poté jejím papírovým ústům vlepil vroucí polibek. Také já jsem býval ztracen. Cítil jsem se nepochopen. Ale tato vzácná žena mi bez přehánění zachránila život, oznámil mu dojatým hlasem.
1: Kdo je to?
0: HPB, pronesli dvojhlasně. Adámkovi chvíli trvalo, než pochopil, že hláskují anglicky.
1: Obávám se, že vám nerozumím.
0: Helena Petrovna Blavatská. Náš guru. Skočil mu do řeči Eckstein. Když se pokoušeli toto ukrajinské novorozeně pokřtít, vznělo se od svíčky popovo roucho. Helena Petrovna jednoduše nebyla zrozena k tomu stát se křesťankou. Odrecitoval Eckstein bezchybně začátek jejího kodifikovaného životopisu. Pak na malíře s podivem pohlédl. Což pak jste nikdy neslyšel o jejím dobrodružném životě? Malíř bezradně pokrčil rameny. Šlechtic luskl na procházejícího číšníka. Ještě jeden čaj a ohřátou vodu. A tady pro přítele ještě jednu sklenku. Adámek, poctěný nenadálou přízní na své hostitele, s vděčností pohlédl. Mohu? Povolil si baron vázanku a dal se do vyprávění. Hned na začátku bych rád zdůraznil, že madame Blavatsky se narodila do rodiny, které jednoznačně dominovaly ženy vzpouzející se tradiční morálce. Její babička Helena Pavlovna Dolgoryková byla na svou dobu velice emancipovaná a vzdělaná autodidaktka. Helenina matka svou nezávislou letoru pro změnu přetavila do tvůrčího talentu. Ruská George Sandová, jak se jí přezdívalo, proslula ženskými romány, ve kterých své hrdinky nechávala monotématicky trpět v nešťastných manželstvích. Z rigidní mužské linie se vymykal pouze Helenin dědeček, který se měl osobně stýkat s italským okultistou a alchymistou Alessandrem Kaliostrem a který po sobě zanechal obsáhlou alchymistickou knihovnu. Ta se pro malou Helenu Petrovnu stala výlučnou studnicí informací, ze které čerpala pozbytek svého barvitého života. Ke strmé duchovní cestě ji předurčil už její původ, doplnil jej Eckstein. Helena Petrovna se narodila v zemi ortodoxního pravoslaví, v zemi stařešinů, kteří křižují Rus jako buddhističtí mniši, na požádání zázračně uzdravují a předpovídají budoucnost. Ale vraťme se k hrdince našeho příběhu. Vzal si opět slovo baron. Dcera vojáka a spisovatelky byla velmi nadané dítě. Proháněla se po Kozácku na neosedlaných koních. Měla velké výtvarné nadání a také předpoklady pro dráhu klavírní virtuosky. Jen jeden její talent rodinu znepokojoval. U dcerky se začaly projevovat záhadné parapsychologické vlohy. Navíc se nemohla zbavit pocitu, že ji pronásleduje bytost z jiného světa. Řekněme, duch beroucí na sebe podobu vysokého orientálce, který nad ní měl držet.

Baron soustředěně upil čaj a pokračoval. Mladá dáma žila na svou dobu velmi nekonvenčně. Všechny proto překvapilo, když se krátce před svými 18. narozeninami vdala. Svazek s o 3 dekády starším Nikeforem Blavatským skončil už o svatební noci, kdy po vilném novomanželovi hodila cínovým svícnem a v hrůze splnění manželských povinností prchla do světa. Nerad to přiznávám, ale naše vůdkyně nebyla žádná světice. Holdovala pití a také s gustem kouřela. Intimita jí ale nic neříkala. Ostatně sama svou složitou povahu popsala takto. Výbušná sopka v mozku, avšak v klíně led. Malíř při těchto slovech melancholicky pokýval hlavou. Jeho osobní život nebyl o moc pestřejší. Z HPB se stala neúnavná světoběžnice, která v mužském přestrojení 3x objela zeměkouli. Poháněná nebývale vyvinutou intuicí na svých cestách vyhledávala šamany a mágy, studovala přírodní národy a primitivní kultury, až jednoho dne v Londýně konečně potkala vtělení svého neviditelného mistra, jenž ji provázel od dětství a který jejímu chaotickému hledačství předestřel jasný cíl. Vystupoval jako indický gentleman Moria, člen doprovodu nepálského premiéra. Jeho fyzická podoba se přesně shodovala s tou, již Blavatská vídala ve svých snech. Moria ji zasvětil do tajného božského vědění, takzvané teozofie, které je od začátku lidských dějin předáváno pouze ústně z mistra na žáka, a seznámil ji s velkolepým úkolem. Helena Petrovna se měla stát hlavou nové duchovní organizace. Zemí, kde nové duchovní impérium vyroste, měla být Amerika. V New Yorku se Helena Petrovna vylodila ve stejném roce, ve kterém se s velkou pompou otevřel Central Park, pokračoval. Bylo jí 42 let. Měla vágní plán, žádné úspory a dokonce i v newyorském Babylonu byla svým vzhledem naprosto nepřehlédnutelná. Pro šíření nového náboženství si vybrala ideální dobu. Spiritistická horečka, která tou dobou zachvátila Ameriku, právě kulminovala kandidaturou spiritistického média na úřad amerického prezidenta. Magnetická léčitelka Viktorie Woodhullová sice kandidaturu nakonec neproměnila, prestiž spiritismu ale díky jejím ambicím neobyčejně vzrostla. Vše šlo podle božího plánu. Blavatská v roce 1875 spolu s přáteli zakládá Klub zázraků. Později serióznější Theosophical Society. Jako motto společnosti si zvolili vzletnou větu: není vyššího názoru než pravda. A kladli si podobně vzletné cíle. Sjednotit lid bez ohledu na rasu, národnost či společenské postavení a pomocí duchovních technik v něm probudit dřímající božskou podstatu. Každý apoštol potřebuje svou Bibli. A ta rodícímu se hnutí zoufale chyběla. Odhalená Isis, spis čítající neuvěřitelných 1300 stran, byla v roce svého vydání okamžitě rozebrána. Naše vůdkyně v ní zahájila svůj celoživotní boj proti křesťanství, které obvinila z toho, že si vytvořilo monopol na víru, umlčelo všechny hlasy starověké moudrosti. Úspěch knihy byl fenomenální. Z odhalené Isis se stal beznadějně vyprodaný bestseller a z Blavatské duchovní guru, do kterého se zamiloval celý svět. Nás dva nevyjímaje. Zakončil svůj výklad Bombardy. Poté ohmatanou fotografii opřel o malířovu skleničku a spolu s Ecksteinem před ní několikrát za sebou vykonali buddhistickou poklonu. Když se udýchaný šlechtic konečně zvedl ze země, přistoupil k malíři a podal mu svou navštívenku. Příteli, vesmír není takový, jak se nám ostatní snaží vsugerovat. Zašeptal mu přitom do ucha. Není tupý ani mechanický, je mnohem, mnohem zábavnější. A je jen na vás, který z těchto světů
se rozhodnete obývat. Zatímco Adámek v ruce bezradně obracel lístek, na němž bájný had Uroboros obepínal egyptský kříž v Šalamounově pečeti, podivná trojice se dala do pohybu. Bombardy, Eckstein a Sonam vypadali jako tři mágové, kteří zabloudili cestou za betlémskou hvězdou a shodou náhod skončili v pražské kavárně. Malíř bezdechu sledoval, jak pomalým krokem opouštějí unionku. Co jste pro boha zač? Zakřičel za nimi notně povzbuzený alkoholem. Baron se otočil a slavnostním hlasem pronesl: Strážci boží moudrosti, Adámku. Strážci boží moudrosti.

Úplně k velvu. 1909. Svatava si pečlivě vyrolovala rukávy. Nakrabacená látka odkryla chudokrevné údy, v kloubech křivé jako lojové svíce, světlonoše vlastní výroby, jež produkovaly více zápachů než kýženého svitu. Štiplavý puch, směsice hovězího a skopového masa, byl v kuchyni všudy přítomný. Jakoby veškeré vybavení bytu pokrývala neviditelná vrstva živočišného tuku. Přísná vegetariánka vzdychla. Sotva si v Praze zvykne, natož aby si tu připadala doma, a začala malou místnost zbavovat domnělé mastnoty. Zatímco tu svědomitě cídí hrnce, rutinním pohybem se velkými skoky blíží k věčnosti. Najednou odhodí hadr na zem a mátožně přistoupí k polici, na které schraňuje svoje zavařené zásoby. Pravou ruku vnoří do sklenice rybízové marmelády, levou po loket do hořčice. Chvilku tam jen tak stojí a netečně zírá před sebe. Pak vyloví utopená zápěstí a rozhodně se otočí ke stěně. Její končetiny se zdvihnou do vzduchu. Vědomí se roztáhne jako skákací guma. Na to vyslyší nesmlouvavý povel a s nelidským zápalem se pustí do díla.

0: Jolanta Trojak a její románový debut s názvem Svatava. Ode dneška na Vltavě jako četba na pokračování opatřená hvězdičkou. Poslouchali jsme první kapitolu četby z románu o hledání sebe sama na pozadí uměleckého a filozofického kvasu počátku moderního věku. Četbu připravila Petra Hinčíková, v režii Jakuba Doubravy účinkovala Tereza Hofová.
1: Osudy.
0: Práce animátora a režiséra Jiřího Barty charakterizují neobvyklá výtvarná řešení, pečlivý výběr hudebních motivů, poetický a přitom dramaticky výrazný styl. Jeho důležitými pracemi jsou filmy Zaniklý svět rukavic, Krysař, Poslední lup nebo Na půdě či Kdo má dneska narozeniny. A na významné kapitoly svého života celý tento týden Jiří Barta vzpomíná ve Vltavských osudech, které připravila Lenka Kopecká. A my si teď poslechneme třetí část.

Další období, který je důležitý, je jako vstup krátkého filmu, kdy v roce 1978 mě nabídl můj kamarád a kolega Milan Svatoš, jestli bych neměl nějaký námět, nějaký projekt, se kterým bych přišel do studia, že on jako připravený, že to naanimuje. To byla výzva velká, protože já jsem do té doby neměl zvláštní úmysly nebo projekty, kde bych pokračoval v té animaci, v tom oboru, který jsem vystudoval. No nicméně, říkal jsem si, tak přece nebudu celý život dělat tapety nebo něco podobného, tak jsem zkusil, vybral jsem si hádanky kolegyně Věry Provazníkový. Měl to formu takový jako velký knihy, ve který vystupoval kreslený hadač, nebo hadač byl reliefní, tazač byl otazník kreslený. Vznikl takový jako dialog mezi těmi postavami. Tenkrát to namluvil pan Brodský výborně, připravil jsem storyboard, poměrně s velkou pečlivostí a vlastně jsem si připravil fáze, které byly vytvořeny z Moduritu. Takže mě tenkrát pozvali do studia, který bylo v Čiklovce. To bylo pod Nuselským mostem, takové malé studijko. A tam se mě věnovali. Mě přiřadili animátora Alfonze Menzdorfa Pují. Tak vznikl takový krátký filmeček, který asi nedopadl úplně špatně, protože potom ho dokonce přijali na festival do Zlína, tenkrát ještě Gottwaldova. No a dokonce porota to ocenila takovou zvláštní cenou, což mě teda velmi překvapilo, protože jsem říkal hned první film, taková jako šance, no to jsem teda nečekal. Nicméně to byl motiv k tomu, abych pokračoval v práci, abych mohl začít zase další projekt a zkusit něco jiného. Pokračování mé práce bylo až v roce 81, protože ty filmy, který jsem realizoval, tak plus mínus vždycky jeden až dva roky trvaly. To znamená teda příprava, animace, postprodukce. Další práce, kterou jsem realizoval, byl takový jako krátký 7minutový filmeček, který se jmenoval Projekt. Podle námětu mého tehdy ateliérového vedoucího Miloslava Jágra, který přišel s takovým nápadem, říkal, Bárte, já mám pro vás námět, já vám prodám takový námět. Je prostě dům, panelový dům, tam se nastěhují různý nájemníci a jeden z těch nájemníků má v kleci papouška, ten papoušek mu uletí a proletí těmi všemi byty a ty nájemník jako promíchá, vznikne taková jako výtvarná férie. Jsem říkal, no to jako není špatný, no je to hodně teda výtvarná záležitost. Nicméně moji kolegové, dramaturgové i moji kamarádi, tak dohlídli na to, aby to mělo nějaký obsah, že nemohlo to zůstat jenom tady u výtvarní stránky. Tak jsem se zamyslel, co by se s tím dalo dělat. Nakonec mě napadlo, že by bylo dobrý, že to bude kombinovaný film, kde budou vystupovat reální ruce architekta. Ten architekt nakreslí projekt nějakého panelového domu, nastěhuje tam různé individuality, to by byly víceméně takové jako výtvarné plošky. A ty nájemníci, jak tě naplní ten panelák, tak postupně splynou s tím prostředím, stanou se jakýmisi schematickými černobílými figurkami, kde vytvoří vizuální a ideovou jednotu. Samozřejmě bylo to taky satirický téma. Ten animovaný film se dobře snáší právě s groteskou satirou a žánry, které jsou v něčem struční, vtipný a mají pointu. Takže tady celkem ten příběh byl k tomu jakoby ušitý. Dá se říct, že ten projekt měl i poměrně jako úspěch na mezinárodních festivalech, pak to byla Zlatá holubice v Lipsku a tak dále. Stouplo mě sebevědomí a říkal jsem si, že bych měl toho zůstat a že budu pokračovat. Mě zatím nikdo nezakazoval nebo nepřikazoval, co mám dělat. Nebyly to zakázky toho typu, že by někdo mě přinesl scénář, téma a řekl, ale udělej tohle, udělej tohle. Měl jsem určitou svobodu, což mě velmi vyhovovalo a dramaturgie, která mě byla nakloněná, tak vždycky ten nápad nějakým způsobem prosadili. Kromě mé osoby se tam objevila i kolegyně Dáše Doubková, Marie Satrapová, Boris Masník, později samozřejmě Pavel Koucký, Michala Pavlátová
a vlastně se změnila struktura toho krátkého filmu. Projekty, které jsem realizoval v Kraťasu, vznikaly ve studiu loutkového filmu Jiřího Trnky a jaksi to obsazení toho studia bylo velmi přátelský. Já jsem tam neměl problémy něco prosazovat proti jejich vůli. Vždycky mě pomáhali a právě musím zdůraznit, že občas mě samozřejmě dali jako dobrý rady, ale vždycky to byly ty, kterým ten můj nápad ve vedení potom firmy nějakým způsobem pomohli protlačit a nebyl pak problém i časově to nějak sladit dohromady.

Vlastně jsem přeskočil ten jeden poměrně důležitý projekt, který byl v roce 1980 a se jmenovalo Disc Jockey. No a právě Disc Jockey vznikal ve spolupráci s Borisem Hübnerem. Boris to byl mým, který pracoval s gestem, náznakem. Vlastně musíte přečíst ty symboly, přečíst gesta. Právě v tomhle případě toho projektu bylo možné, že jsme využili tady těch principů, pantomímy, jakési hry. To vzniklo na základě takového povídání. Boris měl nápad, říkal, představ si gramofonovou desku, která má charakteristický tvar, že je to kruh, a od toho kruhu odvozený další předměty, objekty, a s tím bychom mohli rozehrát jakýsi žonglování nebo hru právě na téma kruhového tvaru. Že by to byl vlastně takový příběh jednoho dne, kde opakuje takové jako rituály, které dobře známe, vstávání, snídaně, odchod, oblékání a tak dále. A se mně podařilo eliminovat právě tu postavu toho disc-jockeye, ale převést to do detailů, který toho disc-jockeye charakterizují a který jsou právě jakousi řadou kruhových analogií. Rozhodl jsem se, že použiju k tomu airbrush neboli americkou retuš a vytvořím sérii nebo množství takových kruhových tvarů od budíku přes talířky, knoflíky, točitý schodiště, dopravní značky a podobně, až teda k tomu závěru, kdy mělo dojít k takový jako férii žonglování s těmi gramofonovými deskami. Já jsem zjistil, že ten film si víceméně musím připravit sám. Ta technologie, kterou jsem zvolil, sice to byl obyčejný papírek, ale nicméně ta textura, jsem to mohl těžko někomu svěřit. Věnoval jsem se tomu vlastně rok, té přípravě od rána do večera, byla to jako neskutečná práce. Dokonce si myslím, že ten konec, který měl být jako nejefektnější, tak jsem trošku odbil a to mě do dneška mrzí. S Borisem jsme se znali už z dřívějších časů, protože tím, že jsem byl členem vedeného divadla, tak jsme se potkávali v Redutě i na jiných místech, že já jsem obdivoval třeba Harakiri a to, co hrál se Ctiborem Turbou. To byly krásné osvěžující scény a jakýsi realistický příběhy, které byly nesmírně vtipný a zajímavý. To mě s tím Borisem dalo dohromady. Jsem mu nabízal spolupráci na těch mých projektech a Boris se to ochotně vždycky ujal. Nebylo to tak, že bychom pracovali odděleně, ale naopak jsme se vždycky sešli a povídali si o těch věcech ze začátku velmi volně, že jo, to jsme se nakonec třeba i 3-4 dny nemohli strefit do tématu a vlastně jsme hledali poslepu, co budeme dalšího společně dělat. S Borisem jsme byli samozřejmě kamarádi, dokonce jsme měli i pravidelné setkání ještě s jedním mým kolegou Milošem Havelkou, kde jsme se setkávali pravidelně ve čtvrtek a bylo to takové povídání na různá témata. Ta motivace zůstat u toho krátkého filmu se zvětšovala. Já jsem byl překvapený, že to asi není zase až tak složitý přijít s nějakým nápadem a realizovat ho. Střihová skladba u filmu je samozřejmě důležitá, ale je daná už storyboardem nebo tím obrázkovým scénářem. A to je fáze, která se musí pečlivě vždycky nakreslit, připravit. Už vás to limituje nejenom tou délkou toho projektu, ale i technologií a už musíte počítat se zvukem, s hudbou a podobně. Storyboard je taková klíčová věc u animovaného filmu, kterou je nutno dodržovat, a i když vím, že to není jednoduchý sestavit, tak právě pozoruju u mých studentů, že cesta k tomu udělat dobrý storyboard je dlouhá. Že to prostě není úplně samozřejmá věc. Je důležitý připomenout, že právě v době, kdy jsem pracoval na filmu Projekt, tak mě oslovil můj bývalý kantor, profesor Miloslav Jágr, jestli bych u něj nenastoupil jako asistent.
A tak to jsem se cítil jako nesmírně poctěn, tak jsem samozřejmě na to kývnul. A v té době jsem měl k tomu Jágrovi blíž, byl jsem rád, že s ním můžu komunikovat na stejný úrovni. Ale vlastně jsem si tam i našel manželku, Zuzanu Zintlovou, ze kterou jsem se oženil. Do dneška ona pečuje u mojí zevnějšek i vnitřek. Je ta, na kterou se můžu obrátit. Jsem rád, že nám to tak dlouho vydrželo. Zuzana samozřejmě musela plnit ty úkoly, které byly v té době. Dokonce udělala animovaný film jako diplomku. Jmenovalo se to Potopa, bylo to takový arše. Pak se k té animace ovšem dostala už jako zřídka. Měla sérii, ale pak se věnovala třeba textilním hračkám a po revoluci si založila textilní obchůdek a věnovala se prodeji těch svých věcí.

následoval film Zaniklý svět rukavic, který je poměrně klíčový a který už mě otevřel hodně cestu do světa a který způsobil to, že jsem odešel z Umprum a abych se mohl věnovat plně té práci, protože zjistil jsem, že pracovat na loutkovém filmu není to už jenom práce jednotlivce, ale tam celý jako tým lidí. Je potřeba být zároveň ve studiu a zároveň ve škole. Není možné tu práci rozdělit tak, abych byl současně ve studiu a současně ve škole. Ta asistence byla, bych řekl, příjemná do té míry, že jsem našel cestu k tomu Jágrovi, že jsem byl vlastně jeho kolega a že se mnou i dokonce radil v případě třeba nějakých studentských projektů, respektoval moje nápady, takže jsme ty korekce dělali společně a podle toho ty studenti reagovali a ty svoje věci často opravili podle našich představ. Na můj odchod ze školy pan profesor Jágr reagoval poměrně tolerantně, ale nedokázal se úplně smířit s tím, že jsem si dokonce vzal studentku z ateliéru. Byl to trochu takový osobní problém, který časem i vyvanul, ale v ten moment byla situace velmi aktuální a byl jsem i sám rád a myslím, že i on byl rád, že jsme se rozloučili. Poměrně klíčový byl film Zaniklý svět rukavic, který byl v uvozovkách loutkový. Říkám v uvozovkách, protože to nebyly klasické loutky, ale byly to rukavice. A u počátku toho projektu zase opět stál Boris Hübner. To začalo tak, že jsme se týden scházeli a hledali jsme téma. Boris se napadlo, ale představ si, že já jako mým můžu říct, že postavu můžu charakterizovat nejenom jako celou postavou, ale i detailem. Že vlastně ruka může vyjádřit to samé, co vyjádří postava jako taková. A co kdybychom udělali něco právě s těma animovanýma rukama? To se mně zdálo jako zajímavý, protože gestikulace rukou může vyjadřovat jako určitý charaktery, pocity a podobně. A týden jsme ale bloudili, jako nevěděli jsme co. Tak jsme si vymýšleli takový scény, jako že budou hrát na piano, nebo že to budou rukavice spojený s nějakým sci-fi. Přistane z vesmíru od někud kufr a z toho vystoupí taky kosmonautický rukavice. A do toho jsme pořád slyšeli hudbu Pink Floyd, protože to jsme si pořád pouštěli. A to u nás vyvolalo takový představy, že někde na horizontu v dálce hoří strom a prostě jsme se nemohli toho zbavit. Tak jsem si říkal, no tak jako není to špatný, ale pořád to není ono. Tak jsem říkal, ale Borisi, asi to nemá cenu. Necháme to bejt. A už jsem se obul, už jsem odcházel, byl jsem ve dveřích. Boris říkal, no počkej, a kdyby ty rukavice představovaly lidský typy, takový třeba movie stars, že by byla třeba dlouhá dámská rukavice jako Greta Garbo, nebo taková rukavice jako Buster Keaton, nebo vojenský rukavice a tak dále. Jsem říkal, počkej, to není špatný. Já jsem zase přezul do těch pantoflí a měli jsme prostě zlatý klíček, protože jsme si říkali, ano, tak začneme němou groteskou a půjdeme vlastně dál takhle chronologicky. Můžeme tímto způsobem vyprávět historii kinematografie. Je to vlastně reflexe doby. Každá doba je charakteristická určitým žánrem nebo určitým pohledem na kinematografii. Ať jsou to němý grotesky, milostné drama, páleční film, období typu Federica Felliniho, surrealistické filmy a podobně. Teď jenom jakým způsobem to vyjádřit. Boris říkal, hele, představ si třeba americká groteska. Představ si takovou americkou kancelář, psací stůl, židli, rukavice, která představuje Bastra Keatona, to by byla taková bílá. No a pak jsou ty kýstonční policajti, to by byly takový černý kožený rukavice a tam uděláme takovou honičku. Jsem říkal, že to je bezvadný, to je dobrý nápad. To by byl takový krátký jako úvod. Následovalo období milostné drama Greta Garbo. No to by se odehrávalo zase na nějakým nočním stolku. Ve zkratce by jsme tam odvyprávili příběh manželka a milenec, který se tam někde vkrádá. Takže jsme vypracovali sérii takových krátkých historek, který
začínali právě tou němou groteskou a končili až současností. V roce 82 tehdy současností, kdy už kina naplňovali takový témata jako sci-fi, thriller, horor. A to konkrétně bylo třeba smetiště, plný jako z takových různých odpadků, krabic, plastických hmot. A právě končí to tak, že odlétá vlastně taková jako filmová krabice. A byl to krásný čas, jednak protože ten film se natáčel ve studiu v Bartolomějský, původně Trnkovo studio. Taky jsem tam měl vzácnou příležitost se setkat se Švankmajerem, protože ten tam vedle natáčel možnosti dialogu a chodili jsme spolu na oběd. A ta atmosféra byla nesmírně tvůrčí, příjemná. Pamatuju si velmi dobře, když Vlasta Pospíšilová animovala Švankmajerovi jeho rozemletý kuřata s papírama, s pilinama dohromady a měla už to týden na stole a s květákem, tak si asi dovedete představit, jak to bylo cítit. Nicméně byli jsme tam takový dva sousedi, kteří obsadili to studio, každý teda se svým projektem. A oba dva projekty nakonec měly výrazné výsledky. Tím jsme se trochu uvedli, nebo Švankmajer už dávno samozřejmě, ale já jsem se uvedl do toho světového povědomí. Jako konkurenti jsme se necítili, protože Švankmajer má svůj vlastní svět a ten svět animace nikdy nepřijal jako vlastní. On používal to studio k realizaci svých nápadů a zaměstnanci studia byli víceméně jenom ty, kteří mu to pomohli zrealizovat. Můžu říct, že ta normalizace byla trochu za dveřmi. Můžu mluvit samozřejmě o nějakých cenzurách, třeba v případě, když jockey se musel vyměnit plechovky od Coca-Coly za plechovky citronového džusu. Švankmajer měl samozřejmě větší problémy, protože při projekci narazil při schvalování filmu na jako ostřejší reakci od tehdejšího vedení. Ale nakonec všechno prošlo. Filmy se promítaly na festivalech, hlavně na festivalech, protože jednak to byly animované filmy pro dospělí, to znamená, že oni neměli tu komerční distribuci takovou, aby se to dalo pustit dětem, ale ty festivaly přesně byly na to jakoby ušitý a dokonce jsem se i na nějaký festivaly dostal osobně, takže jsem tam navázal různý kontakty. Byl jsem třeba v Oberhausenu, kde film Zaniklý svět rukavic získal hned 3 ceny. To byla hlavní cena ex aequo, cena filmové kritiky a cena filmových klubů. To teda jsem nečekal, že jo, takovej úspěch. Tenkrát v 36 letech to byl dobrý začátek. A samozřejmě mě to hned povzbudilo k další práci a já jsem si užíval určitý satisfakce a opojení tady z toho úspěchu. Jo, ten film potom postupoval na další festivaly, ať to bylo Bilbao, Espinho, Portugalsku, Švédsko, Austrálie, no prostě všude možně Francie hlavně. Užíval jsem si určitou jako svobodu a satisfakci z toho, že ta práce mě jde a že mám nějakou perspektivu, rodinný zázemí, měl jsem manželku a brzy se nám narodil syn František. Takže to období bylo víceméně kladný, příjemný a rád na to vzpomínám. Ještě musím připomenout film, který se jmenuje Balada o zeleném dřevu, který vznikl v roce 84. Právě to je film charakteristický takovou určitou rozpačitostí, jak dál. Já jsem po těch rukavicích potřeboval si to tak trochu užít a mít před sebou nějakou jako svobodu a takzvaně si odpočívat. Nicméně nastal čas, kdy už bylo potřeba něco začít. Po roce odpočinku jsem hledal další téma a to přišlo tak trochu náhodou. Někde na skříni u našeho vedoucího studia ležela krabice a tenkrát pan Graf říkal: Barta,
My tady máme nedodělaný film, na kterým začínal František Vláčil, výtvarnicí byla Lenka Kerelová, ale ani Vláčil, ani Kerelová už nejsou ochotní pokračovat. Tak jsem se zamyslel, co s tím. No, byly to rustikální loutky, hodně to bylo o té textuře dřeva, citlivým malování, že ta barva se tam víceméně prosazovala jenom nenápadně místy. Byla to taková jako citlivě zpracovaná příprava, ale chyběl nějaký scénář nebo chyběl úplně teda další kroky, které k tomu filmu patří. Napadlo mě, že by bylo možné využít slovanskou mytologii, písničky, které obsahují změnu ročních období, kdy vlastně tam taková bitva, že by bylo možné jako využít tady toho souboje. Ta zima se nevzdává, ale to jaro nakonec stejně zvítězí. Takže jsem připravil storyboard, připravil jsem ještě nějaké loutky doplňující a rozhodli jsme se, že film budeme točit v exteriéru, v přírodě. I když všichni mě varovali, říkali, no je to loutkový film, je to pokinkový snímání, pozor na to, mění se světelné podmínky, je tam vítr, déšť, teď vlastně ten sníh se dá udělat z cukru nebo ze soli. To mně přišlo falešný a říkal jsem si, že musím prostě se s tím poprat a že to musíme natočit v přírodě, že pojedeme do hor, do lesů a že to tam natočíme. Byli jsme na Šumavě, byli jsme v Tatrách a v koněpruských jeskyních a ve studiu samozřejmě. Nicméně ten boj mezi jarem a zimou se přenesl právě na nás tvůrce, že my jsme bojovali s těmi přírodními podmínkami. A to tak, že záběr, který už byl téměř hotový, tak na konci, kdy nám zbývalo posledních pár oken, tak přišel vítr a déšť a vlastně nám to celý překazil, takže jsme museli začít znovu. S filmem mám spojený samozřejmě velký dobrodružství. To nebylo to jenom o tom, že jsme si někde rozložili scénu a natočili animaci, ale například jsme dostali nápad, že uděláme let, loutky, vrány, která poletí někam do skal, do hor a že na to bude nejlepší lomnický štít ve Vysokých Tatrách. Produkce s náma nejezdila. Produkce nám dala takový, jmenovalo se to nudle, to byly takový kartičky, na kterých jsem měl dokonce možnost vždycky vypsat nějakou částku a tím jsem uplácel ty zaměstnance, například právě ty zaměstnance lanovky, který by to zadarmo neudělali, aby nás vyvezli k lomnickému štítu a tam z té výšky, ten pohled z lanovky, pod kterým jsme animovali loutku, tak to bylo jenom díky tomu, že jsme tam přemluvili toho zaměstnance, že nám povolil tady dokonce otevřít přední stěnu té kabiny. Do dneška, když jsem to vzpomínám, tak to bylo o život, že? Protože přední stěna lanovky byla otevřená, z toho byl vykloněný animátor Milan Cvatoš, držel takhle tu loutku nad tou propastí, že? Která byla asi 60 metrů, tak nad tím ještě stál ten kameraman, který to takhle snímal. No a ta lanovka pomalu popojížděla, že jo, aby tam byl ten pohyb toho letu krásně jako vidět. No tak záběr jsme natočili a vydali jsme se teda zpátky do Prahy, kde jsme to nechali vyvolat. No a v projekci jsme viděli, že to je taková nějaká šedivá mlha, ve který se tak trošku jako něco pohybuje. Ne všechno vyjde, ale za to dobrodružství to stálo. No nebo jsme jednou potřebovali rozpustit a to byl malý ostrůvek sněhu na louce, kolem kterého se pohybovaly loutky, prováděly takový kruhový tanec. Tak jsem si říkal, tak to je trochu sněhu, to polejeme vždycky trochu vodou, v intervalech teda 10 vteřin to budeme polívat a ono to takhle jako zmizí. Začalo to tím, že jsme měli kýblík, pak jsme měli větší kýblík, pak jsme v místní lesovně požádali paní lesní, že bychom si ohřáli prádelní hrnec teplý vody, tak jsme tam už nosili tu teplou vodu tom hrnci a ono to pořád nemizelo. Ten sníh má neuvěřitelnou výdrž.
Takže celý den jsme tam takhle rozpouštěli ten ostrůvek. Řekl bych, že ten film byl tragikomický právě tím procesem vzniku. A výsledek je takový, že jsem to na tom vůbec nepozná, to úsilí, ta námaha. Asi bych se vrátil zase k tomu cukru a soli, který mě tenkrát radili ve studiu. V případě práce na projektu, ať je jakýkoliv, tak já se tomu plně věnuju. Ve dne v noci se mě o tom zdá, že jo. Manželka je ten korektor, který hlídá, abych úplně se nestratil. Uchovat si odstup je hrozně důležitý. Já to pozoruju neustále, hlavně teď na tom posledním projektu, na kterém pracuju, tak tam to takzvané zacyklení, že vlastně se dostanete do takového stavu, kdy už se vám zdá všechno dobrý a druhý den všechno špatný, tak to je průvodní znak tvorby. Vlastně nemůžete z toho úplně vystoupit.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná nedělní operní odpoledne, které je dnes věnováno jedné z největších oper Georga Friedricha Händla. Je to Rodelinda Regina de Langobardi. Opera séria ve třech dějstvích, kterou autor napsal pro svou první královskou akademii. Libreto dodal Nicola Francesco Haim, který upravil dřívější text Antonia Salviho. Operou vás bude provázet Rafael Brom. Rodelinda byla poprvé uvedena v Královském divadle na ulici Haymarket v Londýně 13. února 1725 a dočkala se celkem 14 představení. První moderní inscenace v silně pozměněné podobě se konala v Göttingenu 26. června 1920. Byla to první z řady moderních obnovených inscenací Händlovy opery, kterou připravil Händlův nadšenec Oskar Hagen. Dnes uvádíme nahrávku souboru staré hudby La Stagione Frankfurt se solisty. Řídí Michael Schneider, která vznikla z představení 3. a 4. června 1990 ve Festburgkirche ve Frankfurtu nad Mohanem. O rok později vydala nahrávku společnost BMG Entertainment. Postavy a obsazení v této nahrávce jsou: Rodelinda, královna Lombardie, zpívá Barbara Schlick, soprán. Berta Rido, král Lombardie, na útěku před uzurpátorem Grimoaldem, zpívá David Cordier, kontratenor. Grimoaldo, vévoda z Beneventa, uchvatitel trůnu krále Berta Rida, to je Christophe Pregardien, tenor. Eduige, sestra Berta Rida, snoubenka Grimoalda, zpívá Claudia Schubert, alt. Unulfo, Berta Ridův přítel a poradce, to je Kai Wessel, kontratenor. Garibaldo, vévoda z Turína, Grimoaldův rádce, zpívá Gotthold Schwarz, bas. Hraje La Stagione Frankfurt, řídí Michael Schneider. Ději opery předchází bitva, ve které napadl Grimoaldo, vévoda z Beneventa, Berta Rida, krále Lombardie, a uzurpoval milánský trůn. Berta Rido uprchl a zanechal svou ženu Rodelindu a syna Flávia v zajetí uchvatitele. Berta Ridovi se nepodařilo zajistit podporu pro znovu získání koruny a tak nechal šířit zprávu o své smrti v exilu, což byla lest, kterou použil ve snaze zachránit svou ženu a syna. Tady je obsah prvního jednání opery Rodelinda, které se zpočátku odehrává v komnatách královny. Osamělá Rodelinda truchlí nad ztrátou svého manžela Berta Rida. Vstoupí uzurpátor Grimoaldo a vyznává jí dlouho skrývanou vášeň. Požádá jí o ruku a nabídne jí zpět trůn, který jí právem náleží. Rodelinda ho ale rozlobeně odmítne. Přichází Eduige, sestra poraženého krále Berta Rida, a hledá svého snoubence Grimoalda, který ji teď odmítá. Pak Grimoaldo odchází a objevuje se intrikánský Garibaldo, jeho rádce, který neočekávaně vyzná Eduige lásku. Ta v proměně svého osudu slibuje, že mu jeho lásku opětuje, jakmile se Grimoaldovi pomstí. Ale intrikán Garibaldo pak sám na scéně odhalí, že jeho láska k Eduige je předstíraná a je součástí plánu, jak získat trůn pro sebe. Děj pak pokračuje v Cypřišovém háji. Poblíž se ukrývá Berta Rido, který čte nápis na svém vlastním památníku a touží po milované manželce Rodelindě v árii Dove sei amato bene. Spolu se svým přítelem a rádcem Unulfem tajně sleduje, jak plačící Rodelinda a její syn Flavio pokládají květiny k jeho památníku. Překvapí je ale intrikánský rádce Garibaldo, který přichází s ultimátem, buď se Rodelinda provdá za Grimoalda, nebo bude její syn usmrcen. Rodelinda souhlasí, ale sama sobě také přísahá, že po návratu na trůn bude požadovat Garibaldovu smrt. Ukrytý svržený král Lombardie, Bertarido, který stále všechno sleduje, je zděšen a bere Rodelindino rozhodnutí jako akt zrady. Tady je první jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla.

0: Skončilo první jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla. Druhé dějství se odehrává ve velké hale královského paláce. Garibaldo se posmívá Eduige s tím, že promeškala svou šanci stát se královnou. A ta pak satiricky blahopřeje Rodelindě a komentuje její náhlé rozhodnutí zradit památku svého manžela a vdát se za jeho uzurpátora. Eduige přísahá svému bývalému snoubenci Grimoaldovi pomstu a odchází. Vstoupí ten, o kterém byla řeč, uzurpátor Grimoaldo, a Rodelinda stanoví své podmínky pro sňatek. Grimoaldo musí před jejím zrakem zabít Flávia vlastníma rukama. Zděšený Grimoaldo odmítá. Poté, co Rodelinda odchází, rádce Garibaldo povzbuzuje Grimoalda k vraždě, ale ten opět odmítá. Říká, že odhodlaný čin Rodelindy ji ještě více povzbudil k lásce, i když teď ztratil naději, že ji získá. Když jsou oba rádci sami, u Nulfo se Garibalda ptá, jak mohl dát králi takovou radu. A Garibaldo vysvětluje svůj tyranský názor na užívání moci. Děj se přesouvá ze sálu na vyhlídku. Přestrojený Bertarido se blíží k paláci a potkává svou sestru Eduige, která ho poznává po hlase. U Nulfo přináší zprávu o Rodelindině věrnosti a Eduige souhlasí s tím, že Bertaridovi pomůžou zachránit jeho ženu a syna. Unulfo slibuje, že Rodelindě předá zprávu, že její manžel je stále naživu. Bertarido se raduje. Rodelinda a Bertarido se tajně setkávají v galerii apartmánu Rodelindy, kde je Grimoaldo ale přistihne v obětí. Ale Bertarida nepoznává. Myslí si, že Rodelinda si našla milence a je pobouřen. Aby zachránil její čest, odhalí Bertarido svou totožnost. Ale Grimoaldo přísahá, že vetřelce stejně zabije, ať už je to kdokoliv. Manželé se naposledy navzájem loučí duetem Objímám tě. Jo, tabráčo. Začíná druhé dějství opery Rodelinda.
1: Da per destio, signora, il nome di